0: Dobrý večer, Jiří.
1: Těpic.
0: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlita. Dobrý večer, Jiří.
2: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
0: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. A on vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
2: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít někdo, kdo řekne tu krásu nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
0: Tak já odpovím Tereza, klidně.
2: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
0: hra. Ano, jen to taková hra, jako bez
2: zábran. Já jsem myslel, že to je jaksi realismus, jo?
0: Neskoušej mě zkus hrát jakoukoliv otázku.
2: Tak ten citron pomineme. Tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba ví laskavě.
3: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
0: To je krásný.
2: Aha. Na mou dušu.
0: Teď hádejte, pane Rostov, teď hádejte.
2: On si bude říkat, pán byl... To...
0: O žluhě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.
2: Tak jedno. A v

0: Prosím, pan doktor Schlitter se může ptát.
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co si stane, co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak schutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?

0: barvy laky.
1: Tohle to bude velice těžší. To bude velice těžší.

tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer, my jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle ty možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu, jejíž text napsal Pavel Kopta a co se hudby týče, s ním kolaboroval Jiří Šlitr. Obloha je hvězdným plechem pobytá, podláždění klepotají kopyta. Na nábřeží mlha leží a kuň stěží nocí běží, drožkářů stín v bouřce pozdech klopítá. Na nároží narazil však na muže,

Tak tohle byla písnička, kterou složil Pavel Kopta a kterou mě nabídl jednou v Redutě a kterou jsem tam zpívával potom tuze rád, poněvadž je taky tuze hezká. Třetího autora, na kterého jsem si dneska večer vzpomněl a kterého jsem měl a kterého mám rád, je textař a přitom básník Josef Kainar. Mám tady písničku, která se v originále jmenuje Šeptání, ovšem on jakožto básník složil na to text, který se Šeptání nemá co společného, ale za to je pěkný. Ona byla mlynářovo dítě.

0: řekl, postavte se ke zdi z kety. Vzal naráz popa z muškety. No a myslím, že na koho nemůžeme, nebo nesmíme, nebo dokonce nemáme právo ani zapomenout, vypočítáváme-li idoly našeho mládí, je pánové Voskovec a jsou pánové Voskovec a ten druhý. Tak bych si dneska dovolil tady s Jiříkem zaspívat jednu písničku, kterou složili v době svých začátků, nicméně která je pěkná a zvláštní a kterou máme strašně rádi, která je taky těžká, takže ji asi třikrát zkazíme během, no třikrát, to bych si fandil, 12krát, ale stejně poslechněte si ji.
1: Já jestli se nemejlím, tak to byla jedna z písniček, s kterou Ježek dělal do divadla konkurs.
0: Oni jestli se nemejlíš tedy, že?
1: Jestli se nemejlím, no. Oni ho vyzvali, jo, aby něco napsal, on napsal 3 skladby.
0: Všecky. A jedna z nich je jedna právě skladba Skafander Fox.

0: kterou skladbou jste dělal konkurs vy?
1: Kam, prosím?
2: On dělal moc konkurzů do různých míst, než ho přijali v semaforu, jo?
1: Ale mě do semaforu nepřijímali.
3: Ne? Ještě nepřijali?
1: Dosud nejsem přijat.
3: Na čestný slovo.
2: Pan doktor dělal konkurs, vlastně jakýsi konkurs v Redutě, kdy přišel a s prosíkem přišel, že by rád zhudebnil některý z mých textů. No a já jsem říkal, mladíku, víte, co je to za troufalost? A on říkal, že jako si to uvědomuje, ale že přesto jaksi kuráž mu velí, aby mě požádal o tuto laskavost. No tak jsem štrachal ve svých zásuvkách, až jsem našel jeden velice špatný text. Říkal jsem, no na učení je to dobrý. A dal jsem mu ho. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
2: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
3: Tohle z něj vyrostlo.
2: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Jo,
2: odpovídá to skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
2: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvnej takovej.
2: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
2: Tak jedem. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

0: No, že by to byl nějaký hit.
1: Se říct nedá, že jo? No, ale jako začátek.
2: No, tak pro ten začátek to bylo dobrý.
1: Tak co, kdyby jsme změnili...
2: Konce, že jo?
1: Změnili témato? Témato. Že bychom si dali hru? Co je tohle? Na tři tóny, jo?
2: Hra na tři tóny.
3: Domino.
4: Domino.
1: To by bylo. A tohle je.
2: To Schlafe mein Prinz Henschlaf. Schlafe mein Prinz Henschlaf.
1: Už vám dávám. Du, čtyři už vám dávám.
3: Hráli dudy.
1: Jak jste uhod? No. Je to z jednoho amerického filmu. Starého amerického filmu, kde byly první jako jazzový šlágry. Tudy. Napsal to Irving Berlin.
2: Da. Irving Berlin. Moment, Irving Berlin. Západní nebo východní?
1: Tenhle je západní. Hrál tam ještě, Tyrone Power.
3: Ještě tři.
1: To už vám dávám 10 tónů.

0: 10 tónů jste dostali. A tahle ta, se vám to hrál.
1: Tahle ta písnička, to je vám zajímavý. Já jsem čet, nevím, nakolik je to pravda, že je to původně jakýsi pochod, který hrála nějaká kutálka, který právě Irving Berlin napsal, zaslech a jak si inspiroval ho to k tomuhle foxtrotu. A ten pochod, že zněl asi trrán, trrán, trrán, tam tarrán, trrán, trrán, trrán, tam tarrán. Takže on to jenom, no, takže on to jenom jaksi připozměnil. Pochod se neujal, foxtrot ano.
2: Takže všichni si vypučovali, no.
0: Tak třeba tohle. Já vám dám 4, jo?
1: 4. To je německá hymna.
0: Já znám několik, takže...
1: No tak my víme, že jsi moudrej, tak to nemusíš tady...
0: Tak je to jedna naše odrhovačka taky.

0: Pak je to ještě... Jsou to ještě dvě skladby. Jedna klasická, kterou napsal...
1: Kdo?
0: Čajkovský. A pak ještě... Ano, Chaplin.
2: Jsou tři body.
3: Ale to Deutschland, je to taky. Ale to Deutschland je to taky. To
0: je jinak rytmicky. No, já vám vždycky hraju rytmicky.
3: Ty to hraješ rytmicky. Jako ten Alexander Ragtime Band, že jo, ten si hrál taky rytmicky.
0: No jasně, jinak to není tady jde, tak musel. Včera neděle byla hoře. A zahrál. Jo. Ještě jednu, jo?
1: Ještě jednu.
0: A tu už uhodnete. Je to americká skladba stará.
3: Americká skladba. Rozmyslí si, Mařenko, rozmyslí. Rozmyslí.
0: Řeka.
3: Ale rozmyslí si, Mařenko, není americká skladba, hochu, to se moc mejlíš tady. Vážně, to. Ne?
1: A tak ještě tři, no.
0: Je to jedna z nejstarších a z nejslavnějších písniček. Dajna.

0: Znáš tu příhodu kolem Dainy?
1: Já jo, ale ty jestli ji znáš.
0: Ne, to pan Werich vypravuje, že když byli v Americe za války, tak navštívili jednoho pána, který měl takový obrovský barák a řeka mu tekla přímo dolů.
1: Do domu,
0: takže on z haly sestoupil do člunu a odtamtud odjel chytat ryby. A, no prostě přepichově žil a pan Werich se ho s panem Oskovcem ptali, jako čím se zaměstnává. On říkal, no já chytám ryby a chodím na lov. A, no oni říkali, no ne, ale jako čím se živíte? A on říkal, já jsem napsal Dainu.
2: Tak.
3: A na závěr tvého hravého bloku, kdybys nám snad něco...
0: Ano, já bych na závěr tohoto bloku...
3: Hravého.
0: Ano, zahrál také jednu cizáckou písničku, opatřenou textem ne Jiřího Suchého, ale Kainara, která se jmenuje St. Louis Blues. Že bychom si ji zaspívali, to má takový hezký text.

0: Děkuji panu doktorovi a chtěl bych takovou... No?
1: Toto blues napsal Handy, WC Handy. A...
0: WC Handy.
1: To je takový klasický blues, asi vůbec nejlepší, jaký kdy bylo napsaný. A
0: skutečně.
1: Potom se tedy kopírovalo a psalo na toto téma to do nekonečna. Až do dneš. Do dneš.
0: No. Jestli dovolíte, tak já jsem zase tady přinesl pár listů z tlusté knihy, která se jmenuje Lexikon pro zamilované. O ní už jsem tady posledně mluvil a posledně jsem tady přečet několik hesel. Podle ABCD dneska to přečtu na přeskáčku. Začneme třeba tadyhle. U písmene I třeba můžeme začít. Proč ne? Tak. Nalistujeme-li si v lexikonu pro zamilované písmeno I, bací nás do očí heslo intimita, o které se praví. Intimita je slovo, kterým operuje vzdělanec tam, kde prostý lid říká, co je vám do toho. Známe řadu intimit, počínaje intimním osvětlením a konče intimním vztahem. Intimní osvětlení rozněcuje vášně a pohlcuje vrásky. Intimní vztah vášně likviduje a vrásky působí. Mezi těmito dvěma krajnostmi se ovšem nachází řada rozličných drobných intimností, jako je například intimní pradélko, tak se nazývají drobné krajkové nicotnůstky, to je slovo nicotnůstky, nebo intimní rozhovory, což jsou rozhovory probíhající v tom nejotevřenějším a nejsoudružštějším ovzduší vůbec. Existuje taky termín intimní život. Ten se liší od legitimního života, podobně jako intimní osvětlení od zářivky. Oba tyto životy jsou žity svorně vedle sebe, každým z nás. Přesto však se mnoho lidí tváří, jako by byl jejich intimní život nežit. Tím větší starosti mívají však o intimní žití ostatních. Proto by měl být každý člověk obehnán ostnatým drátem a hranice intimity střeženy zákonem. Překročení těchto hranic by mělo být dovoleno pouze na propustku, které se říká láska. Tak to bylo pod písmenem I. Teď bychom si našli nějaký atraktivnější písmeno, třeba za listu třeba P, že? To se slibuje. Pod písmenem P je například heslo prudérie. Prudérie je zduřelá mravnost, která nabývajíce na objemu pozbyla svůj správný tvar. Prudérie jako taková je na ústupu, leč nevymřela. Důkazem toho jest, že některá hesla budete hledat v tomto lexikonu marně. Vývoj však nasvědčuje tomu, že ve druhém rozšířeném vydání už se mnohá z nich objeví. Potom tady máme třeba heslo nohy. Nohy. Nohy jakožto dopravní prostředek do této statě zahrnovat nebudeme. Tím nám tedy odpadnou nohy mužské, pro které bychom těžko hledali jiné uplatnění. Nohy žen však mají kromě chůze i jiné, důležitější poslání, kterým se zaobírají mnohé vědecké disciplíny, estetikou počínaje a psychopatologií konče. Noha ženy má tedy splňovat určité nároky. Má být malá, může však být i větší. Lýtka mají být štíhlá, i když přiznejme si, pěkně oblá lýtka není třeba zatracovat. Přibližně uprostřed nohy se nachází koleno, načež začíná noha zřetelně mohutnět, získává na objemu i na působivosti. Tyto části nohy už některé ženy zahalují, aby tak zvýšily jejich přitažlivost. Jiné ženy naopak tyto části odhalují, a to z těchže důvodů. Noha pak pokračuje dále, neponechává si však svůj název. Ještě jsem tady nalistoval poslední heslo dnešního večera. Sice pod P zrovna, zase to písmeno mě jaksi přitahuje. Je zde heslo prostitutka. Prostitutka je žena, která dovede zpeněžit všechno. Nemá však nic a tak zpeněžuje to, co má. Nešetří líčidly, mluví nakřáplým hlasem a mívá dobré srdce. Když se opije, pláče. Od ostatních žen se liší tím, že rychleji stárne a že si nechává vše proplácet. Jejímu stálému pracovišti se říká nevěstinec anebo cizím slovem.
2: A že jste si něco zaspívali? Znáte tu?

chcete zpívat? Víte, co jsme ještě nehráli, když už jsme ty společenské hry? Ano, pan doktor dává najevo, že je inteligentní a že pochopil, co mi tane na mysli. Mě sice tanulo něco jiného, ale tohle je taky dobrý.

0: Yes. No, dikci. Dikci musím zlepšit, dikci. No, já jsem to tak zahrál zatím jako do vytracené, to byla taková ukázka, o co asi půjde, jo? A teď jako doopravdy, jo? Vařila pana, vařila, slzami kávu polila. Totiž já celou tu dobu, já nevím, co zpívám, poněvadž celou tu dobu přemýšlím, co to on hraje. To je, co to je za opus, prosím tě, jestli to je nějaký opus tedy vůbec. L je obtížná věc, ale...
1: Já jdu říct někam...
0: A víte, že už to hodně lidí ovládá dneska, to L?
1: Já jdu někam sehnat nějakého Lustvisiháka, ne?
0: Že jsi hrál nějaký divnou harmonii, nebo
1: no jo,
0: co,
1: my jsme to zvorali, nezlob se, prosím.

0: Děkuji panu doktorovi za několik náhodných akordů, které se pokusil vydávat za fanfáru. Totiž jako obvykle v tomto pořadu, tedy říkám jako obvykle, je to dneska podruhý, ale hodláme to dělat tak v budoucnu, jsme si na tuto chvíli pozvali do studia hosty. Jsou to pánové, pan Janík a pan Paleček. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy jste ukazoval na sebe, jako, že jste to vy, jo?
1: Ano, Miroslav ano. Paleček, 12.11.45.
0: Děkuji. I vy jste se jistě narodil, že?
2: Já si to nepamatuju momentálně.
0: Nevadí. Tito pánové by nám mohli říct něco o sobě, poněvadž třeba ne všichni je tady známe. Ovšem, vy, kteří jste šli v sobotu nebo v neděli přes Karlův most, tak jste možná zažili, kterak tito pánové na Karlovém mostě si zpívají svoje písničky a hrajou. Řekl jsem to správně, že jo? Že odpovídá to skutečnosti.
1: No,
3: je tam ten most, ještě nespadl.
1: Stojí. Je to socha svatýho Kajetána.
0: U sochy svatýho Kajetána, jo? Víte, že to nevím ani kde. Kde je svatý?
3: Na Karlově mostě.
0: Já vím, že tam
1: je to asi čtvrtá...
0: Teď nevím přesně, který z těch světců to je. Já jsem si koupil takovou knížečku o sochách na Karlovém mostě asi před 12 lety a říkal jsem, že jednou si ten Karlův most projdu a přečtu si o každý té soše něco. A tak kdybych to už udělal, tak jsem dneska suverénně říkal, a u svatýho Kajetána. Bohužel jsem ještě neměl během těch 12 let čas na tu procházku vlastivědnou, tak si to musím nechat vysvětlit od vás. Čtvrtá socha, od který věže?
1: Od tří štrosů.
0: To není věž u tří štrosů.
1: Tak od mostecký věže.
0: Od mostecký věže. Děkuji, už vím. No, vy si ty písničky sami, pokud vím, skládáte, že jo? Nejenom zpíváte a hrajete, ale skládáte a textujete.
2: Vesměs, ano.
0: Jako to, co jste mě hráli u mě v šatně, oni mě totiž pánové navštívili převčírem večera, bylo to hrozně hezký posezení a oni mě tam brnkali svoje písničky a mně se to tak líbilo, že jsem si je na dnešek sem pozval a oni byli tak hodní, že opravdu přišli. Víte, že mně se nejvíc líbila taková ta, o tom, že se má chodit rovně, taková ta písnička. Jak se přesně jmenovala?
2: Ptám se vás, jestli se vyplatí životě rovně stát.
0: No, no. Co kdybyste jí zaspívali?
1: Myslím, že se to povede.

0: My jsme si říkali, že naše party by měly být víc povídání, víc slova, který
1: z
0: vašich úst, pane Suchý, potěší. A abychom vám byli příkladem a aby vám klasici byli příkladem a aby se vám dobře povídalo, tak jsme si začali na naší party, ještě než vy jste na ní přišli, povídat to, co nás napadlo nejmoudřejšího, nebo to, co jsme si vyčetli nejmoudřejšího, co už nosíme pár dní v hlavě a co jsme potřebovali těm druhým říct. A je to moc hezký.
1: A co se ode mě chce tedy, abych věděl, jak pravidla
0: abys chodil,
1: hry, že?
0: Abys chodil s mikrofonem takhle kolem, aby to bylo slyšet a abys zareagoval, jestliže budeš cítit potřebu zareagovat.
1: No jo, tak já budu reagovat, já třeba s červenám, nebo... To není zrovna ta správná rozhlasová reakce, nebo se zajíknu, nebo zblednu, že jo, po některým. Takže, vážení posluchači doma, teď se obracím na vás, pokud nic neuslyšíte po některým z těch citátů, tak znamená to, že jsem zareagoval prostě spíš televizním způsobem.
2: Jdu takhle po ulici a najednou vidím, že se sám pro sebe usmívám. Říkám si, budou mě mít za blázna a usmívám se.
1: A kdo to řekl, to mě neprozradíte?
2: Orhan Veli.
1: Řekl to pěkně, ale... A teď je na mě, abych...
0: Ne, nedělej si, jestli chceš jen poslouchat, tak...
1: Já bych totiž hrozně rád poslouchal, poněvadž rozumíte, já potom z těch citátů nic nemám.
0: Ne,
1: já myslím, ať si to se mnou posluchači vyslechnou,
0: my
1: že
0: My mnohé
1: jo?
0: taky neznáme.
1: No.
3: Závistník schne od toho, vidí-li zdar u toho. Ruské přísloví.
4: Cizí krev ti nepomůže na záchranu vlastní kůže. Orientální přísloví.
1: Vidíte, co je moudrých lidí na světě?
5: Okno do světa lze zakrýt novinami. Také jak kde? Napsal Stanislav Flek.
6: Malé věci řešte ruky mávnutím, Jiří Suchý.
1: Děkuji vám, že jste mě narvala mezi tak významný osobnosti. To je... Děkuji.
7: To byla trefa, řekl Honza a vyhodil princeznu vikýřem.
1: Ještě pramen, kdyby...
7: Autora bohužel neznám, ale líbí se mi to.
1: Ano.
8: Kde je vůle? Vůle, tam je i cesta. Bernard Shaw.
1: Chytrý člověk, že?
9: Čeho se nevzdáváme, to nikdy nestrácíme, Schiller.
10: Já bych to mohla zabít jedním krásným vysočinským příslovím. Tchýně a uzený nejlepší studený. Ovšem ještě tady mám jedno krásný. Dělej, co dělej, třeba se přetrhni, nic naplat. Lidi budou porád stejný. Marcus Aurelius.
11: Lež má krátké nohy, ale tréninkem lze letčas dosáhnout.
12: Národ může mít jednu duši, jedno srdce, jednu hruď, kterou nastavuje, ale běda, má-li jeden mozek.
13: Dohody jsou dobré k tomu, aby je plnili ti slabší. Karel Čapek.
14: Taky Karel Čapek, díky prozíravosti státníků byla světová nejistota zachována.
15: Rozumně mluvit je těžké, rozumně mlčet je ještě těžší. Bodenstadt.
16: Kdo může jedná, kdo nemůže radí. Bernard Shaw.
17: Bůh ve své neskonalé laskavosti stvořil rákos a po něm katechetu Horáčka. Z rákosu naučil lidi dělat rákosky a katechetu Horáčka pak používat i těchto rákosek z nevšední, ba přímo nepřekonatelnou krutostí. To napsal Karel Poláček.
18: Kdo nemůže, jak chce, musí chtít, jak může. Portugalské přísloví.
1: Tak děkuju. Dověděli jsme se tady takových věcí, že já teď mám pocit, že už bychom snad neměli vůbec nic říkat, že bychom si měli jít lehnout a přemýšlet aspoň o dvou z nich. Ale to s tím malé věci, řešte ruky mávnutím, to nebylo špatný náhodou. Tak teďka bychom se ještě vrátili zpět do minulosti a zaspívali bychom vám tak téměř na rozloučenou písničku, kterou jsme zpívali před dobrými 6-7 lety ve hře Taková ztráta krve. Je to zlodějská ča-ča-ča. Povědět ti chci tu, proč do cizího bytu, když někdo vnikne, někdo vnikne, někdo vnikne. Zkrátka, když se vloupá, proč situace hloupá, tu náhle vznikne.

0: jste zaspívali za 5:12.
1: Ano.
0: Bojíš se duchu?
1: Ne.
0: No tak
1: jo, vlastně bojím, já bojím, co jsem to řekl. Aby to tak nějaký slyšel, to rušvi.
0: Jestli se bojíš opravdu duchu, tak máš nejvyšší čas jít domů, až za 2 minuty je půlnoc, a to znamená pro Jiříka a
1: tak
0: pro
1: to tebe, nepůjdu domů.
2: Já bych vám nebyl sám přes noc ve starodávno.

si tě klepe, slyším tady záhadu. Kroky dupou po schodech, do mě straší duch. Náhle, táhle začne pištět.

0: Bylo to příhodné.
1: No je to přesně příhodné. Pan doktor vždycky zahude na správnou strunu.
0: A mezi tím ovšem... noci se schyluje.
1: A zvolná, pan doktor jistě zahude ještě na
0: A tudíž, jak už to bývá,

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
0: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
1: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
0: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky
1: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Všechny anály, všechny historické knihy, všechny bilanční záležitosti se vždy dotknou Elišky Junkové, protože je dodnes respektována jako ten člověk, který něco dokázal jako první průkopnice žena za volantem. Ne, že by byla první tím, že první usedla za volant a závodila, to ne. Před ní byly závodnice taky velmi dobré, ale první, která dokázala porážet muže renomované, slavné, vynikající.
1: V závodě jsem pochopitelně prožila úplnou šílenou jako hereckou trému a přitom ty minuty utíkaly strašně pomalu. A dojela jsem podle obrátek, my jsme neměli tachometr na rozvodové desce. A podle otáčku měru my už jsme si automaticky v hlavě vypočítali, kolik asi jedem. Že jo, takže to bylo poprvé s tou bogatičkou, starou babuškou, 142 km na jedné z těch rovin 200-metrových, který jsme měli označený. Dojela jsem a byla jsem klasifikována tehdy jako nejlepší v cestovních vozech.
0: Možná, že si málo kdo uvědomuje, že to byla vlastně absolutně nejúspěšnější žena za volantem všech dob celého světa. Protože jezdila vrcholný automobilový sport, dnešní Formule 1, a jezdila jí tak úspěšně, že bychom ji mohli srovnat se současnými jako Heinz Harald Frentzen nebo mladší Schumacher. Lidé, kteří nejsou ta absolutní špička, nikdy nebyla mistrem světa, tehdy se ještě mistrovství světa nejezdilo, ale jezdila třetí, čtvrtá, pátá, šestá místa s lidmi, kteří byli absolutní.

0: respektována jako dáma v této společnosti. Ale jakmile usedla za volant, to platí i dodnes, ten respekt šel stranou a byl to soupeř. Záměrně zdůrazňuji soupeř, nikoli soupeřka. Prostě všichni jsme si rovni, všichni jedeme jeden závod a jedeme jeden proti druhému. Nešetřil nikdo nikoho. Tam se nebrali ohledy na to, že je to dáma.
1: Československé republice ještě nebylo 10 let a prosperovala. Tomáš Baťa rozvíjel ve Zlíně rodinný podnik. V Malostranské besedě v Praze měla premiéru West Pocket Revue pánů Voskovce a Wericha. Nebyla nezaměstnanost, pracoval každý, kdo chtěl, učitel vydělával přes 1000 korun měsíčně, kilo chleba stálo necelé 3 koruny, zimní kabát 100 a pár bot 19 korun. Přibývalo motorových vozidel. V únoru roku 1928 jich po československých silnicích jezdilo na 60 000, z toho osobních automobilů necelá polovina. V jednom z nich Eliška Junková. Narodila se roku 1900 a dožila se 94 let. Když na počátku 90. let vyprávěla Janu Bednaříkovi v pořadu A léta běží, vážení, úplně název toho pořadu spochybnila. Zveme vás na proslulý sicilský okruh Targa Florio ke 2 jízdám s Eliškou Junkovou.
2: Přišel rok 27. a ten byl pro mě nejbohatším sportovním rokem. Protože v 27. roce se stalo toto. Někdy v únoru jsme seděli chvíli s Čeňkem, nejeli jsme nikam ven. A já říkám, Noočku, i když známe tolik podrobností, tolik sledujeme v tom sportovním tisku závod, jeden z prvních, který se jede na začátku roku, je Targa Florio. O 13 závodech jsme jeli na Targu, po mých závodech. Targa Florio byl to závod na okruhu v Madonských horách. To je, od Palerma je to asi 50 km daleko. A na tomto okruhu byl terén stoupající do poloviny závodu, to je 54 kilometry, právě to končilo těch 54 kilometrů u velkého římského akvaduktu. Já jsem to charakterizovala, když jsem to psala v prvních dopisech manželovi do Prahy, že to jsou širší, naše širší okresní silnice. No, silnice Prašná samozřejmě, protože to já jsem tomu říkala jezdit v prachu. Takže člověk s tím musel počítat. Jinak tam nechyběly velké partie vlásenkových zatáček, které byly právě v tom velikém stoupání do Polici a dalších takových zákrutů, které jsou jenom v horách. Porovnání jako závodů tehdejších a dnešních, kdybych vzpomněla jenom na tuto přípravu Targy 27, kterou jsme dělali s tak neskonalou pečlivostí a trpělivostí a důkladností a přemýšlením, tak rozhodně má dnes jistě dnešní závodník větší, ale každopádně nebyla taková pracná, jako byla ta naše. A taky se stalo, že vlastně byl čtvrtek, nebyla ještě kola pro závodní vůz. Takže my jsme neměli náhradní kola pro měnění pneumatik v polovině závodů. Závody byly v neděli. Opravdu to bylo tak napínavé až do té soboty. To byly šílené nervy a já jsem si říkala, nejlepší bude, když si lehnu alespoň na nějakou delší chvíli do vany, do těch ulic, těch lázní na odpočinek. A já nevím, jak dlouho jsem tam zůstala, asi dost dlouho. A teď najednou je bouchání na dveř a s radostným hlasem mě ta direktorka hlásí. Je tu pan ředitel, je tu pan ředitel Junek a už je tady, už se kola našla. No tak to byl začátek potom toho závodu v roce 27. na Targa Florio, jenomže v prvním kole, i když to řízení šlo šíleně stuha, tak tohle jako byl hrozný handicap, to jsem vyjížděla ještě do druhého kola,

I do poloviny toho závodu a to už mě dalo v těch velikých zatáčkách velikou práci dostat ten vůz na druhou stranu. A v některých těch vlastničkách jsem musela jít až na jedničku. Ale potom, když přišly ty další opravdu makarony zatáčky velmi rychlé, pořád ještě v klecanícím terénu, tak v jedné z těch zatáček přeci jenom jsem už nedokázala dostat volant nazpět. No tak co z toho zbylo? Zbyl z toho smyk tam a zpět. Bohu díky to nespadlo dolů, do nějaký prohlubně veliký, do louky dole, ale že ten vůz skončil v betonovém příkopu na pravé straně. No. A jak my jsme byli zvyklí reagovat rychle, tak já říkám tak, a teď zkusíme vůz dát na silnici, a že bychom měli dál. No jo, ale ona byla, jak se zjistilo, přelomená i řídící tyč. Takže konec. Byl konec závodu a já jenom jsem si pozdechla a říkám tomu mechanikovi, víte, člověk neví, jestli má plakat nebo smát se. Ohlas u tribun byl bulácející. Pořád volání Elizabeta Bravissima, Elizabeta Bravissima a tak dále. A já jsem se vrátila, když jsme se rozloučili s Čeňkem, tak jsem se vrátila k tomu redaktorovi Maurice Philippovi. Víte, já vůbec nemohu pochopit, proč ti lidi jsou tak nadšení a proč mě tak tolik aplaudují. A on říká, vy to nemáte ani tušení. Když jste projela to první kolo jako čtvrtá a v tak krátkém časem, vteřinovém za těmi čtyřmi, tak to byl tak burácející potles, že to elektrizovalo celé publikum. Jak byli nadšení. Když mě Materassi řekl, když se představoval jako závodník, tak mě říká, con questo non ci farà niente. S tímto, tedy s rameny vašimi, zde nic neuděláte. Ale když já jsem mu řekla a ukázala na čelo a napřed na rameno, s ramenem, to není důležité, ale tohle je důležité, to je hlava.

Měla jako žena nevýhodu v tom, že tehdejší automobil byl konstrukčně úplně jiný než současný. To ovládání vyžadovalo jednak technické znalosti a jednak fyzickou sílu. Když se podíváte na dobové fotografie, tak si všimnete, že volanty jsou veliké. Proč? Protože byla potřeba obrovská síla, aby se s tím volantem otočilo. A teď si představte, že ona v tréninku na Targa Florio najezdila 5 500 kilometrů s tímto vozidlem, měla krvavé mozoly na dlaních, protože to otáčení tím volantem bylo nesmírně namáhavé, řazení. U nás dneska je naprosto samozřejmé, že z jedničky na dvojku pouze přesunu řadicí páku. Tam bylo potřeba dát meziplyn, přesně srovnat otáčky ozubených kol, neexistovala synchronizace. Brzdy byly mechanické mezi pedálem a vlastní brzdou bylo ocelové lanko, které se časem unavilo, natáhlo, to znamená, že na konci závodu brzdy téměř nefungovaly. Výměna kola, to byla nesmírně namáhavá fyzická práce. Dnes si málo kdo uvědomuje, jak těžké bylo tehdy závodit. Pneumatiky uzoučké, jezdilo se kolem patníku, jezdilo se okolo budov. Strašlivě nebezpečné, nesterilní, bezpečné okruhy s obrovskými únikovými zónami, pneumatiky naprosto dokonalé, hladký asfalt, tehdy se jezdilo na prašných silnicích, kamenitých, defekt, to byla běžná záležitost. Mimochodem, když trénovala na Targa Florio, najezdila 5 500 kilometrů a spotřebovala 60 pneumatik. Vysvětlujte to dneska někomu, kdo defekt nezná, 3 roky jezdí autem a nezná defekt. Tehdy to byla naprosto běžná, stálá záležitost.

Závod byl skvělý, obsazen. Přihlášek bylo celkem 40 a 630 vozů bylo skutečně na startu. Start jsem měla 8 hodin 56 a byla jsem čtvrtá. Ve druhém kole moje signalizační tabule z depa u tribun hlásí jedničku plus tolik a tolik vteřin. No, já jsem projela a měla jsem za to, že to je signalizace pro někoho jiného. Ale netrvalo dlouho, takový půl kilometru za tribunami předjíždí modrou Bugatku. To byl divo. A ten startoval 2 minuty před tebou. Mohu říct poctivě do dneška. Byl to šok. No to byl velký náskok. A s jakou lehkostí jsem ho předjela. Bleskem bylo v hlavě. Já ho nechám předjet. Protože já se nemohu nechat štvát. Protože vím, co je to za třídu a ten spustí všecko, co je v něm. A skutečně za, já nevím, snad po kilometru jsem raději se dala bokem, aby on věděl, že ho nechávám předjet a ještě jsem dala tou rukou takhle. Ale my jsme museli teď udělat to dozásobení vozidla. S tím jsem musela počítat, že to nějakou chvíli trvá a přilítl ke mně šéf depa servisu Bugatti. Jste první, držte se, jo. Já jsem teprve se probudila z toho a říkám si, jedu tak, jak jsem si řekla. A prostě přišlo třetí kolo dokončit, jo. Tak tam v třetím kole jsem byla druhá. Druhá za Kamparim. Ale divo byl za mnou. Ve čtvrtém kole najednou na teploměru umístěného na chladiči vidím, že stoupá pořád teplota. Zdálo se mi, že motor netáhne dost dobře a říkám mechanikovi, ukazuju na teploměr a říkám mu, voda je vařící. A on říká, to je horký počasí, je horký den. No, co se mohla dělat? Takže tam 1 minutku jsme měli jiný čas než předtím. Takže jsem byla pořád ještě druhá za Akamparim, ale už jenom o 1 minutu. Nedalo se nic dělat, když ten mechanik, já mu říkám, je horká ta mašina. Jsme měli zastavit provodu, ale přišli jsme k 27. kilometru a motor začal střílet a tak dále. Kdo to zná, to ví, co to je za různý pocit a musíš zpomalit. Věděla jsem, že teprve za 2 kilometry mám možnost dostat vodu. A sice ve studánce, která tam byla na jednom místě. Takže nezbylo než ty 2 kilometry dojet k tomu místu. Beze slova říkám, vy se starejte o vodní čerpadlo a řeknete mi, co mu chybělo. A já budu tady, my jsme měli složené plátěné vědro pod mým sedadlem, to jsem vyndala a teď plátěným vědrem jsem nosila vodu do chladiče. Tak ztráta času byla. Zas jedu svým veselým způsobem ten strmý svah těch zatáček z Polici dolů a už projíždím do druhého úseku, který už měl mírnější klesání, ale velmi rychlé zatáčky, kterým se říká opravdu makaroni. A který jsem měla natrénovaný taky, jako, že je pojedu jako ve snu. Ale při příjezdu jedné z těch zatáček, jak jsem se později potom podívala, tak to bylo přesně u
patníku 38, to znamená 38 kilometrů před cílem, jeden z těch rychlých zatáček, dva balvany. Bleskově se vyhnula prvnímu, ale vznikl zpětný smyk, který ťuknul do toho zadního. A zbyla montáž pneumatik. Takže bez výměny jediného slova jsme vyřídili ten sabotážní defekt. A už jsem jenom se držela a jenom pořád pekaně soustředěná dojet. Konečně rána zděla, poněž při každém příjezdu závodníka před tribunami byla rána zděla, která dávala nám, závodníkům, že už se blížíme k tribunám, respektive tentokrát k cíli. Tam pochopitelně už obrovský zástupy lidí. K našemu vozu se nahrnuli okamžitě první, který byl Florio, a druhý Divo. Florio, který smutné oči. Co se stalo? Tak jsem mu jenom stručně řekla vodní čerpadlo a ještě defekt pneumatik. Poněž jsem mezi tím se ptala a nikomu se nic nestalo tentokrát. A on říká, ne. Zdá se, že by to byl nejkrásnější závod, kdybyste byla vyvíhrala. Ale jak mě řekl později i Divo, jemu řekl Florio, Divo, vy jste vítěz tohoto ročníku, ale morální vítěz letošního závodu je žena. A je to Elizabeth Junek. No tak to se nestalo, Divo byl první, Kamper byl druhý. Třetí byl Connelly, čtvrtý byl Chiron a já jsem byla pátá.

Měla smůlu v tom, že po roce 1948 se zavřely hranice a její přátelé žili v západním světě. Louis Chiron byl její osobní přítel, stále jí zval, aby přijela za ním do Monte Carla. To bohužel nemohla, takže mezi nimi panovala čelá korespondence. Později se setkávali někdy až od 60. let už jako staří lidé, ale ona byla nesmírně vitální. Obdivoval jsem, já jsem jí poznal, bylo jí okolo 70 let, ale myslím, že jsem jí mohl už tehdy závidět, podstatně mladší, její obrovskou vitalitu, zájem o všechno, živost, rozhled, zajímala se o politiku, o kulturu, o motorismus, o soudobý motorismus, který v době, kdy bylo těch 70, už by mohl být trošku jí vzdálen. Naopak, ona znala všechno, co se v té době dělo. To osobní přátelství s Louisem Chironem mělo ještě velice zvláštní dopad, protože to byl nesmírně respektovaný člověk ve světě automobilového sportu. Ve chvíli, kdy už on skončil, tak se stal jak funkcionářem, byl jednu dobu prezidentem monackého autoklubu, byl prostě mezinárodně uznávanou osobností. A v těch 60. letech, když se trošku uvolnila politická situace, tak Eliška Junková vyjela za ním a stýkali se osobně po té dlouhé době jenom korespondenčního styku a Louis Chiron velmi pomohl tehdejšímu Československu v získávání závodů u nás. Navázal kontakty s našimi lidmi, s našimi závodníky a pomohl tehdy i v době toho socialismu té zemi, aby mohla trošku existovat, aby byla trošku respektovaná, protože si vážil nejen Elišky Junkové, ale i té země, která měla slavný okruh, kde se tady jezdily slavné závody. Takže zapůsobil velmi pozitivně, že Československo bylo bráno vážně v Mezinárodní automobilové federaci. Eliška Junková je podle mne možná víc respektována ve světě než u nás. Zejména mezi skutečnými odborníky. Ona byla ve světě nesmírně respektována. Jsem rád, že loni se uskutečnila anketa veřejnosti, české veřejnosti, kdo je nejslavnější závodník všech dob. V motocykle František Šťastný, v automobilech samozřejmě Eliška Junková, ale až za Karlem Loprajzem. To znamená, že současná generace už vidí víc tu současnost než tu minulost. Uvědomme si, že ona skončila vlastně v době, kdy zahynul její manžel a skončila vlastně velice brzo. Jí bylo 29. Byla mladá, ještě mohla pokračovat, ale kdo dnes pamatuje dobu těch 30. let? To je pár pamětníků, takže její sláva u nás možná zapadla víc než ve světě.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

na bohatej stůl a s druhým obědvá hlad. Ptám se, proč zlato

0: Já.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

naposledy běželi jsme s Josefínou.

špičkách se ke mně vrací s Josefínou letní sen. Vločka za vločkou do bílého uspává svět s Josefínou.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, posé léto a v něm ty.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jiří Suchý, divadelník, režisér, herec, hudebník, textař nebo také výtvarník a člověk velmi úzce spjatý s českým, potažmo československým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 95. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Jiřího Suchého si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.

0: Vítám vás u pořadu, který nese název Hvězdy vinilu. Je to vzpomínkový, ale ne sentimentální program o hudbě a dění v minulém století. Minulé století bylo pro mě nádherný. Navzdory tomu, že byl útlak, teror, perzekuce a nikam se nesmělo. Dokonce v začátku tohoto století se popravovalo. Pro mě prostě to století, když se otočím, bylo krásný. A víte proč, vážení posluchači? Bylo nám 20. A mládí to je zázračná věc, která vám dovolí zapomenout na všechny útrapy. Zapať pámbu, už jsou za náma. Vítám dnes v našem studiu pana Jiřího Suchýho, podle mě největšího žijícího současného básníka. A nejen podle mě. Pane Suchý, vítám vás.
1: Já vám děkuji, pane Čechu.
0: Já vím, vy jste zvyklí na chválu ode mě a já se překonávám. Čím jsem starší, tím objevuju vaše větší a větší hodnoty. Tím víc pronikám do vašeho uměleckého nitra a jsem úplně ohromen vaší velikosti. To si nedělám legraci.
1: Ne, ale neměl byste přehánět. Trochu uberte, jo?
0: Dobře, já uberu. Já myslím, že posluchačům to stačí. Pane Suchý, vy jste sám sobě textařem, což je záruka nejvyšší kvality. Jmenoval jste text, který jste dělal od někoho jiného?
1: Že jsme psali s tím kapitánem Kidem.
0: S kapitánem Kidem, ano. Kapitán Kid jako autorská dvojice Suchý Kid.
1: Ano,
0: je
1: ano,
0: to tak.
1: Ano, přesně.
0: Ten snímek
1: tak.
0: Existuje?
1: Ten snímek existuje, ano.
0: Takže uděláme Kidovi radost, nebo Kid už nežije.
1: Nežije už.
0: Ale jeho rodina teď bude potěšená, že jsme přiznali kapitánovi, on už by byl plukovník, kdyby žil, určitě. Přiznáme mu tu čest, že kurňa, ten měl kliku, ze Suchým text, to je rána.
1: Jmenovalo se to Dědečkova noční košile.
2: A když nám zesnul děda stará,

0: Já bych se chtěl zmínit o jedny, jestli si to pamatujete, mě to utkvělo, jak nás komunisti nutili, jak nás tlačili do řady, abychom stáli v pozoru v řadě, tak založili klub textařů při svazu skladatelů. Mně záleželo o tom, abych seděl vedle vás, pane Suchý, protože mně to přišlo tak legrační. Vy jste v té době byl zakázaný. A já vím, jak jste jednou přišel v tom klubu, jestli si na to pamatujete, a oni přinesli písně sovětských autorů, aby jsme je otextovali, ty členové klubu textařů. A ruce se nezvedaly, ale vy, jak jste vtipný člověk, jste se přihlásil. A jednu píseň jste si vybral. A já jsem si říkal, duchu, ten bude koukat, ten ruský skladatel. Jestli to otextujete, jak dostane zaracha, jako vy, jak se sveze s váma. Pamatujete se na to?
1: Já se na to nepamatuju, ale vím spolehlivě, že jsem žádným sovětským skladatelem nic nakonec neotextoval.
0: Ano, to jsem přesvědčil, že to nebylo možné, bylo jedno horší než druhý. No, to byly příšerné věci, ale vy jste jako vtipný člověk, jste si vybral jedinej z celého toho kruhu a my jsme jen tak stěží potlačovali svých, no. Kdeže ty loňský sněhy jsou? Koho jste měl rád z Čechů?
1: Ne, já pořád, teď jsem se hrabal mezi, jako v chlapech, ale tak na dámy jsem zapomněl, že ono tak Eva Pilarová zrovna je jedna z těch, který jsem měl rád, nebo Jiřího Grossmana, když si vezmu.
0: Teď jste mi kábnul, ty pustíme si nějakýho Grossmana.
1: Ano.
0: Co byste doporučil?
1: Tak bych doporučil tu nádhernou píseň, kde se ptá Milušky Voborníkovi, jestli na ní neprsk.
2: Tuhle píseň zpívám společně s Miluškou Voborníkovou.

0: nad tímhle návrhem věru, byť by byl pronesen v šeru, se slušná dívka otřese.
1: Ale ukaž jak, brr, takhle. Brr. No to je to správné.

0: Já jsem už mockrát citoval, jaký na mě měl Jiří Grossman vliv a jak jsem ho nesmírně obdivoval. A když mi jednou pochválil Rým, vidím rodných břehů Lem, vidím rodný Birmingham, tak já jsem, pane Suchý, to byl nejšťastnější den roku pro mě. A já často uvádím příklad dvou vynikajících textařů na prostý špičky, z nichž jeden je o trochu lepší, a to je Rytíř a Grossman. Zdeněk Rytíř napsal píseň Miláčku, budeš filmová hvězda, ano. O jaké se mi nezdá, něco takového.
1: Nádherná
0: píseň. Ano. A víte, co napsal Grossman? Vzdálená, přeleť nad oceánem, velikým aeroplánem. Ta dokonalost toho rýmu, ano. To prostě vás srazilo na kolena. No, pane Suchý, přicházíme k člověku, který je s vámi nerozlučně spjat a musím říct, že já nemenší obdiv chovám k Jirce Molavcový. Z několika důvodů. Je to vynikající herečka. Je to vynikající nedoceněná komička a je to věrná a lojální osoba. To je dneska něco tak vzácného. Když byla úplně top, jak jí chtěli všichni trochu ukrást. Já jsem se ucházel, její manžel mi ji nabízel jednou, jestli bych nechtěl dělat s Jitkou. Já si říkal, hochu, přesto nejede vlak. Ta Suchý ho neopustí a taky ne.
1: No, fakt je, že už to spolu táhneme kolik? 640 let.
0: Ona navíc božsky vypadá. Na ní vůbec není vidět věk. Ona je pořád statná třicátnice.
1: To je pravda.
0: No, je pěkná, pořád se líbí muskejm. Kde jste na ní narazil? Kdy přišla?
1: Ona přišla krátce po smrti Jiřího Šlitra. A já říkám, že mě ji asi poslal. On ji totiž, aniž bychom věděli, že jednou nastoupí na jeho místo, tak on ji viděl. My jsme měli takový zvyk, takový obyčej se nám udělal, že vždycky o přestávce jsme si říkali, kde sedí nějaká hezká holka. Jo, svěřovali jsme si to. Už jsme potom třeba šli, to přišel, říkal, třetí řada střed. Já jsem říkal, první řada, druhá zprava. A už jsme věděli. A v druhé polovině už jsme se tam dívali a porovnávali jsme si ty svý vkusy. No a jednou na přístavku seděla taková blondětá holka, my jsme se na ní shodli. Po létech uplynulo snad, já nevím, 15 let, mě jednou Jitka říkala, já jsem seděla tenkrát na přístavku a vy jste se na mě tak dívali. Já jsem říkal, no tak to je ona. No takže Šlitr ji vlastně viděl a netušil chudák, že jednou vlastně bude stát na jeho místě. No tak takhle jsme krátce po jeho odchodu do toho angažmá, kde je to zřejmě bezvadný, poněvadž nikdo se o tamtať nevrátil, tak ona přišla dělat konkurs, jak se u nás říká.
0: Ano, no když nešla hora k Mohamedovi, ano. Musel Mohamed go hoře. No.
1: A ona přišla a stála, měla kytaru, drnkala na kytaru, tak jako každá holka, vůbec to nebyl žádný virtuózní ten, zpívala jako nepříliš velkým hlasem a já jsem seděl vedle Havlíka a říkal jsem mu, Ferdo, tahle ta holka má nějakou moc nad lidma, něco z ní, ta se tak lišila od všech těch, kteří tam dělali konkurs, jo.
0: Právě, ona je velmi lidská, no, ona je velmi lidská.
1: A tak jsem řekl, vezmeme ji, jo, budeme pro ní psát šanzony, my nejsme sice šanzonoví skladatelé, že jo, to není zrovna žánr, ve kterým bychom byli doma, ale pro ní to uděláme. No a pak jsme ji vzali a najednou jsme zjistili, že ona je taky pěkně trhlá a že má obrovský smysl, vzácný smysl dělat si srandu sama ze sebe třeba, nebo tak.
0: A už hrála na Ságo?
1: Ne, to jsem jí vyprovokoval až po mnoha letech. Jsem říkal, hele, naučíme se na saxofony a jednoho dne vystoupíme a začneme hrát. Samozřejmě já jsem se na to vybodl, když to ona po půl roce najednou jsem měl narozeniny a ona ke mně přišla do šatny a zahrála mi na saxofon směs skladeb z repertoáru Glena Millera. A já jsem si sedl.
0: To je ale nádhera.
1: No, mě spadla čelist.

0: Že se k tomu vracím, ale vy jste mě připomněl to vyhlížení krásných dívek v hledišti. To děláme všichni. A já jsem kdysi dávno o tom mluvil s panem Svirákem a on se přitom tak jako upřímně rozčílil. Říká, jak my koukáme do toho hlediště a tam sedí krásný holky a hltají nás očima. Prostě ty oči říkají vše a skončí představení, my vyjdeme ven a tam není nikdo. Tam není vůbec nikdo. Všechny šli domů. To je strašný, co?
1: No, tak je
0: nepěkná
1: to, tak.
0: Slovanská vlastnost. Angličanky i francouzsky i Italky by tam zůstaly, no, Češky.
1: No, já jsem...
0: Běžte do sebe.
1: Mě dvakrát nešli domů, musím říct. Ve dvou případech jsem zažil za těch svých 55 let v semaforu.
0: První byla vaše žena, ne?
1: Ne, tu už jsem znal předtím a tak, ale prostě najednou mě přišli do šatny. Každá zvlášť, samozřejmě, mezi tím byl asi rok odstup. Ta jedna přišla a když mě viděla, tak začala usadavě plakat, tak jsem jí začal...
0: To je krásný začátek.
1: Tak jsem jí začal konejšit a tak a říkal jsem, aby si zase ještě přišla dát někdy hlavu na to mý rameno. Nepřišla samozřejmě.
0: No byla zklamaná, ona myslela, že jste ráznější. A vy jste básník, ona si neuvědomila, že jste poeta. Ona si neuvědomila, pane Suchý, že by se dočkala. Ale trvalo by to chvilku a musela by tu cestu k vašemu srdíčku si prošlapat. Pláč byl dobrý začátek.
1: Dobře to začalo, no, ale já jsem myslel, že přijde po druhý si poplakat a po třetí a... Po pátý už bude ruka v rukavě. Ne, ona už nepřišla. No.
0: Teďka přichází velká bomba, Werich.
1: Pro mě je to člověk, který vlastně, ten můj jeho obdiv, který byl, jak jste říkali, jenom když jsem ho viděl na ulici, tak ten den jsem byl špatný z toho úplně. Tak. A nakonec jsem s ním vystupoval v Lucerně, že jo, nebo chodil jsem k ním a on chodil ke mně na návštěvu, vždycky říkal, já k vám přijdu, ale přiveďte nějaký mladý lidi, poněvadž když se sejdu se svýma vrstevníkama, tak to je jako když se otevře hromadný hrob.
0: Ano, vy jste jmenoval člověka režisera Mareše. Ano. Já bych chtěl se o něm zmínit, protože to je obdivuhodná postava. On je to objevitel talentů.
1: Tak.
0: On měl čuch na talenty. On to byl třeba, kdo přived Naďu Urbánkovou do semaforu. Ano. Režisér Mareš přived Olympik do semaforu.
1: Ano,
0: hodně pomohl Jegorovovi, že to byl jeho nápad, jestli se nemýlím.
1: Dlužno říct, nejen režisér, ale vynikající skladatel, takový Oliver Twist, nebo Si jako dlouhý most.
0: Hvězdu na vrbě,
1: nádherná písnička.
0: Pustíme si Mareše, co to na to říká režisér Brodský?
1: Pustíme si. Hvězdu na vrbě bych doporučil.
0: Ano.

0: Když jsme u těch talentů, tak ve vašem divadle raší taky několik talentů a já bych chtěl zmínit taky vynikajícího komika, pana Koptu.
1: No.
0: Kopta roste den ze dne. Taky je to jeden z těch, kolem kterých já jsem brousil a on zůstal věrný, je to obdivuhodný. Já to prostě oceňuji, já dokážu ocenit věrnost. I když jako neuspěju, tak
1: to je úžasný,
0: si říkám, je to úžasný. Napsal jste něco pro Koptu?
1: No ten hraje do dneška u nás ve všech
0: muziku,
1: hrách.
0: Písničku. Všade.
1: Každý hře má nějaký písničky, pochopitelně.
0: Vy už jste říkal, že jste napsal kolem 1300 textů. Máte přehled, kolik to bylo, pane Suchý, her divadelních?
1: Přehled přesnej nemám, poněvadž jsou takový pořady, který nevím, jestli je to hra nebo není. Třeba Zuzana je sama doma, to byl pásmo písniček, že jo, takže je to titul, který jsme u nás hráli, ale není to divadelní hra. No tak, když si vezmu, že každý rok jsme uváděli 2 až 3 hry, tak za 55 let, kdyby 2, tak to je 110, ale on, jak říkám, 3 i 4 někdy jsme, takže řekněme takových 150 her.
0: To je neuvěřitelný. Pane Suchý, co byste vzkázal mladým začínajícím Suchým? Až litru, těm novým Čechům, jaký poselství, co byste jim doporučil?
1: Já bych jim doporučil prostě nedat se otrávit, počítat s nepřízní, nemalovat si budoucnost nějak růžově, počítat s tím, že budou mít těžkosti, poněvadž i ty my jsme měli, ale že ty těžkosti patří k životu a jsou od toho, aby si s nima člověk nějak poradil. Když si s nima neumí poradit, tak to je potom k jeho škodě a nikam to nevede.
0: Je to nádhera. Já vám děkuju, platí to i pro soustružníky, pro pokrývače, pro všechny. Je to tak. Prostě, řekl jste, uhodil jste hřebík na hlavičku. Pane Suchý, byl to velký zážitek, nejen pro mě, ale pro všechny posluchače. Hodně štěstí.
1: Děkuju vám.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Můj dnešní host nepatří těm umělcům, kteří o sobě dávají vědět hlavně na stránkách bulvárních časopisů. Dokonce není ani příliš rád, když je vůbec žádán o rozhovor. O to víc si vážím toho, že přijal pozvání do Tandemu a nepochybuji o tom, že najdeme společnou řeč, a to nejen o divadle a filmu, ale třeba taky o fotbale. Vítám herce Pavla Řeznička, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Než provedeme, tak říkajíc, úvodní výkop našeho povídání, tak je tady jedna písnička a přání posluchačům Tandemu, ať se vám všem dobře poslouchá.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.

0: I jinožství.
1: Ano, a jestli se nepletu, tak to, co jsem tady taky říkal, že si budeme povídat spolu o fotbale, tak to bylo v tom vašem dětství a jinožství hodně aktuální, že jo?
0: No tak to bylo velmi intenzivní, tak já jsem začal hrát asi tak v 6 letech a vlastně tak do těch 18 let jsem vlastně neznal nic jiného. No.
1: Vy jste si myslel, že budete jednou profesionální
0: fotbalista? No já jsem v to doufal a já musím říct, že i teď se s tím těžce smíruju.
1: Že to nevyšlo.
0: Že to nevyšlo a že ze mě profesionální fotbalista nebude.
1: To já jsem si taky myslel, že budu jednou hrát ve Wimbledonu. Možná jsem se viděl i s tím pohárem, ale taky jsem se musel brzy opustit. Vy jste k tomu měl, tedy k tomu, jak si k tomu vrcholu fotbalovému mnohem blíž než já.
0: To ne.
1: No tak moment, hrál jste v 18 letech za zbrojovku.
0: Ale tam takový ty přelomový roky, těch 17-18, kdy se končí v dorostu a přechází se do mužů, tak tam najednou prostě se to úplně tak jako intenzivně ukáže, kdo má ten velký talent a kdo má tu šanci se prosadit mezi muži. A to já už jsem jako tak dobrý nebyl. To už najednou vidíte, že někteří kluci i třeba o rok mladší vás úplně vlastně přehrávají.
1: Jo, no. A nebylo to třeba tak, že u vás už začaly se ty zájmy trošku tříštit, že už se do toho malinko začalo infiltrovávat i to divadlo? Ne?
0: To ještě vůbec.
1: Ne?
0: Ne, jako klasická puberta proběhla. Ani? To je samozřejmě, jako, že se nám začaly líbit holky, prostě...
1: A naopak.
0: Ale že prostě si pamatuju kluky, kteří tím žili úplně naplno, že to vůbec neznali, jako že by někam třeba v pátek vyrazili za holkama a tak, a to mi už jako někteří, už nám to bylo líto, no, že trávíme 15 let jenom v té pánské šatně, no. To je prostě...
1: To docela chápu, ale kdy u vás tak brnklo to divadlo?
0: U mě to bylo teda opravdu úplně tak nečekaně, že vlastně jsem jednou takhle v neděli v Brně opravdu vůbec už nevěděl, co mám dělat.
1: To fakt víte, je to byla neděle, jo?
0: Vím. A šel jsem prostě do divadla Husa na provázku, nebo divadlo na provázku.
1: To bylo ještě divadlo na provázku.
0: A bylo tam krásné představení, kde hrála, už bohužel zemřela, Alena Ambrová, bylo to monodrama. A bylo to podle básní Františka Halase, jmenovalo se to Staré ženy a neptacet. A já jsem na to koukal úplně jako na zjevení. Já jsem úplně, jak kdybych objevil prostě v 17. nový svět. Takže druhý
1: mladý fotbalista.
0: A asi hned druhý den nebo dva dny na to jsem šel znovu do divadla a tu už hráli představení Karamazovci, kde hrál hlavní roli Miroslav Donutil. A já na to koukal jako na zjevení. Já jsem najednou měl úplně takový divný, neskromný pocit, že já jsem na to koukal a říkal jsem si, no tohle já bych dokázal taky.
1: Vážně.
0: Já nevím, kde se to ve mně vzalo, ještě si pamatuju, jak by měl kontra světlo a jak byl v tom afektu a jak tam na někoho křičel, jako přihrál starého Karamaze a fantasticky, jak mu lítaly takový kapičky slin v tom světle, já jsem na to tak koukal úplně nějak okouzleně. Já nevím, tohle si pamatuju hrozně intenzivně.
1: To je hezký.
0: A pak už jsem se tam přihlásil, jakože tam chci pracovat, takže jsem tam trhal lístky, uváděl lidi na místa a najednou jsem objevil úplně nový svět. No.
1: To je klasický příklad toho, jak člověk začíná opravdu od piky, úplně od toho začátku, ale to je pěkný. Teď jste, vážení milí posluchači, byli svědky toho zpovědi Pavla Řeznička o tom, jak pro sebe objevil divadlo. To je krásný, já to úplně vidím. Ale víte, co bylo důležité? Že jste si to divadlo pro sebe objevil sám.
0: To jo.

0: Tandem glosuje.
1: No, to možná budete teď překvapení, do čeho se pustíme s mým hostem, hercem Pavlem Řezničkem, protože mě samozřejmě sport hodně baví, zajímá mě a zajímá mě osudy sportovců, natož klubů. A protože jsem taky rodem Moravák, tak mě není úplně lhostejný osud zbrojovky Brno, fotbalového týmu úžasné historické slávy a úžasného současného marazmu, kdy se ten klub potácí na konci druhé ligy. Co by za to dali některý týmy, aby byli na konci druhé ligy, ale určitě ne zbrojovka, ta tam prostě nepatří. Jak to vidíte, čím si myslíte že vy, jako bývalý hráč zbrojovky, že prostě ten klub takhle zabředl?
2: Tak to teda opravdu nevím, pořád to sleduju. No. Pořád jakoby...
1: Taky vám to líto, že?
2: Je mi to líto, nevím, co se tam děje. Asi si myslím, že to bude určitě jako v dnešní době všechno, že to bude bohužel o penězích. Teď snad vím, že se snad schání kupec pro zbrojovku Brno a hrozně bych si přál, aby se zase vrátila zbrojovka tam, kam patří, teda minimálně do první ligy a nejlépe, aby zase bojovala o špici, ale...
1: To prostě nemůžu nevidět stadion zbrojovky, který se rozpadá před očima. Vedle byla hala Komety, že jo?
2: Komety, slavná hala Komety, která je zbouraná, nevím, co se tam chystá.
1: Musí krvácet srdce úplně.
2: No, je mi to hrozně líto, hlavně to bylo krásný centrum, já nevím, proč ho takhle nechali úplně schátrat, no. Ale tak to je asi otázka na politiky Brna, nevím, nerozumím. Tomu.
1: Jak je tam všecko špatně. A já sleduju teda Kometu v hokejové lize.
2: Ano.
1: Docela, jak si držím palce.
2: Já taky, velmi.
1: Ale ten osud toho fotbalu a vůbec toho brněnského sportu je trošku takový tristní, že?
2: Trošku, jo.
1: Sportujete ještě vůbec?
2: Ježišmarja, já kdybych nešel tak dva dny sportovat, tak zešílim.
1: No opravdu?
2: No ano, třetí den už bych byl opravdu velmi nepříjemný.
1: No to máme teda podobný ty, jako pocity, ty já taky, ale a dokonce bývám doma nepříjemný.
2: Já taky, ale
1: tak... A co děláte, jaký sport?
2: Já se snažím teda, poněvadž už nejsem úplně nejmladší, tak mám trošku problémy v poslední době s kolenama. Takže fotbálek už jsem si nezahrál hodně dlouho, to mám strach. Pak jsem před pár lety propadl skvoši, ale velmi teda intenzivně.
1: No to na ty kolena teda, to není si nevybral nejlepší sport.
2: To není vůbec dobrý, takže to mám taky už asi půl roku pauzu od skvoše. Na tenis už mám taky trošku strach jít, takže tak jako chodím nějak běhat a tak se jako udržovat, no ale to cvičení musí být, jinak po dvou dnech bych zešílel, jako.
1: Říká můj host, herec Pavel Řezníček.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvílek zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem Tandemu je nadějný fotbalista, to kdysi, a výborný herec, to teď, Pavel Řezníček.
2: Děkuju.
1: Smějete se tomu fotbalistu.
2: No jo, no.
1: Já si myslím, že s tím fotbalem určitě jste ještě neskončil. Jsou tady týmy, které třeba vám hodí lano ještě, ano, uvidíte. Ano. Ale každopádně vám, když už jsem u toho lana, hodili, předpokládám, na tom provázku. Vy jste tam začínali jako tak, že jste tam trhal ty lístky a pak najednou to lano zasvištělo z jeviště?
2: Ne, vůbec.
1: Ještě vůbec ne?
2: Ne, vůbec, to já jsem šel na vojnu, takže já to měl přerušený vojnou.
1: Počkejte, já tady mám dokonce napsáno, že jste absolvoval vojenský trénink. Co to je?
2: No to je nějaká asi zkratka internetová, já byl regulérně 2 roky na vojně.
1: To je ten trénink?
2: To je ten trénink.
1: Tak takový trénink jsem absolvoval taky teda. A jo. Nic moc vám řekl.
2: No, je to podle mě takový jako, něco mi to teda hodně vzalo, ale zároveň mi to něco dalo. Možná ten druhý rok byl zbytečný, ale kde se vám naskytne příležitost být na pokoji s 20 chlapama, z toho 5 Maďarů, který nerozumějí ani slovo slovensky, ani slovo česky. A já myslím, že mě to naučilo určitý toleranci.
1: Jo, tak tohle se může stát jenom na vojně, to já taky znám, ano. A od té doby už znám pár taky slovenských a hlavně maďarských nadávek teda. Ale tak mě to třeba dalo, mi to zrovna divadlo, jo? Že jsme na vojně začali dělat divadlo.
2: Tam já jsem taky hrál divadlo na vojně. No. Jsme dokonce vyhráli v takový ty armádní soutěži. Možná si vzpomenu, jak se to jmenovalo. Asud.
1: Asud. Armádní soutěž.
2: V Bechyně, ano. Tam jsme vyhráli s představením.
1: A u jaké zbraně jste byl, že se tak ptám?
2: Já byl u letectva.
1: To jsem byl taky, to jsme byli kolegové, já jsem byl u radiotelegrafistů u letectva.
2: Já byl původně jako zbrojíř na ploše, teda vlastně u letadla. Tak, ale pak jsme chodili asi každý čtvrt rok na prohlídky se sluchem a našli mi tam asi nějakou, že by se mohlo to mě jako nějak zhoršovat, takže mě přeřadili, udělali ze mě kancelářskou myš a chodil jsem pak na věž zapisovat lety pilotům.
1: Ale zpátky k divadlu, vy jste šel na demo poměrně pozdě, se dá říct.
2: Pozdě.
1: Kolik vám bylo?
2: No já myslím, že mě bylo tak 24.
1: No, tak to mezi těmi 17-18 letými kluky a holkami. Jak jste se cítil a jak oni, jak vás brali? Jako veterána?
2: Tak mý spolužáci, někteří už byli taky trošku starší. Byli tam, měl jsem 2 spolužáky, teda mimo jiné, ale Igora Chmelu a Martina Fingra, kteří měli už taky za sebou vojnu, takže my jsme tam, kluci prostě byli trošku starší a holky jsme měli mladší, no.
1: No tak to má být, že jo, v životě.
2: Tak to má být, takže já myslím, že jsme jim i tak jakoby trochu pomáhali a nějak jako se snažili je nějak jako vychovávat.
1: A vy jste měl potom docela kliku, že jste hned dostal nabídku, to bylo po DAMU do Národního divadla, že jste si tam hned...
2: Během studia jsem už hostoval v Národním divadle a to bylo velký trauma.
1: Vážně trauma?
2: Pro mě jo, představte si, že nastoupíte do prvního ročníku na DAMU a hned vás osloví můj tehdejší pedagog a režisér Národního divadla Jan Kačer, že budu hrát ve hře od Williama Shakespeara Zimní pohádka. A teď si představte, že zkoušíte 2 měsíce, blíží se premiéra a teď se v těch kuloárech toho divadla dozvíte, že ten Řezníček jako zkouší docela pěkně, ale ta brněnština, to je takový problém, toho tak sráží. Takže já jsem najednou s hrůzou zjistil, že mám brněnštinu. A teď si pamatuju, jak jsem naháněl toho pana Kačera všude po chodbách Národního divadla. Vždycky mi nějak unik, jak on prostě to umí dokonale, tohleto. A jednou jsem ale už se opravdu před něho postavil a neměl úniku. A jsem říkal, pane Kačera, já prý mám brněnštinu, takže vám to asi vlastně hrozně kazím. A ten pan Kačer se tak na mě podíval a říkal, Pavlíku, Heger to měl taky.
1: Já jsem to chtěl říct.
2: No jo, jenomže tohle mi řekl týden před premiérou. Takže vlastně, on mě jakoby pomohl, ale zároveň mě potvrdil, že tu brněnštinu mám. No takže to pro mě bylo úplný utrpení. Asi ještě celý další 3 roky, co jsme tu hru hráli, tak já tam chodil, já se tak hlídal, úplně jsem to nenáviděl.
1: To byl Shakespeare trochu,
2: no, ano, ano, ano.
1: V Hanticu.
2: A tak teď, kdybyste takhle chvíli mluvil, no. Tak to chytnu za stůlky a musím to pořád hlídat.
1: Ale co, a co ten Karel Heger to? Opravdu nikdy se toho nezbavil a Jaroslav Vojta, kolik zahrál na Národním divadle nádherný rolí. O ty tam měl tu brněnštinu a tu moravštinu, ale ještě víc.
2: No ale já to cítil jako hrozný handicap a tak mě to jakoby svazovalo.
1: Víte,
2: v tom projevu.
1: To není vůbec.
2: Nemám? Ne. Tak děkuju. Kdyby náhodou, tak mi řekněte, jo. Ukažte
1: já vám,
2: mi.
1: Jasně, já vám ukážu a zase to zmizí.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak, když si před chviličkou vzpomněl můj host, herec Pavel Řezníček, na některé bardy Národní divadla, kteří měli úplně trošku, tak si vybral shodou okolností z klasiků českého humoru, protože teď je právě před námi návštěva té galerie, jednoho z opravdových velikých bardů herectví a humoru, taky z Moravy. Tak abychom nechodili dlouho kolem horké kaše, tak vy jste si vybral Vladimíra Menčíka. Tak. V čem se vám nejvíc líbil? Třeba ve filmu konkrétně.
2: Všichni dobří rodáci, fantastický. Fantastický, pak ještě samozřejmě takový ty, já nevím, jestli by dva díly nebo tři díly, Tažní ptáci a Ikarův pád, tak tam vlastně, ale to...
1: A dobří holuby,
2: ale v tom Ikarově pádu mě úplně, jak byl obrovský komik, že, tak na něm mě fascinovalo, jako měl vystřihnout právě i ty vážné role. Ale já vlastně jsem nikdy neviděl nic, v čem by mě jakoby Menčík zklamal.
1: To je pravda.
2: Prostě on, nevím, třeba i film od Formana, doufám, že to nepletu, Lásky, jedný plavovlásky,
1: no,
2: kde hrál vlastně s těma nehercema a jak se jim vlastně dokázal přizpůsobit, jak hrál vlastně velmi civilně a nevyčníval nad nima a dovedl vlastně utlumit ten svůj herecký projev. Nevím, pro mě genius.
1: Genius. Teď si dáme jednu takovou drobničku, ale zaperlí jako vždycky.
3: Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolít roh. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na té stěně, takový malý mastný flek a z té krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Kapám, skutečně já to... Kakyňa už to nebral v potaz a povídat se takový náš vtipálek od lidsky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec. Já pám nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kůň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. Bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhat, než by mě narazila na tu stěnu, bo já to neplatí. A on pán, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. On pán, v tom případě jí bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhloungej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svalý z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zespal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten kafíňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc a povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to, on pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, dobře, lekuji tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a teď co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte? On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl. Jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pán, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal strašený záchal. Pane Menšíku, nemáte pocit, že prší a pám, ne, on pá, tak sám vlhnu.

0: Zážitky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Pavel Řezníček, který je hostem dnešního tandemu, se v podstatě při studiu na DAMU prezentoval taky v Národním divadle. O tom, jak ta brněnština mu tam způsobila takové trošičku trauma, jsme si už povídali. No ale ta samozřejmě zmizela časem a vy jste začal svou opravdovou kariéru, která byla takový první angažmá, už jako úplně vážné, takové, jako herci říkají, jsem angažmá tam a tam.
2: Tak to jsem nastoupil po DAMU do Dejvického divadla v Praze.
1: A jak dlouho jste tam byl?
2: Asi rok a půl.
1: To není zase tak dlouho.
2: To není zase tak dlouho. Mně se tam sešla taková sezóna, kdy se to nějak nedařilo, nejenom mě, ale i řekl bych tomu stávajícímu souboru v té době. Takže mně se stalo, že jsem třeba dostal jednu roli za kolegu, který jakoby onemocněl a potřeboval, aby byl hospitalizovaný, takže už nemohl tu roli naskoušet, takže já to vzal třeba 4 dny před premiérou. Což je pro mě málo, já už se pak jakoby v té roli nikdy necítím úplně jako jistý v kramflecích. Následovalo další zkoušení.
1: Tak zkouší se 2 měsíce třeba.
2: Někdo to umí vystřihnout, někdo třeba pak umí během hraní těch představení to nějak ještě jakoby vylepšovat, ale na to já jsem tam vůbec neměl jakoby sílu a odvahu, to jsem jako vždycky se snažil jenom naplnit to, co už bylo naskoušený. Další představení bylo, že se odpískalo 2 dny před premiérou, protože to prostě nešlo. Takže to už je takovej druhý zářez v té sezóně. A pak přišel ruský režisér, který na nás vlastně 2 měsíce řval. A to mě teda nějak úplně, nemůžu říct to slovo, ale asi tušíte.
1: Jako nesedlo. Takhle.
2: Ne, no hodně, ale hodně mi to nesedlo.
1: Nesedlo.
2: A tak se mi to nějak celý, jakože jsem vlastně potřeboval zjistit, jestli to divadlo tak miluju a chci ho dělat, anebo že si dám od něj pauzu. No, tak jsem si dal pauzu a už jsem se vlastně do divadla nevrátil.
1: A ta pauza byla tehdy, když jste začal dělat toho produkčního?
2: Produkčního. Šel jsem do televize Prima, tam jsem dělal produkčního ve zpravodajství a strašně mě to bavilo.
1: To je další profese, protože vy jste vystudoval, jestli se nepletu, herectví i režii.
2: Ano.
1: A teď jste začal dělat produkci?
2: Tak.
1: Že jste neskusil někde třeba režírovat?
2: Já jsem režíroval.
1: To já vím, režíroval se třeba v Mladý Boleslavi.
2: V Mladý Boleslavi a předtím ale jsem dělal absolventský představení v A studiu Rubín. Jsem zdramatizoval takovou povídku od pro mě nepochopitelně zapomenutýho ruského autora Ivana Bunina, mimochodem nositele Nobelovy ceny. Tak jednu z jeho krásných povídek U cesty jsem zdramatizoval, zrežíroval a to bylo moc hezký, si myslím. A pak jsem režíroval v Mladý Boleslavi, ale tam už se to až tak moc jako nepovedlo.
1: Že děláte takhle jenom nárazově, přitom je to úspěšný a vy zase skočíte někam jinam.
2: Ten Bunin byl docela hezký a v té Boleslavi se to nepovedlo. Tam jsme se nějak nesešli s tím souborem, nějak jsem jim nevyhovoval, myslím, nevím.
1: Co ta produkční práce, ta vás bavila?
2: Ta mě bavila, jednak se tam sešel úžasný tým takových jako mladých lidí začínajících, takže vlastně nám tam bylo hrozně dobře. I mě to zajímalo. Politika mě zajímá.
1: Co jste produkoval?
2: Zpravodajství, ano. A ono to má vlastně velmi blízko k té práci režiséra, že jsem vlastně myslel na spoustu maličkostí, které se musí složit do toho celku. V divadle je to premiéra, tam to bylo ale každodenní vysílání zpráv. Ano. No.
1: Pořád jste v napětí určitě.
2: To jo, to je velmi stresová záležitost. To jako...
1: Já bych řekl, že možná víc než ti koneční interpreti, kteří to dostanou takhle před sebe na papíře, případně na čtecí zařízení a už to jenom chrli.
2: Tak tam byla taková parta, jako že to nebyli jenom čteči jako zpráv. To opravdu ti lidi tím žili, zajímalo je to, oni věděli, co říkají. Tak by to mělo být, asi ne jako v některých televizích, jako určitě. Že moderátoři to opravdu jenom přečtou.
1: Přesně, to je hezky, že o nich hezky mluvíte.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavel Řezníček, který je hostem dnešního tandemu, jak jste slyšeli, prožil pár takových záležitostí, které třeba by ani prožít nechtěl. To už tak v tom třeba hereckým, ale i sportovním životě bývá, že člověk najednou prostě se dostane do kolize s okolnostmi, s kolegy a tak dále, s repertoárem. A zase se jde dál, prostě to tak bývá v tom životě. Ale možná ten váš největší zádrhel byl paradoxně, na vojně, kde by to všecko mělo být tak jaksi podle řádu a nic by se nemělo stát. No.
2: Jenom, že se stalo. No. Já byl zrovna na opušťáku v Brně u rodičů, takže jsem se zašel podívat na svý bývalý působiště do divadla Na provázku. Podotýkám, že bylo pátek 17. listopadu rok 89. Ne, v sobota 18. A už se nehrálo. A už právě se mluvilo o tom, co se stalo v Praze na Národní třídě a že se bude stávkovat a tak. Takže jsem to vlastně velmi intenzivně tam prožíval s nimi a v neděli jsem se vrátil do kasáren na Přerova a říkal jsem všem, hoši, něco se děje. Jako nehrají divadla na Národní třídě, zabili toho studenta, prostě něco prostě se děje. A oni mi všichni říkali, prosím tě, když jsme koukali na televizi, a ve zprávách nic nebylo. Říkám, no to je jasný, že to do těch zpráv nedají, ale prostě...
1: Měli koukat na Vídeň.
2: Věřte mi, že se něco děje. No a to byla neděle večera, v pondělí ráno jsme se probudili a už jsme měli zapečetěnou televizi, zapečetěný rádio, už nás nepustili z kasáren, kluky parašutisty odvezli v noci někam pryč, nikdo nevěděl kam. Už pochopili i moji kolegové na vojně, teda, že se opravdu něco děje. No jo, jenomže to byl teda rok, že jo, 89, tak tam mě nebylo dobře, protože jsem měl strach, že ať nás pro boha nepošlou do ulic
1: proti lidem. No fuj, tajvel.
2: To bylo vlastně velmi nepříjemný, takových těch prvních 14 dní, kdy i ta sama armáda vlastně asi netušila, co se stane a co bude. A...
1: Tak teď vám řeknu něco, co vás opravdu rozesměje nebo rozesměje. Já jsem byl na vojně, když byl jiný, kritický a krizový rok 68, když nám vlítli Rusáci a Poláci a podobně.
2: Ano.
1: A my jsme naopak žádali našeho velitele útvaru, ať nám vydá zbraně a ostré střely, už jedem do lesu a budem bojovat. Opravdu. To je paradox. To jsou ty paradoxy životní, co? No naštěstí on měl teda rozum a nedal nám je. Už bych tady nebyl asi,
2: no. No a tehdy taky měli rozum a neposlali nás do ulic, no.
1: Ale to vám věřím, že ten pocit asi nebyl příjemný.
2: No to bylo nepříjemné, protože já se teda v tom přesně nevyznám, ale ono asi, kdyby se vyhlásil výjimečný stav, tak já nevím, co je za neuposlechnutí rozkazu.
1: No. Ve válce asi je to jasný.
2: No, asi kulka, jasný, no.
1: Takže... A jak vám to vyvětlovali tu situaci, jak vám vojákům třeba tehdy?
2: No, naštěstí já teda měl jako to štěstí, že jsem byl u toho letectva. Že vlastně oni ti sami letci, oni se moc nepovažují za vojáky, ale prostě oni jsou piloti. To je něco jiného, že jo?
1: No, jsou šátečky.
2: Ano, jsou to prostě frajeři. A hlavně to nejsou žádní pitomci.
1: Takže
2: vlastně oni i mezi sebou začali velmi rychle jednat. A vlastně se tam projevilo ta jejich touha taky, jakože tohle to změnit, to, co tady bylo. Takže i oni vlastně, jakoby ti v uvozovkách lampasáci, taky asi velmi intenzivně cítili, že do ulic zasahovat nepůjdou. Takže to nás zachránilo. Nevím, jak to probíhalo jinde, ale u nás teda jako se to velmi rychle otočilo, jakoby ve prospěch revoluce.
3: Měl ho prý každý rád a byl dáván za příklad.

slýchával dál ze všech stran. Spolužáci potají na kytary.

kočkou vešel do sálu a měl v tváři dolíčky, když hvězdičkoval písničky a hvězdiček chtěl.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak, kdybych teď chtěl vypočítat alespoň pár seriálů, filmů, ve kterých se Pavel Řezníček objevil, tak určitě bych nezapomněl Milenci a vrazi, Sametový vrazi, Keep Smiling. Kdo pak by se vlka bál? To je úplná novinka, že jo?
2: Není to novinka, to je z roku 2007. Mária Procházková režírovala s Jitkou Čvančarovou a s Dorotkou Dětkovou. Takovej rodinný film, no. Na ten jsem pyšnej.
1: A na který seriál jste pyšnej?
2: Já jsem miloval seriál Letiště.
1: Letiště?
2: Protože tam se sešla úžasná parta lidí. Jednak herců, ale i lidí ze štábu. Nějak jsme si sedli všichni.
1: Ty jsi se vrátil na letiště vlastně.
2: Vlastně, no já to bral jako poctu všem pilotům, který jsem miloval, tak jsem se to snažil vměstnat do jedné postavy. Ale tam prostě, když jste na place s Bobem Kleplem, se Zuzkou Bidžovskou, s panem Kratinou, Davidem Matáskem, Zuzka Norisová, my jsme si tam nějak prostě všichni sedli.
1: To je hezký, že Vláďovi Kratinovi říkáte pane.
2: Ne, teď je, já, víte, co se mi... On mi tam hrál kapitána a my dodnes, když se potká... On je hrozný fešák, no, jako já mu to vždycky říkám a on je rád, jako, ale já mu od té doby říkám kapitáne. Jo. Já mu neříkám pane Kratino, já mu říkám zdravím kapitána. No a on mi říkal, jo, už mi tak klidně můžeš říkat, protože já jsem si udělal kapitánský zkoušky na loď, takže už mi klidně říkej kapitáne.
1: Jo, vlastně to je pravda.
2: Jo, říkal mi to.
1: No a v čem teď v současné době hrajete?
2: Teď jsem nastoupil do seriálu Cesty domů.
1: Kromě televize ovšem nějaký divadlo?
2: Ne. Já jsem se už do toho divadla nevrátil.
1: Vy vůbec nehrajete už divadle?
2: Vůbec. Ale já taky jsem mimochodem hrozný trémista, víte. Mně se pak stávalo, že já jsem na představení měl nejradši děkovačku. Jako. A pak jsem si říkal, no to není možný. Jako herec bych se měl na to těšit celý den, jak si to užiju. A já byl tak z toho strémovaný.
1: Vy jste pořád trémista?
2: Jsem teda, jako.
1: No, tak je pravda, že když jste si sednul tady k mikrofonu, ještě než jsme začali točit náš tandem, tak jste tak trošičku po něm koukal nedůvěrou, že?
2: Z toho já mám hrůzu, z toho mikrofonu.
1: Hrůzu. No tedy to koukám. Ale já jsem to vás čet někdy, že vy rád tedy spíš film a televizi, tam, kde se jaksi točí po částech, a divadlo, že už ne. Takže k divadlu se nevrátíte nikdy.
2: To ne, to neříkám. To jako kdyby přišla hezká nabídka, hra, která by mě zaujala, která jakoby, že bych to chtěl odvyprávět, ten příběh, tak jo, určitě.
1: To byste i na tu trému zapomněl.
2: To u mě to opravdu souvisí s tím, že když si to odzkouším poctivě a jsem si pak jistý v kramflecích
1: to je ono.
2: A věřím každý větě, nebo vlastně vím, proč ji říkám, tak pak vlastně...
1: To je naprosto přesně řečeno a já úplně přesně vím, o čem mluvíte. Ve fotbale se tomu říká vycházet ze zajištěné obrany.
2: Přesně tak. A mít prostě natrénováno.
1: A mít jako... natrénováno, ano. Tak takhle to vypadá s hercem Pavlem Řezníčkem, mým dnešním milým hostem. Doufám, že i vám se to, vážení posluchači, líbilo stejně jako mě. A doufám, že i vám, Pavle.
2: No mě velmi.
1: Tak mějte se moc hezky, ať se daří, držím palce. A čím víc rolí, tím líp.
2: Děkuju a hodně sportovních úspěchů vám přeju.
1: To samozřejmě vám taky. Naschle.
2: Naschle.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení a milí, dovolte, abych vás uvítala u rozhlasových přijímačů. V tomto čase na této vlně vysíláme pravidelný pořad u muziky. A my, kteří tento program pro vás připravujeme, jsme moc rádi, že jste se rozhodli jej sledovat. Je totiž určen vám, kteří jste ctiteli dobré, lidové a dechové hudby. Při výběru skladeb vždycky dbáme na to, aby zazněly skladby, které už delší čas znáte, ale také podat důkaz, že ani současní tvůrci na tento žánr nezanevřeli. Ku příkladu hudební skladatel a kapelník Jan Slabák, jeho kapela Moravanka, jsou stále při chuti. Doložila to úvodní skladba Jana Slabáka Kateřina v provedení Moravanky. Příjemné chvíle s muzikou a nerušený poslech vám všem vážení přeje Pavlína Filipovská. Na startu je připravena polka Aloise Austa s textem Ladislava Jacury. Dnes náladičku mám. Česká švitorka Ctibora Mesteka doprovází zpěváky opravdu v dobré náladě a zpěváci Josef Sochor a Bajotrio se k té pohodě s chutí připojili. Na výsledku jejich spolupráce je to dozajista znát, však posoudíte sami, vážení. Pokračujeme valčíkem Daniela Dobijáše s textem Petra Bukovského. Hájenko, hájenko. Zpívají Dodo Slávik a Eduard Hrubeš. Hraje velkopopovická Kozlovka. Následně za

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Tak jako k našemu pořadu neodmyslitelně patří tango, které jste před okamžikem doposlouchali, pravidelně je tu i místo vyhrazené pochodu. V tomto oboru u nás vždy byli skladatelé, kteří tento dvoudobý rytmus vyznávali a dokonce se jejich díla zapsala zlatým písmem nejen do dějin naší lidové a dechové hudby, ale i do srdcí posluchačů. Není těžké uhodnout, když se ohlédneme do minulosti, kdo byl tím známým tvůrcem rázných populárních pochodů. Ano, mnozí z vás správně vyřkli hned to jméno. František Kmoch. Teď právě nám sbor orchestru a orchestr Václava Hybše připomene jeden z těch nestárnoucích Kmochových pochodů. Jmenuje se Hoj Mařenko. Potom si dáme polku Josefa Maršíka. Proč a nač? Text napsal Vladimír Sýkora, zpívají Zdeňka Lepšová a Jarmila Hronová, hraje Opočenka. Dále si dopřejeme trochu odpočinku v náručí tříčtvrtečního taktu valčíku Josefa Vítka s textem Jaroslava Salčáka. S Pepovou sedmou pod taktovkou Dalibora Kapra se bude zpívat Svatava Černá. Ten valčík se jmenuje Běž, zajíčku, běž.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A teď se, vážení, vydáme na krátký, ale věřím, že moc příjemný výlet. Náš cíl? Morava. Ve slovníku je psáno, že výlet je společná vycházka, třeba školní, tak my tedy podnikneme výlet rozhlasový, anebo hudební. Chceme si dopřát osvěžující pramínek lidové a dechové hudby. A daří se. Čeká na nás pěkná lidová polka, Kdyby byla Morava. Zpívají Alena Konečná a Jindřich Kotek, hraje Galánečka Kamila Bartáka. Druhá lidová písnička se jmenuje Chodníček bělavý. Kapela Moravanka doprovází Zdenku Hovorkovou a Majku Vyoralovou. Na rozloučenou s Moravou si poslechneme milou polku Blahoslava Smišovského Měšťanská hospůdka. Zpívá a hraje frajárka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: A už jsme zase doma v Čechách a nabízíme vám, vážení posluchači, bohatou směs známých českých písniček. Mezi autory jsou rovněž známá jména, třeba Jaromír Vejvoda, Rudolf Kubín, Karel Vacek, Karel Valdauf, František Soukup, Rudolf Lamp, nebo textaři Bohuslav Nádvorník, Ladislav Jacura, Miroslav Jaroš, Václav Zeman a Václav Ruml. Zpívá sbor z Otrokovic, hraje šestka Slávy Kunsta.

Vážení posluchači, dnešní hodinka lidové a dechové hudby pomalu končí. Loučíme se s vámi, ale ne nadlouho. Věříme tomu, že brzy se zase potkáme u rozhlasových přijímačů s dobrou lidovou a dechovou hudbou. Děkujeme za to, že jste dneska poslouchali a naschledanou ve zdraví se těší Pavlína Filipovská. Jako vždycky vám věnujeme ještě písničku na rozloučenou a dneska to bude lidová polka. Já už to políčko. Zpívají a hrají babouci.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jiří Suchý, divadelník, režisér, herec, hudebník, textař nebo také výtvarník a člověk velmi úzce spjatý s českým, potažmo československým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 95. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Jiřího Suchého si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
2: Z rozhlasového archivu tentokrát vybíráme jeden ze starších pořadů z cyklu Půlnoční párty pánů Suchého a Šlitra z roku 1968.
3: Hele, znáš skladbu I Can Give You?
4: Ne.
3: Pa, pa, para, pa, para, pa.
4: Aha.
3: Bibi. No. Bibi. Tak, kdyby si tohle to Bibi mohl...
4: Zahrát, jo?
3: Ano. I can give you anything but love. To je moc dlouhý, počkej, musíš trochu kratší, o něco kratší, kdybys to sehrál, jo?
4: Aha. Co nehrál?
3: I can give you anything but love, babe. Stop, to bylo zase moc krátký. Tak něco mezi tím, jestli by se ti to...
4: Jo? Něco mezi.
3: Něco mezi, no.
4: Takovou... No to jen si řekni. Předehrám.
3: I can give you anything but...

0: Co nehraješ?
1: Druhou sloku teď?
0: No, tak pořádně od začátku.
1: Ještě jednou, jo?
0: No.
1: Předehra. I can give you

0: Dobrý večer, Jiří.
1: Těpic.
0: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Schlitera. Dobrý večer, Jiří.
2: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
0: Protože ono mu to bylo minulé líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že se můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. On vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
2: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba...
0: A ukažte nám, ne...

0: doporučuji, mě zkus hrát
1: tak jakoukoliv
0: otázku.
1: Tak ten citron pomineme, tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba ví laskavě?
2: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
1: To je krásný. Aha.
0: A teď hádejte, pane Rostov, teď hádejte.
1: On si bude říkat, pán byl... To...
0: O žluhě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.

0: náš lídr se může ptát?
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak s chutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžší. To bude velice těžší.

Tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer. My jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle ty možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu, jejíž text napsal Pavel Kopta a co se hudby týče, s ním kolaboroval Jiří Šlitr. Obloha je hvězdným plechem pobytá, podláždění klepotají kopyta. Na nábřeží mlha leží a kuň stěží nocí běží, drožkářů stín v bouřce pozdech klopítá. Na nároží narazil však na muže,

Tak tohle byla písnička, kterou složil Pavel Kopta a kterou mě nabídl jednou v Redutě a kterou jsem tam zpívával potom tuze rád, poněvadž je taky tuze hezká. Třetího autora, na kterého jsem si dneska večer vzpomněl a kterého jsem měl a kterého mám rád, je textař a přitom básník Josef Kainar. Mám tady písničku, která se v originále jmenuje Šeptání, ovšem on jakožto básník složil na to text, který se Šeptání nemá co společného, ale za to je pěkný. Ona byla mlynářovo dítě.

0: řekl, postavte se ke zdi z kety. Vzal naráz popa z muškety. No a myslím, že na koho nemůžeme, nebo nesmíme, nebo dokonce nemáme právo ani zapomenout, vypočítáváme-li idoly našeho mládí, je pánové Voskovec a jsou pánové Voskovec a ten druhý. Tak bych si dneska dovolil tady s Jiříkem zaspívat jednu písničku, kterou složili v době svých začátků, nicméně která je pěkná a zvláštní a kterou máme strašně rádi, která je taky těžká, takže ji asi třikrát zkazíme během, no třikrát, to bych si fandil, 12krát, ale stejně poslechněte si ji.
1: Já jestli se nemejlím, tak to byla jedna z písniček, s kterou Ježek dělal do divadla konkurs.
0: Oni jestli vyzvali, se nemejlíš tedy, že?
1: Jestli se nemejlím, no. Oni ho vyzvali, jo, aby něco napsal, on napsal 3 skladby. Všecky.
0: A jedna z nich je jedna právě skladba Skafander Fox.

0: skladbou jste dělal konkurs vy.
1: Kam, prosím?
2: On dělal moc konkurzů do různých míst, než ho přijali v semaforu, jo?
1: Ale mě do semaforu nepřijímali.
3: Ještě nepřijali?
1: Dosud nejsem přijat.
3: Na čestný slovo.
2: Pan doktor dělal konkurs, vlastně jakýsi konkurs v Redutě, kdy přišel a s prosíkem přišel, že by rád zhudebnil některý z mých textů. No a já jsem říkal, mladíku, víte, co je to za troufalost? A on říkal, že jako si to uvědomuje, ale že přesto jaksi kuráž mu velí, aby mě požádal o tuto laskavost. No tak jsem štrachal ve svých zásuvkách, až jsem našel jeden velice špatný text. Říkal jsem, no na učení je to dobrý. A dal jsem mu ho. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
2: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
3: Tohle z něj vyrostlo.
2: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Jo,
2: odpovídá to ty skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
2: No. Tak zkusíme.
1: Je na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvnej takovej.
2: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
2: Tak jedem. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

0: No, že by to byl nějaký hit. Se říct nedá, že jo? No, ale jako začátek.
1: No, tak pro ten začátek to bylo dobrý.
0: Tak co, kdyby jsme změnili...
1: Konce, že jo?
0: Změnili témato? Že bychom si dali hru? Co je tohle? Na tři tóny, jo?
1: Hra na tři tóny.
2: Domino.
3: Domino.
0: To by bylo. A tohle je.
1: Schlafe mein Prinz, kein Schlaf. Schlafe mein Prinz, kein Schlaf.
0: Už vám dávám. Du, čtyři už vám dávám.
2: Hráli Dudy.
0: Jak jsi to uhod? No. Je to z jednoho amerického filmu. Starého amerického filmu, kde byly první jako jazzový šlágry. Tudy. Napsal to Irving Berlin.
1: Ta. Irving Berlin. Moment, Irving Berlin. Západní nebo východní?
0: Tenhle je západní. Hrál tam ještě, Tyrone Power.
2: Ještě tři tóny.
0: To už vám dávám
1: 8,
0: 10 tónů.

0: 10 tónů jste dostali. A tahle ta, se vám to hrál.
1: Tahle ta písnička, to je vám zajímavý. Já jsem čet, nevím, nakolik je to pravda, že je to původně jakýsi pochod, který hrála nějaká kutálka, který právě Irving Berlin napsal, zaslech a jak si inspiroval ho to k tomuhle foxtrotu. A ten pochod, že zněl asi trrán, trrán, trrán, tam tararán, trrán, trrán, trrán, tam tararán, takže on to jenom, no, takže on to jenom jaksi připozměnil. Pochod se neujal, foxtrot, ano.
2: Takže všichni si vypučovali, no.
0: Tak třeba tohle. Já vám dám 4, jo?
1: 4. To je německá hymna.
0: Já znám několik, takže...
1: No tak my víme, že jsi moudrej, tak to nemusíš tady...
0: Tak je to jedna naše odrhovačka taky.

0: nebo? Pak je to ještě... Jsou to ještě dvě skladby. Jedna klasická, kterou napsal...
1: Kdo?
0: Čajkovský. A pak ještě... Ano, Chaplin.
2: Výborné, jsou tři body.
3: Ale to Deutschland je to taky. Ale to Deutschland je to taky. To
0: je jinak rytmicky. No, já to vždycky hraju rytmicky.
3: Jo, to hraješ. Jako ten Alexander Stacktime Band, že jo, ten si hrál taky rytmicky.
0: No jasně, jinak to není tak. Tak musel. Včera neděle byla že? A zahrál. Jo. Ještě jednu, jo?
1: Ještě jednu.
0: A tu už uhodnete. Je to americká skladba stará.
3: Americká skladba. Rozmyslí si, Mařenko, rozmyslí. Rozmyslí.
0: Řeká.
3: Ale rozmyslí si, Mařenko, není americká skladba, hochu, to se moc mejlíš tady. Vážně, to.
1: A tak ještě tři, no.
0: Je to jedna z nejstarších a z nejslavnějších písniček. Dalina.

0: Znáš tu příhodu kolem Dainy?
1: Já jo, ale ty jestli ji znáš.
0: Ne, to pan Werich vypravuje, že když byli v Americe za války, tak navštívili jednoho pána, který měl takový obrovský barák a řeka mu tekla přímo dolů.
1: Do domu,
0: do sklepa,
1: jak
0: do domu, takže on z haly se stoupil do člunu a odtamtud odjel chytat ryby. A no prostě přepichově žil a pan Werich se ho s panem Oskovcem ptali, jako čím se zaměstnává. On říkal, no já chytám ryby a chodím na lov. A no oni říkali, no ne, ale jako čím se živíte? A on říkal, já jsem napsal Dainu.
2: Tak.
3: A na závěr tvého hravého bloku, kdybys nám snad něco...
0: Ano, já bych na závěr tohoto bloku... Ano, zahrál také jednu cizáckou písničku, opatřenou textem ne Jiřího Suchého, ale Kainara, která se jmenuje St. Louis Blues. Že bychom si ji zaspívali, to má takový hezký text.

0: Děkuji panu doktorovi a chtěl bych takovou... No?
1: Toto blues napsal Handy, WC Handy. A...
0: WC Handy.
1: To je takový klasický blues, asi vůbec nejlepší, jaký kdy bylo napsaný. A
0: skutečně.
1: Potom se tedy kopírovalo a psalo na toto téma to do nekonečna. Až do dneš. Do dneš.
0: No. Jestli dovolíte, tak já jsem zase tady přines pár listů z tlusté knihy, která se jmenuje Lexikon pro zamilované. O ní už jsem tady posledně mluvil a posledně jsem tady přečet několik hesel. Podle ABCD dneska to přečtu na přeskáčku. Začneme třeba tadyhle. U písmene I třeba můžeme začít. Proč ne? Tak. Nalistujeme-li si v lexikonu pro zamilované písmeno I, bací nás do očí heslo intimita, o které se praví. Intimita je slovo, kterým operuje vzdělanec tam, kde prostý lid říká, co je vám do toho. Známe řadu intimit, počínaje intimním osvětlením a konče intimním vztahem. Intimní osvětlení rozněcuje vášně a pohlcuje vrásky. Intimní vztah vášně likviduje a vrásky působí. Mezi těmito dvěma krajnostmi se ovšem nachází řada rozličných drobných intimností, jako je například intimní pradélko, tak se nazývají drobné krajkové nicotnůstky, to je slovo nicotnůstky, nebo intimní rozhovory, což jsou rozhovory probíhající v tom nejotevřenějším a nejsoudružštějším ovzduší vůbec. Existuje taky termín intimní život. Ten se liší od legitimního života, podobně jako intimní osvětlení od zářivky. Oba tyto životy jsou žity svorně vedle sebe, každým z nás. Přesto však se mnoho lidí tváří, jako by byl jejich intimní život nežit. Tím větší starosti mívají však o intimní žití ostatních. Proto by měl být každý člověk obehnán ostnatým drátem a hranice intimity střeženy zákonem. Překročení těchto hranic by mělo být dovoleno pouze na propustku, které se říká láska. Tak to bylo pod písmenem I. Teď bychom si našli nějaký atraktivnější písmeno, třeba zalistujeme třeba P, že? To se slibuje. Pod písmenem P je například heslo prudérie. Prudérie je zduřelá mravnost, která nabývajíce na objemu pozbyla svůj správný tvar. Prudérie jako taková je na ústupu, leč nevymřela. Důkazem toho jest, že některá hesla budete hledat v tomto lexikonu marně. Vývoj však nasvědčuje tomu, že ve druhém rozšířeném vydání už se mnohá z nich objeví. Potom tady máme třeba heslo nohy. Nohy. Nohy jakožto dopravní prostředek do této statě zahrnovat nebudeme. Tím nám tedy odpadnou nohy mužské, pro které bychom těžko hledali jiné uplatnění. Nohy žen však mají kromě chůze i jiné, důležitější poslání, kterým se zaobírají mnohé vědecké disciplíny, estetikou počínaje a psychopatologií konče. Noha ženy má tedy splňovat určité nároky. Má být malá, může však být i větší. Lýtka mají být štíhlá, i když přiznejme si, pěkně oblá lýtka není třeba zatracovat. Přibližně uprostřed nohy se nachází koleno, načež začíná noha zřetelně mohutnět, získává na objemu i na působivosti. Tyto části nohy už některé ženy zahalují, aby tak zvýšily jejich přitažlivost. Jiné ženy naopak tyto části odhalují, a to z těchže důvodů. Noha pak pokračuje dále, neponechává si však svůj název. Ještě jsem tady nalistoval poslední heslo dnešního večera. Sice pod P zrovna, zase to písmeno mě jaksi přitahuje. Je zde heslo prostitutka. Prostitutka je žena, která dovede zpeněžit všechno. Nemá však nic a tak zpeněžuje to, co má. Nešetří líčidly, mluví nakřáplým hlasem a mívá dobré srdce. Když se opije, pláče. Od ostatních žen se liší tím, že rychleji stárne a že si nechává vše proplácet. Jejímu stálému pracovišti se říká nevěstinec anebo cizím slovem.
2: A dřív jste si něco zaspívali? Znáte tu hru?

Když už chcete zpívat, víte, co jsme ještě nehráli, když už jsme ty společenské hry? Ano, pan doktor dává najevo, že je inteligentní a že pochopil, co mi tane na mysli. Mně sice tanulo něco jiného, ale tohle je taky dobrý.

0: Yes.
1: No, dikci. Dikci musím lepšit dikci. No, já jsem to tak zahrál zatím jako do vytracené, to byla taková ukázka, o co asi půjde, jo? A teď jako doopravdy, jo?

0: není možné.
1: Totiž já celou tu dobu, já nevím, co zpívám, poněvadž celou tu dobu přemýšlím, co to on hraje. To je, co to je za opus, prosím tě, jestli to je nějaký opus tedy vůbec. L je obtížná věc, ale...
2: Já jdu říct někam...
1: Ale víte, že už to hodně lidí ovládá dneska, to L?
2: Já jdu někam sehnat nějakého lustvisiháka, ne?
1: Že jsi hrál nějaký divnou harmonii, nebo
2: no jo,
1: co,
2: my jsme to zvorali, nezlob se, prosím.

0: Děkuji panu doktorovi za několik náhodných akordů, které se pokusil vydávat za fanfáru. Totiž jako obvykle v tomto pořadu, tedy říkám jako obvykle, je to dneska po druhý, ale hodláme to dělat tak v budoucnu, jsme si na tuto chvíli pozvali do studia hosty. Jsou to pánové, pan Janík a pan Paleček. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy jste ukazoval na sebe, jako, že jste to vy, jo?
1: Ano, Miroslav Paleček, 12.11.45.
0: Děkuji. I vy jste se jistě narodil, že?
2: Já si to nepamatuju momentálně.
0: Nevadí. Tito pánové by nám mohli říct něco o sobě, poněvadž třeba ne všichni je tady známe. Ovšem, vy, kteří jste šli v sobotu nebo v neděli přes Karlův most, tak jste možná zažili, kterak tito pánové na Karlovém mostě si zpívají svoje písničky a hrajou. Řekl jsem to správně, že jo? Že odpovídá to skutečnosti.
1: No,
3: je tam ten most ještě nespadl.
1: Stojí. Je to socha svatého Kajetána.
0: U sochy svatého Kajetána, jo? Víte, že to nevím ani kde. Kde je svatý?
3: Na Karlově mostě.
0: Já vím, že tam
1: je.
0: Je to
1: asi čtvrtá...
0: Teď nevím přesně, který z těch světců to je. Já jsem si koupil takovou knížečku o sochách na Karlovém mostě asi před 12 lety a říkal jsem, že jednou si ten Karlův most projdu a přečtu si o každý té soše něco. A tak kdybych to už udělal, tak jsem dneska suverénně říkal, a u svatýho Kajetána. Bohužel jsem ještě neměl během těch 12 let čas na tu procházku vlastivědnou, tak si to musím nechat vysvětlit od vás. Čtvrtá socha, od který věže?
1: Od tří štrosů.
0: To není věž u tří štrosů.
1: Tak od mostecký věže.
0: Od mostecký věže. Děkuji, už vím. No, vy si ty písničky sami, pokud vím, skládáte, že jo? Nejenom zpíváte a hrajete, ale skládáte a textujete.
2: Vesměs, ano.
0: Jako to, co jste mě hráli u mě v šatně, oni mě totiž pánové navštívili převčírem večera, bylo to hrozně hezký posezení a oni mě tam brnkali svoje písničky a mně se to tak líbilo, že jsem si je na dnešek sem pozval a oni byli tak hodní, že opravdu přišli. Víte, že mně se nejvíc líbila taková ta, o tom, že se má chodit rovně, taková ta písnička. Jak se přesně jmenovala?
2: Ptám se vás, jestli se vyplatí životě rovně stát.
0: No. Co kdybyste jí zaspívali?
1: Myslím, že se to povede.

0: My jsme si říkali, že naše party by měly být víc povídání, víc slova, který z vašich úst, pane Suchý, potěší. Abychom vám byli příkladem a aby vám klasici byli příkladem a aby se vám dobře povídalo, tak jsme si začali na naší party, ještě než vy jste na ní přišli, povídat to, co nás napadlo nejmoudřejšího, nebo to, co jsme si vyčetli nejmoudřejšího, co už nosíme pár dní v hlavě a co jsme potřebovali těm druhým říct. Ale je to moc hezký.
1: A co se ode mě chce tedy, abych věděl, jak pravidla hry, že?
0: Abys chodil s mikrofonem takhle kolem, aby to bylo slyšet a abys zareagoval, jestliže budeš cítit potřebu zareagovat.
1: No jo, tak já budu reagovat, já třeba s červenám, nebo... Ale to není zrovna ta správná rozhlasová reakce, červená, nebo se zajíknu, nebo zblednu, že jo, po některým. Takže, vážení posluchači doma, teď se obracím na vás, pokud nic neuslyšíte po některým z těch citátů, tak znamená to, že jsem zareagoval prostě spíš televizním způsobem.
2: Jdu takhle po ulici a najednou vidím, že se sám pro sebe usmívám. Říkám si, budou mě mít za blázna a usmívám se.
1: A kdo to řekl, to mě neprozradíte?
2: Orhan Veli.
1: Řekl to pěkně, ale... A teď je na mě, abych...
0: Ne, nedělej si, jestli chceš jen poslouchat, tak...
1: Já bych totiž hrozně rád poslouchal, poněvadž rozumíte, já potom z těch citátů nic nemám.
0: Ne,
1: já myslím, ať si to se mnou posluchači vyslechnou,
0: my
1: že
0: My
1: je
0: mnohé taky neznáme. No.
3: Závistník schne od toho, vidí-li zdar u toho. Ruské přísloví.
4: Cizí krev ti nepomůže na záchranu vlastní kůže. Orientální přísloví.
1: Vidíte, co je moudrých lidí na světě?
5: Okno do světa lze zakrýt novinami. Také jak kde? Napsal Stanislav Flek.
6: Malé věci řešte ruky mávnutím, Jiří Suchý.
1: Děkuji vám, že jste mě narvala mezi tak významný osobnosti. To je... Děkuji.
7: To byla trefa, řekl Honza a vyhodil princeznu vikýřem.
1: Ještě pramen, kdyby...
7: Autora bohužel neznám, ale líbí se mi to.
8: Kde je vůle? Vůle, tam je i cesta. Bernard Shaw.
1: Chytrý člověk, že?
9: Čeho se nevzdáváme, to nikdy nestrácíme, Schiller.
10: Já bych to mohla zabít jedním krásným vysočinským příslovím. Tchýně a uzený nejlepší studený. Ovšem ještě tady mám jedno krásný. Dělej, co dělej, třeba se přetrhni, nic naplat. Lidi budou porád stejný. Marcus Aurelius.
11: Lež má krátké nohy, ale tréninkem lze letčas dosáhnout.
12: Národ může mít jednu duši, jedno srdce, jednu hruď, kterou nastavuje, ale běda, má-li jeden mozek.
13: Dohody jsou dobré k tomu, aby je plnili ti slabší. Karel Čapek.
14: Taky Karel Čapek, díky prozíravosti státníků byla světová nejistota zachována.
15: Rozumně mluvit je těžké, rozumně mlčet je ještě těžší. Bodenstadt.
16: Kdo může jedná, kdo nemůže radí. Bernard Shaw.
17: Bůh ve své neskonalé laskavosti stvořil rákos a po něm katechetu Horáčka. Z rákosu naučil lidi dělat rákosky a katechetu Horáčka pak používat i těchto rákosek z nevšední, ba přímo nepřekonatelnou krutostí. To napsal Karel Poláček.
18: Kdo nemůže, jak chce, musí chtít, jak může. Portugalské přísloví.
1: Tak děkuju. Dověděli jsme se tady takových věcí, že já teď mám pocit, že už bychom snad neměli vůbec nic říkat, že bychom si měli jít lehnout a přemýšlet aspoň o dvou z nich. Ale to s tím malé věci, řešte ruky mávnutím, to nebylo špatný náhodou. Tak teďka bychom se ještě vrátili zpět do minulosti a zaspívali bychom vám tak téměř na rozloučenou písničku, kterou jsme zpívali před dobrými 6-7 lety ve hře Taková ztráta krve. Je to zlodějská ča-ča-ča. Povědět ti chci tu, proč do cizího bytu, když někdo vnikne, někdo vnikne, někdo vnikne. Zkrátka, když se vloupá, proč situace hloupá,

0: náhle vznikne, jen to fikne.
1: Tak tohle to jste zaspívali za 5:12.
0: Ano.
1: Bojíš se duchu?
0: Ne.
1: No tak
0: jo, vlastně bojím, já bojím, co jsem to řekl. Aby to tak nějaký slyšel, to rušvi.
1: Jestli se bojíš opravdu duchu, tak máš nejvyšší čas jít domů, až za 2 minuty je půlnoc a to znamená pro Jiříka a
0: tak
1: pro
0: tebe... Tak to nepůjdu domů.
2: Já bych vám nebyl sám přes noc ve starodávném

Asi tě klepe, slyším tady záhadu. Kroky dubu po schodech, do mě straší duch. Náhle, táhle začne vyštět a prásit.

0: Bylo to příhodné.
1: No je to přesně že... příhodné. Pan doktor vždycky zahude na správnou strunu.
0: A mezi tím ovšem... noci se schyluje.
1: A proto zvolná, pan doktor jistě zahude ještě na
0: A tudíž, jak už to bývá zvykem...

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
0: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
1: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
0: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky
1: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já jsem velmi rád, že vám i dnes, tedy ve čtvrtek 8. října, můžu dělat společnost. A je to o to příjemnější, že už za chvíli se k nám přidá i velmi noblesní dáma, skvělá herečka, kterou si možná na první dobrou vybavíte hlavně jako seriálovou manželku Petra Kostky z Četnických humoresek. Ale Zdena Herfortová má za sebou obrovskou a pestrou kariéru i spoustu skvělých divadelních rolí. A tak se vůbec nedivím, že v sobotu převzala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. A protože má k tomu všemu dnes i narozeniny, bude pro nás tou ideální pohodářkou. Tak s námi zůstaňte, do té doby zaspívá Věra Martinová a teď Valdemar Matuška s Olgou Blechovou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: A já jsem velmi rád, že si na nás dnes našla čas herečka, také čerstvá držitelka ceny Thálie, paní Zdena Herfortová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: A já jsem vám sice chtěl původně gratulovat hlavně k té Thálii, ale ještě předtím vám musíme poblahopřát i k narozeninám. Za Pohodu všechno posluchače jen to nejlepší.
3: No, děkuju moc, taky bych ráda to nejlepší, děkuju, snad se to podaří, ne?
2: No tak jeden dárek jste dostala, byť samozřejmě tu Thálii jste nedostala k narozeninám, ale za celoživotní mistrovství v oboru činohra. Tak paní Herfortová, jaký to byl v sobotu pocit?
3: No tak, jako víte, těžko se o tom mluví jen tak stručně, tak ale řeknu obrovský pocit. Je to pocit, který ani nevím, jestli člověk si řekne, já si to fakt zasloužím, a vlastně ani ty myšlenky jako nedáte v ten moment dohromady. Byl to krásný večer, takže jako celkem chci být v tomhle skromná a normální. Bylo to báječný.
2: No, na druhou stranu i po těch desetiletích na pódiu, já jsem z vás, když jsem se na to díval, cítil lehoulinkou trému.
3: No, je to velká odpovědnost. Podívejte se, tam řeknete jedno slovo, půl věty navíc a už to třeba změní smysl a je zle. Takže jsou to věci okamžiku a ty jsou vždycky i v něčem velmi zákeřný, když to řeknu takhle.
2: No v každém případě dopadlo to naprosto fantasticky. Je to navíc asi taková chvíle, kdy má člověk tendenci bilancovat. Tak já bych se vás zeptal, vybaví se vám ještě, kdy byl ten první okamžik, kdy jste si řekla, že budete herečkou?
3: No, já o tom přemýšlím zpětně skoro celý život a řeknu vám, že ho samozřejmě mám v paměti, v srdci, všude, bylo mi 14 let.
2: A co se tehdy stalo?
3: Já jsem se dívala ještě jako na základní škole, jsme se dívali na takový film, na takovém plátně, jo, nějak to bylo ke konci 50. let. Dívala jsem se na to, byl to krásný film sovětský, jmenoval se to Karnevalová noc. A ta karnevalová noc byla krásná, byla o zpívání a o radosti. A tam já jsem úplně zahořela a řekla jsem, a já budu herečkou.
2: A přesně tak se i stalo, následovala obrovská kariéra, během které jste se setkala na jevišti s řadou velkých osobností. Existuje nějaká herecká rada, kterou jste dostala a třeba se jí i držíte dodnes?
3: No, specifických rad jako pro mě, nejenom pro horečku, a to znamená i jako pro člověka jsem dostala hodně, ale jako nějakou speciálně, kterou bych se řídila a byla by to taková obyčejná osa, tak ta je snad jediná jako v takové pokoře, bych řekla, která by se měla táhnout tím i hereckým nelehkým životem.
2: Zároveň jste ty své zkušenosti a to své umění předávala dál, protože jste vychovala řadu skvělých herců a umělců na brněnské JAMU. Byla jste přísná pedagoška?
3: No, já myslím, že byla jsem jako kdyby přísná, ale já jsem byla přísná až na to podívání se, jako co vlastně z toho, co mohli studovat, co se vlastně za určitou dobu stalo. Vždy jsme studovali, nebo studenti měli 4 roky, že, na Janáčkově akademii, aby tedy, jako byl to náročný čas, ty 4 roky. Já jsem tam v té strukturalizaci jako té výuky měla hodně dřiny a práce. Takže takhle si myslím, že doufám, že ti jako posluchači opravdu se v nich teda zůstala jaksi ta celá k té profesní práci, tak celý ten

0: blok vlastně od toho jako v každém případě být na jevišti a v každém případě něco dělat, ale jak to dělat.
1: Říká Zdena Herfortová, naše dnešní pohodářka. Když zazní vaše jméno, tak mě se automaticky vybaví Brno, kterému jste zůstala věrná. Přestože určitě byly i pracovní nabídky, které mířily do Prahy. Tak co pro vás má Brno tak kouzelného, že jste se rozhodla tam strávit v podstatě celý život?
0: No, kouzelný, jestli chcete používat tohle slovo, tak je to, že to je můj domov. A když je člověk doma, tak prostě je rád. A já jsem se narodila v Brně a vlastně i z té ulice Mášové, kde jsem se narodila ve středu Brna, vlastně teď dělám a pracuji v divadle městském divadlo Brno a tento je vlastně za ulici. Takže já jsem udělala přes všechny divadla, jak brněnský, jako Národní divadlo v Brně, přes různý divadla v Praze. Já jsem udělala takový velký oblouk až zase zpátky prakticky k té ulici, kde jsem se narodila a do Brna a do městského divadla. Tak to tak hezky, když to tak řeknu, vyšlo.
1: No a přestože vás tedy v sobotu ocenili tou tálií za celoživotní mistrovství, tak to neznamená, že byste tu kariéru končila, stále hrajete, tak já se možná úplně na závěr zeptám, co vás teď čeká, na co se těšíte, kde vás posluchači mohou vidět?
0: No, teď 18. října je takový jako trošku benefiční koncert v divadle jako se mnou. Jako kvůli Itálím a kvůli tomu, jakože se budeme zase těšit spolu všichni a sejdeme se tam možná i někteří, kteří už v Městském divadle Brno nejsou, takže přijedou se na to podívat.
1: Tak ať to všechno klapne. My moc děkujeme Zdeně Herfortové, že si na nás i v narozeninový den našla čas. Mějte se krásně a ať se daří a zase někdy naslyšenou.
0: Děkuju vám moc krát a vám taky děkuju naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Nejspíš jste také v posledních týdnech zaznamenali zprávy o tom, jak sucho odkrývá dlouho nepřístupná dna přehrad a vodních nádrží. Pod hladinou Vranovské přehrady se tak opět po letech objevily zbytky zatopené vesnice Býtov. Hracholusky na Plzeňsku zase odhalily třeba i starý vojenský bunkr, no a husinecká nádrž na Prachaticku v podstatě vyschla zcela. A podobná situace nastala i na Slapech. Tam dokonce sucho vyvolalo velkou akci ochránců přírody a dobrovolníků. Jak včera uvedla ČTK, už zhruba měsíc klesá hladina Vltavy na Slapské přehradě rychlostí 20 cm za den. V ohrožení je pak velká populace mlžů. Proto se přes internetové stránky Českého svazu ochránců přírody začaly dávat dohromady ti, kterým to není jedno. A dosud se tak více než 500 zachránců podařilo do vody vrátit zhruba 70 000 škeblí. Pokles hladiny ale ukázal, že i kromě vzácných a chráněných velevrubů se na Slapech rozšířila i slávička mnohotvárná, což je taková malá škeble původně z jihovýchodní Evropy a je velkým nebezpečím pro původní druhy. Sucho navíc ukázalo, že tenhle invazivní druh má na Slapech už mnohamilionové zastoupení. Jak boj za záchranu posledních velkých populací ohrožených velevrubů na Vltavě dopadne, stále není jisté. Bez zmiňovaných dobrovolníků by to nešlo, ale teď záleží hlavně na tom, jestli skutečně v dalších dnech pořádně zaprší a hladina začne opět stoupat. Už dnes by nějaký déšť přijít měl, ale jestli to bude stačit, těžko říct. V každém případě to zkusíme probrat i s Táňou Míkovou. A to už za malou chvíli.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: A já už zdravím na Kavčí hory Táňu Míkovou. Dobré ráno.
2: Krásné, dnes musím říct, ještě takové někde podmračené, někde už dokonce i deštivé ráno a přitom na východě ještě polojasno, tak já nevím, jak to mám vlastně Václave shrnout.
1: No už jsme to včera trochu naznačovali, že to babí léto v zásadě skončilo a je čas vytáhnout deštníky a pláštěnky.
2: No dneska určitě a já bych možná doporučila spíš ty pláštěnky, protože až přijde večer nějaká ta přeháňka, rozfouká se vítr, tak možná, že to bude praktičtější než deštník, který se v tom větru otočí. Ale zase na druhou stranu je fakt, že dnešní teploty budou ještě relativně vysoké. Vystoupají na 19 až 24 stupňů Celsia. Spíš třeba na západě a na severu můžou být jenom mezi 16 a 20, takže ten západ a sever budou chladnější. Ale je to ještě ten poslední den, kdy se teploty výrazněji dostanou nad 20.
1: Což znamená, že tedy ochladit by se nám mělo až zítra.
2: Je to přesně tak, jak říkáte. Dneska bude oblačno, zataženo, i když ráno a dopoledne může být ještě polojasno. Odpoledne se bude postupně přidávat občasný déšť nebo přehánky. Ty dojdou v průběhu odpoledne a večera, dokonce i na východ země a na východě. Tam se můžou ojediněle vyskytnout i bouřky. Později na večer, zase naopak na západě, může už ubývat oblačnosti a může se projasňovat. To ovšem bude mít zřejmě následky, protože právě na západě se zítra ráno můžou vyskytnout nejpravděpodobnější přízemní mrazíky. I ve 2 metrech nad zemí tam totiž teplota bude někde kolem 5 stupňů Celsia až do 3. No a při zemi ten mráz, to je už velice snadné, když se v noci vyjasní. Jinak budou ale ještě zítřejší minimální teploty mezi 10 a 5 stupni Celsia a ten zlom přijde prakticky v pátek, kdy už se odpolední teploty můžou k té 20 dívat jenom na Moravě a ve Slezsku. Jinak je čekáme většinou mezi 10 a 15 stupni Celsia.
1: Táňo, využiju toho, že vás tady ještě máme a zeptám se, protože před chvílí jsme se bavili o těch nejrůznějších vyschlých vodních nádržích. Ten déšť už je skutečně potřeba, čeká nás i v dalších dnech?
2: No, tak my musíme říct, že nějaké přehánky se budou vyskytovat i o víkendu, takže něco naprší dnes, v noci na zítřek. Pátek bude slunečnější, tam moc srážek nečekejme. V sobotu by měly přijít zase přehánky, ale v neděli budou už ojedinělé. Já se obávám, že i když bude tohle období do konce týdne takové srážkovější, než jsme byli zvyklí, tak celkově toho deště určitě nebude dost na to, aby se zmírnilo sucho nebo dokonce naplnily přehrady.
1: V každém případě děkujeme za předpověď, no a těšíme se zase zítra, to i s kolegou Václavem Žmolíkem, naslyšenou.
2: Já taky, pěkný den všem.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: A s trochou představivosti bychom tu další písničku také mohli považovat za svým způsobem meteorologickou, i když to počasí. To je tam vlastně převlečená láska. Léto, jak má být, a Karel Zich.

0: A teď už pro vás budeme mít zase jeden tip do kuchyně. Černý sezam, co na ní říkáte? Je rozhodně chuťově výraznější než ten světlý. Můžete ho přidat do jogurtu, kaše, ale i do marinád, třeba na maso. Navíc je v něm, jak teď uslyšíte v naší pravidelné chvilce pro zdraví, spousta vitaminů a minerálních látek. Víc už poví kolegyně Eva Bucharová.
1: Černý sezam je vlastně sezam neloupaný. Ve slupkách zůstává spousta zdraví prospěšných látek. Nenasycené mastné kyseliny, proteiny, sacharidy, samozřejmě vláknina a také vitamíny skupiny B nebo E. Obsahují taky hořčík, železo, fosfor, vápník nebo zinek. Černý sezam prospívá pleti a pomůže při stresu, uklidňuje a působí proti úzkosti, reguluje krevní tlak. Jasně, že velké zázraky na začátek nemůžete čekat, ale pravidelným pojídáním černého sezamu si vylepšíte mnohé zdravotní potíže. Denní doporučená dávka sezamových semínek je 1 lžička. Přidat si je můžete do různých jídel. Většinou se používají jenom jako ozdoba na pečivo, ale klidně je přidejte i do jogurtu, koktejlu, ovocného nebo zeleninového salátu. Záleží prostě na vaší chuti.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

Pokud jste v poslední době nahlédli do poštovní schránky, pravděpodobně jste v ní našli i hlasovací lístky. Jak s nimi zítra a v sobotu správně odvolit a co dělat, pokud nedorazili, to probereme v našem volebním manuálu už za pár minut.

0: Přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních schránek po celém Česku. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodů pak i pro senátní. Další sady mají komise připravené do volebních místností. Jak správně odvolit a kdy je hlas neplatný, rádi poradíme.
1: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
2: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územně členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
1: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
2: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
3: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten jeden, ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
1: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
2: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelů. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
1: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
2: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin a volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.

Máme 8. října, den, který je zapsaný v kalendáři také jako památný den českého sokolstva. Připomíná události z roku 1941, kdy Reinhard Heydrich podepsal výměr o rozpuštění České obce sokolské a zahájil zatýkání více než 1500 sokolských představitelů, z nichž naprostá většina zemřela v koncentračních táborech. Jejich odvahu a oběť si tak sokolové dnes připomínají řadou různých akcí po celé republice. A kdyby vás to zajímalo, třeba jestli se nějaká nekoná zrovna ve vaší obci, tak to můžete snadno zjistit na internetových stránkách www.sokol.eu. Teď už je ale čas uzavřít dnešní ranní vysílání, to se nám totiž pomalu přehoupne v program dopolední a ten jako obvykle odstartuje Jan Rosák s tandemem, dnes na téma alergií všeho druhu. Po 10. nabídneme další z cyklu Tisíc příběhů s podtitulem Když člověk a kytka jedno jsou a od 11. vás kolotočem provede můj kolega Robert Tamchina. Tak hezký poslech, příjemné dny a Václav Kuba se bude těšit zase brzy na pohodě naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, rozjíždíme tandem, tak vás zdraví Jan Rosák. Troufám si tvrdit, že většina lidí má ráda zvířata, protože, cituji, jsou roztomilá chlupata a mají hebkou srst. Ano, to jsem citoval klasika. Pak ovšem jsou taky zvířátka, na která jsou někteří lidé alergičtí. My ta zvířátka vlastně nevidíme, ale když nám je zvětší mikroskop, tak je to většinou inspirace pro tvůrce různých příšer ze sci-fi filmů. A těmto zvířátkům taky dovede zakroutit krkem sympatická temperamentní dáma, která je mým dnešním hostem. Pozvání do tandemu přijala alergoložka paní doktorka Sausen Sládková. Dobrý den.
3: Děkuji, dobrý den.
2: Posluchači se možná trošku zarazili nad tím vaším křestním jménem Sausen. Jestli dovolíte, tak jim to vysvětlíme, ale až po úvodní písničce.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Takže jméno, křestní jméno Sausen k tomu příjmení zcela českému Sládková je, paní doktorko, velice neobvyklé samozřejmě. A vzhledem k tomu, že jste se narodila v Praze, tak to tajemství už je opravdu úplně teď velikánské, tak ho rozluštěte.
2: Tak příjmení jsem vyvdala, ale za Svobodná mi to šlo k jménu lépe. A Sausen je arabské jméno, protože můj tatínek je Arab, je z Bagdádu. Přišel jsem v 17 letech studovat, potkal moji maminku a už tady zůstal a je teda s náma tady dodnes. A vlastně jméno bylo jediné, v čem se mohl promítnout nějaké svoje kořeny a nějakou touhu po domovině, takže mám arabské jméno.
1: Jak jste se jmenovala teda za Svobodná?
2: Fahadová.
1: Fahadová, Sausen. No tak to samozřejmě jde mnohem líp sobě. Takže vy jste se v podstatě jaksi narodila do smíšené rodiny. Jak se u vás mluvilo vlastně? Česky nebo napůl česky?
2: Tak my jsme mluvili doma česky. Tatínek se snažil na nás mluvit arabsky, mám ještě sestru. A musím teda s lítostí říct, že jsme byli zarytí. A vlastně jsme tu jeho snahu odmítali. A přesně si pamatuju, že jako dítě jsem opravdu byla přesvědčená o tom, že ten jazyk vlastně nebudu potřebovat. A lezlo mi to na nervy. A tatínek se snažil na nás mluvit arabsky. My jsme mu odpovídali česky, takže já trochu rozumím, ale mluvit neumím.
1: A je vám to líto dneska, že jo?
2: No, jenomže
1: tak... To hodilo třeba.
2: No, jenomže tak znáte to, no.
1: A, jasně, jasně. Čili vy jste nikdy třeba v Bagdádu nežila?
2: Žili jsme tam. My jsme tam přerývaně žili několik let a vrátili jsme se až v mé druhé třídě do Prahy. A já jsem tam dokonce i chodila první a část druhé třídy do arabské školy, přímo do arabské

0: takže jak už tu svoji profesi děláte, tak zase dokážete těm dětem říct ty negativa. A tatínek říkal, že jako jazyky je musím umět, to bylo u nás jako naprosto bezpodmínečný, ale že k tomu musím mít svoji základní profesi, abych se neživila jazykem, ale ten jazyk, aby mi obohacoval tu základní profesi, tak tenkrát mi to připadlo jako takový, znáte to, ale dneska vím, že to byla hluboká pravda, svým dětem říkám to samý.
1: A ta myšlenka, že půjdete na doktorku, ta vzešla až někdy na střední škole?
0: Takhle, já jsem byla od malička obrovský samaritán, takže pokud mě naši hledali, tak mě vždycky našli někde, jak někoho opečovávám. Staré babičky, pejsky, cokoliv. A takže jim bylo jasný, že tohle musí nějak skanalizovat ku prospěchu všem. A tak vlastně k té medicíně mě i vedli. A já jsem váhala, protože jsem hezky psala, došlo mi to, vyhrávala jsem soutěže, tak jsem váhala mezi žurnalistikou a medicínou. A naši domě stále duli, že přeci nebudu psát, protože to bylo za hluboké totality, že přeci nebudu psát o tom, jak zemědělci bojují o zrno, když můžu bojovat o životy, což teda byl velmi pádný argument. Takže jsem šla nakonec na tu medicínu a opravdu nelituju a jsem hrozně ráda.

0: Tandem glosuje. Já jsem se dočetl, že vy, paní doktorko Sládková, máte takový velice negativní postoj k takzvaným sciotestům. Můžete za prvé vysvětlit, co jsou to sciotesty, a za druhé, proč k ní máte tak negativní postoj?
1: Je to aktualita, protože se blíží přijímací zkoušky na všechny typy škol. A já jsem loni měla čest tedy připravovat své mladší dítě na 8leté gymnázium a starší dítě se samo připravovalo na zkoušky na vysokou školu. A já jsem s hrůzou zjistila, že ačkoliv mám 2 atestace, mám státnice z jazyků, mám řadu certifikátů z kdejakých kurzů, tak kdyby mě dneska tedy Šteflův tým hodnotil podle sciotestu, tak je ze mě nevzdělavatelný debil, který by neměl zřejmě nárok ani na to se vyučit. Ty testy jsou, vytvořil je tým kolem pana Štefla, kterého já si nesmírně vážím. Sledovala jsem jeho kariéru a souhlasila jsem vždy se vším, co říkal. A o to větším zklamáním pak pro mě byla srážka tedy s jeho sciotesty. První negativum je, že ty sciotesty zkouší z něčeho úplně jiného, než ty děti probírají ve škole. Zastánci mohou říct, že testují inteligenci, schopnost učit se a schopnost chápat a vnímat informace. Já si myslím, že všechny tyhle

0: schopnosti jsem osvědčila minimálně tím, jakého stupně vzdělání už jsem dosáhla. A SCIO testy pro 5. třídu bych nedala. A takže vlastně ty děti, protože ve škole je k tomu nijak nepřipravují, ta výuka jede úplně jiným směrem, tak abyste tam dítě dostali, tak musíte s ním intenzivně, olympionicky trénovat, musí chodit na zkoušky na nečisto, nakoupíte mu příručky, ono to doma dělá. Doporučuji posluchačům, pokud jsou v situaci, že jejich dítě půjde ke zkouškám, hlavně nevěřte nikomu o těch úžasných, geniálních a nadaných dětech, které tam sami šli a sami to vyšvihli a rodiče se o ně vůbec nezajímali. Ano, zažila jsem takové děti a je to jedno ze sta. Těch 99 zbylých dětí jsou chytré, nadané děti, které potřebují pomoc, aby pochopili logiku těch testů. Ta logika je úplně jinak postavená, než my jsme zvyklí myslet. A já teda jsem dneska přesvědčená, že jí dělá tým Aspergerů a pro Aspergery. A my, kteří jsme humanitně nadaní a máme jinou složku inteligence rozvinutou, tak pro nás je to španělská vesnice a připadá mi neuvěřitelný, aby se v 5. třídě segregovaly ty děti, kteří jsou teda logický, technicky nadaný, matematicky nadaný a ty dostanou zelenou. A my, humanitní, aby jsme byli ocejchovaní jako blbečkové a byli jsme druhořadý.
1: Já vám řeknu, já jsem hrozně rád, že už mám děti odrostlé školní docházce, že mě tyhle ty SCIO testy už nemusí tak zajímat, jako zajímají vás. Takže teď paní doktorka Sousen Sládková projevila svůj občanský postoj jako matka a dál se budeme zabývat spíš její lékařskou praxí.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Tisíce světel tu svítí.

0: nepřišel.
1: Tandemu s Janem Rosákem.
2: Paní doktorka Sausen Sládková, která je hostem dnešního Tandemu, vystudovala samozřejmě medicínu, ale já jsem si někde přečetl, že jste původně chtěla se zabývat psychiatrií. Dneska se zabýváte alergologií. To je ale velikánský skok teda. Kde se to ve vás tak jako překlenulo?
3: No, zajímavý na tom je, že já jsem hned teda po škole měla to štěstí, že jsem nastoupila do alergologického týmu ve fakultní nemocnice Motol pana docenta Petrů. A to byl člověk, nebo je člověk, který mě neuvěřitelně tenkrát inspiroval a nadchl, protože to dělal srdcem, duší, měl kolem sebe nadšený lidi, kteří to dělali, a vlastně vcuclo mě to okamžitě a hned jsem pochopila, že to je ten obor, který mě zajímá, který mě bude naplňovat. A vlastně, aniž bych to tušila, tak tu psychiatrii nebo psychologii v tom máme požehnaně také, protože imunologičtí pacienti v drtivé většině spoustu svých onemocnění mají psychosomatických. A často se nám vlastně ta imunologická konzultace stočí v takovou laickou, protože já nejsem vystudovaný psycholog, tak v laickou psychologickou poradnu. A vlastně mě to splnilo oba ty obory, které mám ráda.
2: Vy myslíte, že jak si někteří pacienti si své potíže alergologické, imunologické, jak si třeba můžou jako sugerovat, anebo můžou jak pomoct tím, že tomu vyléčení,
3: ne.
2: Že budou
3: jaksi ne, to je jinak. Víte, psychosomatika není o tom, že by ten člověk byl hypochondr a nebo že by stoužil potom být nemocný a tomu okolí to jakoby hrál. To je tak, že vy máte nějaké hluboké trápení, jste v nějaké svízelné životní situaci a možná nemáte ani možnost si to přiznat a pojmenovat, protože pak byste následně musel učinit kroky k nápravě, ke změně a ty budou velmi bolet. A typickým příkladem je žena, která má malé děti, je v této dnešní moderní době plná stresu, mají hypotéku, manžel je od rána do večera v práci, pokud tam začnou skřípat rodinné vztahy, nebo ty děti jsou nemocné často, nebo mohou mít i nějaké chronické postižení, tak ta maminka je pod takovým tlakem 24-hodinovým, nepřetržitým, k tomu teda je na ní tlak ještě společenský, má vypadat stále krásně, nadšeně, má se tvářit jako hyperspokojená matka, úžasná manželka a tak dále. Myslím, že každý, kdo tuto situaci zažil nebo zažívá, tak ví přesně, o čem mluvím. A naše psychika na toto není stavěná. A v tu chvíli, kdy nám začne selhávat, tak my si ale v tomhle maratonu, který běžíme, nemůžeme přiznat, že jsme u konce sil, protože není, kdo by to za nás převzal. A teď ta zmučená duše se začne vlastně tlačit, někam se musí uvolnit ta tenze a najde si orgán, do kterého se to promítne. Proto mezi psychosomatická onemocnění, to znamená, kdy vlastně to tělo strádá, protože duše strádá.
2: Že je oslabeno. Ano.
3: Tak začnou mít typický jsou bolesti zad, gynekologický záněty, únavový syndrom v drtivé většině je nemoc duše, nikoli v těla.
2: A může to být třeba tak, že člověk, když je takhle jaksi psychicky dole, psychicky unaven a vyčerpán, tak se třeba může vyrazit opar třeba, je to
3: ano,
2: takhle?
3: Přesně.
2: Tohle to máte na mysli?
3: No, ale opar je krátkodobá věc, naši pacienti začnou být unavení, bolí je svaly, klouby, mají celkovou nevůli, ráno vstanou a vlastně ani nevědějí, proč mají vstát a proč mají začít svůj den. A do toho třeba začnou hodně stonat a tehdy vyhledávají nás a udělají se veškerá vyšetření a vy nic nenajdete. A proti vám sedí evidentně člověk, který je zkroušený, který vnímá tu svoji zdravotní situaci velmi vážně, jako velmi vážnou a touží, abyste mu pomohl. A bohužel není zvědavý na to, abyste mu řekl, a jak to máte doma a není v tom, a nechtějí si to přiznat ani nemůžou.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když si paní doktorka Sausen-Zlátková mohla vybrat tak jako každý náš host exkluzivně někoho z klasiků českého humoru, tak rezolutně řekla, bude to nějaká dáma, která dělá legraci. Co to? Vy máte něco proti chlapům, co dělají komiku?
2: Ne, vůbec ne. Já miluju Horníčka. Mám spoustu herců, který zbožňuju, ale já si myslím, že to, co nám ženám chybí, je, že neumíme kopat za svůj tým. Ve všech firmách, ve všech společenstvích, tak ty chlapy tak přirozeně držejí pohromadě. Nikdo je to nemusí učit. Oni mají přirozenou mužskou solidaritu, která jim pak ale samozřejmě pomáhá na lepší cestě kariérní, vztahové a tak dále. A my ženy jsme solistky a sice se samozřejmě rádi sejdeme a rádi si popovídáme, ale jakmile jsme v té své práci nebo jinde, tak každá se buď snaží tahnout sama za sebe, anebo se snaží přičlenit k mužskému kolektivu. A mě to teda celý život fascinuje, protože si myslím, že kdybychom my ženy drželi pohromadě tak, jako držíte vy, tak by naše postavení celkové bylo mnohem lepší. No a tudíž z toho mi přirozeně vyplynulo, že pokud po mně chcete ukázku humoru, tak proč já bych měla tady tlačit muže, když kolikrát vám tady zazněly ženy, určitě jenom párkrát za rok.
1: No to je pravda. To je pravda. No tak my si dáme jednu, která za dámy opravdu kope, hodně vášnivě a zarputile a dobře. Halinu Pavlovskou.
3: Rada psychologů, jak získat partnera, o kterého máte zájem, zní: nepoužívejte nefér metody. Má daleko prověřenější rada je: není nad špinavé triky. Myslím, že nejklasičtější úskočnou fintou je tahle velmi frekventovaná věta: toužím mít tvoje dítě a slibuji ti, že jinak po tobě nebudu nic chtít. Mimochodem, já se tvářím, Bůh ví, jaký jsem expert na to, jak má žena dostat muže, a přitom jsem sama nalétla svému muži. Kdysi dávno, když mě chtěl, velmi dávno to bylo, tak mi po noci vášně svěřil, že se má za 14 dní ženit s jinou dívkou. Tvrdil, že je na svatbu všechno přichystané a že ta svatba být prostě musí. Pak, když viděl, jak jsem ochromená zoufalstvím, velmi dávno to bylo, tak mého muže najednou napadlo, že jediným řešením bude, když sice za 14 dní bude mít svatbu, ale nevěsta nebude ta dívka, co si jí má vzít, že nevěstou budu já. Bylo mi 20, bylo září, začala jsem studovat vysokou školu a byla jsem vdaná. A jsem dodnes. Má přítelkyně milovala muže v Americe. On se tvářil, že ji taky miluje. Přítelkyně spořila a jela za ním. A když přiletěla, tak zjistila, že on ji možná taky miluje, ale že se určitě miluje ještě s další ženou. Příšernou. Přítelkyně hned první večer po příletu rozdrápala svému miláčkovi obličej, rozbila mu nábytek, 2,5 minuty se válela po koberci v křečích a pak, finančně i psychicky zruinovaná, odletěla do Čech. Vztah nakonec dopadl báječně. Američan s přítelkyní dnes žije v Praze a přítelkyně tuhle řekla: Richard mi vždycky tvrdil, že nesnáší hysterky. Nedávno měl ale takový zasněný výraz. A když jsem se ho zeptala, na co myslí, tak mi řekl, že si vybavil, jak ho jeho první žena při odhalení nevěry špičatou botou systematicky kopala do žaludku. A tak mě napadlo, že muži sice nesnášejí hysterky, ale že kdybych tehdy v Americe neudělala tu strašnou scénu, že by za mnou Richard nikdy nepřijel. A to je pravda. Nebojte se proto scén, slz, výčitek, hádek a předstíraných sebevražd. Když chcete získat lásku, tak jde o život. A když jde o život, tak musíte vyhrát a pak nic nebolí. A teď ještě 2 drobné rady navíc. Ženy, neopětovanou lásku přežít nelze. Lze ale celý život zasvětit lovu na toho, koho jste si vyhlédli. A mimochodem, když se pes žene lesem za kořistí, tak vůbec nepřemýšlí o důstojnosti. štve prostě to zvíře tak dlouho, dokud ho nedostane. A teď se obracím k vám, k mužům. Jestli máte pocit, že vaše láska není opětovaná a jestli chcete přežít, tak se na to vykašlete. Nás žen je přece dost.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Paní doktorka Sausen Sládková tady řekla také jeden výraz, který mě utkvěl v paměti, já jsem si ho tady taky poznamenal, Aspergerův syndrom.
2: Aspergerův.
1: Aspergerův. Řekla jste Aspergeři a takhle jste jako tohle slovo používala. To je zvláštní syndrom, který, když má dítě, tak jaksi je to svým způsobem dost veliký problém. Vy s tím máte zkušenost, víte?
2: Ano, dostala jsem se k tomu vlastně přes ten svůj zájem o psychiatrii a taky, protože druhé dítě moje se narodilo s dětskou mozkovou obrnou, kde vlastně se k tomu druží řada neurologických chorob, takže i ty děti kolem ní mají spoustu těchto problémů. Je to lehká forma autismu a zvláště u Aspergerova syndromu je těžké, aby se ty rodiče rychle dostali k diagnoze a rychle pochopili, kde je problém, protože to dítě není navenek nijak stigmatizované, je většinou nadprůměrně inteligentní, vyniká v řadě intelektových schopností, ale pak selhává v sociálních kontaktech, v emoční nějakém vhledu a empatii a jak roste, tak se tyto nůžky rozvírají, takže v dospělosti najdete například profesora, který vyučuje na matfyzu, na jaderné fyzice a který je geniální a může být mít publikace velmi vážené v té vědecké oblasti, ale přitom emočně a sociálně uvízl někde v 15 letech. A pokud je tak geniální, že jeho práce a profese přináší nějaké klady, tak samozřejmě to všichni ostatní rádi tolerují a bere se to jako taková zvláštnost a roztržitost geniálního vědce. Ale pokud ten člověk není takhle nadaný a je nadaný třeba průměrně nebo lehce nadprůměrně, ale k tomu má tak hluboký deficit v té sociální a emoční složce, tak život s ním je nesmírně těžký a také nesmírně těžké je ho nějak tolerovat.
1: A on sám tím strádá?
2: Jak kdy? Jak kdy? Je to velmi individuální, protože ten Aspergerův syndrom je teda porucha, vlastně asi nejvýstižnější je sociální slepota. Ti lidé nechápou sociální interakce, neumějí se začlenit do kolektivu a pokud se o to snaží, tak to dělají nevhodným způsobem, který to okolí irituje, provokuje, dráždí a neumějí reciprocitu ve vztahu, neumějí přijímat a dávat, nemyslí materiálně.
1: Ano.
2: A ve hře je spousta faktorů, do jaké rodiny se narodí, do jakého kolektivu pak chodí do školy nebo do práce. Tyhle vnější okolnosti ho můžou buď nějakým způsobem obrousit a přece jenom mu pomoci se aspoň vnějškově začlenit, anebo naopak, když narazí na velké odmítnutí, tak se vyhrotí. A vlastně osud Aspergerova syndromu obsahuje škálu od bezdomovců, mezi těmi jich je mnoho, až po ty profesory na vysokých školách.
1: Lidi jim většinou říkají podivíni.
2: Ano, přesně.
1: Ano, protože to neumějí správně nazvat.
2: Ano.
1: To,
2: ano.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak ještě jsme se s paní doktorkou Sousen-Sládkovou v podstatě nezabývali příliš otázkami, které problematikou, které se vy opravdu jaksi na dětské klinice, kde děláte?
2: Už jsem v privátním zařízení.
1: A čím se nejvíc teď zabýváte? Jako?
2: Alergologií. Ten obor je alergologie a klinická imunologie, ale mě asi nejvíc těší alergologie, protože tam mám pocit, že těm pacientům můžeme pomoct v dlouhodobém horizontu a změnit nastavení jejich imunitního systému, protože máme v ruce vakcíny, ať už ve formě injekcí, kapiček, které si kapou pod jazyk, anebo tablet, které cucají pod jazykem. A je to terapie, kterou používáme už 100 let v medicíně. Naplnili bychom pokoje studiemi, které prokázaly její účinnost. A ta účinnost je nejenom v tom, že omezíme ten alergický strom v tom, aby rostl a přibíral další větve, ale často se nám podaří i zabránit nástupu astmatu a zhoršování celkového zdravotního stavu. Typická situace je, že přijdou mladí muži, já jim tohle všecko vysvětlím, přemlouvám je tedy, aby do těch injekcí šli. Ty injekce můžou být pilů, roztočů, zvířecí srst, plísně, nebo tedy ta eventuálně teda ta léčba, kterou si užívají sami doma. A jim se většinou nechce. Nechce se jim to, protože je to časově náročné, chodit k nám a tak dále. A když je přemluvím a umluvím, tak uběhne rok, dva, tři, načež oni rozkvetou, přestanou mít ty problémy, velice se jim uleví a vlastně ta terapie trvá 3 až 5 let a když končíme, tak já mám naopak problém je přemluvit, aby přestali, protože oni si moc dobře pamatují, jak vypadali předtím a jak vypadají dnes. A pokud se mi stane, že třeba zrovna při přemlouvání nového pacienta mě do místnosti vkráčí jiný muž, který už třeba chodí 3. rokem a já řeknu, prosím vás, mohl byste tady jako dosvědčit, víte, to není nahrané, sehrané, jenom řekněte, jak se cítíte. No a teď mi se rozsvítějí oči a prostě opravdu pohovoří o úžasném účinku vakcíny.
1: A dá se říct, paní doktorko, že ty alergie jaksi přibývají, to znamená, že ano. S tím, jak se rozvíjí společnost a přibývá ano. Nám nejrůznějších prostředků, tak alergie přibývají.
2: Ano, je to civilizační choroba.
1: To znamená, že vy musíte pořád objevovat nové a nové zdroje těch alergií.
2: No, když jsme začínali, já už to dělám 22 let, alergologii, když jsme začínali, tak když se pan učitel zeptal ve třídě, kdo je alergik, tak se zvedla jedna ručička. Dneska, když se zeptá, tak se zvedne půlka třídy. Je to jednoznačně civilizační choroba a je to daň za ten náš hypercivilizovaný, hyperhygienický, hypervysavený způsob života.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já si myslím, že lékař se setkává s nejrůznějšími jaksi názory pacientů, někdy poučenějšími, někdy naprosto laickými, někdy úplně scestnými. Paní doktorko, co třeba říkáte na rčení, že nemoc je dar? Taky se to občas slyší.
2: Na to jsem nesmírně alergická.
1: Já
2: jsem
1: to že už... zrovna vy jako alergolog.
2: Ano, a na to není vakcína. Já už jsem to zmínila letmo. Mám 12,5 letou dceru a protože se škrtila na pupečníku, tak se narodila na půl těla ochrnutá, což jsme velmi intenzivně rozcvičovali. Na operaci jsme byli jedno léto, jsme strávili v stádře. Chodili jsme na injekce botulotoxínu. Byl to dlouhý boj, ale podařilo se nám to rozcvičit. A před 8. rokem života přišla epilepsie. A to teda bohužel udeřila tak, že my jsme vlastně po tom prvním jejím generalizovaném záchvatu, tak nám zůstala ležet a vypadala mrtvá. Takže my jsme volali sanitku k mrtvému dítěti. A který teda naštěstí mrtvý nebylo. A pak teda jsme s tím zase s tou epilepsií bojovali. Byla doba, kdy měla tyhle ty grantmaly generalizovaný záchvaty jednou měsíčně. A teď teda je to jakž takž pod kontrolou. A jediné, co nás teda drželo nad vodou, je, že to dítě je nesmírně milý, usměvavý, pohodový, přátelský a nadprůměrně inteligentní. A nám teda vždycky ty neurologové dávali naději, že tyhle ty děti, které vlastně mají tu touhu objevovat svět, tak si najdou náhradní cesty, jak ten svůj handicap zvládnout, protože jim to nedá. A je pravda, že to nám pomohlo nesmírně. Takže dneska už je to jenom taková nemotorná holčička, ale nikdo by na ní to postižení nehledal, ani by ho to nenapadlo. Takže užili jsme si s ní svý a dostala jsem se do společnosti maminek, jak už jsem zmínila, s dětskou mozkovou brnou, s autismem. A my jsme tedy na frázi a floskuly, že nemoc je dar, opravdu nás to nesmírně míchá. Já chápu, že jsou to kyselé hrozny, které si asi možná řada lidí řekne. Je to asi zřejmě i věta, která se líbí těm, kteří naštěstí žádným takovýmhle darem podarovaný nebyli. Ale realita je taková, že každý z nás se s nějakým takovou ranou osudu vyrovnat musí, nemůže utíct, nemůže to zabalit. A nezbývá vám nic jiného, než obstát. Ale není to dar. Já nevím, proč bych se měla cítit obdarovaná. Jako dala bych nevím co za to, abych byla tupá dáma s minimálním duševním obzorem, ale bez daru a bez duševních cest a bez rozvoje, ale měla bych zdravé a prospívající děti.
1: Tak jak vidíte, vážení a milí posluchači, když přijdete k lékaři se spoustou svých problémů, tak byste měli mít na zřeteli i to, že pan doktor, i když vás to samozřejmě většinou nemusí až tolik zajímat, ale stává se to, že doktor má sám svých starostí taky dost, ale musí je překonat.
2: No a tady bych řekla, že teda to je asi jediný pozitivum, protože já tím, že jsem se vlastně pohybovala, pohybuji stále i na té druhé straně, to znamená jako pacient, tak velmi vnímám a snažím se těm pacientům se k ním chovat tak, jako si já přeju, aby se ke mně chovali mý kolegové, když až jich od řadu obcházíme s dcerou, protože vím, jaké to je. Vím a zažívám to prakticky denně, jaké to je, když je člověk v roli toho pacienta, který čeká na slova lékaře ošetřujícího, upíná se k ním v naději, jde tam sám se sebou nebo s nemocným dítětem a potřebuje, aby se na něho sestřička tvářila milé a může to být v ošklivých kulisách socialistické nemocnice, ale když je tam milá sestřička, která se tváří příjemně a doktor, který vypadá, že ten pacient mu tam nepřekáží v ordinaci a že ho zajímá, tak je to obrovská přidaná hodnota, kterou v léčebném procesu můžeme nabídnout.
1: Ano. Já bych řekl zlatá slova, paní doktorko. Paní doktorka Sausen Sládková, alergoložka, byla dnes hostem Tandemu. Moc vám děkuju.
2: Děkuji za pozvání.
1: Váš čas, za vaše informace, které byly nepochybně nesmírně zajímavé. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Ve stromovce na Agátě visí cosi na špagátě. Nechoďte tam, prosím vás, nebo špatně dopadnete. Rýmu jsem se vzdal, rytmu jak by smet, i slova jsem vynechal a stejně jsem teď pro vás určitě zas prosťáka. A to jsem citoval z diplomové práce Václava Větvičky, dnes ředitele botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze. A jak vím, našeho dobrého rozhlasového známého. Kdo si poslechne jeho příběh života mezi trny i strny, snad mi odpustí, protože se dozví. Dvakrát s dovolením ještě vstoupím do řeči z důvodů nezbytných, jak sami zjistíte. Teď začínáme.
1: Ze začátku můj příběh strny a ostny vůbec nevypadal takový, že bude trnitý a ostnitý, protože já jsem záhy po nástupu na přírodovědeckou fakultu usiloval o to, že bych rád dělal zoologii a ze všeho nejradši něco s ptáky, protože mým vzorem byl tehdejší asistent, pan profesor Veselovský, ten dělal kachny a já ve své hierarchii hodnot přírodních nad kytkama mám zvířata a nad zvířata to jsou ptáci a nad ptáci to jsou kachny. Já mám strašně rád kachny a to už jsem říkal mnohokrát. Nicméně stalo se, že v té době se na geobotanice objevil nebo působil mladý asistent, dnešní profesor Jan Jeník, lesák, který vůbec neměl v sobě ten dech a duch Benátské ulice Přírodovědecké fakulty, takový ten zkostnatělý, byl to člověk dynamický, byl to někdejší scout a ten mě a mého kamaráda strhl k tomu, že žádná zoologie a dokonce žádní ptáci, ale že to budou kytky. A já musím k tomu také trochu přiznat to, že u pana tehdy asistenta Jeníka rok nebo dva roky před námi byly dvě nádherné ženské studentky. A my s tím Ádou Češkou jsme si řekli, no tam musíme jít, když nic, aspoň se na ně budeme koukat.

0: S dovolením poprvé. Akáty už té pověsti asi nikdo nezbaví. V písních se někdy mění ve vrby. Akáty bílé, žalují vám. Nebo se jim dostává i výhrůžek. Míchají se do lásky a chlapi je dostávají odměnou, když jdou na studia kvůli ženským. A jednu takovou akátovou milostnou zápletku právě rozespívala Petra Černocká. Ona o akátech, pan Větvička o agátech, a tak se za chvíli ještě jednou dovolím.
1: Ale háček, trn a osten nastoupil, protože jsme záhy dostali zadána témata diplomových prací a protože Áda Češku byl Jihočech a měl tendenci dělat něco na jih od Prahy, a já jsem byl známý jako vodák a milovník řek a pádla, a tak pan asistent nám dal vybrat, přidělil témata. Áda Češku získal lesy ve středním Povltaví a já jsem se nuceně seznámil s trnovníkem agátem Robíny, nesmírně zajímavým stromem, cizincem u nás, stromem, který se dostal do Evropy někdy kolem roku 1603, který je pojmenován Karlem Linem na počest zahradníka francouzského královského dvora Robéna, a strom, který má ohromnou historii, zejména v Evropě, strom, který se stal uctívaným a proklínaným, strom, který je maďarským národním stromem, ač pochází z kouřových hor z východních oblastí Severní Ameriky. A tenhle ten trnovník, jak už jméno napovídá, tedy je, jak se patří, ostnitý, a já jsem ostnitý, to by mě botanici hnali za ty ostny. Musíme totiž rozlišovat velice pečlivě mezi trny, to jsou různé přeměněné větévky nebo listy, a mezi ostny, což jsou vlastně, když to přeženu, z kostnatělé nebo z dřevnatělé chlupy. Takový osten, ten snadno odlomíte, jako třeba u růže, ale zkuste si odlomit trn trnovníku, to je přeměněný palist a ten vám dá pořádně zabrat. Takže já jsem dostal za úkol tahleta trnitá houští, no a aby to bylo pjato s tou řekou Vltavou, tak jí projdi celou. A já jsem se dlouho domníval, že jsem po Smetanovi byl druhý, který takhle prošel. A zmapuj, jak tam ta trnovníková vegetace vypadá, jak to s nimi je a jak to s nimi bude dál.

0: navrhuje vyslovit obé.
1: Ten trnovník totiž je značně problematický. On je přece jenom dřevinou, která tady u nás je cizí a která výrazným způsobem ovlivnila nebo ovlivňuje původní vegetaci. Takže je to motýlokvětá rostlina, bobovitá se teď má říkat, má na kořenech symbiotické bakterie, která dokáže vázat s jejich pomocí vzdušný atmosférický dusík a takový trnovník vám půdu prohnojí jako pole vojtěžky třeba, takže za chvilku ty rostliny, které na dusík nejsou zvědavé, tam tuto dejdou a zůstanou tam kopřivy a vaštovičníky a všechno možné. Na druhou stranu je to dřevina, která se počítá za takzvané meliorační, která dokáže vázat půdy sypké nebo skalnaté. A tak já, když jsem tu Vltavu procházel a shledal, že vlastně ty největší trnovníkové porosty jsou na stráních třeba okolo Orlíka, hradu Orlíka, tak jsem začal pátrat i v archívech, což byla práce velice příjemná, protože jsem se dozvěděl spoustu zajímavého a mezi jiným i různé citáty, bych tak řekl, jsem si našel o tom, jak se vlastně ten trnovník na ty vltavské stráně dostal. Avšak láska, která vlastníky panství Vorlického k lesu Víže překonala všechny obtíže, až i stráně a skály druhdy holé staly se schopnými rozličné listnáče udržeti. Ten krásný citát, doufám, že si ho pamatuju přesně. Mám pocit, že jsem četl ve vesmíru někdy v polovině 19. století, možná krátce po, a myslím, že je to výrok autora celé stati o trnovníku, pana Poláka, ale který bych za to nedal, už je to mnoho let. To bylo totiž tak, v baroku byly vltavské stráně odlesněny a zůstaly opravdu holé a Schwarzenbergové, o nich je notoricky známo, že mají zvlášť pevnou vazbu na les a lesní hospodářství. Nesnesli pohled na oholené stráně vltavské, takže nechávali nanášet, to bylo nesmírně pracné, v ohromných plátěných loktuších na zádech své zaměstnance, nechávali nanášet půdu do skalních rosedlin a průrev v těch skalnatých vltavských stráních a tam nesmírně progresivně to dnes vidím, nevysazovali mladé sazenice, kdo by je tam chodil zalévat, ale vysévali tam semena našich, ale také exotických dřevin, protože ty exotické dřeviny neměly v té době žádné známé škůdce, takže byly velmi perspektivní. Jednalo se zejména o borovici černou, která je z Mediteránu, ze středu zemí, a o onen trnovník bílý agát. Takže se záhy stalo, že jejich panství patřilo k nejzaakátovanějšímu území u nás. Užá.

Když jsem uvažoval a můj šéf diplomové práce Jeník, asistent Jan Jeník, abych byl uctivější, o tématu mé diplomové práce na přírodovědecké fakultě, tak samozřejmě on, který byl i sportovně založen, věděl moc dobře, že já jsem dítě křtěné Vltavou, tady z Modřan, kluk z Loděnic.

že tu řeku mám rád, že ji mám mnohokrát už po různých úsecích s Jetou, takže bylo na bílé dni, že byl tak laskav nakonec. A téma, které bylo povídce tedy botanické a trochu také lesnické, to znamená rozšíření trnovníku agátu v českých zemích, zejména tedy tady na jih pod Prahou, že upřesnil a nakonec znělo, že to bylo rozšíření studium a rozšíření agátu nebo trnovníku agátu ve Vltavském údolí. Takže já jsem tu Vltavu prošel a dílem projel na kánoji celý ten úsek, který se tehdy dal, to znamená nejméně od Vyššího Brodu až tedy do Mělníka, až po Oupor, a později, když už se mohlo vlastně nedávno, jsem si došel i ten zbytek od pramenů. Takže já opravdu tu Vltavu mám projitou celou od příslušných obou pramenů až do toho Ouporu, do toho soutoku nad Mělníkem s Labem.

Trnovníky ovšem byly rostlinami nejen, nebo dřevinami nejen schopnými vázat takovouhle půdu, ale byly to dřeviny, které byly výrazně medonosné. Včelaři mi jistě potvrdí a milovníci medu také, že agátový med, takový ten černý, je velmi chutný a tu příchuť nebo chuť agátových květů si v sobě podrží. Takže další výsadby i v tom Vltavském údolí byly vedeny třeba různými včelařskými spolky. Takže to se mi taky podařilo zjistit, kde a jaké. A dalším prvkem, který zavedl tuto cizí dřevinu do Povltaví a Posázaví, byla železnice. Ve chvíli, kdy byla budována železniční trať známá, jak se říkává, malo mezi námi Praha-Paříž-Dobříž, čili jak ta dobřížská větev, tak Povltavská až do Davle a posléze Posázavím do Čerčan, tak celá tato trať, všechny ty zářezy byly posléze osazeny akátem, protože ten dokázal svým kořenovým systémem ty svahy upevnit a zabránit, aby se na nově vybudovanou trať sesouvala v Řidlice z niše řada těch strání tady v Povltaví složena. Mělo to ovšem i svá úskalí, jak se posléze zjistilo. Agáty totiž byly a jsou dřeviny, které jsou schopny výrazné pařezové výmladnosti, je odborný termín. To znamená, když je počase někdo smítil, tak vydatně obrážejí. Dokonce se i dokáží velmi vehementně rozmnožovat z těch dlouhých podzemních výhonků a tím způsobují potom velké obtíže při údržbě porostů, strání a všeho možného. Zjistil jsem také při svých studiích různých archívů, lesnických zápisů a podobně, že k šíření této pichlavé dřeviny přispívali, divte se, třeba povltavští mlynáři. Protože mlýnská soustrojí, která bývala kdysi dřevěná, byla sice budována z dubu převážně, ale ozubené části byly vlastně vykládány z nesmírně houževnatého trnovníkového nebo agátového dřeva. Takže v mlýnských soustrojích povodí Vltavy, kde už mezi tím tedy ty trnovníky vyrostly, mlynáři také přispěli k jejich šíření.

0: Já mám s trnovníky ještě další příjemnou zkušenost. Já se obvykle ptávám svých posluchačů a přátel, i vás bych se zeptal, jestli už jste někdy jedl myši.
1: Ne.
0: No, já je jim pravidelně každý rok, letos už se na ně nesmírně těším. My děláme myši obalované v těstičku palačinkovém, vřele to každému doporučuju. A pokud se domníváte, že jsem právě odbočil od tématu, nebo že vás vyzývám k nějakému doslovnému zvěrstvu, tak nikoliv. Mě maminka naučila připravovat akátové květy, ta převislá hroznovitá květenství, když jsou naplno rozkvetlé a jsou plné té sladké šťávy, která tak láká včely, tak je namáčíme do trošku řidčího palačinkového těstíčka a opékáme z obou stran na pánvi, podobně jako třeba jablka v županu, pak se hodí do sladkého cukru práškového. No a jenom ta šťopka toho květenství jako myší ocas, že to květenství je do špičky jako myšička přejetá, tak za to se to drží a to protáhnete pusou a zbyde vám jen ten sladký agátový pocit. Vřele to každému doporučuji, i když samozřejmě připouštím, že agát patří mezi jedovaté dřeviny, že obsahuje řadu jedovatých alkaloidů, ale to je především v plodech a třeba v kůře, v líku a v podobných částech ty květy a jim je celý život na mě nezanechaly žádné následky. Tak to je taková příjemná jemná stránka té jinak pichlavé dřeviny agátu.

Když jsem došel až do Mělníka při své cestě za Agáty a dopisoval svou diplomovou práci, tak mě to nedalo, abych se podíval také do písemnictví, abych tak řekl, nebo mezi prostonárodní písně, a v té diplomce jsem také jich pár uvedl, však asi znáte známé písně jak Agáty Bílé, anebo básničku, jestli dám dohromady, tak neskonale mě vábí Agáty a jejich květy a jejich ostny. Utěšují mě, když stoupá mi na paty čas nemilostný. Nevím, jaký nemilostný čas je v době, když květou Agáty, už ani autora si nepamatuju, ale takováhle básnička taky tam zdobila moji diplomku. Ale když jsem tu diplomovou práci dokončoval, tak se svými kolegy, studenty, recesisty jsme se zavázali, že do svých diplomových prací vloudíme nebo nějak zapleteme něco alespoň trošku nemravného nebo frivolního nebo něco takového. No a mně se to podařilo. Znalci znají asi píseň Ve stromovce na Agátě. Tak já ji mám v diplomce. Kompletně celou, ne jenom tu pasáž, která snese bdělé oko komise, která diplomovou práci posuzovala, abych to hodně zabalil. No, jenomže diplomovou práci jsem dokončil, absolvoval jsem vojenskou základní službu, která ku podivu se obešla bez trnů. Byl jsem tam celé 2 roky, užil jsem si jak berlínské krize, tak kubánské krize, a tehdyž docent Jeník, můj někdejší pan školitel na fakultě, mě přihrál do právě vzniklé botanické zahrady Československé akademie věd, tehdy do Průhonic, a já jsem se dostal do rukou svého druhého velkého učitele. Tady to byl pan doktor Klášterský, syn básníka Antonína Klášterského, člověk renesanční, asi v tom plném slova smyslu, který dokázal nás nejen cvičit v botanice dál a vést, aby z nás vypadávaly nějaké výsledky, ale zval si nás k sobě podobně, jako když si pan prezident Masaryk měl své pátečníky, tak si nás zval do bytu a zval nás i do různých restaurací a učil nás, cože to je Cointreau, a co je to armaňák a jak se má ošetřit třeba červené víno a podobně. No a tenhle ten pan doktor Klášterský už půl života dosavadního dělal růže, plané růže, ty šípkové, ty nejostnitější. No a scháněl asistenta a tím jsem se stal já, takže jsem spadl z deště pod okap, z agátových trnů, kterých jsem měl plné ruce, jak jsem různě lezl po těch stromech a hledal na nich ledasco, jsem se dostal k růžím, které těch ostnů mají víc než ten trnovník trnů, a mé ruce každý rok byly až po ramena rozdrásány růžemi, ale díky růžím planým, za kterými jsem sjezdil opravdu celou naši zem, to znamená tehdejší Československo a zejména teda tu východní část, tak jsem poznal úžasné kouty, které bych možná nevyměnil za žádné jiné. Kdybych chtěl hřešit, tak asi za Alpy možná ano, ale tu českou zem a Slovensko i s těmi šípkovými růžemi, i s tím příběhem o šípkové růžence bych začal dělat znova a znova.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Tak dobré dopoledne. S 11. to je nezaměnitelná pravidelnost, začíná u nás na Pohodě, tak jako každý všední den kolotoč, ale pokaždé nabízí něco jiného. Dnes tedy například tip na výlet do městských lesů v Hradci Králové, nebo v jazykovém koutku zase rozdíly mezi tím někde nebo něco pobít. Ale bude řeč taky o rozdílech mezi zárukou a životností, recepty našich babiček sáhnou po bandorách, tedy bramborách, no a nakonec skončíme jako Sherlock Holmes a jeho věrný Watson na vřesovišti. Jenom ten pes baskervilský nám tam bude chybět. Hezký poslech.
1: Kolotoč a Robert Tamchyna.

0: Pokud hledáte originální cíl pro výlety do přírody, pak se od nás dnes nechte pozvat kam? Do městských lesů v Hradci Králové, které jsou tedy pravda úctyhodné svou rozlohou i rekreačními aktivitami. Společně s Anetou Bůžkovou, lesní pedagoškou tamních městských lesů a redaktorkou Vlaďkou Vildovou vyhledáme dřevem vonícího dubora. Když tedy Aneta Bůžková jako Bůžek, tak dubor je dobrý duch lesa u rybníku, který se jmenuje Výskyt.
1: My jsme v půvabném místě, v jednom z mnoha v městských lesích v Hradci Králové. Tady na mě čekala u impozantní dřevěné sochy
2: Aneta Bůžková.
1: Ta dřevěná socha tu není dlouho.
2: Tak my skutečně stojíme u našeho, řekněme, nejnovějšího počinu. Je to socha ducha lesa, jmenuje se Dubor, podle dubu a borovice, nejčastějšího listnáče a jehličnanu v městských lesích. Je to stělesnění vztahu města Hradce Králové s jeho lesy.

0: spolupráci s hradeckými službami, akciovou společností, a chtěli jsme do toho zanést trošičku, řekněme, nějaké to recyklační ekologické téma, takže máme část té sochy ze dřeva, které lidé vyhodili, a pan Bareš si ho nařezal a znovu použil.
1: Kde vůbec městské lesy jsou, jak sem přijít?
0: Tak městské lesy jsou úplně unikátní v tom, že je to veliký jednolitý komplex lesů, který ale bezprostředně navazuje na město Hradec Králové. Dokonce na kraji lesa na několika místech dojedete MHD a pak už můžete jít jenom na ten výlet. Máme skoro 4000 hektarů, což je opravdu jedno z největších majetků rekreačních lesů v České republice. Najdete tady obrovskou škálu, my tomu říkáme typy na výlety nebo zajímavá místa, která se dají navštívit, ať už je to Dubor nebo různé pohádkové stezky, naučné stezky, lesní posilovny. Málem jsem zapomněla na naše obůrky se zvěří, které jsou jedny z nejoblíbenějších u nás. Kdo hledá spíš ten klid a ticho, tak zamíří do těch zadnějších částí, směr Bělečko, Krňovice.
1: Tu oázu teď tady s Anetou zažíváme. Díváme se na rybník Výskyt.
0: Je to jeden z našich největších rybníků, který slouží právě k chovu hradeckého kapra. Máme tam tedy jiné ryby, ale to hlavní gro je hradecký kapr. Z toho mola, které tu je, můžete zkusit třeba i hodit nějaký ten rohlík třeba při plavou.
1: A ještě k té samotné lokalitě, když bychom také měli říci a pozvat sem k té soše.
0: Já bych doporučila si vzít naši turistickou mapku, dá se stáhnout na internetu, nebo jak dostání třeba v infocentru u nás, nebo v těch stánkách s občerstvením, a podle té mapky už si potom ten výlet naplánovat podle toho, z které strany Hradce do těch lesů vstupujete.
2: Tak teď už tedy víme, že se v rozlehlých městských lesích v Hradci Králové usadil Dubor, dobrý duch, který symbolizuje pevný a láskyplný vztah mezi městem a jeho lesy.

0: Václav Neckář na našich pohodových vlnách. Nechci teď předjímat, co bude obsahem dnešního jazykového koutku, ale snad mohu prozradit nebo říct, že není slovo jako slovo, i když znějí podobně. O tom už ale více Stanislav Jurík a jeho host, nebo snad hostka.
1: A v dnešní chvilce s češtinou se setkáváme s Jaroslavou Novákovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A tématem jazykového koutku je sloveso být. Je to jedno z prvních slov, které se ve škole naučíme správně psát, když začneme ve slovech rozlišovat měkké a tvrdé i. Je vůbec nutné psát sloveso být dvěma způsoby?
2: Rozhodně je nutné dodržovat odlišné psaní, protože se jedná o dvě slovesa, přičemž každé má jiný význam. Sloveso být s tvrdým i vyjadřuje existenci v prostoru, v čase, užívá se ho s významem trvat, žít nebo nahrazuje pojmenování různých stavů a činností, například umístění, polohu, práci, pohyb, děj a další. Podstatné jméno bytí s tvrdým i zachycuje život, existenci. Sloveso být s měkkým i má jednak význam tlouci, zasazovat rány, například být psa, nebo zasahovat něco údery, bušit, bouchat, například být dovrat, nebo údery či nárazy vydávat temný zvuk, například hodiny bijí půlnoc, srdce bije, anebo být nápadný, to bije do očí. Podstatné jméno bytí s měkkým i znamená výprask, přídavné jméno bijící znamená očividný, často je ve spojení do očí bijící a zvratné sloveso být se znamená zápasit, bojovat, rvát se. Hovorově se také užívá ve významu nehodit se k sobě, například modrá se ze zelenou bijí.
1: Tak tyhle informace už si pamatujeme ze základní školy, jsou poměrně dost známé. Mají vůbec uživatelé jazyka ještě potíže při psaní těchto slov?
2: Osobně se domnívám, že při psaní obou sloves nevznikají velké problémy. Značné komplikace však přinášejí slovesa odvozená od těchto dvou základních a dále pak slova příbuzná k těmto odvozeným slovesům. Zkusíme si je tedy ve zkratce představit. Obě slovesa vytvářejí odvozeniny jednak stejnými předponami a jednak předponami, které se u druhého slovesa nevyskytují. Podíváme se dnes na odvozeniny, které vznikají za pomoci stejných předpon. Jedná se o slovesa dobít, nabít, odbít, pobít, přebít, přibít, ubít, vybít a zbít se z na začátku. Všechna tato slova se tedy mohou psát jak s tvrdým i, tak s měkkým i. Rozdíl je samozřejmě ve významu. Která dnes těchto sloves by vás zajímala?
1: Tak zajímají mě slova, která jsou v komunikaci častá, proto bych navrhoval přiblížit si psaní sloves nabít a zbít se z na začátku.
2: Sloveso zbít s tvrdým i a se z na začátku se užívá ve významu zůstat jako poslední část nějakého celku či množství nebo zůstat jako pokračování něčeho či stopa po něčem. Zvratné sloveso zbít se znamená zbavit se něčeho. Příbuzné je pak slovo zbytí, které je často užíváno ve spojení není zbytí, to jest není vyhnutí. Dále zbytný ve významu ne nezbytný, to jest není nutný. Zbytek jako zůstatek, zbytkový, zbytečný a sloveso zbývat s podobným významem jako zbít. To vše je s tvrdým i. Zbít s měkkým i se užívá ve významu někomu natlouci, stlouci někoho, zmlátit. Příbuzné je pak přídavné jméno zbytý, které znamená zmlácený, expresivně též unavený, vyčerpaný. Sloveso nabít, nabývat s tvrdým i má jednak význam získat něco, dosáhnout něčeho, stát se majitelem, držitelem či nositelem něčeho, například nabít majetek, vzdělání, jistoty, přesvědčení či účinnosti. A dále se užívá ve významu zvětšit svůj objem, například kaše nabila. Podobné je to u příbuzných slov nabití, nabývání a nabitý ve významu získaný. Nabít s měkkým i znamená dát výprask, natlouci někomu nebo nacpat, napěchovat, naplnit něco. Například v sále je nabito, nabít pušku. Nebo vsunout něco někam, například nabít střelu do hlavně, dále dodat elektrický náboj, nabít akumulátor například a zatlouci něco, nabít hřebíky do prkna. Příbuzné je pak nabití a nabitý ve významu plný, naplněný, dále nabíjet či nabíjecí, to jest sloužící k nabíjení.
1: A když jsme díky jazykovému koutku nabili nové vědomosti, jaké napíšeme i?
2: Samozřejmě napíšeme tvrdé, protože jsme je získali.
1: Jaroslava Nováková, děkuji za návštěvu ve studiu a nashledanou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Moje maminka to říkávala jinak než Hamlet, nebo respektive říkala to stejně jako Hamlet, který mudroval být či nebýt. Moje maminka říkala totéž, ale jenom s jiným i v tom slově.

0: A teď už tedy asi nebude špatným nápadem, aby v Kolotoči bychom připomněli nějakou osvědčenou dobrotu našich předků. Ve Starých kuchařkách je pro nás pravidelně oprašují etnoložka Vladimíra Jakoubijová a kolega Jaroslav Hoření, tak pohled na hodiny ano. Doslova za půl hodinky, už 12. čas na oběd. Dnes potěšíme ty z vás, kdo mají rádi kombinaci brambor, zelí a slaniny.
1: Na polích se schlízí poslední brambory, řepa a zelí. Důležité suroviny naší tradiční lidové kuchyně.
2: Brambory a zelí, živobytí celý. Tak tomu bylo v dobách našich babiček.
1: No a co všechno jen z těchto zdánlivě obyčejných surovin uměli vykouzlit? Mnohokrát jsme o tom už tady mluvili. Ale receptů na jídla z brambor a zelí je nepřeberně. Možná to bylo i tím, že velmi odolná bramborová hlíza jako jediná dokázala plodit i v nehostinných horských oblastech, na rozdíl třeba od obilí. Nejjednodušší bylo pečení brambor v ohni, třeba ještě na poli při sklizni. Takzvaný dempovaný brambory byly ještě v mém dětství pochoutkou, na kterou jsme se celý rok těšili. Nebo vařené ve slupce, uvařené se pak na stole loupaly, solily a zapíjely mlékem nebo pod máslím. Nebo se přikusovaly k polívce u nás, například ke kyselu. Když se na oloupané brambory přidala cibulová jížka, říkalo se tomu zajíšený bandury. Když naše prababičky zjistily, že se z brambor dá udělat těsto, začaly z něj připravovat šišky maštěné máslem, sypané cukrem a mákem, tvarohem, pracharandou, perníkem, polévali je rozvařenými povidly nebo pokapávali medem, případně se jedli naslano, podobně jako vařené brambory, omaštěné škvarky a smíchané se zelím nebo kapustou. Podobný recept jsem dnes pro posluchače vybrala. Budou to bandorový šišky se zelím a slaninou.
2: To mám radost, že jste vybrala slanou variantu. Sice té slaniny tam naše babičky moc nedávaly, ale díky ní to má skvělý šmak.
1: Budeme potřebovat 1 kilo brambor, 1 cibuli, 1 stroužek česneku, 10 deka slaniny, 1 hrnek kysaného zelí, sádlo, hladkou mouku, vejce a strouhanku, kmín a sůl. Oloupané brambory nakrájíme a uvaříme v osolené a okmínované vodě do měka. Poté slijeme, necháme okapat a vystydnout. Oloupanou cibuli a česnek nakrájíme na drobno a slaninu na malé čtverečky. Zelí zbavíme přebytečného láku a pokrájíme na menší kousky. Na sádle rozkvaříme slaninu, vmícháme cibuli a česnek a vše osmažíme do zlatova. Pak přidáme vymačkané zelí, směs osolíme a ochutíme kmínem a zvolna podusíme, dokud nebude měkké a šťáva zcela nevysmahne. Vychladlé zelí a brambory spolu rozšťoucháme do hladka v tuší těsto, ze kterého tvoříme stejně velké šišky. Šišky obalíme v mouce, vejcí a strouhance a usmažíme je ve vyšší vrstvě sádla do zlatova.
0: Tak to byly brambory nebo národopisně bandory podle receptu, jak jste třeba neznali, nebo ano, v každém případě dobrou chuť.

0: Další pravidelnost dnešního kolotoče Dobrá rada se věnuje pojmům, jako jsou záruka nebo životnost. Rádce na slovo vzatého Josefa Černého se pan Ladislav zeptal.
1: U mobilu, který je v záruce, mu začala zlobit baterie. Chtěl ji reklamovat v záruční době, ale obchodník mu řekl, že na baterii se 2 roky nevztahují, protože je to spotřební zboží. Neměla by na ní platit záruka jako na mobil, když je jeho součástí? Pane posluchači, záruční doba na baterie je samozřejmě 2 roky, ovšem nelze zaměňovat záruku a životnost, což jsou 2 rozdílné pojmy. Takže záleží, co znamená váš výraz, že baterie zlobí. Pokud to, že je potřeba jí po roce dobije častěji, než tomu bylo na začátku, potom je to běžné opotřebení, na které se záruka nestahuje. Jestliže ale baterie přestala fungovat úplně, potom máte nárok na její výměnu.
0: Vidíte, taky jsem to nevěděl, totiž, že záruka a životnost jedno nejsou. Tak pozor u případných reklamací.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Přesně před 100 lety mohli posluchači rozhlasu poprvé slyšet přímý sportovní přenos. Proto jsme si tentokrát pozvali sporťáky, a to jak rozhlasové, tak i televizní. Mými hosty budou Štěpán Škorpil, Jaroslav Plašil, František Kuna, hokejista Martin Procházka a zahraje a zaspívá sportovec amatér Vlasta Horváth.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě.

0: jsou hezké, nejsou drahé a jsou hlavně podzimním zahrádkářským hitem. Mluvím o vřesech, dají se použít do truhlíku, jak víte, aranžovaných kompozic, do zádveří, na terasu, na balkony, ale můžou se taky vysadit i do volné půdy. A právě s tím vám teď poradíme, tedy nikoli já. Pro pár užitečných tipů si kolegyně Hanka Šoberová zajela za zahradníkem Pavlem Chloubou.
1: Vřesoviště je útvar, který vlastně trošku imituje to, co nacházíme v přírodě, a tam jsou ty plochy velmi rozlehlé a když tyto rostliny květou, tak jsou také velmi působivé. No a pokud my chceme tento efekt dostat na zahradu, tak nám nezbývá nic jiného, než by také trochu velkorysí a vymezit na to vřesoviště alespoň nějakých 10 nebo 12 metrů čtverečních anebo více.
2: V jakém místě by ten záhon měl být umístěný?
1: Měl by být pokud možno na slunečném místě. Když třeba ráno nebo na večer tam přijde trošku stínu, tak to nevadí, ale vřesy, vřesovce a vlastně i mnoho dalších rostlin z této skupiny má rádo dostatek sluníčka.
2: Jakou půdu takové vřesoviště vyžaduje? Budeme v podstatě napodobovat lesní prostředí i v tomhle směru?
1: Ano, budeme trošku muset, takže to bude chtít použít velké množství rašeliny. Ta rašelina se míchá s pískem, takový ten ostrý říční písek, který neobsahuje vápník, se používá pro tento účel. Mícháme rašelinu s pískem v poměru asi 2:1, objemový poměr je to, ne na váhu. A dokonale musíme vlastně promíchat tyto dva materiály. To místo vysadby by mělo být předtím alespoň zryté, aby došlo k takovému snadnějšímu propojení potom mezi těma hmotama. No a měli bychom navést na to příští vřesoviště vrstvu, která by měla být alespoň 30 cm vysoká. Když už se do toho člověk pustí, tak by to měl dělat dobře a to je ta cesta, která by k tomu mohla fungovat. Takže smícháme tyto dvě hmoty a nasypeme na to místo, kde to vřesoviště má být. Můžeme udělat rovinu, anebo se trošku pohrát s hraběma a udělat třeba nějakou muldičku, nějaké terénní nerovnosti, tak aby to vypadalo o trošku přirozeněji, než kdyby byla pouze rovina. No a potom ještě můžeme do vřesoviště doplnit nějaké přírodní materiály, jako jsou pařezy ze stromů, nějaké samorosty, které tomu dají takový ten opravdový šmrnc.
2: A pak už budeme, předpokládám, vybírat rostliny. Jaké použijeme?
1: Přesně tak, Hanko. Použijeme dva typy rostlin. První by měly být takzvané ty kosterní, které na vřesovištích rostou. To jsou nějaké větší dřeviny, třeba břízky, anebo borovice. Tyto dva druhy stromů vypadají velmi přirozeně na vřesovišti. No a potom můžeme sázet ty drobné vřesovcovité rostliny, vřesy, vřesovce, a potom některé drobné vřesovištní rostliny, jako jsou právě pěrysy, může tam být andrometka. Je jich celkem dost, těch kyselomilných, ale musíme být velmi pečliví v tom, abychom to nepřehnali se sortimentem, abychom si mohli dovolit dát od jednoho druhu, dokonce od jedné odrůdy, větší množství. Protože když máme vřes, který kvete růžově, stalo by za to dát tam alespoň 10-12 rostlin a vytvořit minimálně 2 metry čtvereční velké růžové hmoty.
0: Hanka Šuberová a vřesy jako chlouba nejen na zahradě zahradníka Pavla Chlouby.

A teď na pohodě na chvíli o kaštanech. Proč právě o kaštanech? No, říká se o nich, že když si je dáte pod polštář, tedy pod patřičně naducaný polštář, tak vám pomohou se spaním. Když je ten polštář menší, možná je cítíte a zase tak dobře se nevyspíte. Ale ono není kaštan jako kaštan. Takový jírovec maďal a zase kaštan setý nebo jedlý, každý má něco do sebe. Ten, který sbíráme, tedy jírovec maďal, ten mě kdysi v dětství, když jsem si ještě netykal s poezí, já si netykám dodnes, když jsem se spíš s poezí potýkal dřív, než jsem si s ní potykal, tak mě inspiroval k takové věti, jakože něco na duši mráz, to jsem asi ukradl Jiřímu Suchému, a v duši kaštanovo. Zkrátka, mám rád ty chvíle, kdy se sbírají ještě čerstvé studené kaštany, nikoli z těch světle zelených tobolek, my jsme nikdy neříkali tobolka, ale z kolíbek. No a vedle toho jsou ale i kaštany seté, neboli kaštany jedlé. A na ty zase vzpomíná v posledním průvodci Prahou Josef Jedlička takhle. Vlastně ta vůně kaštanářů byla největší kaštanářský zážitek. Slibovala chuťový požitek, který se vlastně potom nikdy nedostavil. Chuť pečených kaštanů vlastně nedosahuje kvality jejich vůně. Vzpomínám si na kaštanářku u Žižkovské tržnice a hlavně na takového dědu kaštanáře, který stával na rohu před Žižkovskou lékárnou u Karla IV. A ta vůně kolem nich. Tak si ji dopřejme třeba alespoň ve vzpomínkách. Zůstávejte ve zdraví a všechno dobré, přátelé.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Miguel de Cervantes Saavedra, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha. Kapitola 28. pojednávající o novém a příjemném dobrodružství, které potkalo lazebníka a faráře v horách Sierry Morény.
3: Přešťastné a blažené bylo století, kdy na svět přišel chrabrý a neohrožený Don Quixote de la Mancha, neboť díky jeho šlechetnému úmyslu vzkřísit a plně obnovit v zapomenutí již klesající a skomírající řád potulného rytířstva, kocháme se teď v našem věku tak chudém na bujarou zábavu, nejen všemi půvaby jeho pravdivých příhod, ale i všemi příběhy a epizodami, o nichž věru nelze říci, že by byly méně roztomilé, méně důvtipné, hlavně pak méně pravdivé, než sama historie, jejíž rozcupovanou, pokroucenou a zpřetrhanou nit navazujeme.
4: Zanechali jsme faráře a lazebníka v jedné z horských úžlabin, kde vyčkávali Sančova návratu. A právě na tomto příjemném a poklidném místě se setkali s nešťastným Kardeniem a neméně zoufalou Doroteou, oblečenou do chlapeckých šatů, a vyslechli jejich životní osudy. Tyto příběhy nesouvisí přímo s příběhy Dona Quixota, ale když Kardenius a Dorotea skončili svoje vyprávění,
3: pověděl farář Kardeniovi a jeho krásné společnici, co mají s lazebníkem Zalubem, aby Dona Quixota vyléčili z jeho bláznoství, nebo ho aspoň mohli dopravit domů. Dorotea na to řekla, že by sehrála úlohu té skormoucené dívčiny lépe než lazebník, zvlášť když má s sebou šaty, které se k tomu právě hodí. A nechť prý se na ní spolehnou, neboť to předvede tak, aby se jejich úmysl stal beznesnází skutkem. Vždyť přece četla hezkou řádku rytířských románů a dobře ví, jak asi hovořívají usoužené dívky, kdykoliv žádají potulné rytíře o pomoc. V tom zaslechli známý hlas. Byl to Sancho Panza, který je nenašel na starém místě, i volal na ně nyní splna hrdla. Šli mu tedy vstříc. A když se pak zeptali na Dona Quixota, řekl jim, že ho nalezl jen tak v košili a je prý ještě hubenější a v tváři celý žlutý a stále jenom vzdychá po své paní Dulcineji, a třeba prý mu řekl, že mu vzkazuje, aby opustil tento kout a odebral se do Tobosa. Odpověděl prý mu, že je pevně rozhodnut, že se neobjeví před její krásou, dokud nevykoná rekovné činy, kterými by si zasloužil její přízně. Mezitím vyňala Dorotea z ranečku ženský šat a vrátila se za chvíli tak vyšňořena, že vypadala opravdu jako urozená a vznešená dáma. Zalíbila se jim všem nadmíru svým milým chováním, půvabem a krásou. Nejvíce se jí ovšem obdivoval Sancho Panza. Vyzvídal hned dychtivě na farářovi, kdo je ta pěkná paní a co hledá v těch zapadlých horách.
5: Tato krásná dáma, můj milý Sancho, je dědička slavného království Mikomikonu a přichází s pokornou prosbou k tvému pánu. Jde o to, aby tvůj pán strestal mocnou paží obra, který se na té princezně dopustil velké křivdy a bezpráví. Sláva toho, jemuž sloužíš, jde celým světem. I přijela za ním tato princezna až z Guineje.
6: Šťastně hledala a šťastně našla, zvlášť, jestli se mému pánovi poštěstí pomstit tu křivdu a napravit to velké bezpráví a zabije toho parchanta, o kterém velebný pane mluvíte. A věru, že ho zabije, namaneli se mu do cesty. A nebude-li to nějaké strašidlo, protože proti těm můj pán nic nezmůže.
3: Dorotea se zatím posadila na farářova meska, bradýř si připevnil bradu z volského ocasu a když byli všichni připraveni, požádali Sanča, aby je zavedl tam, kde dlí Don Quixote. Ujeli asi 3/4 míle, když spatřili Dona Quixota mezi rozervanými skalisky. Byl již oblečen, zbroj však na sobě dosud neměl. Sotva, že Dorotea spatřila podivně vyhlížejícího muže, šlehla bičíkem toho svého oře a barbíř s dlouhou bradou pospíšil za ní. Když dojeli k Donu Quixotovi, se skočil tento zbrojnož k bytě z meska, aby pomohl své paní, a Dorotea se sedla opravdu jako nějaká princezna a v zápětí padla na kolena před Donem Quixotem.
7: Nevstanu dříve, o chrabrý a neohrožený rytíři, dokud mi z nesmírné dobroty neprokážete velikou milost, která vám bude k větší cti a slávě a zároveň ku prospěchu nejpotupenější dívce, jakou kdy slunce vidělo. A jestliže je síla vaší paže opravdu taková, jak věkům hlásá vaše slavná pověst, pak se jistě ujmete této nešťastnice, která z krajin předalekých přichází sem k vám, přivábena vaším věhlasem jako libou vůní, aby hledala pomoc ve svém trápení.
8: Neodpovím vám, krásná dámo, ani slovem, aniž vyslechnu, co máte na srdci, dokud nevstanete ze země.
7: Nevstanu dříve, dokud mi z rytířské dvornosti neslíbíte milost, o kterou jsem vás prve požádala.
8: Přislibuji vám ji a předem uděluji, nemá-li to být něco, co by bylo na újmu a ke škodě mého krále, mé vlasti a té, která má klíč od mého srdce a od mé svobody.
7: Nebude to, můj dobrý pane, na jejich úkor a škodu.
6: Jen jí milost, pane, klidně slibte, oč vás žádá, vždyť to bude jen taková maličkost. Máte jen zabít jakési obřízko.
8: Vstaňte již, prosím, slibuji svatosvatě, že položím vaší velké kráse k nohám jako dar vše, oč mě požádáte.
7: Mým přáním tedy je, aby se vaše velkodušná osoba odebrala i hned se mnou, kam jí zavedu, a přislíbila mi, že se nepustí do jiných dobrodružství a nebude dbát jiných prosebníků, dokud se za mne nepomstí na zráci, který nedbaje zákonů božích ani lidských, uloupil mi moje krásné království.
8: Vydejme se tedy jménem páně na cestu a přispějme ku pomoci této vznešené princezně.
4: V několika dalších kapitolách se vypravuje o tom, co se přihodilo Donu Quixotovi a jeho družině v krčmě, a o zuřivém a podivuhodném boji Dona Quixota s několika měchy červeného

0: odpověděla, že když zaplatí lépe než minule, pohoví si u nich jako někde v paláci. Don Quixote prohlásil, že mu na nějakém tom penízku nezáleží, a tak mu ustlali dost pohodlně ve známé komoře. Šel si pak hned lehnout, protože byl zmořen na těle i na duchu. Farář dbal zase o to, aby jim připravili něco dobrého k jídlu, a hospodský, který dobře věděl, že si přijde tentokrát na své, uchystal jim z toho, co v krčmě měli, obstojnou večeři. Don Quixote zatím spal i řekli si, že ho nebudou budit, protože ho spánek prozatím posilní víc než jídlo. Při jídle hovořili v přítomnosti hospodského, jeho ženy, jejich dcery, služebné Maritornes i hostí o zvláštním bláznoství Dona Quixota a jak ho nalezli hluboko v horách. Hospodská jim zase vyprávěla, co tu zažili s ním i s jedním meskařem, a když Sancho někam odešel, pověděla jim též o tom, jak u nich ti ostří hoši vyhazovali na pokrývce pana zbrojnoše, a věru, že tím všechny pobavila. V tom z komůrky, kde odpočíval Don Quixote, vyběhl Sancho Panza a volal všecek vyděšen.
1: Pojďte, prosím vás, všichni rychle na pomoc mému pánovi, který právě svádí nejprudší a nejkrvavější boj, jaký jsem kdy viděl. Před chvilkou vám na moutě duchu ťal do toho obra, který je nepřítelem tady princezny Mikomikony, a ušvihl mu na dobrou hlavu, jako by to říba byla.
2: Cože to, brachu, říkáte, nepřeskočilo vám, Sancho, jak by tohle bylo u Čerchmanta možné, když je ten obr v tu chvíli 2000 mil daleko?
0: V tom uslyšeli v komoře hluk a rachocení a Don Quixote do toho křičel.
3: Dost už, lotře, zákazníku a zrádce, mám tě a nepomůže ti ani tvůj palač.
1: Neměli byste jen tak poslouchat, ale běžet dovnitř, vložit se mezi ně a pomoci mému pánu. Ale možná, že už toho nebude potřeba, protože je ten obr už jistě mrtvý. Krev se totiž lila proudem po podlaze a utětá hlava velká, jak obrovský vinný měch, ležela na podlaze.
4: Ať jsem hned podrnem, jestli ten Don Quixote nebo Don Satanáš netěl do některého z mých vinných měchů, které mu tam visí zrovna nad hlavou. Jsou všechny plné a ten tulpa si jistě myslí, že teče místo vína krev.
0: A už se hrnuli do komory, kde nalezli Dona Quixota ustrojeného věru prapodivně. Byl v košili, která mu sahala do půly stehen, a vzadu byla ještě asi o píť kratší. Nohy měl velmi dlouhé a hubené a na hlavě mu seděla umaštěná červená čepička, která patřila hospodskému. V pravici třímal obnažený meč, kterým sekal na všecky strany, a hovořil přitom tak, jako by opravdu bojoval s nějakým obrem. A nejkrásnější bylo, že měl zavřené oči, protože dosud spal. A zdálo se mu právě, že s tím obrem zápasí. Zasáhl již také bůh ví kolikrát v jiné měchy, domnívaje se, že jde o obra, i bylo v komoře plno vína. Když to krčmář všechno spatřil, tak se dopálil, že se vrhl na Dona Quixota a bušil do něho pěstmi hlava nehlava. A kdyby ho Kardénio a farář nebyli od něho odtrhli, zle by byla skončila ta bitka s obrem. Sancho zatím hledal obrovu hlavu po všech koutech a když ji nenašel, zvolal:
1: Však já vím, že se po touhle střechou dějí samá kouzla a čáry. Když jsme tu spali s pánem nedávno, dostal jsem právě na místě, kde stojím, pěkných pár štůlců a pohlavků. A kdo mě bije, jsem nevěděl a nikoho jsem nespatřil. A dneska jsem zase viděl, jakože nejsem slepý, jak pán utěl obrovi jeho velkou hlavu a krev se valila jako z pramene. A najednou, kde nic tu nic.
4: Aby tě čert vzal, co pak nevidíš, ty lotře proklatá, že se nevalila krev z pramene, ale víno tady z těch rozsekaných měchů a že v něm teď plave celá komora? Kéž by jednou v pekle plavala a topila se duše toho, kdo mi je rozťal.
0: Hospodský si div nezoufal nad velkou škodou, kterou natropil Don Quixote v komoře, a zapřísahal se, že tentokrát nepomohou panu rytíři žádné privileje, aby si odjel bez zaplacení toho i onoho,

0: ba bude muset vyklopit i několik reálů za správku rozsekaných měchů. Farář držel Dona Kichota za ruce a ten domnívaje se, že je to velké dobrodružství šťastně skoncováno a že stojí před princeznou Mikomikonou, poklekl před farářem, řka:
1: Nyní již může vaše výsost, o paní spanilá a vznešená, žít zcela klidně, neboť vám tato zlotřilá bytost nikdy více neublíží. A já už nejsem vázán slibem, neboť jsem jej s pomocí boží a s přispěním té, pro kterou žijí a dýchám, slavně splnil.
0: Nakonec lazebník, Cardenio a farář uložili Dona Kichota s velkou námahou do postele a rytíř hned usnul a vypadal věru zmořeně. Nechali jej spát a vyšli před vrata hospody potěšit Sanča, který se mrzel, že nenašel obří hlavu. Dorotea ujistila Sanča Pancu, že vyjde-li v skutku najevo, že jeho pán opravdu srubl hlavu tomu mocnému obrovi, vybere prý mu nejlepší hrabství celého království, jakmile se jen doma ujme v klidu a míru opět vlády. Tímto slibem Sanča úplně uspokojila i ujišťoval i hned paní princeznu, že na vlastní oči uzřel tu obří hlavu a pamatuje se prý dobře, že měla vousy až po pás. Nenašli prý potom nic jen proto, že se v tomto domě dějí samé čáry, jak to poznal na vlastní kůži, když tu nedávno s pánem přenocovali. Dorotea mu odpověděla, že tomu na slovo věří, a než prý si už tím hlavu neláme, neboť nakonec všechno dobře dopadne a v radost se obrátí.

0: Toto nadějeplné proroctví krásné Doroteji se z valné míry vyplnilo. Příběh její nešťastné lásky i strastiplný osud Kardéniův skončili daleko lépe, než začali, a právě pod pohostinnou střechou zájezdní hospody se všichni setkali s těmi, které milovali, a všechny lásky došly naplnění cestami, leckdy křivolakými, ale vždycky počestnými.
1: Zkrátka, všichni byli spokojeni a radovali se, ale protože zatím noc ze dvou třetin minula, rozhodli se, že si konečně lehnou a využijí zbývajících chvil k odpočinku. Don Quixote se nabídl, že bude před hradem držet stráž, aby na ně nezaútočil obr nebo nějaký ničemný zákeřník dychtící po pokladech krásy, které jsou skryty v jeho komnatách. V celé hospodě se rozhostilo hluboké ticho. Jen krčmářova dcera a Maritornes nespali. Věděli, že Don Quixote hlídá na koni a v plné zbroji hospodu, i usmyslili si, že si z něho stropí nějaký šprým, anebo se aspoň trochu pobaví těmi jeho bláznivými řečmi. V celé hospodě nevedlo jedinké okno do polí, kromě vikýře ve stodole, kudy se podávala sláma. A k tomu otvoru přistoupili ty dvě pany, dobrodružství hledající, a spatřili Dona Quixota, jak se drží v sedle, opírá se o tu svou píku a vydává ze sebe vzdechy tak hluboké a bolestné, jako by měli již vypustit duši. V zápětí slyšel, jak říká hlasem něžným, slavnostním a roztouženým:
2: O paní moje, Dulcineos Tobosa, výkvěte pozemské krásy, moudrosti pravá a svrchovaná, klenotnice největších půvabů, svatostánku ctnosti a nad to ještě předobraze všeho, co je zde na světě opravdu ryzí, poctivé a líbezné. Pověz mi, královno, co asi nyní děláš? Nezatoulali se tvé myšlenky přece jen až sem? K tomuto rytíři a zajatci tvému, který podstoupil dobrovolně už tolikerá nebezpečenství, jen aby tobě sloužil? O, dej mi o ní zprávu, ty lampo nebeská, která třikrát mění váš tvář a nyní možná závistivě hledíš na líc její. Neboť vím, že se jistě právě prochází někde v chodbách svých nádherných paláců a dumá, jak utišit bouři, kterou je zmítáno jen pro ni mé usoužené srdce.
0: V tu chvíli přetěla náhle dcera hospodského jeho nářky tím, že na něho zavolala potichonku.
3: Velkomožný pane, buďte tak laskav a pojeďte trochu blíž.
0: Don Quixote se po těch slovech obrátil a uviděl ve svitu měsíce, že na něho volají z vikýře. Místo něhož viděl ovšem pěkné okno a k tomu ještě s pozlacenými mřížemi, jaká přece v tak bohatých hradech, za jaký tuto hospodu považoval, vždycky bývají. A hned mu také vířilo v bláznovské obraznosti, že krásná pana, dcera těch, kdož jsou na hradě sezením přemožena láskou k němu, uchází se znovu o jeho přízeň. A v tom domnění, aby si snad o něm nemyslila, že je nezdvořilý a nevděčný, popojel s Rosinantem k vikýři, a když uviděl dívčinu a vedle ní druhou, řekl:
2: Z duše mě trápí, paní ctná a krásná, že jste upjala svou roztouženou mysl tam, odkud vám nikdo nemůže odpovědět i tak, jak by si jistě zasluhovala vaše roztomilost a ctnost. Neobvinujte však tohoto nebohého potulného rytíře, kterému sama láska brání, aby oddaně miloval jinou, Kromě té již si vyvolil sotva, že ji jeho oči spatřili za neomezenou vládkyni své duše. Ale jestliže bych vám mohl poskytnout k uspokojení vašich citů něco takového, co by nemuselo být právě láskou, žádejte mě o cokoliv. A kdybyste mě i požádala o kadeř vlasů oné medúzy, která měla na hlavě samé zmije, anebo i o paprsky sluneční zachycené do fioly, v zápětí je budete mít.
3: Ale toho nebude třeba, pane rytíři.
2: Nuže moudrá dueňo, čeho je tedy třeba vaší paní?
3: Jen jedné z vašich krásných paží, aby se jí dotkla a aspoň trochu utišila svou velikou touhu, která ji přivedla až sem k okénku, ač jde o její čest. Neboť kdyby se to její pan otec dozvěděl, nezůstal by z ní vlásek celý.
2: A to bychom se na to podívali, kdyby na něžné údy své dcery byť jen ruku vztáhl, skončil by svou pozemskou pouť tak hrozně, že co je svět světem, žádný otec tak bídně a strašně neskonal.
1: Marie Tornes už teď najisto věděla, že jim pan rytíř ruku podá, i běžela rychle do stáje, popadla tam ohlávku Sančova osla a už byla zase jako na obrtlíku u vikíře právě ve chvíli, kdy se Don Quixote postavil na sedlo Rosinanta, aby dosáhl k zamřížovanému oknu, kde se domníval, že stojí ta zamilovaná dcera hradního pána.
2: Tu je, pravím, moje ruka. Lépe řečeno, pravý postrach všech zlosinů na světě. Chopte se jí. A vězte, že se jí takto nedotkla žádná žena na světě. Ani ta již patří celé mé tělo. Nepodávám vám ji, abyste ji snad líbala, ale abyste si udělala představu, jaká je síla v paži, k níž tato ruka náleží.
3: To se ještě uvidí,
1: řekla na to Marie Tornes. A pak udělala na ohlávce smyčku, hodila mu ji kolem zápěstí, slezla z vikýře a přivázala druhý konec velmi pevně k závoře dveří. Don Quixote, kterého začal pro vás řezat, řekl:
2: Vy mi tu ruku, vzácná paní, nehladíte, ale spíš hřebelcujete. Nenakládejte s ní tak nemilosrdně. Vždyť není vina tím, že jsem tak potrápil vaše srdce.
1: Ale to už ho nikdo neposlouchal, protože jen ho Marie Tornes uvázala, hned obě utekly polomrtvé smíchy a nechali ho tam takto připoutaného, takže se nemohl vůbec vyprostit. I stál tam, jak už řečeno, na Rosinantovi, celou ruku měl ve vikýři a měl plno starostí a strachu, neboť kdyby se byl Rosinante jen trošku pohnul, byl by hned visel za ruku. Když Don Quixote viděl, že je přivázán a dámy odešly, napadlo mu, že jsou v tom zase nějaké čáry jako posledně, a proklínal svoji nerozvážnost a střeštěnost. Vždyť se mu na tom hradě už jednou zle vedlo. A přece se sem odvážil podruhé, ačkoliv mají potulní rytíři vědět, že když se pustí na svých cestách do dobrodružství, které pak nedopadne dobře, pak to vždy znamená, že nebylo určeno pro ně, ale pro jiné rytíře. Snažil se znovu a znovu, aby se přece jen nějak dostal do sedla, ale musel stát dále, nechtěl-li si ruku utrhnout. Jak mu pak bylo, když ho tak nakonec zastihlo ráno? Den se trochu rozednilo, přijeli k hospodě čtyři muži na koních a zabušili na vrata hospody, která byla dosud zavřena.
2: Hej! Rytíři, zbrojnoši, nebo co jste zač? Neměli byste takhle tlouci na brány tohoto hradu? Je přece nabílední, že tak časně z rána všichni, kdo jsou uvnitř, ještě tvrdě spí.
4: Takový hrad nebo tvrz jsem u všech rohatých ještě neviděl. Jste-li hospodský, dejte rozkaz, ať nám jdou otevřít. Jedeme daleko a nemáme času na zbyt.
2: Copak, pánové, opravdu vypadám na krčmáře?
4: Nač vypadáte, to v skutku nevím, ale vím, že hloupě mluvíte, když říkáte, že ta hospoda je hrad.
1: V tu chvíli jeden z koní, na nichž přijeli ti neodbytní jezdci, se přitočil k Rosinantovi, který dosud stál nehybně, a protože Rosinante byl přece z masa a kostí, hnulo jim to aspoň trošku a očichal tu klisnu k němu se lichotící. Ale to už ujeli Donu Kichotovi nohy a sklouzli mu se sedla, takže by padl rovnou na zem, kdyby nebyl přivázán za ruku. A zabolelo ho to ovšem tak, jako by mu ruku v zápěstí učínali nebo mu ji rovnou z těla rvali. Don Quixote křičel splna hrdla i otevřel hospodský rychle dveře a vyběhl polekaně na práh podívat se, kdo to tak zoufale volá o pomoc. Maritornes už byla také vzhůru a hned se domyslela, odkud ten křik, i běžela hned na půdu a odvázala, aniž si toho, kdo všiml, ohlávku, která držela Dona Quixota, a ten padl na zem před očima hospodského a těch jezdců. A již se ho všichni ptali, co mu je, že tak křičí. Ale neodpověděl jim ani slovem, vyprostil ruku ze smyčky, nasedl na Rosinanta, zajel do pole a volal na ně.
4: Kdo z vás by se odvážil tvrdit, že jsem byl očarován právem, tomu vmetu v tvář v hrdlo lžeš a hned jej také vyzvu na souboj, jestliže mi to ovšem moje paní laskavě dovolí.
1: Všichni ovšem klidně nechali Dona Quixota při tom, že byl očarován, protože těm, kteří ho ještě neznali, hospodský vysvětlil, že nemá všech pět pohromadě.
0: A to je pro dnešek všechno.

0: Na Pohodě jste poslouchali vybrané kapitoly z knihy Miguela Cervantese Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v dramatizované četbě z roku 1979. V režii Vladimíra Tomeše účinkovali Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla, Miloš Rozhoň a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAP rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dva v Africe. To se vám tak sešli básník Jiří Suchý a malíř Jiří Anderle mezi sbírkami na výstavě afrického umění. A nebyli sami. Jejich hostem ve stejnojmenném rozhlasovém cyklu Dva v Africe byla tentokrát herečka Květa Fialová. Tak pěkný poslech.

0: Ať už je večer, odpoledne nebo ráno, ať už jsme v Praze nebo v Africe, budeme se chvíli nacházet mimo čas a prostor.
1: Sedíme tu v Peleově vile, jejíž exteriér je v Praze, v interiéru však je Afrika, zastoupená množstvím masek a sošek, duchů, božstev a předků.
0: Ano, to jsou nádherné sbírky galerie Anderle a můžete litovat, že tu nejste s námi.
1: Což se však dá v příštích dnech odčinit.
0: 200 těchto dřevěných svědků budou dnes naslouchat a my si budeme povídat.
1: Kdo?
0: Jiří Anderle.
1: Jiří Suchý a náš host.
0: A o čem, že to bude?
1: O cestách.
0: Napříč světem, nebo napříč životem,
1: nebo napříč duší.
0: Naším hostem je Květa Fialová. Cestujete ráda?
2: Já strašně ráda, já cestuju teda i fyzicky, i duchovně. Takže pořád jsem někde pryč. Ale hlavně nejsem v tomhle tom 2007, to ani omylem. To vůbec nevím, poněvadž to už tady je jiný svět a já jenom zírám.
1: Tak vy jste v roce 2009 například?
2: Ne, já
1: nebo
2: jsem
1: 1900. 19.
2: To mi tak vyhovuje.
1: To byla Belle Époque.
2: No.
1: Fantasy.
2: Říká se, kdo nežil do roku 1900, nepoznal slasti života.
0: No, máte před sebou dvě světové války?
2: No tak, proč ne?
0: No, proč ne? Takový je život. No. V Africe jste byla už někdy? Když...
2: No tak já jsem byla, v Egyptě jsem byla. Aha. Teď jsem byla před chvilkou, jsem si to tady prošla. A je to nádherné.
0: Je to nádherné, ty sbírky.
2: Je to nádherné.
0: To je Afrika skutečně.
2: To je zázrak.
0: A představte si, že to skutečně ten pan Anderle nazbíral, dal to dohromady, jako někdo třeba sbírá obaly ze žvejkaček nebo tak, tak on sbírá tyhle ty nádherný obrovský plasty a má jich
2: a měl by být potom jako prohlášený za svatýho, když jsem to dneska viděla.
1: No to je úžas. Nevidíte náhodou kolem mý hlavy něco?
2: Ano.
1: Ale opravdu?
2: Ano.
1: Jakou to má barvu?
2: Nádherný, oranžovo-žlutou.
1: Děkuju. To je ta nejkrásnější barva.
2: Já vím.
1: A to si, ale ovšem to mě chcete jenom potěšit, to si děláte legraci, paní Květo.
2: Ne, nedělám si legraci.
1: Je to zář taková celokovová nebo
2: nehmotná? Taková chvějící se. Ještě jděte celokovová.
1: Chvějící se. A pan Suchý, jakou má zář?
0: No žádnou, to jen to klidně řekněte, já jsem už předem na to připraven.
2: Ne. Má krásnou, tak do světle zelena.
0: Takovou jedovatě zelenou?
2: Ne. Takovou nádhernou, světle zelenou.

0: A když mluvíme tedy o tom, že máte ráda cestování, máte nějaký dopravní prostředky, který preferujete?
1: Já ne, no tak nebo s Naděnkou Konvalíkovou nebo s někým, tak jezdím, jak to...
0: No jestli,
1: jak
0: jestli to, auto já nebo auto letadlem...
1: Já nikdy neměla auto, co žiju.
0: No ne. Ale měl ho třeba někdo, kdo vás vezl.
1: Ne, ne, ne, autem ne, letadlem většinou.
0: Letadlem. Letadlem to já teprve ne, no ale...
1: Já se bojíte, že to spadne?
0: Já se bojím, že to spadne, že to unesou, že tam bude bomba nebo něco takového, víte, těch možností.
1: A vy nepředpokládáte, že umřete někdy?
0: Já předpokládám, ale rád bych, aby to nebylo v letadle.
2: Aby to nebylo ještě dnes, že jo?
0: Ano.
2: Protože ono se totiž může stát, že ty letadla, které lítají nad náma, že to najednou zbuchne. No,
0: já vždycky se utěšuju tím, že si říkám, denně vidím řadu letadel v luftě a ani jedno jsem neviděl, že by spadlo.
1: Denně padají letadla.
0: Bouraček aut jsem viděl nespočet.
1: A jezdíte autem, no
0: a
1: vidíte
0: autem.
1: To, no tak nelogický je to celý.
0: Naprosto nelogický. No.
1: Musíte věřit tomu, co k vám přichází, že to je myšleno dobře.
0: Letadlo je nahoře, že jo, a to já se, jako ten policista, jak tehdy začaly ty různý únosy a tak, takže začala být policie na letišti taky, že jo, a teď jeden mladý policajt tam přišel a říkal, proč, co my tady vlastně máme hlídat, nebo co on říkal, ten starší mu říká, no, aby to letadlo neunesli, že jo. A on říká, prosím, ty podívej se, jak je veliký, to nikdo neunese. A ten mu říká, no jo, ty blbče, je veliký, když je na zemi, ale když je nahoře, tak je jakhle malinký. Typoval jsem, že vy budete spíš takový ten člověk, který chce být v tichu svého bytu.
1: A... No tak já jsem, ještě jsem si v životě nepustila rádio, co žiju.
0: A kdo vám nikdy ho pouští?
1: Nikdo. Já jsem sama, bohužel. A nikdy jsem si ho nepustila. Mně se nevejde do času.
0: Žití. To je zajímavý.
1: Já mám kocoura, knížky.

0: Máte vzpomínku na nějakou zemi nebo na nějaké město, který vás nějak vzalo u srdce, anebo zase na nějaké město, které vás vypeklo nebo nějakým způsobem zklamalo?
1: Ale tak zklamat člověka nemůže nic, to je na vás, jak to uvidíte, tak je to vždycky, je potěšující, každý trapas je potěšující, že jo, že jste vynaložil čas a peníze, tak je to rozkošný právě. Ale já nevím, no tak já miluji spíš ten Orient, měla jsem to štěstí, že jsem byla dvakrát v Kambodži, Angkor Watu jsem byla, v tom Egyptě taky víckrát, takže to mám ráda, v Jižní v Bogotě jsem byla. Ještě bych chtěla do Tibetu nebo tak, tak takhle, když člověk odchytne toho Dalaj Lámu ještě, no, to jde, ale když je tady náhodou, že?
2: No jo.
1: Já myslím, že momentálně na světě není větší osobnost duchovní.
2: Prosím vás pěkně, vy jste byla na blízku Dalaj Lámy. Co jste, jako jste vysledovala zář kolem jeho hlavy?
1: To je tak veliká zář. On září celým světem, víte, jak říkají buddhisti, kdyby všichni ráno, všichni lidi plným srdcem si řeknou, ať jsou všechny bytosti šťastný, tak by nemohly být války a zlo. Protože by to přáli těm druhým, to štěstí, tak by nemohli ubližovat a on je takovej. Jako kdyby to řekl za všechny lidi.

0: Já jsem v jeho blízkosti nikdy nebyl, ale úplně věřím tomu, co říkáte, a sice z toho důvodu, že jsem se setkal s několika lidmi, různými lidmi na různých místech, kteří v jeho blízkosti byli a říkají to samý. A to nemůže být náhoda.
1: Či myslíte, že to je, že my v Evropě jsme spoutaní v těch svěracích kazajkách, jestli je to určitý druh civilizace nebo skrupule nebo něco, co máme v sobě, v genech, v našich, to je možné? Kdežto Dalaj Lama vyzařuje obrovský charisma, dejme tomu, že? Pokud to asi zdědil.
2: On to pochopil. Protože já nevím, jak se v takový báji říká, že prostě vždycky hledáme štěstí a nějakýho boha, každýho pro sebe, ale každý to máme v sobě. A přitom honíme se, hledáme a máme to všechno v sobě. A k sobě nejdeme, je to tím. A když vejdete do sebe, tak to najdete.
1: Já bych řekl jeden zajímavý, nedávno v televizi na našem milovaném programu ČT2 byl profesor Grof. Hostem na plovárně. A Marek Eben mu položil otázku, pane profesore, když, to je psychiatr, slavný psychiatr, odešel tady od nás v roce 68 a teď je v Kanadě. A když náhodou máte před sebou pacienta, který má příliš mnoho negativních prožitků a je nebezpečí, že eventuálně by ty negativní prožitky prozářily z něj do vás, vás by zasáhly a vás by určitým způsobem poškodily. Můžete se, i když jste lékař a vaším posláním je tomuto člověku pomoct, můžete se nějakým způsobem chránit před velkým přívalem jeho záporných pocitů? Pavel Grof odpověděl, samozřejmě, na to existuje princip, že si spustím stěnu svého vlastního bílého světla a skrz tuto intenzivní stěnu se ty záporné pocity do mě nedostanou.
0: Já bych si dovolil teď to naše povídání stáhnout úplně materialisticky na zem. Já bych si tedy dovolil to teď obrátit na tu pouť tím životem. Měla jste v úmyslu už od útlého mládí, že budete tím, čím jste, anebo jste měla nějaký jiný touhy?
2: No tak já nevím, já jsem šla v 15 k divadlu, to bylo po válce a situace byla doma taková, že jsem musela jít jako něco dělat, tak jsem o tom nepřemýšlela, napsala jsem si, z Těšína mě odpověděli, šla jsem do divadla, až pak jsem šla na konzervatoř.
0: Takže velice záhy jste se rozhodla,
2: takhle.
0: Že? Když vám bylo 5, jste nechtěla být
2: tak
0: asi herečkou, že jo?
2: No to ne, ale hráli jsme si furt na něco. Pořád, že jsme nějaký bytosti.
1: Ale mohli bychom aspoň se zeptat paní Květy, na kterou bytost jste si nejraději hrála?
2: No já, no tak samozřejmě ty čarodějnice mám ráda, protože já jsem se bála tatínka, byl přísnej a tak mě bavilo být čarodějnicí, protože pro nás jsou tu dámy, jistě to víte, že to je osvobozující. Vy na mě mluvíte a já můžu být na koštěti a říkat si povídá a já si můžu lítat někde jinde, to je osvobozující strašně. To byly jediný babince, kde se prchalo před těma chlapama, poněž byli všichni přišpendleny jako motýly, kdysi ty baby chudinky, no. Takže jsem si to takhle vyřešila. Zase jsem ve větru, zase nejsem na zemi. No.
0: No jo, takže... Já už chápu, proč, třeba, proč ráda lítáte, proč jako letadla vám nenahánějí ty pocity,
2: no,
0: co
2: vidíte,
0: mě, no tak to vlastně má.
2: A všechno, má...
0: všechno souvisí s tím předešlým, co jste řekla.
1: No, no. Jo, no protože paní Květa má trénink z toho koštěte.
2: No na země nedostanete hned tak.
0: Takže vlastně celý to dnešní vyprávění a povídání bude snaha dostat vás ne na zem, to už jste řekla, že vás nedostaneme.
2: I pod zem, těžko, i pod zem, těžko.
0: Blíž k zemi nebo blíž mezi nás prosté smrtelníky.
2: No ne, vy nejste prostý smrtelník, vy jste takovej dobrý smrtelník.
0: Jo.
2: Dobrý. Víte, já si i tu smrt, že chcete furt veselý historky z natáčení, taky si představuju, mně připadá pohřeb, tady zase buddhistický. Když vy umřete, můžu to na vás předvíst. Jste mrtvej.
0: Mám se lehnout tady, nebo?
2: Ne. Tam vás položí ty mniši na ten kámen, rozříznou tam už při... Ano, vy jste mrtvej.
0: Počkejte, abych byl opravdu, abych nebyl ještě jenom
2: zdánlivě. Ne, to oni ohlídají a už přijdou tu supy, vypapají ten vnitřek, pak vás

0: rozsekají na droboučko takhle a smíchají vás s tím hrubě umletým ječmenem a ty přijdou zase a to mají zase hlavní jídlo, tohle bylo jako předkrm a to vás dopapají a potom ekologové jásají, protože zase je to ve větru a ten trus, co je z toho vyrostou travičky, a existuje to znova jako travička, jako pampeliška, a jako strom.
1: A z toho se mám radovat, jo?
0: No jistě. Já mám jenom problém, jak tam dojít. Tady se to furt ještě nedělá, abych nepřišla brzy nebo pozdě, no. Tam.
1: Pan Werich mě říkal vždycky, když já jsem si dával záležet víc než kdekoliv jinde, přestože já jsem rád přesnej, ale ne vždycky se mi to povede, abych k němu přišel přesně v tu hodinu, kdy jsme se domluvili a on mě několikrát mě říkal, vy jste přesnej jak smrt.
0: Ale my jsme máme oba veliký štěstí, že jsme se sešli s panem Werichem, že jo. Já jsem byla v Martině v divadle, to je rok 58 a začala jsem chodit se svým nynějším mužem, kterým jsem 50 let a z Martina jsem to bylo jako trošku daleko, no a zase teď vás trochu nazlobím. Já měla v noci sen, že od čemu my babiča rodějnice máme věřit, logika pryč, to je nesmysl. Takže mi zdálo se, že jsem kamarádka s Werichem, s Voskovcem, když ten byl už dávno v Americe. No, takže to se mi zdálo, tak jsem měla takovou jistotu, tak pak jsme šli s Pavlem na Helenka a Ráda, to bylo takový hezký divadýlko, hráli v pauze, jsem se nebála, abych za ním nešla, já ho neznala. A šla jsem se zeptat, jestli nepotřebuju herečku a on řekl, abych druhý den přišla. To byla sobota, já jsem přišla, byl tam Luboš Kostelka v divadýlku a pan Werich šel, my jsme šli na jeviště v ABC teda. A pan Werich ukázal na mě, řekl, udělejte babičku, ne to na Kostelku, babičku, já jsem měla udělat dědečka, nevím, co jsem udělala. A on mi řekl jednu z nejkrásnějších vět v mém životě a ukázal na mě, už vás potřebuju od včera. Takže jsem tam zrušila, byli hodný, že mě v Martině pustili a byla jsem prostě u pana Wericha. Bylo to zase zásluhou toho snu. Žádná logika. A pak jsem se až dověděla, že scháněl babu nějakou, jako scháněl Alenka Vránová, Jarka Adamová byli těhotný, scháněl netěhotnou. No a teď už se těším tam, až tam budu, že tam bude někdo těhotný a zase mě veme, no.
2: To je úžasný.
1: Já myslím, že teď je takový okamžik, kdybychom se mohli obrátit na zatím nevyužité Jiřího Štědroně.

rozmanitých druhů i z urozených kruhů známe, nehledě na druh, každý dobrodruh má svou stavovskou čest. A když už práci nemá, nastoupí trest. Hop, tap, tau, abadabana. V

0: A teď vám zase umožním, abyste se dostala do těch vyšších sfér,
1: no,
0: poněvadž ta otázka dává ty možnosti. Kdybyste se octla na pustém ostrově a směla si vzít tři věci, jak si...
1: Sebou, tam.
0: Sebou, ano. Máte představu,
1: no,
0: co by to...
1: Živý nebo mrtvý věci?
0: Jakýkoliv.
1: No, tak bych si vzala sebou dceru, vnučku a kocoura.
2: No ale paní Květo, když byste si vzala na ten pustý ostrov jenom, jak jste říkala, kocoura, sestřenici...
1: Ne, ne. Říkala jsem dceru a vnučku.
2: Dceru a vnučku. Tak jistě byste sebou si vzala obrovský množství vašich vzpomínek například. To byste nechala tady dole všecko, na které moudré lidi byste vzpomínala, které jste v životě potkala.
1: No právě proto jsem tak ráda stará, víte, a miluji i ty nemoce, protože my starý lidi musíme být nejisté, musíme být nemocní, aby na nás neměli vztek lidi, že nejsme nemocní, když jsme starí. Milujeme své nemoce, všechno, jak chodím do domu v důchodcu, tak ty tom babám říkám, babi říkají, my už jsme starí, já říkám, babi, holky, spolužačky. Jsou dvě možnosti, buď mrtví nebo starý, babi už jsou rádi, starý okamžitě samozřejmě. No, jistě. No, zase jim to nelíbilo, být mrtvý, už starý, už se radují a takhle, no. Takže, a tak a právě, že jsem stará, že jsem zažila tolik báječných lidí, no, jenom v našem divadle. Jistě. Pepička, Beka, Láska, Veliká, Pan Voska, Merinka, Rosolková, Sváťa, Beneš. No a nebo jsem i v Národním divadle jeden vedle druhýho, úžasný, každý jiný. Teď mi připadá jak tak stejný jako Číňani skoro. Některý.
2: No a samozřejmě to je veliký bohatství a
1: úžasný,
2: na
1: úžasný.
2: Který ty myšlenky těch lidí nejraději vzpomínáte.
1: Ale všechny měli pokoru, měli profesi, což je úžasný, byli nadaný, no já nevím.
2: Takže vám dali mnoho, aby to ráda rozdáváte dál.
1: Já nevím, no já jsem šťastná, že jsem je mohla potkat, teď vy jste je znal taky, vy jste o hodně mladší, ale zase ne o tolik.
0: Co to říkáte?
1: No teď jasně.
0: Jak to můžete
1: říct? Který jste ročník?
0: 31.
1: No, já jsem 29, dva roky. Mohla jsem být vaše babička. No tak kdybych byla jepice, tak určitě. Je s jepičákem bychom už to mohl být můj vnuk.
0: A jste ráda, že jste nebyla jepice?
1: Já bych chtěla být, to taky o tom, já furt cestuju, já bych chtěla být všechny zvířata, i vši bleky, a já nevím, slon, všecko a prožít jejich život,
0: blecha,
1: jaký to je.
0: Znáte to, ta se vezme mezi nechty a takhle se tisknou ty nechty a ona
1: No já luskne. Mluvím o bleše, která přeskočí. Vy furt katastrofy. Spadne letadlo, blechu vás hned někdo zašlapne, nic takového.
2: Blechu zmačknou, to takhle. No. A o čem nerada mluvíte, paní Květo?
1: Já ráda mluvím úplně o všem.
0: Pojďme mluvit o všem.
1: No jak to, o čemkoliv. O politice chcete?
0: O politice.
1: No, vidíte to. Já mám svoje heslo. Nenávidím sex, sport a politiku. To jsou takový To jsou tři nejkonfliktnější věci. Sex, že oddělený od lásky už dávno. Já, že jo, neříkám o vás zase něco takového. Tohle nic.
0: No, já jsem vztahovačný dost. Tak...
1: No. Sport taky, když furt si rozbijejí hlavy, tohle to sportem ke zdraví, furt někdo. No a o politice nebudeme mluvit, no. Že jo.

0: No. Já mám heslo trochu jiný, ale taky jedno
1: z toho. A co který tři věci nemáte
0: rád? Já vždycky sex, říkám, já říkám, nekouřím, nepiju a nesportuju.
1: No,
0: to je pro zdraví důležitý.
1: A taky nekouřím, nikdy jsem nekouřila, no, jo, ale...
0: Ne.
1: Nikdy. Ne.
0: No takhle, já kouřím ve hře Pokušení svatého Antonína.
1: Ale za peníze kouřím za peníze, taky ve filmu.
2: No, tak... Já bych si vám dovolil dát otázku, ano. Co se vám například dnes zdálo?
1: Je, co se mi, a právě víte, že jo, krásně, já mám nádherný sny a dneska se mi zdálo, to bylo tak krásně, ale nevím, jak to dopadne dál, že jsem bydlela hodně vysoko a jak jsem bydlela nějak, já nevím, nad městem, ale v takovým jako pokojíku a tam byl komín a tam byly čápy a tak se mi měla blízko a jsem řekla, nebudu vycházet vůbec z domu, furt budu koukat, co ty čápy dělají a už jich tam byla asi 5, už byli mladí. To se mi zdálo.
2: Tak to bude dneska pokračovat možná.
1: No já nevím, no, musím sehnat něco krmení, nevím, co rádi, žerou tohle, připravit posteli, zařídit.
0: No hodně vysoko. Já si nedovedu představit, že vám by se zdálo, že bydlíte někde v Ďolíku. Že...
1: Taky jsem už byla v různej skalách, jo, chodila. No myslím, jistě. Ale já měla úžasný sen, když jste se ptal. Ano. Jestli vás nenudím zase, ale tohle je přízemní. Já mám modrýho britského kocoura a furt je na mě namajzlej a tak. A zdálo se mi, že jsem byla, jak jsem byla, nezměnila jsem se v kocoura, ale celá jsem byla modrá chlupata na hubě všude. Jen jsem, ale teď jsem si říkala, co teď? Já hraju asi v 8 věcech, kterou roli v tom kočičím kožíšku budu moc hrát, že udělám nepříjemnost, že jo? A teď jsem říká ráno, já se sprchuju, ale to tak rychle neuschne, si budu muset rychle běhat po bytě, abych uschla. A celá se nevofenuju, že jo? Měla jsem si šílený problém. A potom Komerce vedle mě zvítězila, takže nebudu hrát a budu jezdit po poutích. A najednou uvidějí mě, co jsem si říkal, pak jsem si říkal, jestli si budu malovat ten nos nebo ne, jestli si nechám ty šedivý vlasy, jestli to k tomu půjde. Měla jsem problém. Ale pak jsem ho vyřešila Komercí, že chlupatá není žádná taková baba a že budu já jediná chlupatá.
0: No jo,
1: modrá, znáte modrý britsky?
0: No,
1: tak jsem vypadala já celá, ale bez ocasu teda. Takhle, no, ano, úžasný.
0: Ano.

0: Zase mě tady inspiroval pan Kolář, dramaturg a režisér tohoto setkání. Abych se vás zeptal na kolegy v ABC, pan Beneš, Zázvorková, Naďa Konvalinková.
1: Jsem měla to štěstí, že jsem se všema mohla hrát. No Pepiček Beck, víte, to bylo jako srdce celého světa. Ten pro každého byl schopen udělat. Všecko byl okouzlující, nádherný. My jsme třeba v Trojanovici, které někde na Ostravsku, tam jsme jako bydleli a hráli jsme tak v totáči, že jo, jako nikdo moc těch peněz neměl a říkal, já udělám takový večer, toulavej den a dostanete za to večeři. A tak on vždycky takovýhle věci pro nás dělal. Byl veliký, veliký miláček. Já vím, že když Viktor Preiss k nám přišel do divadla z Janu a neměli kde bydlet, tak on šel na byťák. No teď to nemůžu říct, že jsem ty babi na byťáku poplácal, zaspíval Škodověnku a už měli byt.
2: Když jste mluvila o Josefu Beckovi, paní Květo, tak já si vzpomínám, že jednou jsme byli s Pepíčkem Beckem, jo, Evíčko, byl tam taky Honza, doma byl.
1: No jo, doma byl, no tak to je, to víme. Jezdí sem pořád, teď tady má, že vás přerušu, má tady byteček v takovým Nobel jako penzionu pro starý.
2: Ano,
1: on sem jezdí a on je, jak bych to řekla do rádia slušně.
2: Erotoman.
1: No, kurevník.
2: No a on sem jezdil tenkrát ještě, když Pepa hrál v divadle ABC.
1: Ano, no pořád, já nevím, jakže se mohl jezdit.
2: No, zvláštním způsobem a hlavně to udělali tak, že se scházeli na dovolené, třeba ano. Z Čedokářský dovolené. Jednou jsem se s nima náhodou ocitnul v té skupině, kde jsme jeli do Řecka. Já to říkám pro takovou jednu příhodu, že ten Pepa byl opravdu úžasný.
1: Okouzující.
2: A měl krédo zajímavý. On prostě byl spontánní. Naprosto. A říkal, víš proč, Jirko, jsem takový spontánní? Mně nezáleží na tom, co si lidi o mě myslí, protože stejně už tě nikdy v životě nepotkám, když jdu po Václaváku nebo tak, že jo.
0: A jezdívali jste na zájezdy často s divadlem jistě, že
1: no,
0: jo?
1: No pořád.
0: Nemáte nějaký vzpomínky ze zájezdů?
1: Já
0: jako se vám snažím
1: a to ne, no já
0: dát
1: vím,
0: nějaký tip.
1: Já vím, no veselé příhodu.
0: Veselé příhody ze zájezdů.
1: Nevím teď momentálně takový
0: přesně.
1: Něco.
0: Kdykoliv se mě zeptají, abych řekl nějaký veselý příběh z divadla nebo tak, nevím. Doma, kdybyste věděla, co mě napadá, no, kolikrát se sám směju.
1: Ono taky se to nedá všecko říkat, no. Že jo.
0: No jo, no tak to je většina samozřejmě těch věcí, které se nedají říkat.
1: To bylo v Egyptě. Prostě jsme jeli s filmem, to byl nějaký festival s limonádníkem, to jsem měla štěstí, že jsem natočila limonádníka, ale kvůli tomu, že jsem se dostala ven, že jsem mohla jezdit. Jeli jsme do Egypta, přijeli jsme do Káhiry a tam jako byl takovej kulturní, ne ataše přímo, ale takový jeho poskok tam egyptský, že jo, takový malinký. A tak, ale uměl česky, protože předtím byl tady. A znal tady ty podmínky, že jo, v totáči, tak takový Egypťan, pro ty slečny byl požehnání, že jo. Tak si myslí, tenkrát mě bylo málo, mě bylo tenkrát 32, tak si myslel, že to je zboží, že jo. No nic. Tak byl takový milej a nic. A teď jsme jeli, vlakem jsme jeli do Asuanu. Takovým lůžkáčem už furt na mě někdo klepal, já nic. A teď jsme přijeli do hotelu v Asuanu. A to byl takový secesní, nádherný hotel. A teď já přijdu do toho svého pokoje, tam ty moskytiéry a tak. Tam byl můj kufr a malinký kufr. Já jsem si říkal, co to, kdo to je? To se spletli, dali mi sem kufr. A v tom tam vběh tenhle ten malej arabáček. Zamknul. Přišel k tomu kufru, otevřel ho a vyndal chlupatou červenou čepičku. Absurdní, tam nikdy není zima, nic takovou natažení, jako pro děti, ale mě by se bejvala vešla na hlavu. A chamtivost československá, nic jsme neměli. A já jsem se uklonila, vzala jsem si čepici. Že dal mi Egypťan čepici, říkám si, to jsem, pak to nosila moje Zuzanka, holčička, no. Byla jsem ráda, že mám čepici, ale nebylo to zadarmo. A on v tu ránu, teď se, pánové, omlouvám se, prosím vás, začal, měl ten debilní výraz, co mají pánové před tou věcí.
0: No, jak kerej, víte, jak kerej?
1: No já nevím, no tak tenhle ho měl, vy ho nemáte, no. No.
2: A jak ten výraz vypadá?
1: Zeptejte se, milost, paní.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
1: No nic, no já, nic, tak takhle. A teď, a já říkám, Ježíš, co teď, že jo? Tak jsem jako šla k oknu křičet, ne, přijdou ostatní Egypťani, že jo? Tak to je blbost, no nic. A on byl menší než já. A právě se, nic se nedotk se ničeho mého, nic ani svého, že by nějak jako tasil, nic takového. To ne. A přitisk se ke mně, asi tady, rozumíte mi.
0: Ano,
1: přitisk
0: ano.
1: se a v tu ránu řekl děkuji, uměl česky a odešel. No já byla v šoku, říkám si, no běžá jsem, to byl pan Pospíšil, tenkrát ředil film, jak spodu tohle, že to je hruze. On říkal, neplně, dítě, to tohle. A to, víš, on byl tady zvyklý v tom Česku, když byl. A tohle, a my se s nima kamarádíme, co jsme se s těma Egypťanama kamarádili tenkrát, no nic. Pak jsme šli, jeli ještě do Asuanu a nic tenhle. Jenom se zeptal, jestli bych neměla zájem, on jako řekl, že nemám zájem jako takhle. A přijeli jsme do Káhiry, byli jsme domluveni na 9 hodin ráno, že půjdeme na nějakou tiskovku, někdo zaklepal, jsem řekla dále a ara, malinký zase. Ale já už, děvčátka, vy to pochopíte, vůbec nic, no tam nemůžete křičet, tam přijdou ostatní. Zase k oknu jsem si stoupla hned, já už jsem byla klidná, já bych to mohla tam dělat doteď, že jo. Tohle, stoupla jsem si, řekl děkuji, odešel, ale lakomost Arabů čepici už mi nedal.

Mně se stala taková věc, že jsem propašoval na půdu semaforu, což se opravdu každému nepodaří, zdaleka ne každému, že jsem tam propašoval svoji hru, ke které jsem napsal i muziku, sám jsem ji režíroval, hraju v tom. A zaspívám písničku z téhle hry, písnička se jmenuje Takový darebák není.

očích se ti odráží nástrahy velkoměsta. Prý ctitelů si nevážíš, doufám, že víš, kdy přestat. O co vůbec

0: Máte nějakého oblíbeného autora, který píše knihy, které vás rozesmějou?
1: Já nevím, ráda Fulčumat, ale taky se můžu tam smát. Teď mě napad zrovna. No já zase vám možná zkazím radost. Já čtu plno takových různých duchovních věcí, ale ty jsou velice humorní. O nevědomosti.
0: Jo, to mě nekazíte radost, to je naopak.
1: Ale není to tady.
0: Ano, to je pravda.
1: Je to tady. Tady.
0: Tohle je pro televizi, tak já to popíšu. Paní Květa říkala, že to není tady jako na zemi, ale že je to tady a sáhla mě na mé srdce, potom na mé čelo.
1: Takže... Na třetí oko.
0: A na třetí oko. No jo. A málem mě ho vypíchla.
2: No tak.
0: Ne, to byl právě humor. A to je ukázka blbého humoru.
1: Víte, to bylo nádherný.
0: No, humory jsou různý. Třeba vždycky se pozastavujeme nad anekdotama, poněvadž anekdot je strašná spousta žánrově jenom, že to jsou anekdoty, nejklasičtější jsou židovské anekdoty. Že
1: jsou krásné.
0: Na skoty a jeden čas byli, za mých mladých let byly třeba na tchyně nebo na zapomnětlivý profesory, pak se to přesunulo na SNBáky. Oni jsou taky sezónní témata anekdot. Že ano? A černý humor, máte ráda černý humor?
1: Když je inteligentní, já nemám ráda schválnosti, víte, to já nemám ráda, když si lidi dělají, to já nemám ráda. No.
0: Já taky černý humor, můj vztah k němu je prapodivný.
1: Musí to být laskavý vždycky.
0: Já ho nemám
1: když
0: rád.
1: Když to je nelaskavý, tak to nemám ráda.
0: Já ho nemám rád, ale uznávám, že humor to je. A někdy se tomu taky zasměju a tak, ale...
1: Takže se někdy může ublížit tím, to já nemám ráda.
0: Nemám potřebu ho vyrábět třeba. Já si myslím nikdy černý humor jaksi neprezentoval ve své tvorbě.
1: Já radši rád, dílej.
0: Víte, co mám, když mluvím o autorech, třeba humor, jako jí má Poláček, Bylo nás pět.
1: No, tak to je rozkošné.
0: To je, že to je velice laskavý humor a je to přitom překrásný humor. Ale mám rád třeba i humor, jaký je v Saturninovi. Takže, co se týká anekdot, vy znáte nějakou anekdotu, kterou ráda vyprávíte? Nebo...
1: Ale no tak je plno, ale já nevím, na anekdoty nejsem, to je Petr Nárožný, s kterým hraju, ten je takovej na anekdoty, říká je rád. A někdy já to tak nepotřebuju až tak životu.
0: Říká se, že nejlepší anekdoty jsou jednak ty neslušný a jednak politický. Je?
1: No,
0: to jsou
1: ty jsou bohužel smutný a vždycky mají pravdu.
0: To jsou takový žánry. Je, tak já vám řeknu jednu.
1: Politickou?
0: Politickou. Je to o velmi neoblíbeném politikovi a poněvadž každý člověk má jinýho neoblíbeného politika, tak...
1: Myslím, že všichni stejného většinou.
0: No, ne, to byste se divila kolikrát. No. Tak já budu říkat jenom neoblíbený politik a každý si tam dosadí a bude si představovat toho svýho, jo? Takže neoblíbený politik přijde do kosmetického salonu a tam je lékař, kosmetik a on mu říká, prosím vás, já bych potřeboval trochu něco udělat s vrázkama a trochu zušlechtit obličej. Mám ho příliš, jako už je vidět ten věk a tak. Máte něco na to? Ten lékař mu říká, tady vám dám takový přípravek. Tu modrou tabletku vezmete vždycky ráno a červenou večer. A to budete dělat 10 dní po sobě. A poslední den ta kůra se dovrší tím, že musíte vzít svůj vlastní výkal a rozmazat si ho po obličeji a udělat si z něj takovou pleťovou masku a s tím musíte 12 hodin vydržet. Pak si to smijete a tím ta kůra končí. No tak ten politik to skutečně všechno poctivě udělá a pak se potká s tím lékařem a říká, tak jsem vás poslech a musím říct, že jako skutečně mám takový dobrý pocit, jako vypadá to všecko lepší, ale řekněte mě pořád tvrtá hlavou, jakou funkci v té kůře vlastně má ta pleťová maska. A ten doktor říká, no, teď vám to tedy řeknu, de facto žádnou, ale já jsem si udělal takovou radost. Má někdo ještě na mysli?
3: Přepadek, když tady padlo jeho jméno, ten strašně rád vykládal vtipy. Já bych si dovolil interpretovat, který mě tak napadá, jo. Čtvrtek odpoledne se schází, po léta milenecká dvojice. A když tak jako odpočívají po tom milování, tak zapálí cigaretu a dívají se tak zasněně do stropu a Žena řekne, neměli bychom, Pepo, pomýšlet na svatbu? A Pepo odpoví, no jistě, ale kdo by si nás vzal?
1: No tak to je hezky.
3: Kdo by si nás vzal? Potom měl jeden takový drsnější pán s handicapem, jeden na vozejčku. Celetnou ulicí, blahý paměti, když tam byl Baťa. A najednou prostě přijede před toho Baťu a vyleze slečna. A říká, pane, kupte si botičky, máme nový jarní vzory. Co pak ty náno pitomá, nevidíš, že nemám nohy? Vždyť je to šílený a jede dál a tam známej zase Franta stojí na křižovatce u repre, jo. A tak pojeď, kamaráde, pojeď. To, tak on dojede k němu a říká, představ si ta nána před Baťou prý, abych si koupil nový botičky, že víš ty jarní vzory. Tak si měl nakopnout do zadku. Pokračuje dál, přijede domů a říká, stará, to je den, tak já jedu tamhle kolem Batiš a Taprej, tanána, abych si koupil botičky, přijedu k Frantovi, co tam řídí dopravu, ten zase, že jsem měl nakopnout do zadku, on říká, to je dobrý, já jsem tě uvařila slepičí polívku, ta tě postaví na nohy. Já to obdivuju, když někdo skutečně má příběh a dovede ho dovyprávět té třeskuté pointě, která má tu humornou jiskru, že prostě ten sál zabouří. To jsem viděl vždycky, když jsem přicházel na vaše představení, protože já vás znám slyšet. S Jirkou Šlitrem ještě z kavárny Vltava, že jo, a z divadla Na zábradlí. A
1: tam byli... jsme taky chodili do Vltavy.
0: Miroslav Horníček vymyslel tehdy tu odpovědnu a to byla úžasná věc. On skutečně, tam už se aspoň pro mě pohyboval téměř na hranicích geniality. Já nerad to slovo zneužívám, ale prostě lidé mu kladli otázky, často velice dobrý, ty otázky nebyly blbý. Třeba, kam se poděje tma, když se rozsvítí? Jo, to je přece krásné, ale co byste na to odpověděli? A on říkal, tma je tam pořád, jenže není vidět. Nebo byl dotaz, jaký je rozdíl mezi tvrdým a měkkým dřevem, jedná-li se o údery do hlavy? Horníček říkal, při menším počtu úderů není rozdíl žádný, při větším počtu úderů přestanete mít o věc zájem. Byl tam dotaz, může si anarchista sám sobě poručit? A on říkal, ano, může, ale nesmí se poslechnout. Ten humor má mnoho tváří, pro ty lidovější posluchače řeknu mnoho ksichtů. A některý je velmi, velmi lidový, prostý, některý je vznešenější a jeden z nejkrásnějších a nejinteligentnějších humorů provozoval Miroslav Horníček, když jsme byli v kavárně Vltava. Tehdy to jiskřilo tím jeho mimořádným humorem. A ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, která tak Miroslava Horníčka charakterizuje. A sice jednou mě vyprávěl o své manželce Běle a říkal, že ona má zvláštní zvyk. Já třeba jí řeknu, prosím tě, uvař mi kafe. On říká, ano, a jde a zatáhne záclonu, uklídí knihy, setře knihovnu, prostě udělá 6-7 úkonů a pak jde vařit kafe. On říká, kdyby nejdřív šla vařit kafe a pak, než se to uvaří, tohle udělá, ale ona vždycky tohleto. A Horníček říká, mě už to kolikrát přivádělo k zuřivosti a nedávno jsem jí říkal, prosím tě, miluješ mě ještě vůbec? A ona řekla, no, vlastně tě nemiluju, ale mám tě ráda. A Horníček říkal, a to je právě ten rozdíl mezi námi. Já tě miluju pořád, ale nemám tě rád.
1: To je krásný. Já jenom vždycky sbírám takové věci, které otevřou nám vždycky bránu. Třeba Einstein řekl něco úžasného. Většina lidí ví, že něco nejde udělat, a tak to nedělají. A pak přijde někdo, kdo neví, že to nejde. On to udělá a ono to funguje. Ano. A to je na všechny geniality i na ten humor, že někdo umí to a takhle, tak mi to připadá. Ano.

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu že se na trávě v lese právě řechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám, bafadepadou, šabadadapa upadou. Vím, totiž ten brabenec, mravenečník, že se mě neptá, neptá, pozře mě, ať se chechtám, nechechtám, vapadapado, babadadapou. A kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi bramenec, se taky rád hlasitě chechtám.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Úvodní akordy naší znělky patří vám všem, kteří jste našli zálibu v poslouchání Textempore, pořadu, který se zajímá víc o to, co písničky říkají, než jaké mají postavení na žebříčku hitparád. A právě o lidských zálibách to dnes bude. Každý máme někde třeba jen kamínek vzpomínky na setkání s mořem, nebo někdo rozmnožuje sbírku známek, někdo sbírá příjemné zážitky. Pokud mezi ně zařadí i dnešní pořad, bude spokojen nejen Josef Kolář na technickém pracovišti, ale i František Novotný, který vám přeje podle receptů pánu Ježka, Voskovce a Vericha pěkný poslech.

Poznali jste, kdo zpíval solo? Byl to mladý hlas Františka Filipovského. Je to tak, to, co máme rádi, bychom si neměli nechat vzít. Ona je to podle mého tak trochu písnička o svobodě a nezapomínejme, že ta naše končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. Pak bychom se snad mohli na světě konečně dohodnout. Když jsem si jednou v dobrém jitru povídal s psychiatrem panem doktorem Krombholcem, prohlásil, že záliby jsou velice důležitým závažím na miskách odolnosti proti stresujícím vlivům naší civilizace. Takže je dobře, když někdo má rád vdolky a jiný holky. Přiznám se, že občas na chalupě luštím křížovky. A už se i raduji z toho, jaké úžasné novotvary mi občas vycházejí. Stačí špatně vodorovně vsadit na jméno nějakého staroegyptského panovníka či neuhodnout měnu v Zambii. A vyjde vám svisle, že o Vánocích se zpívají kapary. Mimochodem, neznáte nějaký rozhlasový hudební pořad na 10 písmen?

Pánové Uhlíř, Svirák a Sedmihlásek nepochybně dospěli k tajence, ale my luštíme dál. Jistě mi dáte za pravdu, že jednou z našich přímo národních zálib se svého času stalo chalupaření. Mělo to řadu výhod. Lidé měli kousek světa jen pro sebe a z mnohé vesnické barabizny na spadnutí se stala fešanda, za kterou se každý otočí. Navíc, jak známo, žádná mrkev nemá tolik vitamínu jako ta z vaší vlastní zahrádky a vaše zlatá Reneta je tak zlatá, že ji můžete prodávat jenom s puncem. Jak však dokládá recesista Ivan Mládek, ne vždy a ne každému se chalupaření daří tak, jak si původně představovala.

Vzpomínáte, co všechno jsme jako děti sbírali? Obaly od zápalek, od žiletek, od značky nebo písničky? Na nedávné besedě s Pavlem Jurkovičem v Národní knihovně jsem si uvědomil, jak tuze důležité je mít v šuplíku života sbírku právě těch oblíbených písniček. Kolik ostrých ran dokáže písnička urovnat mezi lidmi. Mezi těmi, kteří si dokáží společně zaspívat, pak najednou mizí spousta toho, co jim navzájem vadilo. Jako korálky na šňůře dětství by měly být písničky, ta paměť chvil našeho mládí, která trvá, dokud je slyšíme. Nedivme se, že pilnou sběratelkou je i Helenka Vondráčková.

0: Možná, že i vy máte zálibu třeba v aerobiku. Moderní doba vyžaduje moderní postavu a jak říká známé přísloví, cvičení dělá mistra. Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv. A je velmi důležité, aby tento nástroj byl dokonale připravený, ať už ho bylo použito k čemukoliv, prohlásil moudrý Sokrates. Svého času se jeho radou řídil i Michal Tučný.
1: Chtěl bych

Nedávno se sjeli do Prahy automobiloví veteráni. Ve zprávách jsem se dočetl, že pokud se jejich ceny týče, na čtyřech kolech tam parkovala čtvrtina našeho národního rozpočtu. A pak se zbavujte starých věcí. Nedivme se Karlu Štědrému, že nedá dopustit na svoji červenou aerovku. Výkonný podle not vyladil skladatel Zdeněk Petr

Když se červená aerovka proháněla po silnicích popularity, začínala v minulém století léta 70. U následující písničky jsem si vzpomněl, jak je to s těmi zálibami někdy ošidné. Vybavila se mi situace, kdy přijde pán k lékaři a povídá: pane doktore, nepiju alkohol, nekouřím, nechodím za ženskýma. To jsem zvědav, co mi zakážete. Možná, že zpíval sola v Armádě spásy a pamětníci koncertů v ateliéru si vzpomenou, že jeden takový pouliční tradicionál měl v repertoáru i spirituál kvintet. Zatímco dívky a hoši na pódiu tklivě nabádali přítomné k lepšímu životu, já chodil s česáčkem na ovoce hledištěm, děsně jsem se styděl a stylově žebral na publiku něco na přilepšenou. Vydalo to tak obvykle na párek v rohlíku, ale knoflíků, bonbonů a jiného drobného harampádí jsme měli dost. Jo, jít do sebe, to je ta nejtěžší trasa na mapách našeho bytí.

0: Jan Werich tvrdil, že čas strávený na rybách se do života nezapočítává. Téhle zálibě, jak známo, propadlo mnoho důstojných i nedůstojných gentlemanů. Jednou na podzim z chladné vody ušla pára, se Werich tak zabral do chytání, že se vydal s plutem hlouběji do proudu a ze břehu na něj volala okolo jdoucí babička: pro pána chlapče, vždyť ti teče do bod. Klid, matko, já mám teplý ponožky, odpověděl mistr. Nevím, jaké ponožky si vzal Marek Eben, ale zaujal mě tím, že u koníčka solistů je jedním z mála propagátorů chytání vrvou.
1: Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

Vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé, rákose.

0: 对一声，对一声，对一声，对一声。
1: Mnoho mých přátel jako koníčka maluje obrázky. A většinou vůbec není podstatné to, že nemají výtvarné vzdělání, nebo to, co a jak namalují štětcem nebo perem, ale to, že to obvykle paspartují do rámečku srdce. Skobičky slov pro takové obrázky do stěny melodie zatloukl Haně Zagorové Pavel Žák.
2: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky, pohádky.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Jak dokládá následující písnička, není obrázek jako obrázek. To hodlám, co by předmět doličný doložit za právní asistence pana doktora Ivo Jahelky, jehož příběhy ze života a ze soudních síní připomínám v textempore vždycky velice rád.

volal na VB v oči jak boule, že prej má na zádech tamto a ono, a tvrdil jim k jejich nelibosti, že vše je v nadživotní velikosti.

0: Paragraf už ho pak nezaháknul, von Čaplina s Buřinkou z toho zmáknul.
1: Byla to dnes jen taková malá ochutnávka nejrůznějších zálib. Poslední písničce se přizná, co má či nemá ráda Marie Rotrová. Mně zbývá jen poděkovat vám za dar chvíle, kterou jste věnovali Textempore, které právě teď končí. Pokud se vám hodilo do tajenky sobotního odpoledne, nebyla to chvíle zbytečná. Tak buďte blaženi, věnujte se co nejčastěji tomu, co máte rádi, pěkný víkend a za týden opět naslyšenou, přátelé.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. No ano, už se to blíží. Pražským vzduchem, tenkrát jsme ovšem ještě neměli vzduch, ale luft, slovo vzduch užíváme sotva 200 let, tak tedy pražským luftem zazněla v další repríze ona okřídlená tříslůvka.
2: Z okna ven.
1: A z toho okna se opět vyhazovalo. Psal se květen léta páně 1618.
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý se ujali úlohy být vašimi průvodci na jedné z četných křižovatek naší historie.
5: A to u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, na vlnách Českého rozhlasu 2, všichni v režii Jaromíra Ostrého.
1: Inspirování knihou Petra Hořejše a další literaturou začínáme rekonstruovat pohnuté události jednoho pražského jara. A začneme přímo jedním květnovým dnem. Byla středa a psalo se 23.5.1618.
6: Ve středu 23. dne máje, jenž jest počátek a dveře všech těch našich následujících bět a neřestí, vyslaní z měst shromáždili se v paláci při 8. hodině ráno. Tehdy hrabě Jáchym Ondřej Šlik, shledav se s vyslanci slánskými, vzal oba dva za ruku, odvedl je do soukromí po straně světnice a ohlédaje se sem i tam, tak to k ním promluvil.
7: Vím o tom, že poctivý a šlechetný jest stav městský a že v něm lidé jsou ctní a šlechetní muži v obcích. Jsem té naděje, že to, co vám nyní povím, při sobě zanecháte. Víte o tom dobře, že nás jednuškové o majestát připraviti chtějí, jehož jsme z milosti boží dosti těžko dosáhli, ale aby k tomu přišlo, s pomocí boží nedopustíme. Dnes uslyšíte a uhlídáte hrozné a neslýchané věci, které jste jak živi, ani předkové vaši i naši, neviděli a neslyšeli a které se straně pod jednou líbiti nebudou. Neboť páni stavové o to, aby majestát ve své podstatě a celosti zůstati mohl, upřímně se zasaditi a krušitelům jeho podle spravedlnosti zachovat jich chtějí. Nepochybně víte, jaké svobody stav městský za krále Zikmunda a krále Václava měl a co za krále Ferdinanda potratil a oč přišel. My stavové vyšší, jakožto poctiví, chceme se o to postarati, abyste s pomocí Pána Boha Všemohoucího k těm svobodám, jež jste prve měli, zase přišli. Nebude-li chtíti, co dobrovolně býti, tedy se to státi musí.
1: Tolik zřejmě nejobsáhlejší svědectví od Pavla Skály ze Zhoře.
0: Šlikovy rozhovory byly velice důvěrné. Přítomní museli slíbit, že...
2: Lapidi esse dictum.
0: Že to všechno zůstane jenom mezi nimi. Doslova, jakoby to vše...
2: Kameni nepstěněněmé povědíno bylo.
1: Prosím, zaslechl každý onen tichý, leč velice zlověstný tón v řeči politika Šlika?
0: Pouze hluchý by jej neslyšel.
7: To brzké květnové ráno muselo být přímo nabito skrytou hrozbou.
1: Proč by jinak pan Šlik už dopředu bezpečně věděl, že se zrovna dnes odehrají...
2: Hrozné a neslýchané věci, které nikdo, ba dokonce předkové, neviděli a neslyšeli.
7: Pro Pražský hrad byly připraveny dva scénáře.
0: Jeden veřejný.
7: Ten byl dohodnut v Karolínu.
0: Druhý přísně utajený.
7: Ten byl zřejmě připraven na konspirativní schůzce v domě na Malé Straně, zvaném později u Montágů, který patřil Albrechtu Janu Smiřickému.
1: Veřejný plán se měl uskutečňovat navenek. Ve skutečnosti se měl naplňovat plán tajný.
2: V tom i vyšší stavy sešli se hlučně v paláci a pobyvše v něm malou chvíli, všichni ouhrnkem do zelené světnice šli.
1: Zelená světnice, nachází se hned vedle Vladislavského sálu, sloužila obvykle k soudům a poradám rytířského stavu.
2: Za nimi veliké množství obecného lidu tisknouti se chtělo, ale od osob k tomu zvolených ze stavu panského, rytířského i městského jim v tom zabráněno bylo.
0: V zelené světnici se zatím přítomní modlili.
7: Dohromady podle dochovaných zpráv tam mělo být 150 lidí, což se zdá nepravděpodobné.
1: Proč?
7: Protože tolik lidí by se tam jednoduše nevešlo.
0: Ani tady, tedy v zelené světnici, nikdo o tajném plánu nic neřekl.
2: A v tom se všichni stavové pod obojí z míst svých vyzdvihli a ze zelené světnice u velikém množství i s přimíšením přišlých měšťanů pražských do kanceláře české šli, kde je již místo držící očekávali. A aby se všichni tam z města ti mohli, stolice i truhly v jedno snésti dali.
0: Když se utišil hluk...
1: Kolik lidí, návštěvníků bilo, dejme tomu přes stovku, musí nadělat dost kraválu.
0: Ujal se slova Pavel Kafka z Říčan.
1: Člen tohoto starého českého rodu se stal jakýmsi mluvčím českých stavů, tehdy ještě nikoli tiskovým.
0: Tak tedy tento muž byl požádán pány Matyášem Turnem, kolonou z Felsu a Vilémem z Roupova, aby přednesl v ratní světnici místodržícím dotaz ohledně původu císařova těžkého psaní.
7: Jako jestli místodržící nemají k tomuto císařovu psaní nějaká autorská práva.
0: Pavel Zříčan nemluvil spatra. Text stavovské interpelace už dostal hotový, sformulovaný, sepsaný zřejmě na schůzce u Smířických.
7: Pavel Kafka z Říčan.
1: Jeden z historiků ho později nazval podlízavým zbabělcem.
7: Popřel u výslechu.
1: Ten se konal před procesem po bitvě na Bílé hoře.
7: Že by byl zasvěcen do druhého plánu.
1: Tedy do toho tajného.
7: Přesně tak. On měl pouze přečíst rezoluci.
1: Já nic, já jen mluvčí.
0: Těmito slovy se oháněl i u soudu a na exekuční komisi to zapůsobilo natolik, že mu trest smrti změnila na doživotní žalář.
1: Není nad dobrou vyřídilku.
0: Mezi stavy byl totiž Pavel Kafka z Říčan znám jako řečník, který se rád poslouchá.
1: Což se teď hodilo.
7: Skupina pánů kolem Turna mohla předpokládat, že úkol mu svěřený si bude Říčan pokládat za čest a vše podle očekávání splní.
0: Spiklenci byli rozhodnuti ponechat událostem volný spád a zasáhnout v rozhodnou chvíli, aby pak nečekaně změnili závěr.
2: V psaní vlastním našem o sobě jeho císařské milosti jsme poníženě žádali...
1: Teď, jako bychom přímo slyšeli Říčanova slova pronášená v zelené světnici Pražského hradu, akorát jsme sloh přece jenom trošku upravili, protože byl sešroubován pro naše uši vskutku nemožně.
2: Jsme poníženě žádali, aby přítrž majestátu ani svobod nám daným v provozování náboženství činěna nebyla. A když jsme chtěli slyšet, jaká by odpověď aneb opatření od jeho milosti císařské a pánů místodržících učiněna byla, namísto toho dostali jsme těžké poručení jeho císařské milosti, abychom se k sjezdu pobožnému svému nesešli. Poněvadž jsme již předtím byli všichni ve spolek stavové pod obojí nařčeni, jako bychom se proti jeho milosti císařské puntovali, cizích podaných se ujímali a jich se zastávat i chtěli, tak se páni stavové dotazují pánů místodržících, jelikož skrze jejich ruce taková poručení procházela, zdali k takovým věcem těžkým a nebezpečným na záhubu pánů stavu pod obojí radili a je schvalovali, ač by měli k pokoji spíše nežli k rozbroji raditi. Přitom také, že by se na některé osoby sáhnouti a na vymstění z pouhé zlosti a srdce vražedného s nimi divně zacházeti mělo. K tomu však Bůh dá nepřijde a na ně my stavové nedopustíme. Neb my všichni sumou za jednoho každého stojíme a jeden za všecky. Kdo sáhne na jednoho, sáhne na všecky. Což, aby se nestalo, o to se svými životy i hrdly podle nejvyšší možnosti zasaditi a do nejposlednějšího přemožení přičiniti chceme.
1: D'Artagnan by to neřekl líp. My všichni za jednoho každého stojíme a jeden za všecky.
7: Pavel Zříčan měl vlastně tlumočit odpověď na císařovo těžké psaní.
0: Namísto toho přečetl stavovskou interpelaci.
7: Už se vlastně ani nemluvilo o obsahu císařova těžkého psaní.

0: nejnovějším úředním tajemstvím, aby řekli, co radili nebo neradili králi. Oni pak, páni místodržící, že pány pod obojí žádají, aby je tou otázkou neobtěžovali a k nějakému vyjednávání, přiznání nebo odpírání nenutili.
1: A teplota atmosférická k bodu varu v tom čase přiblížila se?
2: Tak, věru tak.
3: V kanceláři nastal hluk a zmatek a hlasy byly zvýšené.
0: Veliký křik a těžké domlouvání se zvedlo, aby páni místodržící na tu otázku odpověď dali.
2: Nejvyšší půrkrabí pod dojmem obecné nálady uhnul zcela banální vytáčkou.
1: Co ho napadlo?
2: Že jako místodržících je v kanceláři málo na to, aby mohli dát platnou odpověď, zejména, že chybí nejvyšší hofmistr přítomný v Praze.
1: To byl Adam z Valštejna.
2: Aby si tedy stavové počkali, až se s ním poradí, a pro odpověď si přišli, dnes máme středu 23. Zítra to nepůjde, to je svátek na nebevstoupení páně. Pozítří, ano. Pozítří to bude nejlíp.
3: V té chvíli hrozilo, že jednání bude zase odloženo.
2: A kdo ví, opozice se třeba úplně rozloží.
3: K čemuž nesmělo dojít. A tak se ke slovu dostali radikálové.
1: Jmenovitě Jindřich Matyáš Turn, Linhard Kolona z Felsu a Vilém Zlobkovic.
0: Při tom velikého hněvu a prchlivosti na obličejích a všech způsobech těl svých při sobě ukazujíce.
1: To jsou slova jednoho z místodržících, Viléma Slavaty. Nedá se sice předpokládat, že by pan Slavata ve svých pamětech obsah jejich promluv zaznamenal podrobně. On to nejspíš ani všechno nestačil, jak se patří vnímat, ale smysl postihl přesně.
2: A ten smysl byl, že oni, stavové, nestojí o žádné odklady a nakonec ani o odpověď. Že si to vyšetří sami.
1: Aha. A jak?
2: No, to lze jenom těžko odhadovat. Veřejně dohodnutý program se totiž v téhle chvíli zhroutil a je otázkou, do jaké míry byl další běh událostí živelný nebo nakolik jej radikální páni stačili řídit.
0: Vilém Zlobkovic oznámil, že není potřebí pro nejvyššího hofmistra posílati, poněvadž o jeho smýšlení stavové již vědí. On, Vilém Zlobkovic, že u něj včerejšího dne byl a jeho se jménem všech stavů pod obojí dotazoval, zdali také k tomu poručení na odsouzení jejich ctí a hrdel radil a k němu schvaloval. On, že mu dal na to zřejmou odpověď, že nikdy k takto doloženému jednání neradil. Odtud, že lze souditi, že Vilém Slavata a Bořita z Martinic jsou toho původcové a příčina.
1: Padlo tedy první adresné obvinění.
3: Nebylo poslední, zdaleka ne.
2: Další se dostavila ve sledu stále kratších časových úseků.
1: Do jaké míry jsou ta svědectví hodnověrná?
2: Máme písemné výpovědi tří postižených účastníků, Slavaty, Martinice a Fabricia.
3: O té květnové středě psal i protestant Pavel Skála ze Zhoře, který studoval všechny dostupné prameny a jelikož byl za českého povstání úředníkem direktoria, měl snadný přístup k důležitým písemnostem shromážděným v kanceláři odbojné vlády. Řadu si jich obsal a později ve své historii využil.
2: Nejdůkladnějším informátorem ze všech byl Slavata.
1: Byl ovšem předpojatý?
2: To samozřejmě byl.
1: A jistě vyhození z okna to nikomu na objektivitě nepřidá.
2: Přesto je až obdivuhodné, do jakých podrobností dokázal zrekonstruovat průběh událostí, obsah jednotlivých vystoupení účastníků i průběh vzrušené debaty, i když byl sám velmi rozrušen a při nenadálém finále utrpěl šok.
3: Jenomže on to byl nadto všechno úředník střízlivě myslící, málo podléhající autosugestci a vcelku docela objektivní, což nakonec uznávali i jeho protivníci.
1: Takže o čem se dál vedla v české kanceláři řeč?
3: Inu, začalo se vyčítat.
0: Pavel Kaplíř doložil, že Slavata své poddané k náboženství římskému proti majestátu mocí nutí, bohaté kupce, když nechtějí přistoupit, z města Jindřichova Hradce vypovídá a vyprodávat se jim poroučí.

0: a jeho hejtman na Telči, že z jeho poručení s některými tyransky zacházel, koňmi po nich šlapati poroučel, věznil je a ukrutně s nimi nakládal. Načež odpověděl Slavata bázlivě, co se kupců tkne, nikdy nenutil žádného z nich k náboženství, než jak kdo od starodávna vyznával. Nenutil je k vyprodání se z města a o ukrutenství hejtmana Telečského žádné vědomosti nemá.
1: Čili názor proti názoru.
0: Jiný ze stavu rytířského z rodu Štampachů otevřel pravdu Jaroslavovi z Martinic, že po potvrzené majestátu poddané své Tuchlovské taktéž k náboženství nutil a prostě nejvíce proti tomu majestátu byl a zrušit jej usiloval. Načež on velmi rozpačitě odpověděl, aby se to o něm stavové nedomnívali, ale oni všichni s posměškem a jekotem skřikli, nedavšemu více mluviti.
2: Ty jsi dobrý, dobrý. Ty však nejsi ten a takový, co býti máš.
0: A jeden druhé mužka.
2: Bratře ujče, švagře, on není takový.
0: A potom všichni...
2: Mlč, mlč. Však o tobě víme, co jsi a co jsi činil.
0: Jáchym Ondřej Šlik horlivě a slzavě, jakožto věrný a horlivý milovník svého náboženství, také se ozval a obořil se ohromně na Slavatu a Martinice, připomínaje jim ty křivdy, které jak některým osobám pod obojím, tak celé straně evangelické učinil. A jak s nimi z nabádání jízlivých mistrů ze sekty jezovické zacházeli, jak je bezprávně o jejich práva a úřady připravovali, což dokázali, když toho šlechetného hrdinu českého, hraběte Sturnu, připravili o půlkrabství karlštejnské.
2: Vypak!
1: Tohle je přímá řeč Jáchyma Ondřeje Šlika k místodržícím. Uvědomme si, prosím, že místodržící to byli lidé držící v království nejvyšší moc na místě panovníkově, neboli jakási česká vláda.
2: Vy ničemná jezuitská pacholátka.
1: Panu Šlikovi odvaha v skutku nechyběla.
2: S těmi vašimi pochlebníky, sekretáříčky, jste to přece vzíti se opovážili, nevědouce již, kterak jináč nás šiditi. Abyste věděli, že babi nejsme.
1: Na tomto místě udělal, podle slov Pavla Skály ze Zhoře, šňupku, což znamená opovržlivé gesto. A nám je líto, že nevíme přesně jaké.
2: A my se vám šiditi nedáme, protože s vámi osobami v stavu rovnými máme činiti a jeho milost císařskou za pána našeho nejmilostivějšího uznáváme a s ním na ten čas dobře spokojení soudce proti jeho milosti nic podnikati nechceme. Dokud staří páni rozšafní a moudří toto království spravovali, dobře ono stálo. Ale jak vás jezuitská pacholátka na přední místa vlepili, tak se v něm všecko naopak děje. Abyste nám vyměli vzíti to, co nám pán Bůh dal a milostivá vrchnost potvrdila, na to nemáte moci. A my do našeho přemožení toho nedopustíme.
0: Tu jeden ze stavu rytířského řekl.
2: Páni, přejte nám království nebeského, však my vám pekla nezávidíme.
1: No, bylo to věru husté v té české kanceláři.
3: Debata byla v skutku více než volná. Jeden překřikoval druhého.
2: Hlavními řečníky, kteří budili pozornost, byli zase Turn, Kolona z Felsu a Lobkovic.
3: Ti označovali Slavatu a Martinice za úhlavní nepřátele pod obojích.
2: K ním se přidal ještě Vilém Václav z Roupova.
0: Ten pěknou hlasitou řeč rozumně učinil, připomíná je Slavatovi a Martinicovi, že na sněmech i jinde několikrát proti straně pod obojí se brali a neupřímně s ní zacházeli. Pročež, že stavové apologii se psanou mají a ji bohdá v brzkém čase tisknouti a publikovati dají, tak aby všemu světu známo bylo o křivdách těch od strany pod jednou straně pod obojí učiněných.
3: Protože by vytištění přece jenom trvalo dlouho, tak páni raději na místě vyzvali Pavla Zříčan, aby z apologie citoval pasáž, že kdokoliv by proti majestátu postupoval, tak by se na něj jako na nepřítele hleděti muselo.
2: A pak ta slova padla.
1: Jaká slova?
2: Byla řečena v tónu velice rozrušeném.
0: Pokud oni v tomto království budou, stavové pod obojí netoliko svým náboženstvím, ale ani životy bezpečně nebudou. Pročež nejlépe bude jim konec učiniti. Z tohoto světa je spraviti a skrze to tím lépe sebe ujistiti.
1: To byl vlastně rozsudek.
2: Ještě ne. Po chvilce vystoupil kolona z Felsu a žádal, aby se shromáždění vyslovilo, zda Slavata a Martinic jsou nepřátelé náboženství a rušitelé obecného dobrého.
1: No a co, jaká byla odezva?
2: Žádná. Ticho.
0: Všichni mlčeli a žádný se k tomu nehlásil.
1: Přihlásit se by znamenalo odsoudit.
2: Radikálním pánům se ještě nepodařilo přesvědčit a strhnout shromáždění natolik, aby vyneslo kolektivně rozsudek nad oběma místodržícími.
3: Proto se vrátili k původnímu předmětu jednání a ještě jednou udeřili na místodržící, jestli k tomu těžkému psaní od pana císaře přišlého pomáhali na svět.
1: A oni samozřejmě, že neradili, že by je to ani nenapadlo.
3: Nejvyšší purkrabí po poradě se svými kolegy zvolil úhybný manévr.
0: Odpověděl, že k ničemu neradili. Nýbrž jim to předpovídali, začnou-li co, že se všechno na jejich hlavy schrne a bude-li jim z toho nějaká škoda, aby to ne jemu, než samým sobě přičítali.
3: Pak už debata nabrala jiný směr.
2: Požádán byl Pavel Zříčan.
1: Mluvčí byl toho dne na roztrhání.
2: Aby přečetl zdůvodnění rozsudku nad Slavatou a Martinicem.
1: Ten bylo ovšem nutno teprve vypracovat.
2: Ten už byl vypracován a to písemně pohotově přinesen do kanceláře.
1: To znamená?
2: Že byl předem hotov.
1: A že defenestrace?
2: Byla výsledkem promyšleného plánu a ne dílem okamžiku, jakési nezvládnuté energie.
1: Oni tam s tím záměrem přišli.
2: Zdůvodněný rozsudek měl předešlému jednání pouze vtisknout ráz rychlého soudního procesu se dvěma provinilými místodržícími.
0: Poněvadž páni stavové pod obojí to v skutku shledali, že oni dva proti náboženství a majestátu jich se dočinili, proto je za své nepřátele, rušitele pokoje a obecného dobrého drží a vyhlašují.
3: Na dotaz Pavla Zříčan, zda shromáždění s výrokem souhlasí, všichni mu hlučně přisvědčili.
2: Jenom ze sálu se ozvaly hlasy, litující, že nemají ještě toho dlouhého.
1: Jakého dlouhého?
2: Mysleli tím Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, který byl zrovna ve Vídni.
3: Nejvyšší kancléř Českého království, muž vysoce vzdělaný s mimořádnými jazykovými znalostmi a stejně fanaticky zaujatý jako schopný.
0: Protestanté ho nenáviděli a báli se ho.
1: Napsal o něm francouzský historik Ernst Denis.
2: Kvůli své postavě a své politické orientaci měl přezdívku Dlouhý Hišpán.
0: V tom rozsudku nebyla uvedena výše trestu.
1: Teď jsme se začetli do knihy doktora Josefa Petráně Staroměstská exekuce.
0: Nebyla výslovně stanovena, jinak by to jistě Slavata zaznamenal. Z jeho relace i z jiných zpráv je zřejmé, že místodržící neměli do poslední chvíle tušení, k čemu je odsuzují. Zvážíme-li všechny okolnosti, dospějeme k závěru, že organizátoři tohoto krátkého procesu záměrně nestanovili trest, a to nejen s ohledem na budoucnost, ale i proto, že by patrně předčasně mnohé z účastníků překvapil a snad i odradil od vyjádření souhlasu. Překvapení si nechávali nakonec.
1: Nabrali teď události patřičný spád?
2: Arci nabrali. Tedy páni nejprve nabrali nejvyššího purkrabího a k němu i Matouše Děpolta z Lobkovic.
3: Že by se jim tam něco nepříjemného mohlo stát.
2: A vyvedli je ven.
3: Oba pánové se velice vzpouzeli.
1: Proč? Jak víme, tak se tím vlastně vyhnuli exekuci.
3: Jenomže to oni nevěděli. Mysleli si, že je vedou do vězení.
2: Namísto toho byli propuštěni. Organizátoři celé akce jenom nechtěli mít zbytečné svědky.
3: O Martinicovi a Slavatovi pak ti dva propuštění prohlásili, že...
0: Tu nic činit nemáme s královskými místodržícími aneb nejvyššími úředníky zemskými, než s nepřáteli svými a protivníky našeho náboženství, též rušiteli obecného dobrého.
3: A mohli jít.
2: Po jejich odchodu nazval Turn, Slavatu a Martinice
0: rušiteli obecného pokoje a dobrého.
2: A ještě tu trestní kvalifikaci rozšířil na
0: odbojníky království českého vůbec.
2: Pak se zeptal všech přítomných, jestli je v skutku pokládají za takové, aby velikou přísahou a zdvižením dvou prstů a hlučným křikem byli jako tací prohlášeni.
0: A hned byl slyšen hlas mezi stavy, aby s šelmami do arestu nebo do černé věže bylo pospíšeno. Jiní pak volali, aby zrádci ven z okna vandrovali.
3: První byl na řadě Martin.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písniček.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, rozjíždíme tandem, tak vás zdraví Jan Rosák. Troufám si tvrdit, že většina lidí má ráda zvířata, protože, cituji, jsou roztomilá, chlupatá a mají hebkou srst. Ano, to jsem citoval klasika. Pak ovšem jsou taky zvířátka, na která jsou někteří lidé alergičtí. My ta zvířátka vlastně nevidíme, ale když nám je zvětší mikroskop, tak je to většinou inspirace pro tvůrce různých příšer ze sci-fi filmů. A těmto zvířátkům taky dovede zakroutit krkem sympatická temperamentní dáma, která je mým dnešním hostem. Pozvání do tandemu přijala alergoložka paní doktorka Sausen Sládková. Dobrý den.
3: Děkuji, dobrý den.
2: Posluchači se možná trošku zarazili nad tím vaším křestním jménem Sausen. Jestli dovolíte, tak jim to vysvětlíme, ale až po úvodní písničce.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Takže jméno, křestní jméno Sausen k tomu příjmení zcela českému Sládková je, paní doktorko, velice neobvyklé samozřejmě. A vzhledem k tomu, že jste se narodila v Praze, tak to tajemství už je opravdu úplně teď velikánské, tak ho rozluštěte.
2: Tak příjmení jsem vyvdala, ale za Svobodná mi to šlo k jménu lépe. A Sausen je arabské jméno, protože můj tatínek je Arab, je z Bagdádu. Přišel jsem v 17 letech studovat, potkal moji maminku a už tady zůstal a je teda s náma tady dodnes. A vlastně jméno bylo jediné, v čem se mohl promítnout nějaké svoje kořeny a nějakou touhu po domovině, takže mám arabské jméno.
1: Jak jste se jmenovala teda za Svobodná?
2: Fahadová.
1: Fahadová, Sausen. No tak to samozřejmě jde mnohem líp k sobě. Takže vy jste se v podstatě jaksi narodila do smíšené rodiny. Jak se u vás mluvilo vlastně? Česky nebo napůl česky?
2: Tak my jsme mluvili doma česky. Tatínek se snažil na nás mluvit arabsky, mám ještě sestru. A musím teda s lítostí říct, že jsme byli zarytí. A vlastně jsme tu jeho snahu odmítali. A přesně si pamatuju, že jako dítě jsem opravdu byla přesvědčená o tom, že ten jazyk vlastně nebudu potřebovat. A lezlo mi to na nervy. A tatínek se snažil na nás mluvit arabsky, my jsme mu odpovídali česky. Takže já trochu rozumím, ale mluvit neumím.
1: A je vám to líto dneska, že jo?
2: No, jenom, že
1: se to hodilo třeba.
2: No, jenom, že tak znáte to, no.
1: Jasně. Čili vy jste nikdy třeba v Bagdádu nežila?
2: Žili jsme tam. My jsme tam přerývaně žili několik let a vrátili jsme se až v mé druhé třídě do Prahy a já jsem tam dokonce i chodila první a část druhé třídy do arabské školy,
1: no
2: přímo
1: to,
2: do arabské třídy. Zapomenete. A taky ta slovní zásoba je úměrná těm 6 letům, takže ta vám nestačí, když je vám 45 a chtěl byste se vyjádřit o složitostech života.
1: Tak to určitě, to máte 100% pravdu. Co si tak vzpomínáte? Vaše dětství bylo nepochybně velice zajímavé, ale co takové ty dětské touhy po budoucím třeba povolání, kam jako směřování? Co dělá tatínek? Jako, jaké povolání?
2: Tatínek je inženýr, ale živí se vlastně jako překladatel a tlumočník.
1: A to vás třeba nikdy netáhlo třeba dělat to, co tatínek?
2: Ne, protože vlastně to je tak, že jak už tu svoji profesi děláte, tak zase dokážete těm dětem říct ty negativa. A tatínek říkal, že jako jazyky je musím umět, to bylo u nás jako naprosto bezpodmínečný, ale že k tomu musím mít svoji základní profesi, abych se neživila jazykem, ale ten jazyk, aby mi obohacoval tu základní profesi, tak tenkrát mi to připadlo jako takový, znáte to, ale dneska vím, že to byla hluboká pravda, svým dětem říkám to samý.
1: A ta myšlenka, že půjdete na doktorku, ta vzešla až někdy na střední škole?
2: Takhle, já jsem byla od malička obrovský samaritán, takže pokud mě naši hledali, tak mě vždycky našli někde, jak někoho opečovávám. Staré babičky, pejsky, cokoliv. A takže jim bylo jasný, že tohle musí nějak skanalizovat ku prospěchu všem. A tak vlastně k té medicíně mě i vedli a já jsem váhala, protože jsem hezky psala, došlo mi to, vyhrávala jsem soutěže, tak jsem váhala mezi žurnalistikou a medicínou a naši do mě stále duli, že přeci nebudu psát, protože to bylo za hluboké totality, že přeci nebudu psát o tom, jak zemědělci bojují o zrno, když můžu bojovat o životy, což teda byl velmi pádný argument, takže jsem šla nakonec na tu medicínu a opravdu nelituju a jsem hrozně ráda.

0: Protože se blíží přijímací zkoušky na všechny typy škol. A já jsem loni měla čest tedy připravovat své mladší dítě na osmileté gymnázium a starší dítě se samo připravovalo na zkoušky na vysokou školu. A já jsem s hrůzou zjistila, že ačkoliv mám dvě atestace, mám státnice z jazyků, mám řadu certifikátů z kdejakých kurzů, tak kdyby mě dneska tedy Šteflův tým hodnotil podle SCIO testů, tak je mě nevzdělavatelný debil, který by neměl zřejmě nárok ani na to se vyučit. Ty testy jsou, vytvořil je tým kolem pana Štefla, kterého já si nesmírně vážím. Sledovala jsem jeho kariéru a souhlasila jsem vždy se vším, co říkal. A o to větším zklamáním pak pro mě byla srážka, tedy s jeho SCIO testy. První negativum je, že ty SCIO testy zkouší z něčeho úplně jiného, než ty děti probírají ve škole. Zastánci mohou říct, že testují inteligenci, schopnost učit a schopnost chápat a vnímat informace. Já si myslím, že všechny tyhle schopnosti jsem osvědčila minimálně tím, jakého stupně vzdělání už jsem dosáhla. A SCIO testy pro pátou třídu bych nedala. A takže vlastně ty děti, protože ve škole je k tomu nijak nepřipravují, ta výuka jede úplně jiným směrem, tak abyste tam dítě dostali, tak musíte s ním intenzivně, olympionicky trénovat, musí chodit na zkoušky na nečisto, nakoupíte mu příručky, ono to doma dělá. Doporučuji posluchačům, pokud jsou v situaci, že jejich dítě půjde ke zkouškám, hlavně nevěřte nikomu o těch úžasných, geniálních a nadaných dětech, které tam sami šli a sami to vyšvihli a rodiče se o ně vůbec nezajímali. Ano, zažila jsem takové děti a je to jedno ze sta. Těch 99 zbylých dětí jsou chytré nadané děti, které potřebují pomoc, aby pochopili logiku těch testů. Ta logika je úplně jinak postavená, než my jsme zvyklí myslet. A já teda jsem dneska přesvědčená, že jí dělá tým Aspergerů a pro Aspergery. A my, kteří jsme humanitně nadaní a máme jinou složku inteligence rozvinutou, tak pro nás je to španělská vesnice a připadá mi neuvěřitelný, aby se v páté třídě segregovali ty děti, kteří jsou teda logický, technicky nadaný, matematicky nadaný a ty dostanou zelenou. A my, humanitní, aby jsme byli ocejchovaní jako blbečkové a byli jsme druhořadý.
1: Já vám řeknu, já jsem hrozně rád, že už mám děti odrostlé školní docházce, že mě tyhle ty SCIO testy už nemusí tak zajímat, jako zajímají vás. Takže teď paní doktorka Sousen Sládková projevila svůj občanský postoj jako matka a dál se budeme zabývat spíš její lékařskou praxí.
2: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
2: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Paní doktorka Sausen Sládková, která je hostem dnešního tandemu, vystudovala samozřejmě medicínu, ale já jsem si někde přečetl, že jste původně chtěla se zabývat psychiatrií. Dneska se zabýváte alergologií, to je ale velikánský skok teda. Kde se to ve vás tak jako překlenulo?
2: No, zajímavý na tom je, že já jsem hned teda po škole měla to štěstí, že jsem nastoupila do alergologického týmu ve fakultní nemocnice Motol pana docenta Petrů. A to byl člověk, nebo ta je člověk, který mě neuvěřitelně tenkrát inspiroval a nadchl, protože to dělal srdcem, duší, měl kolem sebe nadšený lidi, kteří to dělali, a vlastně vcuclo mě to okamžitě a hned jsem pochopila, že to je ten obor, který mě zajímá, který mě bude naplňovat. A vlastně, aniž bych to tušila, tak tu psychiatrii nebo psychologii v tom máme požehnaně také, protože imunologičtí pacienti v drtivé většině spoustu svých onemocnění mají psychosomatických. A často se nám vlastně ta imunologická konzultace stočí v takovou laickou, protože já nejsem vystudovaný psycholog, tak v laickou psychologickou poradnu. A vlastně mě to splnilo oba ty obory, které mám ráda.
1: Vy myslíte, že jak si někteří pacienti si své potíže alergologické, imunologické, jak si třeba můžou jako sugerovat, anebo můžou jak pomoct tím, že tomu vyléčení,
2: ne.
1: Že budou
2: Ne, to je jinak. Víte, psychosomatika není o tom, že by ten člověk byl hypochondr a nebo že by stoužil potom být nemocný a tomu okolí to jakoby hrál. To je tak, že vy máte nějaké hluboké trápení, jste v nějaké svízelné životní situaci a možná nemáte ani možnost si to přiznat a pojmenovat, protože pak byste následně musel učinit kroky k nápravě, ke změně a ty budou velmi bolet. A typickým příkladem je žena, která má malé děti, je v této dnešní moderní době plná stresu, mají hypotéku, manžel je od rána do večera v práci, pokud tam začnou skřípat rodinné vztahy, nebo ty děti jsou nemocné často, nebo mohou mít i nějaké chronické postižení, tak ta maminka je pod takovým tlakem, 24-hodinovým, nepřetržitým, k tomu teda je na ní tlak ještě společenský, má vypadat stále krásně, nadšeně, má se tvářit jako hyperspokojená matka, úžasná manželka a tak dále. Myslím, že každý, kdo tuto situaci zažil nebo zažívá, tak ví přesně, o čem mluvím. A naše psychika na toto není stavěná. A v tu chvíli, kdy nám začne selhávat, tak my si ale v tomhle maratonu, který běžíme, nemůžeme přiznat, že jsme u konce sil, protože není, kdo by to za nás převzal. A teď ta zmučená duše se začne vlastně tlačit, někam se musí uvolnit ta tenze a najde si orgán, do kterého se to promítne. Proto mezi psychosomatická onemocnění, to znamená, kdy vlastně to tělo strádá, protože duše strádá.
1: Je oslabeno. Ano.
2: Tak začnou mít typický jsou bolesti zad, gynekologický záněty, únavový syndrom v drtivé většině je nemoc duše, nikoli v těla.
1: A může to být třeba tak, že člověk, když je takhle jaksi psychicky dole, psychicky unaven a vyčerpán, tak se třeba může vyrazit opar třeba. Je
2: ano,
1: to takhle?
2: Přesně.
1: Tohle to máte na mysli.
2: No, ale opar je krátkodobá věc, naši pacienti začnou být unavení, bolí je svaly, klouby, mají celkovou nevůli, ráno vstanou a vlastně ani nevědějí, proč mají vstát a proč mají začít svůj den. A do toho třeba začnou hodně stonat a tehdy vyhledávají nás a udělají se veškerá vyšetření a vy nic nenajdete. A proti vám sedí evidentně člověk, který je zkroušený, který vnímá tu svoji zdravotní situaci velmi vážně, jako velmi vážnou a touží, abyste mu pomohl. A bohužel není zvědavý na to, abyste mu řekl, a jak to máte doma a není v tom, a nechtějí si to přiznat ani nemůžou.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když si paní doktorka Sausen-Zlátková mohla vybrat tak jako každý náš host exkluzivně někoho z klasiků českého humoru, tak rezolutně řekla, bude to nějaká dáma, která dělá legraci. Co to? Vy máte něco proti chlapům, co dělají komiku?
2: Ne, vůbec ne. Já miluju Horníčka. Mám spoustu herců, který zbožňuju, ale já si myslím, že to, co nám, že nám chybí, je, že neumíme kopat za svůj tým. Ve všech firmách, ve všech společenstvích, tak ty chlapy tak přirozeně držej pohromadě. Nikdo je to nemusí učit. Oni mají přirozenou mužskou solidaritu, která jim pak ale samozřejmě zřejmě pomáhá na lepší cestě kariérní, vztahové a tak dále. A my ženy jsme solistky a sice se samozřejmě rádi sejdeme a rádi si popovídáme, ale jakmile jsme v té své práci nebo jinde, tak každá se buď snaží tahnout sama za sebe, a nebo se snaží přičlenit k mužskému kolektivu. A mě to teda celý život fascinuje, protože si myslím, že kdybychom my ženy drželi pohromadě tak, jako držíte vy, tak by naše postavení celkové bylo mnohem lepší. No a tudíž z toho mi přirozeně vyplynulo, že pokud po mně chcete ukázku humoru, tak proč já bych měla tady tlačit muže, když kolikrát vám tady zazněly ženy, určitě jenom párkrát za rok.
1: No to je pravda. To je pravda, no tak my si dáme jednu, která za dámy opravdu kope, hodně vášnivě a zarputile a dobře, Halinu Pavlovskou.
3: Rada psychologů, jak získat partnera, o kterého máte zájem, zní, nepoužívejte nefér metody. Má daleko prověřenější rada je, není nad špinavé triky. Myslím, že nejklasičtější úskočnou fintou je tahle velmi frekventovaná věta. Toužím mít tvoje dítě a slibuji ti, že jinak po tobě nebudu nic chtít. Mimochodem, já se tvářím, Bůh ví, jaký jsem expert na to, jak má žena dostat muže, a přitom jsem sama nalétla svému muži. Kdysi dávno, když mě chtěl, velmi dávno to bylo, tak mi po noci vášně svěřil, že se má za 14 dní ženit s jinou dívkou. Tvrdil, že je na svatbu všechno přichystané a že ta svatba být prostě musí. Pak, když viděl, jak jsem ochromená zoufalstvím, velmi dávno to bylo, tak mého muže najednou napadlo, že jediným řešením bude, když sice za 14 dní bude mít svatbu, ale nevěsta nebude ta dívka, co si jí má vzít, že nevěstou budu já. Bylo mi 20, bylo září, začala jsem studovat vysokou školu a byla jsem vdaná. A jsem dodnes. Má přítelkyně milovala muže v Americe. On se tvářil, že ji taky miluje. Přítelkyně spořila a jela za ním. A když přiletěla, tak zjistila, že on ji možná taky miluje, ale že se určitě miluje ještě s další ženou. Příšernou. Přítelkyně hned první večer po příletu rozdrápala svému miláčkovi obličej, rozbila mu nábytek, 2,5 minuty se válela po koberci v křečích a pak, finančně i psychicky zruinovaná, odletěla do Čech. Vztah nakonec dopadl báječně. Američan s přítelkyní dnes žije v Praze a přítelkyně tuhle řekla. Richard mi vždycky tvrdil, že nesnáší hysterky. Nedávno měl ale takový zasněný výraz. A když jsem se ho zeptala, na co myslí, tak mi řekl, že si vybavil, jak ho jeho první žena při odhalení nevěry špičatou botou systematicky kopala do žaludku. A tak mě napadlo, že muži sice nesnášejí hysterky, ale že kdybych tehdy v Americe neudělala tu strašnou scénu, že by za mnou Richard nikdy nepřijel. A to je pravda. Nebojte se proto scén, slz, výčitek, hádek a předstíraných sebevražd. Když chcete získat lásku, tak jde o život. A když jde o život, tak musíte vyhrát a pak nic nebolí. A teď ještě 2 drobné rady navíc. Ženy, neopětovanou lásku přežít nelze. Lze ale celý život zasvětit lovu na toho, koho jste si vyhlédli. A mimochodem, když se pes žene lesem zakořistí, tak vůbec nepřemýšlí o důstojnosti. štve prostě to zvíře tak dlouho, dokud ho nedostane. A teď se obracím k vám, k mužům. Jestli máte pocit, že vaše láska není opětovaná a jestli chcete přežít, tak se na to vykašlete. Nás žen je přece dost.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Paní doktorka Sausen Sládková tady řekla také jeden výraz, který mě utkvěl v paměti, já jsem si ho tady taky poznamenal, Aspergerův syndrom.
2: Aspergerův.
1: Aspergerův. Řekla jste Aspergeři a takhle jste jako tohle slovo používala. To je zvláštní syndrom, který, když má dítě, tak jaksi je to svým způsobem dost veliký problém. Vy s tím máte zkušenost, víte?
2: Ano, dostala jsem se k tomu vlastně přes ten svůj zájem o psychiatrii a taky, protože druhé dítě moje se narodilo s dětskou mozkovou obrnou, kde vlastně se k tomu druží řada neurologických chorob, takže i ty děti kolem ní mají spoustu těchto problémů. Je to lehká forma autismu a zvláště u Aspergerova syndromu je těžké, aby se ty rodiče rychle dostali k diagnóze a rychle pochopili, kde je problém, protože to dítě není navenek nijak stigmatizované, je většinou nadprůměrně inteligentní, vyniká v řadě intelektových schopností, ale pak selhává v sociálních kontaktech, v emoční nějakém vhledu a empatii a jak roste, tak se tyto nůžky rozvírají. Takže v dospělosti najdete například profesora, který vyučuje na matfizu, na jaderné fyzice a který je geniální a může být mít publikace velmi vážené v té vědecké oblasti, ale přitom emočně a sociálně uvízl někde v 15 letech. A pokud je tak geniální, že jeho práce a profese přináší nějaké klady, tak samozřejmě to všichni ostatní rádi tolerují a bere se to jako taková zvláštnost a roztržitost geniálního vědce. Ale pokud ten člověk není takhle nadaný a je nadaný třeba průměrně nebo lehce nadprůměrně, ale k tomu má tak hluboký deficit v té sociální a emoční složce, tak život s ním je nesmírně těžký a také nesmírně těžké je ho nějak tolerovat.
1: A on sám tím strádá?
2: Jak kdy. Je to velmi individuální, protože ten Aspergerův syndrom je teda porucha, vlastně asi nejvýstižnější je sociální slepota. Ti lidé nechápou sociální interakce, neumějí se začlenit do kolektivu a pokud se o to snaží, tak to dělají nevhodným způsobem, který to okolí irituje, provokuje, dráždí a neumějí reciprocitu ve vztahu, neumějí přijímat a dávat, nemyslí materiálně.
1: Ano.
2: A ve hře je spousta faktorů, do jaké rodiny se narodí, do jakého kolektivu pak chodí do školy nebo do práce. Tyhle vnější okolnosti ho můžou buď nějakým způsobem obrousit a přece jenom mu pomoci se aspoň vnějškově začlenit, anebo naopak, když narazí na velké odmítnutí, tak se vyhrotí. A vlastně osud Aspergerova syndromu obsahuje škálu od bezdomovců, mezi těmi jich je mnoho, až po ty profesory na vysokých školách.
1: Lidi většinou říkají podivíni.
2: Ano, přesně.
1: Ano, protože to neumějí správně nazvat. Ale
2: ano.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak ještě jsme se s paní doktorkou Sousen Sládkovou v podstatě nezabývali příliš otázkami, které problematikou, které se vy opravdu jaksi na dětské klinice, kde děláte?
2: Už jsem v privátním zařízení.
1: A čím se nejvíc teď zabýváte? Jako?
2: Alergologií. Ten obor je alergologie a klinická imunologie, ale mě asi nejvíc těší alergologie, protože tam mám pocit, že těm pacientům můžeme pomoct v dlouhodobém horizontu a změnit nastavení jejich imunitního systému, protože máme v ruce vakcíny, ať už ve formě injekcí, kapiček, které si kapou pod jazyk, anebo tablet, které cucají pod jazykem. A je to terapie, kterou používáme už 100 let v medicíně. Naplnili bychom pokoje studiemi, které prokázaly její účinnost. A ta účinnost je nejenom v tom, že omezíme ten alergický strom v tom, aby rostl a přibíral další větve, ale často se nám podaří i zabránit nástupu astmatu a zhoršování celkového zdravotního stavu. Typická situace je, že přijdou mladí muži, já jim tohle všecko vysvětlím, přemlouvám je tedy, aby do těch injekcí šli. Ty injekce můžou být pilů, roztočů, zvířecí srst, plísně, nebo tedy ta léčba, kterou si užívají sami doma. A jim se většinou nechce. Nechce se jim to, protože je to časově náročné, chodit k nám a tak dále. A když je přemluvím a umluvím, tak uběhne rok, dva, tři, načež oni rozkvetou, přestanou mít ty problémy, velice se jim uleví a vlastně ta terapie trvá 3 až 5 let a když končíme, tak já mám naopak problém je přemluvit, aby přestali, protože oni si moc dobře pamatují, jak vypadali předtím a jak vypadají dnes. A pokud se mi stane, že třeba zrovna při přemlouvání nového pacienta mě do místnosti vkráčí jiný muž, který už třeba chodí 3. rokem a já řeknu, prosím vás, mohl byste tady jako dosvědčit, víte, to není nahrané, sehrané, jenom řekněte, jak se cítíte. No a teď mi se rozsvítějí oči a prostě opravdu pohovoří o úžasném účinku vakcíny.
1: A dá se říct, paní doktorko, že ty alergie jaksi přibývají, to znamená, že ano. S tím, jak se rozvíjí společnost a přibývá ano. Nám nejrůznějších prostředků, tak alergie přibývají.
2: Ano, je to civilizační choroba.
1: To znamená, že vy musíte pořád objevovat nové a nové zdroje těch alergií.
2: No, když jsme začínali, já už to dělám 22 let alergologii, když jsme začínali, tak když se pan učitel zeptal ve třídě, kdo je alergik, tak se zvedla jedna ručička. Dneska, když se zeptá, tak se zvedne půlka třídy. Je to jednoznačně civilizační choroba a je to daň za ten náš hypercivilizovaný, hyperhygienický, hypervysavený způsob života.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já si myslím, že lékař se setkává s nejrůznějšími jaksi názory pacientů, někdy poučenějšími, někdy naprosto laickými, někdy úplně scestnými. Paní doktorko, co třeba říkáte na rčení, že nemoc je dar? Taky se to občas slyší.
2: Na to jsem nesmírně alergická. Já jsem to
1: že už zrovna vy jako alergolog.
2: Ano, a na to není vakcína. Já už jsem to zmínila letmo. Mám 12,5 letou dceru a protože se škrtila na pupečníku, tak se narodila na půl těla ochrnutá, což jsme velmi intenzivně rozcvičovali. Na operaci jsme byli jedno léto, jsme strávili v stádře, chodili jsme na injekce botulotoxínu. Byl to dlouhý boj, ale podařilo se nám to rozcvičit a před 8. rokem života přišla epilepsie. A to teda bohužel udeřila tak, že my jsme vlastně po tom prvním jejím generalizovaném záchvatu, tak nám zůstala ležet a vypadala mrtvá. Takže my jsme volali sanitku k mrtvému dítěti. A který teda naštěstí mrtvý nebylo. A pak teda jsme s tím zase s tou epilepsií bojovali. Byla doba, kdy měla tyhle ty grantmaly generalizovaný záchvaty jednou měsíčně. A teď teda je to jakž takž pod kontrolou a jediné, co nás teda drželo nad vodou, je, že to dítě je nesmírně milý, usměvavý, pohodový, přátelský a nadprůměrně inteligentní. A nám teda vždycky ty neurologové dávali naději, že tyhle ty děti, které vlastně mají tu touhu objevovat svět, tak si najdou náhradní cesty, jak ten svůj handicap zvládnout, protože jim to nedá. A je pravda, že to nám pomohlo nesmírně. Takže dneska už je to jenom taková nemotorná holčička, ale nikdo by na ní to postižení nehledal, ani by ho to nenapadlo. Takže užili jsme si s ní svý a dostala jsem se do společnosti maminek, jak už jsem zmínila, s dětskou mozkovou brnou, s autismem. A my jsme tedy na frázi a floskuli, že nemoc je dar, opravdu nás to nesmírně míchá. Já chápu, že jsou to kyselé hrozny, které si asi možná řada lidí řekne. Je to asi zřejmě i věta, která se líbí těm, kteří naštěstí žádným takovýmhle darem podarovaný nebyli. Ale realita je taková, že každý z nás se s nějakým takovou ranou osudu vyrovnat musí, nemůže utíct, nemůže to zabalit. A nezbývá vám nic jiného, než obstát. Ale není to dar. Já nevím, proč bych se měla cítit obdarovaná. Jako dala bych nevím co za to, abych byla tupá dáma s minimálním duševním obzorem, ale bez daru a bez duševních cest a bez rozvoje, ale měla bych zdravé a prospívající děti.
1: Tak jak vidíte, vážení a milí posluchači, když přijdete k lékaři se spoustou svých problémů, tak byste měli mít na zřeteli i to, že pan doktor, i když vás to samozřejmě většinou nemusí až tolik zajímat, ale stává se to, že doktor má sám svých starostí taky dost, ale musí je překonat.
2: No a tady bych řekla, že teda to je asi jediný pozitivum, protože já tím, že jsem se vlastně pohybovala, pohybuji stále i na té druhé straně, to znamená jako pacient, tak velmi vnímám a snažím se těm pacientům se k ním chovat tak, jako si já přeju, aby se ke mně chovali mý kolegové, když až jich řadu obcházíme s dcerou, protože vím, jaké to je. Vím a zažívám to prakticky denně, jaké to je, když je člověk v roli toho pacienta, který čeká na slova lékaře ošetřujícího, upíná se k ním v naději, jde tam sám se sebou nebo s nemocným dítětem a potřebuje, aby se na něho sestřička tvářila milé a může to být v ošklivých kulisách socialistické nemocnice, ale když je tam milá sestřička, která se tváří příjemně a doktor, který vypadá, že ten pacient mu tam nepřekáží v ordinaci a že ho zajímá, tak je to obrovská přidaná hodnota, kterou v léčebném procesu můžeme nabídnout.
1: Ano. Já bych řekl zlatá slova, paní doktorko. Paní doktorka Sausen Sládková, alergoložka, byla dnes hostem Tandemu. Moc vám děkuju.
2: Děkuji za pozvání.
1: Za čas, za vaše informace, které byly nepochybně nesmírně zajímavé. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

od úplného začátku pravidelného pořadu U muziky jsme to vzali hezky od podlahy. Teď který z našich oblíbených tanců nám umožní překonat gravitaci a odlepit se od země lehce a zvesela? No samozřejmě, máte pravdu, je to česká polka, kterou opěvovali i slavní básníci. Třeba vzpomeňte na Jana Nerudu. Myslím, že lepší, výmluvnější uvítání k dnešní hodince řízné i lirické, lidové a dechové hudby jsme nemohli vybrat. Totiž ta úvodní polka Jaroslava Jankovce, Jarky Motla, Karla Melíška se jmenovala Hezky od podlahy. A s patřičnou vervou ji zpívali Blanka Tumová a Pavel Zelníček. Hrála pražská kapela Petra Finka. U rozhlasových přijímačů vás srdečně vítá Pavlína Filipovská. Dál se roztančíme opět v rytmu polky. Vladimír Fuka a textař Míla Cink jsou autory jedné populární Dva šátečky. Zaspívají Irena Mašátová, Věra Svátková a Jaroslav Čajka mladší. Zahraje telčská dechovka, kterou řídí Evžen Mašát. Zdena Kettnerová a Josef Tic spolu s českou kapelou Zdeňka Růžičky nám potom nabídnou Valčík a Ridoška s textem Miloše Bárty. Dej si říct. Autorem následujícího tanga Až přijde loučení je Jindřich Loukota. Text připojila Anna Neuschlová. Se studiovým orchestrem Zoltána Lišky budou zpívat Ivan Trnka a dívčí pěvecké trio.

A teď si, vážení, dopřejeme dvě lidové písničky. Tu první, a o tom jsem hluboce přesvědčena, si zaspíváme určitě všichni sborem. Je to pochodová písnička Od tábora až k nám. Stylově nám ji zahraje táboranka a doprovodí zpěváky Vlaďku Jínovou, Janu Jínovou a Jiřího Jínu. Druhá skladba neznámého autora, čili lidová píseň, se jmenuje Fláma a zazní v rytmu polky. Zpívat budou Radka Melicherová, Miloslav Kubát a Jaroslav Červinka, hrát Březovanka pod vedením Jiřího Vojtěcha. Pavel Svoboda napsal hezký valčík a protože s ním byl spokojen, věnoval jej své mamince. Jen tak, pro radost. Textem jej citlivě opatřila Blanka Kaňová. Zaspívají Lucie Márová, Věra Kestránková a Václav Kašpar, zahraje chodovarka, kterou řídí Věra Kestránková.

0: Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou.
1: Vy, vážení, kteří pořad sledujete často, byste určitě postrádali již zavedený výlet na Moravu. Bez obav. I dneska se tím směrem vydáme. Tentokrát nás uvítá velmi oblíbený Jan Slabák. Jeho Moravanka se zpěváky Gitkou Osičkovou a Břetislavem Osičkou pro nás mají polku s lidovým textem V Richtárovej studni. Dále nachystal Antonín Pernička Valčík Svatební zvony. Zpívat budou Marta Horká, Martina Ondroušková, Karel Blaha a Vojtěch Horký, hrát Stříbrňanka. Miloslav Richard Procházka nám připravil svoji polku s textem Josefa Dovka Pěsnička z Moravy. Zaspívají Jožina Ducháčková, Jana Janošková a Vojtěch Ducháček, zahraje Šohajka. A potom ještě nádavkem Antonín Pernička, autor hudby i textu k Valčíku Moravská písnička. Se Stříbrňankou Vojtěcha Horkého budou zpívat Marta Horká, Martina Horká, Vojtěch Horký a Karel Blaha.

Čechách nás vlídně vítá muzika, kterou máme všichni v krvi a hlavně máme ji rádi. Bude to pestrá směs spolek Jaromíra Vejvody. Zpívají Ivana Krucká, Barbora Lišková, Blanka Tůmová, Ivana Zbořilová a Milan Černohous. Doprovází je Veselka Ladislava Kubeše.

Pořad u muziky se blíží ke konci. Dnešní díl už bude za pár chvil minulosti. Máme ale naději, vážení a milí posluchači, že ve zdraví a v pohodě se všichni potkáme při vysílání dílu dalšího. Příště zase nashledanou se teď těší Pavlína Filipovská. Na rozloučenou tu pro vás máme lidový valčík, Když jsem šel přes háj zelený. Zpívají a hrají babouci.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Ve stromovce na Agátě visí cosi na špagátě. Nechoďte tam, prosím vás, nebo špatně dopadnete. Rýmu jsem se vzdal, rytmu jak by smet, i slova jsem vynechal a stejně jsem teď pro vás určitě za sprosťáka. A to jsem citoval z diplomové práce Václava Větvičky, dnes ředitele botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze a jak vím, našeho dobrého rozhlasového známého. Kdo si poslechne jeho příběh života mezi trny i strny, snad mi odpustí, protože se dozví. Dvakrát s dovolením ještě vstoupím do řeči z důvodů nezbytných, jak sami zjistíte. Teď začínáme.
1: Ze začátku můj příběh strny a ostny vůbec nevypadal takový, že bude trnitý a ostnitý, protože já jsem záhy po nástupu na přírodovědeckou fakultu usiloval o to, že bych rád dělal zoologii a ze všeho nejradši něco s ptáky, protože mým vzorem byl tehdejší asistent, dnešní pan profesor Veselovský, ten dělal kachny a já ve své hierarchii hodnot přírodních nad kytkama mám zvířata a nad zvířata to jsou ptáci a nad ptáci to jsou kachny. Já mám strašně rád kachny a to už jsem říkal mnohokrát. Nicméně stalo se, že v té době se na geobotanice objevil nebo působil mladý asistent, dnešní profesor Jan Jeník, lesák, který vůbec neměl v sobě ten dech a duch Benátské ulice přírodovědecké fakulty, takový ten zkostnatělý, byl to člověk dynamický, byl to někdejší scout a ten mě a mého kamaráda strhl k tomu, že žádná zoologie a dokonce žádní ptáci, ale že to budou kytky. A já musím k tomu také trochu přiznat to, že u pana tehdy asistenta Jeníka rok nebo dva roky před námi byly dvě nádherný ženský studentky. A my s tím Ádou Češkou jsme si řekli, no tam musíme jít, když nic, aspoň se na ně budeme koukat.

0: dovolením poprvé. Akáty už té pověsti asi nikdo nezbaví. V písních se někdy mění ve vrby. Akáty bílé, žalují vám. Nebo se jim dostává i výhrůžek, míchají se do lásky a chlapi je dostávají odměnou, když jdou na studia kvůli ženským. A jednu takovou akátovou milostnou zápletku právě rozespívala Petra Černocká. Ona o akátech, pan Větvička o agátech, a tak se za chvíli ještě jednou dovolím.
1: Ale Háček, Trn a Osten nastoupil, protože jsme záhy dostali zadána témata diplomových prací a protože Áda Češku byl Jihočech a měl tendenci dělat něco na jih od Prahy a já jsem byl známý jako vodák a milovník řek a pádla a tak pan asistent nám dal vybrat, přidělil témata. Áda Češku získal lesy ve středním Povltaví a já jsem se nuceně seznámil s trnovníkem agátem Robíny, nesmírně zajímavým stromem, cizincem u nás, stromem, který se dostal do Evropy někdy kolem roku 1603, který je pojmenován Karlem Linné na počest zahradníka francouzského královského dvora Robéna a strom, který má ohromnou historii, zejména v Evropě, strom, který se stal uctívaným a proklínaným, strom, který je maďarským národním stromem, ač pochází z kouřových hor, z východních oblastí Severní Ameriky. A tenhle ten trnovník, jak už jméno napovídá, tedy je, jak se patří, ostnitý a já jsem ostnitý, to by mě botanici hnali za ty ostny. Musíme totiž rozlišovat velice pečlivě mezi trny, to jsou různé přeměněné větévky nebo listy, a mezi ostny, což jsou vlastně, když to přeženu, z kostnatělé nebo z dřevnatělé chlupy. Takový osten, ten snadno odlomíte, jako třeba u růže, ale zkuste si odlomit trn trnovníku, to je přeměněný palist a ten vám dá pořádně zabrat. Takže já jsem dostal za úkol tahle ta trnitá houští, no a aby to bylo pjato s tou řekou Vltavou, tak jí projdi celou. A já jsem se dlouho domníval, že jsem po Smetanovi byl druhý, který takhle prošel. A zmapuj, jak tam ta trnovníková vegetace vypadá, jak to s nimi je a jak to s nimi bude dál.

0: s dovolením naposledy. Zase jednou má pravdu lid, když tomu dvoji zjevení květu a vůně říká agát, napsal pan profesor Pavel Eisner ve slavné a krásné knížce Čeština poklepem a poslechem. Ten květ a ta vůně, pokračoval, jsou naprosto s G nikdy doká. Najde se v někom odvaha, aby i spisovné češtině vnutil líbeznost agát místo prkeného akátu, ptal se. Tak už to jde, pane profesore. Slovník spisovné češtiny nám dovoluje vyslovit obé.
1: Ten trnovník totiž je značně problematický. On je přece jenom dřevinou, která tady u nás je cizí a která výrazným způsobem ovlivnila nebo ovlivňuje původní vegetaci. Takže je to motýlokvětá rostlina, bobovitá se teď má říkat, má na kořenech symbiotické bakterie, která dokáže vázat s jejich pomocí vzdušný atmosférický dusík a takový trnovník vám půdu prohnojí jako pole vojtěžky třeba, takže za chvilku ty rostliny, které na dusík nejsou zvědavé, odtamtud odejdou a zůstanou tam kopřivy a vlaštovičníky a všechno možné. Na druhou stranu je to dřevina, která se počítá za takzvané meliorační, která dokáže vázat půdy sypké nebo skalnaté. A tak já, když jsem tu Vltavu procházel a shledal, že vlastně ty největší trnovníkové porosty jsou na stráních třeba okolo Orlíka, hradu Orlíka, tak jsem začal pátrat i v archívech, což byla práce velice příjemná, protože jsem se dozvěděl spoustu zajímavého a mezi jiným i různé citáty, bych tak řekl, jsem si našel o tom, jak se vlastně ten trnovník na ty vltavské stráně dostal. Avšak láska, která vlastníky panství Vorlického k lesu Víže překonala všechny obtíže, až i stráně a skály druhdy holé staly se schopnými rozličné listnáče udržeti. Ten krásný citát, doufám, že si ho pamatuju přesně. Mám pocit, že jsem četl ve vesmíru někdy v polovině 19. století, možná krátce po, a myslím, že je to výrok autora celé stati o trnovníku, pana Poláka, ale který bych za to nedal, už je to mnoho let. To bylo totiž tak, v baroku byly vltavské stráně odlesněny a zůstaly opravdu holé a Schwarzenbergové, o nich je notoricky známo, že mají zvlášť pevnou vazbu na les a lesní hospodářství. Nesnesli pohled na oholené stráně vltavské, takže nechávali nanášet, to bylo nesmírně pracné, v ohromných plátěných loktuších na zádech své zaměstnance, nechávali nanášet půdu do skalních rosedlin a průrev v těch skalnatých vltavských stráních a tam nesmírně progresivně to dnes vidím, nevysazovali mladé sazenice, kdo by je tam chodil zalévat, ale vysévali tam semena našich, ale také exotických dřevin, protože ty exotické dřeviny neměly v té době žádné známé škůdce, takže byly velmi perspektivní. Jednalo se zejména o borovici černou, která je z Mediteránu, ze středu zemí, a o onen trnovník bílý agát. Takže se záhy stalo, že jejich panství patřilo k nejzaakátovanějšímu území u nás.

Když jsem uvažoval a můj šéf diplomové práce Jeník, asistent Jan Jeník, abych byl uctivější, o tématu mé diplomové práce na přírodovědecké fakultě, tak samozřejmě on, který byl i sportovně založen, věděl moc dobře, že já jsem dítě křtěné Vltavou, tady z Modřan, kluk z Loděnic, a že tu řeku mám rád, že ji mám mnohokrát už po různých úsecích světou, takže bylo na bíledni, že byl tak laskav nakonec. A téma, které bylo povídce tedy botanické a trochu také lesnické, to znamená rozšíření trnovníku agátu v českých zemích, zejména tedy tady na jih pod Prahou, že upřesnil a nakonec znělo, že to bylo rozšíření studium a rozšíření agátu nebo trnovníku agátu ve Vltavském údolí. Takže já jsem tu Vltavu prošel a dílem projel na kánoji celý ten úsek, který se tehdy dal, to znamená

Trnovníky ovšem byly rostlinami nejen, nebo dřevinami nejen schopnými vázat takovouhle půdu, ale byly to dřeviny, které byly výrazně medonosné. Včelaři mi jistě potvrdí a milovníci medu také, že agátový med, takový ten černý, je velmi chutný a tu příchuť nebo chuť agátových květů si v sobě podrží. Takže další výsadby i v tom Vltavském údolí byly vedeny třeba různými včelařskými spolky. Takže to se mi taky podařilo zjistit, kde a jaké. A dalším prvkem, který zavedl tuto cizí dřevinu do Povltaví a Posázaví, byla železnice. Ve chvíli, kdy byla budována železniční trať známá, jak se říká, málo mezi námi Praha, Paříž, Dobříž, čili jak ta dobřížská větev, tak povltavská až do Davle a posléze Posázavím do Čerčan, tak celá tato trať, všechny ty zářezy byly posléze osazeny akátem, protože ten dokázal svým kořenovým systémem ty svahy upevnit a zabránit, aby se na nově vybudovanou trať sesouvala břidlice z niše řada těch strání tady v Povltaví složena. Mělo to ovšem i svá úskalí, jak se posléze zjistilo. Agáty totiž byly a jsou dřeviny, které jsou schopny výrazné pařezové výmladnosti, je odborný termín. To znamená, když je po čase někdo smítil, tak vydatně obrážejí. Dokonce se i dokáží velmi vehementně rozmnožovat z těch dlouhých podzemních výhonků a tím způsobují potom velké obtíže při údržbě porostů, strání a všeho možného. Zjistil jsem také při svých studiích různých archívů, lesnických zápisů a podobně, že k šíření této pichlavé dřeviny přispívali, divte se, třeba povltavští mlynáři. Protože mlýnská soustrojí, která bývala kdysi dřevěná, byla sice budována z dubu převážně, ale ozubené části byly vlastně vykládány z nesmírně houževnatého trnovníkového nebo agátového dřeva. Takže v mlýnských soustrojích povodí Vltavy, kde už mezi tím tedy ty trnovníky vyrostly, mlynáři také přispěli k jejich šíření.

0: mám s trnovníky ještě další příjemnou zkušenost. Já se obvykle ptávám svých posluchačů a přátel, i vás bych se zeptal, jestli už jste někdy jedl myši.
1: Ne.
0: No, já je jím pravidelně každý rok, letos už se na ně nesmírně těším. My děláme myši obalované v těstíčku palačinkovém, vřele to každému doporučuju. A pokud se domníváte, že jsem právě odbočil od tématu, nebo že vás vyzývám k nějakému doslovnému zvěrstvu, tak nikoliv. Mě maminka naučila připravovat akátové květy, ta převislá hroznovitá květenství, když jsou naplno rozkvetlé a jsou plné té sladké šťávy, která tak láká včely, tak je namáčíme do trošku řidčího palačinkového těstíčka a opékáme z obou stran na pánvi, podobně jako třeba jablka v županu, pak se hodí do sladkého cukru práškového. No a jenom ta šťopka toho květenství jako myší, odsáhla jsem, že to květenství je do špičky jako myšička přejetá, tak za to se to drží a to protáhnete pusou a zbyde vám jen ten sladký agátový pocit. Vřele to každému doporučuji, i když samozřejmě připouštím, že agát patří mezi jedovaté dřeviny, že obsahuje řadu jedovatých alkaloidů, ale to je především v plodech a třeba v kůře, v líku a v podobných částech ty květy a jím je celý život, na mě nezanechaly žádné následky. Tak to je taková příjemná, jemná stránka té jinak pichlavé dřeviny agátu.

Když jsem došel až do Mělníka při své cestě za Agáty a dopisoval svou diplomovou práci, tak mě to nedalo, abych se podíval také do písemnictví, abych tak řekl, nebo mezi prostonárodní písně a

A v té diplomce jsem také jich pár uvedl, však asi znáte známé písně jak Agáty bílé, anebo básničku, jestli ji dám dohromady, tak neskonale mě vábí agáty a jejich květy a jejich ostny. Utěšují mě, když stoupá mi na paty čas nemilostný. Nevím, jaký nemilostný čas je v době, když květou agáty, už ani autora si nepamatuju, ale takováhle básnička taky tam zdobila moji diplomku. Ale když jsem tu diplomovou práci dokončoval, tak se svými kolegy, studenty, recesisty jsme se zavázali, že do svých diplomových prací vloudíme nebo nějak zapleteme něco alespoň trošku nemravného nebo frivolního nebo něco takového. No a mně se to podařilo. Znalci znají asi píseň Ve stromovce na Agátě, tak já ji mám v diplomce. Kompletně celou, ne jenom tu pasáž, která snese bdělé oko komise, která diplomovou práci posuzovala, abych to hodně zabalil. No, jenomže diplomovou práci jsem dokončil, absolvoval jsem vojenskou základní službu, která ku podivu se obešla bez trnů. Byl jsem tam celé 2 roky, užil jsem si jak berlínské krize, tak kubánské krize a tehdyž docent Jeník, můj někdejší pan školitel na fakultě, mě přihrál do právě vzniklé botanické zahrady Československé akademie věd, tehdy do Průhonic, a já jsem se dostal do rukou svého druhého velkého učitele. Tady to byl pan doktor Klášterský, syn básníka Antonína Klášterského, člověk renesanční, asi v tom plném slova smyslu, který dokázal nás nejen cvičit v botanice dál a vést, aby z nás vypadávaly nějaké výsledky, ale zval si nás k sobě, podobně jako když si pan prezident Masaryk měl své pátečníky, tak si nás zval do bytu a zval nás i do různých restaurací a učil nás, cože to je cointreau, a co je to armaňák a jak se má ošetřit třeba červené víno a podobně. No a tenhle ten pan doktor Klášterský už půl života dosavadního dělal růže, plané růže, ty šípkové, ty nejostnitější. No a scháněl asistenta a tím jsem se stal já, takže jsem spadl z deště pod okap z agátových trnů, kterých jsem měl plné ruce, jak jsem různě lezl po těch stromech a hledal na nich ledasco, jsem se dostal k růžím, které těch ostnů mají víc než ten trnovník trnů, a mé ruce každý rok byly až po ramena rozdrásány růžemi, ale díky růžím planým, za kterými jsem sjezdil opravdu celou naši zem, to znamená tehdejší Československo a zejména teda tu východní část, tak jsem poznal úžasné kouty, které bych možná nevyměnil za žádné jiné. Kdybych chtěl hřešit, tak asi za Alpy možná ano, ale tu českou zem a Slovensko i s těmi šípkovými růžemi, i s tím příběhem o šípkové růžence bych začal dělat znova a znova.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: taky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Miguel de Cervantes Saavedra, Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha. Kapitola 28. pojednávající o novém a příjemném dobrodružství, které potkalo lazebníka a faráře v horách Sierry Morény.
3: Přešťastné a blažené bylo století, kdy na svět přišel chrabrý a neohrožený Don Quixote de la Mancha, neboť díky jeho šlechetnému úmyslu vzkřísit a plně obnovit v zapomenutí již klesající a skomírající řád potulného rytířstva, kocháme se teď v našem věku tak chudém na bujarou zábavu, nejen všemi půvaby jeho pravdivých příhod, ale i všemi příběhy a epizodami, o nichž věru nelze říci, že by byly méně roztomilé, méně důvtipné, hlavně pak méně pravdivé, než sama historie, jejíž rozcupovanou, pokroucenou a zpřetrhanou nit navazujeme.
4: Zanechali jsme faráře a lazebníka v jedné z horských úžlabin, kde vyčkávali Sančova návratu. A právě na tomto příjemném a poklidném místě se setkali s nešťastným Kardéniem a neméně zoufalou Doroteou, oblečenou do chlapeckých šatů, a vyslechli jejich životní osudy. Tyto příběhy nesouvisí přímo s příběhy Dona Quixota, ale když Kardénius a Dorotea skončili svoje vyprávění.
3: Pověděl farář Kardéniovi a jeho krásné společnici, co mají s lazebníkem Zalubem, aby Dona Quixota vyléčili z jeho bláznoství, nebo ho aspoň mohli dopravit domů. Dorotea na to řekla, že by sehrála úlohu té skormoucené dívčiny lépe než lazebník, zvlášť když má s sebou šaty, které se k tomu právě hodí. A nechť prý se na ní spolehnou, neboť to předvede tak, aby se jejich úmysl stal bez nesnází skutkem. Vždyť přece četla hezkou řádku rytířských románů a dobře ví, jak asi hovořívají usoužené dívky, kdykoliv žádají potulné rytíře o pomoc. V tom zaslechli známý hlas. Byl to Sancho Panza, který je nenašel na starém místě, i volal na ně nyní splna hrdla. Šli mu tedy vstříc. A když se pak zeptali na Dona Quixota, řekl jim, že ho nalezl jen tak v košili. A je prý ještě hubenější a v tváři celý žlutý a stále jenom vzdychá po své paní Dulcineji. A třeba prý mu řekl, že mu vzkazuje, aby opustil tento kout a odebral se do Tobosa. Odpověděl prýmu, že je pevně rozhodnut, že se neobjeví před její krásou, dokud nevykoná rekovné činy, kterými by si zasloužil její přízně. Mezitím vyňala Dorotea z ranečku ženský šat a vrátila se za chvíli tak vyšňořena, že vypadala opravdu jako urozená a vznešená dáma. Zalíbila se jim všem nadmíru svým milým chováním, půvabem a krásou. Nejvíce se jí ovšem obdivoval Sancho Panza. Vyzvídal hned dychtivě na farářovi, kdo je ta pěkná paní a co hledá v těch zapadlých horách.
5: Tato krásná dáma, můj milý Sancho, je dědička slavného království Mikomikonu a přichází s pokornou prosbou k tvému pánu. Jde o to, aby tvůj pán strestal mocnou paží obra, který se na té princezně dopustil velké křivdy a bezpráví. Sláva toho, jemuž sloužíš, jde celým světem. I přijela za ním tato princezna až z Guineje.
6: Šťastně hledala a šťastně našla, zvlášť, jestli se mému pánovi poštěstí pomstit tu křivdu a napravit to velké bezpráví a zabije toho parchanta, o kterém velebný pane mluvíte. A věru, že ho zabije, namaneli se mu do cesty. A nebude-li to nějaké strašidlo, protože proti těm můj pán nic nezmůže.
3: Dorotea se zatím posadila na farářova meska, bradýř si připevnil bradu z volského ocasu a když byli všichni připraveni, požádali Sanča, aby je zavedl tam, kde dlí Don Quixote. Ujeli asi 3/4 míle, když spatřili Dona Quixota mezi rozervanými skalisky. Byl již oblečen, zbroj však na sobě dosud neměl. Sotva, že Dorotea spatřila podivně vyhlížejícího muže, šlehla bičíkem toho svého oře a barbíř s dlouhou bradou pospíšil za ní. Když dojeli k Donu Quixotovi, se skočil tento zbrojnož k bytě z meska, aby pomohl své paní, a Dorotea se sedla opravdu jako nějaká princezna a v zápětí padla na kolena před Donem Quixotem.
7: Nevstanu dříve, o chrabrý a neohrožený rytíři, dokud mi z nesmírné dobroty neprokážete velikou milost, která vám bude k větší cti a slávě a zároveň ku prospěchu nejpotupenější dívce, jakou kdy slunce vidělo. A jestliže je síla vaší paže opravdu taková, jak věkům hlásá vaše slavná pověst, pak se jistě ujmete této nešťastnice, která z krajín předalekých přichází sem k vám, přivábena vaším věhlasem jako libou vůní, aby hledala pomoc ve svém trápení.
8: Neodpovím vám, krásná dámo, ani slovem, aniž vyslechnu, co máte na srdci, dokud nevstanete ze země.
7: Nevstanu dříve, dokud mi z rytířské dvornosti neslíbíte milost, o kterou jsem vás prve požádala.
8: Přislibuji vám ji a předem uděluji, nemá-li to být něco, co by bylo na újmu a ke škodě mého krále, mé vlasti a té, která má klíč od mého srdce a od mé svobody.
7: Nebude to, můj dobrý pane, na jejich úkor a škodu.
6: Jen jí milost, pane, klidně slibte, o čo vás žádá, vždyť to bude jen taková maličkost. Máte jen zabít jakési obřízko.
8: Vstaňte již, prosím, slibuji svatosvatě, že položím vaší velké kráse k nohám jako dar vše, oč mě požádáte.
7: Mým přáním tedy je, aby se vaše velkodušná osoba odebrala i hned se mnou, kam jí zavedu, a přislíbila mi, že se nepustí do jiných dobrodružství a nebude dbát jiných prosebníků, dokud se za mne nepomstí na zráci, který nedbaje zákonů božích ani lidských, uloupil mi moje krásné království.
8: Vydejme se tedy jménem páně na cestu a přispějme ku pomoci této vznešené princezně.
4: V několika dalších kapitolách se vypravuje o tom, co se přihodilo Donu Quixotovi a jeho družině v krčmě, a o zuřivém a podivuhodném boji Dona Quixota s několika měchy červeného vína.
3: Nasedli tedy na koně a mesky, bez dalších příhod, které by stály za vyprávění, přijeli druhého dne do hospody, z které šel na Sanča takový strach a děs. Hospodská s hospodským, jejich dcera i Maritornes, poznali hned Dona Quixota a Sanča i vyšli jim vstříc a vítali je s veselou tváří, a rytíř je pozdravil vážně a odměřeně a hned jim řekl, aby mu připravili lepší lůžko než posledně. Hospodská mu na to odpověděla, že když zaplatí lépe než minule, pohoví si u nich jako někde v paláci. Don Quixote prohlásil, že mu na nějakém tom penízku nezáleží, a tak mu ustlali dost pohodlně ve známé komoře. Šel si pak hned lehnout, protože byl zmořen na těle i na duchu. Farář dbal zase o to, aby jim připravili něco dobrého k jídlu, a hospodský, který dobře věděl, že si přijde tentokrát na své, uchystal jim z toho, co v krčmě měli, obstojnou večeři. Don Quixote zatím spal i řekli si, že ho nebudou budit, protože ho spánek prozatím posilní víc než jídlo. Při jídle hovořili v přítomnosti hospodského, jeho ženy, jejich dcery služebné Maritornes i hostí o zvláštním bláznoství Dona Quixota a jak ho nalezli hluboko v horách. Hospodská jim zase vyprávěla, co tu zažili s ním i s jedním meskařem, a když Sancho někam odešel, pověděla jim též o tom, jak u nich ti ostří hoši vyhazovali na pokrývce pana zbrojnoše, a věru, že tím všechny pobavila. V tom z komůrky, kde odpočíval Don Quixote, vyběhl Sancho Panza a volal všecek vyděšen.
9: Pojďte, prosím vás, všichni rychle na pomoc mému pánovi, který právě svádí nejprudší a nejkrvavější boj, jaký jsem kdy viděl. Před chvilkou vám na moutě duchu ťal do toho obra, který je nepřítelem tady princezny Mikomikony, a ušvihl mu na dobro hlavu, jako by to říba byla.
10: Cože to, brachu, říkáte, nepřeskočilo vám, Sancho, jak by tohle bylo u Čerchmanta možné, když je ten obr v tu chvíli 2000 mil daleko?
3: V tom uslyšeli v komoře hluk a rachocení a Don Quixote do toho křičel.
11: Dost už, lotře, zákazníku a zrádce, mám tě a nepomůže ti ani tvůj palač.
9: Neměli byste jen tak poslouchat, ale běžet dovnitř, vložit se mezi ně a pomoci mému pánu. Ale možná, že už toho nebude potřeba, protože je ten obr už jistě mrtvý. Krev se totiž lila proudem po podlaze a uťatá hlava velká jak obrovský vinný měch ležela na podlaze.
12: Ať jsem hned podrnem, jestli ten Don Quixote nebo Don Satanáš neťal do některého z mých vinných měchů, které mu tam visí zrovna nad hlavou. Jsou všechny plné a ten tulpa si jistě myslí, že teče místo vína krev.
3: A už se hrnuli do komory, kde nalezli Dona Quixota ustrojeného věru prapodivně. Byl v košili, která mu sahala do půly stehen, a vzadu byla ještě asi opíť kratší. Nohy měl velmi dlouhé a hubené a na hlavě mu seděla umaštěná červená čepička, která patřila hospodskému. V pravici třímal obnažený meč, kterým sekal na všechny strany, a hovořil přitom tak, jako by opravdu bojoval s nějakým obrem. A nejkrásnější bylo, že měl zavřené oči, protože dosud spal. A zdálo se mu právě, že s tím obrem zápasí. Zasáhli již také bůh ví kolikrát v jiné měchy, domnívaje se, že jde o obra, i bylo v komoře plno vína. Když to krčmář všechno spatřil, tak se dopálil, že se vrhl na Dona Quixota a bušil do něho pěstmi hlava nehlava. A kdyby ho Cardenio a farář nebyli od něho odtrhli, zle by byla skončila ta bitka s obrem. Sancho zatím hledal obrovu hlavu po všech koutech a když ji nenašel, zvolal:
9: Však já vím, že se po touhle střechou dějí samá kouzla a čáry. Když jsme tu spali s pánem nedávno, dostal jsem právě na místě, kde stojím, pěkných pár štůců a pohlavků. A kdo mě bije, jsem nevěděl a nikoho jsem nespatřil. A dneska jsem zase viděl, jakože nejsem slepý, jak pán utěl obrovi jeho velkou hlavu a krev se valila jako z pramene. A najednou, kde nic tu nic.
12: Aby tě čert vzal, co pak nevidíš, ty lotře proklatá, že se nevalila krev z pramene, ale víno tady z těch rozsekaných měchů a že v něm teď plave celá komora? Kéž by jednou v pekle plavala a topila se duše toho, kdo mi je rozťal.
3: Hospodský si div nezoufal nad velkou škodou, kterou natropil Don Quixote v komoře, a zapřísahal se, že tentokrát nepomohou panu rytíři žádné privileje, aby si odjel bez zaplacení toho i onoho, ba bude muset vyklopit i několik reálů za správku.

0: s pěním té, pro kterou žijí a dýchám, slavně splnil.
1: Nakonec lazebník Cardenio a farář uložili dona Kichota s velkou námahou do postele a rytíř hned usnul a vypadal věru zmořeně. Nechali jej spát a vyšli před vrata hospody potěšit Sanča, který se mrzel, že nenašel obří hlavu. Dorotea ujistila Sanča Pancu, že vyjde-li v skutku najevo, že jeho pán opravdu srubl hlavu tomu mocnému obrovi, vybere prý mu nejlepší hrabství celého království, jakmile se jen doma ujme v klidu a míru opět vlády. Tímto slibem Sanča úplně uspokojila i ujišťoval i hned paní princeznu, že na vlastní oči uzřel tu obří hlavu a pamatuje se prý dobře, že měla vousy až po pás. Nenašli prý potom nic jen proto, že se v tomto domě dějí samé čáry, jak to poznal na vlastní kůži, když tu nedávno s pánem přenocovali. Dorotea mu odpověděla, že tomu na slovo věří a než prý si už tím hlavu neláme, neboť nakonec všechno dobře dopadne a v radost se obrátí.

0: Toto nadějeplné proroctví krásné Doroteji se z valné míry vyplnilo. Příběh její nešťastné lásky i strastiplný osud Kardéniův skončili daleko lépe, než začali, a právě pod pohostinnou střechou zájezdní hospody se všichni setkali s těmi, které milovali, a všechny lásky došly naplnění cestami, leckdy křivolakými, ale vždycky počestnými.
1: Zkrátka, všichni byli spokojeni a radovali se, ale protože zatím noc ze dvou třetin minula, rozhodli se, že si konečně lehnou a využijí zbývajících chvil k odpočinku. Don Quixote se nabídl, že bude před hradem držet stráž, aby na ně nezaútočil obr nebo nějaký ničemný zákeřník dychtící po pokladech krásy, které jsou skryty v jeho komnatách. V celé hospodě se rozhostilo hluboké ticho. Jen krčmářova dcera a Maritornes nespali. Věděli, že Don Quixote hlídá na koni a v plné zbroji hospodu, i usmyslili si, že si z něho stropí nějaký šprým, anebo se aspoň trochu pobaví těmi jeho bláznivými řečmi. V celé hospodě nevedlo jedinké okno do polí, kromě vikýře ve stodole, kudy se podávala sláma. A k tomu otvoru přistoupili ty dvě pany, dobrodružství hledající, a spatřili Dona Quixota, jak se drží v sedle, opírá se o tu svou píku a vydává ze sebe vzdechy tak hluboké a bolestné, jako by měl již vypustit duši. V zápětí slyšel, jak říká hlasem něžným, slavnostním a roztouženým:
2: O paní moje, Dulcineos Tobosa, výkvěte pozemské krásy, moudrosti pravá a svrchovaná, klenotnice největších půvabů, svatostánku ctnosti a nad to ještě předobraze všeho, co je zde na světě opravdu ryzí, poctivé a líbezné. Pověz mi, královno, co asi nyní děláš? Nezatoulali se tvé myšlenky přece jen až sem? K tomuto rytíři a zajatci tvému, který podstoupil dobrovolně už tolikerá nebezpečenství, jen aby tobě sloužil. O, dej mi o ní zprávu, ty lampo nebeská, která třikrát mění váš tvář a nyní možná závistivě hledíš na líc její. Neboť vím, že se jistě právě prochází někde v chodbách svých nádherných paláců.

0: a dumá, jak utišit bouři, kterou je zmítáno jen pro ni mé usoužené srdce.
1: V tu chvíli přetěla náhle dcera hospodského jeho nářky tím, že na něho zavolala potichonku.
2: Velkomožný pane, buďte tak laskav a pojeďte trochu blíž.
1: Don Quixote se po těch slovech obrátil a uviděl ve svitu měsíce, že na něho volají z vikýře. Místo něhož viděl ovšem pěkné okno a k tomu ještě s pozlacenými mřížemi, jaká přece v tak bohatých hradech, za jaký tuto hospodu považoval, vždycky bývají. A hned mu také vířilo v bláznovské obraznosti, že krásná pana, dcera těch, kdož jsou na hradě sezením přemožena láskou k němu, uchází se znovu o jeho přízeň. A v tom domnění, aby si snad o něm nemyslila, že je nezdvořilý a nevděčný, popojel s Rosinantem k vikýři a když uviděl dívčinu a vedle ní druhou, řekl:
0: Z duše mě trápí, paní ctná a krásná, že jste upjala svou roztouženou mysl tam, odkud vám nikdo nemůže odpovědět i tak, jak by si jistě zasluhovala vaše roztomilost a ctnost. Neobvinujte však tohoto nebohého potulného rytíře, kterému sama láska brání, aby oddaně miloval jinou, kromě té, již si vyvolil, sotva, že ji jeho oči spatřili za neomezenou vládkyni své duše. Ale jestliže bych vám mohl poskytnout k uspokojení vašich citů něco takového, co by nemuselo být právě láskou, žádejte mě o cokoliv. A kdybyste mě i požádala o kadeř vlasů oné medúzy, která měla na hlavě samé zmije, anebo i o paprsky sluneční zachycené do fioly, v zápětí je budete mít.
3: Ale toho nebude třeba, pane rytíři.
0: Nuže moudrá dueňo, čeho je tedy třeba vaší paní?
3: Jen jedné z vašich krásných paží, aby se jí dotkla a aspoň trochu utišila svou velikou touhu, která ji přivedla až sem k okénku, ač jde o její čest. Neboť kdyby se to její pan otec dozvěděl, nezůstal by z ní vlásek celý.
0: A to bychom se na to podívali, kdyby na něžné údy své dcery byť jen ruku vstáhl, skončil by svou pozemskou pouť tak hrozně, že co je svět světem, žádný otec tak bídně a strašně neskonal.
1: Maritornes už teď najisto věděla, že jim pan rytíř ruku podá, i běžela rychle do stáje, popadla tam ohlávku Sančova osla a už byla zase jako na obrtlíku u vikýře právě ve chvíli, kdy se Don Quixote postavil na sedlo Rosinanta, aby dosáhl k zamřížovanému oknu, kde se domníval, že stojí ta zamilovaná dcera hradního pána.
0: Tu je pravím moje ruka. Lépe řečeno, pravý postrach všech zlosinů na světě. Chopte se jí. A vězte, že se jí takto nedotkla žádná žena na světě. Ani ta již patří celé mé tělo. Nepodávám vám ji, abyste ji snad líbala, ale abyste si udělala představu, jaká je síla v paži, k níž tato ruka náleží.
3: To se ještě uvidí,
1: řekla na to Maritornes. A pak udělala na ohlávce smyčku, hodila mu ji kolem zápěstí, slezla z vikýře a přivázala druhý konec velmi pevně k závoře dveří. Don Quixote, kterého začal pro vás řezat, řekl:
0: Vy mi tu ruku, vzácná paní, nehladíte, ale spíš hřebelcujete. Nenakládejte s ní tak nemilosrdně. Vždyť není vina tím, že jsem tak potrápil vaše srdce.
1: Ale to už ho nikdo neposlouchal, protože jen ho Maritornes uvázala, hned obě utekly polomrtvé smíchy a nechali ho tam takto připoutaného, takže se nemohl vůbec vyprostit. I stál tam, jak už řečeno, na Rosinantovi, celou ruku měl ve vikýři a měl plno starostí a strachu, neboť kdyby se byl Rosinante jen trošku pohnul, byl by hned visel za ruku. Když Don Quixote viděl, že je přivázán a dámy odešly, napadlo mu, že jsou v tom zase nějaké čáry jako posledně a proklínal svoji nerozvážnost a střeštěnost. Vždyť se mu na tom hradě už jednou zle vedlo a přece se sem odvážil podruhé, ačkoliv mají potulní rytíři vědět, že když se pustí na svých cestách do dobrodružství, které pak nedopadne dobře, pak to vždy znamená, že nebylo určeno pro ně, ale pro jiné rytíře. Snažil se znovu a znovu, aby se přece jen nějak dostal do sedla, ale musel stát dále, nechtěl-li si ruku utrhnout. Jak mu pak bylo, když ho tak nakonec zastihlo ráno? Den se trochu rozednilo, přijeli k hospodě čtyři muži na koních a zabušili na vrata hospody, která byla dosud zavřena.
4: Hej, rytíři, zbrojnoši, nebo co jste zač? Neměli byste takhle tlouci na brány tohoto hradu? Je přece nabílední, že tak časně z rána všichni, kdo jsou uvnitř, ještě tvrdě spí.
5: Takový hrad nebo tvrz jsem u všech rohatých ještě neviděl. Jste-li hospodský, dejte rozkaz, ať nám jdou otevřít. Jedeme daleko a nemáme času na zbyt.
4: Copak, pánové, opravdu vypadám na krčmáře?
5: Nač vypadáte, to v skutku nevím, ale vím, že hloupě mluvíte, když říkáte, že ta hospoda je hrad.
1: V tu chvíli jeden z koní, na nich přijeli ti neodbytní jezdci, se přitočil k Rosinantovi, který dosud stál nehybně, a protože Rosinante byl přece z masa a kostí, hnulo jim to aspoň trošku a očichal tu klisnu k němu se lichotící. Ale to už ujeli Don Quixotovi nohy a sklouzli mu se sedla, takže by padl rovnou na zem, kdyby nebyl přivázán za ruku. A zabolelo ho to ovšem tak, jako by mu ruku v zápěstí utínali nebo mu ji rovnou z těla rvali. Don Quixote křičel splna hrdla i otevřel hospodský rychle dveře a vyběhl polekaně na práh podívat se, kdo to tak zoufale volá o pomoc. Maritornes už byla také vzhůru a hned se domyslela, odkud ten křik, i běžela hned na půdu a odvázala, aniž si toho, kdo všiml, ohlávku, která držela Dona Quixota, a ten padl na zem před očima hospodského a těch jezdců. A již se ho všichni ptali, co mu je, že tak křičí. Ale neodpověděl jim ani slovem, vyprostil ruku ze smyčky, nasedl na Rosinanta, zajel do pole a volal na ně.
4: Kdo z vás by se odvážil tvrdit, že jsem byl očarován právem, tomu vmetu v tvář v hrdlo lžeš a hned jej také vyzvu na souboj, jestliže mi to ovšem moje paní laskavě dovolí.
1: Všichni ovšem klidně nechali Dona Quixota při tom, že byl očarován, protože těm, kteří ho ještě neznali, hospodský vysvětlil, že nemá všech pět pohromadě.
6: A to je pro dnešek všechno.

0: Na Pohodě jste poslouchali vybrané kapitoly z knihy Miguela Cervantese Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v dramatizované četbě z roku 1979. V režii Vladimíra Tomeše účinkovali Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla, Miloš Rozhoň a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Je pro mě obnošená vesta, vše, co se dalo, dávno už jsem prožil. Teď už mi zbývá jenom jedna cesta, střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
1: Pro koho?
0: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál. Až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál. 2 roky na to, to jsem se zas věšel, pro tu

jsem došel k rozhodnutí, že život pes je buď jak buď a nikdo že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se náhle, nadávky jeho vyřkle z plných plic, to byly kapky do mé duše sprahlé a z té mé smrti nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Úvodní akordy naší znělky patří vám všem, kteří jste našli zálibu v poslouchání Textempore, pořadu, který se zajímá víc o to, co písničky říkají, než jaké mají postavení na žebříčku hitparád. A právě o lidských zálibách to dnes bude. Každý máme někde třeba jen kamínek vzpomínky na setkání s mořem, nebo někdo rozmnožuje sbírku známek, někdo sbírá příjemné zážitky. Pokud mezi ně zařadí i dnešní pořad, bude spokojen nejen Josef Kolář na technickém pracovišti, ale i František Novotný, který vám přeje podle receptů pánů Ježka, Voskovce a Vericha pěkný poslech.

Poznali jste, kdo zpíval solo? Byl to mladý hlas Františka Filipovského. Je to tak, to, co máme rádi, bychom si neměli nechat vzít. Ona je to podle mého tak trochu písnička o svobodě a nezapomínejme, že ta naše končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. Pak bychom se snad mohli na světě konečně dohodnout. Když jsem si jednou v dobrém Jitru povídal s psychiatrem panem doktorem Kromholcem, prohlásil, že záliby jsou velice důležitým závažím na miskách odolnosti proti stresujícím vlivům naší civilizace. Takže je dobře, když někdo má rád vdolky a jiný holky. Přiznám se, že občas na chalupě luštím křížovky. A už se i raduji z toho, jaké úžasné novotvary mi občas vycházejí. Stačí špatně vodorovně vsadit na jméno nějakého staroegyptského panovníka či neuhodnout měnu v Zambii. A vyjde vám svisle, že o Vánocích se zpívají kapary. Mimochodem, neznáte nějaký rozhlasový hudební pořad na 10 písmen?

Pánové Uhlíř, Svirák a Sedmihlásek nepochybně dospěli k tajence, ale my luštíme dál. Jistě mi dáte za pravdu, že jednou z našich přímo národních zálib se svého času stalo chalupaření. Mělo to řadu výhod. Lidé měli kousek světa jen pro sebe a z mnohé vesnické barabizny na spadnutí se stala fešanda, za kterou se každý otočí. Navíc, jak známo, žádná mrkev nemá tolik vitamínu jako ta z vaší vlastní zahrádky a vaše zlatá Reneta je tak zlatá, že ji můžete prodávat jenom s puncem. Jak však dokládá recesista Ivan Mládek, ne vždy a ne každému se chalupaření daří tak, jak si původně představovala.

roky jen kapal, jiný by žízní už schrapal.

Vzpomínáte, co všechno jsme jako děti sbírali? Obaly od zápalek, od žiletek, od značky nebo písničky? Na nedávné besedě s Pavlem Jurkovičem v Národní knihovně jsem si uvědomil, jak tuze důležité je mít v šuplíku života sbírku právě těch oblíbených písniček. Kolik ostrých ran dokáže písnička urovnat mezi lidmi. Mezi těmi, kteří si dokáží společně zaspívat, pak najednou mizí spousta toho, co jim navzájem vadilo. Jako korálky na šňůře dětství by měly být písničky, ta paměť chvil našeho mládí, která trvá, dokud je slyšíme. Nedivme se, že pilnou sběratelkou je i Helenka Vondráčková.

0: Možná, že i vy máte zálibu třeba v aerobiku. Moderní doba vyžaduje moderní postavu a jak říká známé přísloví, cvičení dělá mistra. Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv. A je velmi důležité, aby tento nástroj byl dokonale připravený, ať už ho bylo použito k čemukoliv, prohlásil moudrý Sokrates. Svého času se jeho radou řídil i Michal Tučný.
1: Chtěl bych

Nedávno se sjeli do Prahy automobiloví veteráni. Ve zprávách jsem se dočetl, že pokud se jejich ceny týče, na čtyřech kolech tam parkovala čtvrtina našeho národního rozpočtu. A pak se zbavujte starých věcí. Nedivme se Karlu Štědrému, že nedá dopustit na svoji červenou aerovku. Výkonný podle not vyladil skladatel Zdeněk Petr

Když se červená aerovka proháněla po silnicích popularity, začínala v minulém století léta 70. U následující písničky jsem si vzpomněl, jak je to s těmi zálibami někdy ošidné. Vybavila se mi situace, kdy přijde pán k lékaři a povídá: pane doktore, nepiju alkohol, nekouřím, nechodím za ženskýma. To jsem zvědav, co mi zakážete. Možná, že zpíval sola v armádě spásy a pamětníci koncertů v ateliéru si vzpomenou, že jeden takový pouliční tradicionál měl v repertoáru i spirituál kvintet. Zatímco dívky a hoši na pódiu tklivě nabádali přítomné k lepšímu životu, já chodil s česáčkem na ovoce hledištěm, děsně jsem se styděl a stylově žebral na publiku něco napřilepšenou. Vydalo to tak obvykle na párek v rohlíku, ale knoflíků, bonbonů a jiného drobného harampádí jsme měli dost. Jo, jít do sebe, to je ta nejtěžší trasa na mapách našeho bytí.

0: Jan Werich tvrdil, že čas strávený na rybách se do života nezapočítává. Téhle zálibě, jak známo, propadlo mnoho důstojných i nedůstojných gentlemanů. Jednou na podzim z chladné vody ušla pára, se Werich tak zabral do chytání, že se vydal s prutem hlouběji do proudu a ze břehu na něj volala okolo jdoucí babička: pro pána chlapče, vždyť ti teče do bod. Klid, matko, já mám teplý ponožky, odpověděl mistr. Nevím, jaké ponožky si vzal Marek Eben, ale zaujal mě tím, že u koníčka solistů je jedním z mála propagátorů chytání ve dvou.
1: Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé, rákose.

0: ryba, to jsem, to jsem, to jsem, to jsem.
1: Mnoho mých přátel jako koníčka maluje obrázky. A většinou vůbec není podstatné to, že nemají výtvarné vzdělání, nebo to, co a jak namalují štětcem nebo perem, ale to, že to obvykle paspartují do rámečku srdce. Skobičky slov pro takové obrázky do stěny melodie zatloukl Haně Zagorové Pavel Žák.
2: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Jak dokládá následující písnička, není obrázek jako obrázek. To hodlám, co by předmět doličný doložit za právní asistence pana doktora Ivo Jahelky, jehož příběhy ze života a ze soudních síní připomínám v textem pore vždycky velice rád.

volal na VB v oči jak boule, že prej má na zádech tamto a ono, a tvrdil jim k jejich nelibosti, že vše je v nadživotní velikosti. U soudu řešili se podrobnosti,

0: paragraf už ho pak nezaháknul. On Čaplina s Buřinkou z toho zmáknul.
1: Byla to dnes jen taková malá ochutnávka nejrůznějších zálib. Poslední písničce se přizná, co má či nemá ráda Marie Rotrová. Mně zbývá jen poděkovat vám za dar chvíle, kterou jste věnovali Textempore, které právě teď končí. Pokud se vám hodilo do tajenky sobotního odpoledne, nebyla to chvíle zbytečná. Tak buďte blaženi, věnujte se co nejčastěji tomu, co máte rádi, pěkný víkend a za týden opět naslyšenou, přátelé.

hudba laskavá.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: čtvrteční noční linka Českého rozhlasu. A dnes budeme mluvit o okamžiku, který jednou přijde téměř v každé rodině. Děti vyrostou, osamostatní se, zbalí si své věci a jednoho dne za nimi zaklapnou dveře jejich někdejšího dětského pokoje. Možná jste na chvíli čekali, jaké to bude, možná jste si později řekli, no už bylo na čase, možná se vám začalo stýskat. Možná vás překvapilo, jak moc vám najednou chyběl hluk z vedlejšího pokoje, boty v předsíni, společná večeře, nebo obyčejné mami, kde mám, nebo tati, půjčíš mi. Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní Děti vyletěly z hnízda. Jak jste odchod svých dětí prožívali vy, nebo vám zůstali doma? Pokud odešli, bylo vám smutno, nebo jste si po letech užili nově nabitou svobodu? Změnil se váš partnerský život a dokázali jste své dospělé děti nechat rozhodovat se po svém, i když jste dobře věděli, že byste to možná udělali úplně jinak? Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i rady. Volejte 731 800 900, volejte noční linku z Línské studio. Na vaše vyprávění se těší Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 5 minut po 23. hodině. Přemýšlíme nad tím, co se změní ve chvíli, kdy děti definitivně odejdou z domova. Je to pro rodiče smutek nebo se po čase dostaví i pocit, že začíná nová kapitola života? Vyprávět bude paní Iva a že má o čem hovořit, protože mají s manželem spoustu dětí, ale pokračování už nechám na vás. Zdravím vás do Českého Krumlova.
1: Dobrý večer, tady je u telefonu Iva a chtěla jsem jenom vás známit tím, co jsem prožívala. Já mám 4 děti, po rozmezí 18 let, což si myslím, že je docela velký rozptyl. Od toho posledního se právě vracím, tomu je 23 let a před pár měsíci si našel přítelkyni, která už má 2 děti. Ale i tak, když od něho odjíždím nebo k němu přijíždím, je to plné smutku a radosti současně. Je to takové zvláštní, protože to mateřské pouto a vlastně taková ta pupeční šňůra si myslím, že u většiny maminek je celoživotní. Není to o tom, že by prostě řekli, tak teď běž a už si dělej, co chceš a že by si nespomněli, že by prostě na tom světě nemysleli a že by to bylo tak jednoduché, jak si člověk představuje. Když já mám to poslední skoro 300 kilometrů dál.
0: No, takže manžel přišel do vztahu.
1: Do vztahu se zbývá třema dětma.
0: Ano.
1: Já jsem přišla do vztahu tak se zbývá třema dětma a ještě jedno máme společnou.
0: Jak často se dnes vídáte všichni dohromady, když jste tak početná rodina?
1: Vůbec se nevidíme, protože děti jsou rozptýleny po celé republice a jeden z mých synů žije v Anglii, takže je to ještě o složitější.
0: Tak třeba na Vánoce k vám přijede alespoň většina?
1: Ne, spíš je navštěvuju já, nebo spíš se to odehrává ve smyslu jenom těch vlastně telefonátů a podobně, protože je to opravdu docela složité, většina jich žije na Moravě, na severní Moravě a podobně, my bydlíme u Českého Krumlova, takže to taky není zrovna nejkratší vzdálenost, takže je to docela náročné.
0: Jo, a kdo z vás většinou zavolá jako první, paní Evy?
1: Já už dopoledne, odpoledne prostě mi to nedá a já si s dětma telefonuji, máme i na WhatsAppu vlastní soukromou skupinku a prostě řešíme to alespoň tím způsobem, protože nevydržíme bez toho.
0: Odchod dětí znamenal pro vás návrat k nějakému koníčku, na který dřív nebyl čas?
1: No, to spíš ani ne, protože těch koníčků bylo tolik a furt odehrávají do dneška jak ruční práce, tak čtení, jo, takže já jsem to dělala, dělám to pořád a to jsem se a hlavně historie, cestování, toho jsem se nikdy nechtěla vzdávat. To prostě nejde.
0: A bylo pro vás těžké zvyknout se na to ticho a prázdnější domácnost?
1: Jo, to se nedá zvyknout, proto jsou to ty telefonáty, proto jsou to ty návštěvy, proto jsou vlastně ta setkání, protože je to prostě nedá. Ať jsou to východní Čechy, kde mám ve východních Čechách jednoho syna, druhého mám až u Vsetína, třetí je Vytřici pod Hostýnem a ten čtvrtý je v Anglii. Je to docela hodně daleko, no, bohužel. No.
0: A myslíte si, že dnešní mladí odcházejí z domova později než vaše generace?
1: No, rozhodně, protože já jsem odcházela od rodičů. V 21 letech a to, že tenhle ten 23 letech odešel takhle, proto je souhra náhod, ale nebývá to tak často.
0: Já jsem si říkala...
1: Myslím si, že třeba můj třetí syn nebyl schopný se odstěhovat od svého tatínka, se kterým jsme rozvedení a že je tam vlastně v jeho domácnosti dál, takže vlastně to pouto mezi těma rodičema někdy bývá celou život.
0: A když máte tolik dětí, tak dokážete všem pomáhat finančně po tom, co se osamostatnili? To asi nelze ve vašem případě.
1: To vůbec nelze. Máme to tak de facto efektivně rozdělené, moje děti, jeho děti a naše společné, jo? Že se snažíme pomáhat, tak je to dá.
0: No a stává se, když děti přijedou, že máte pocit, že jsou zase doma, vnímáte to, že se vrací domů, anebo že jezdí na návštěvu?
1: Já si myslím, že děti, nejenom, že prostě je, mami, tohleto, jo. A ty vzpomínky, koronaty, Vánoce, narozeniny a podobně jsou takové, že my máme určité zvyklosti a oni si je zaplať vám přenáší do svýhlosti doma.
0: Tak to má být. Ale není to samozřejmost, tak to vás musíme pochválit, že jste na to šla dobře.
1: No, mně se líbí, že třeba ty zvyky nebo cokoliv jsem prostě já viděl od rodičů, tak to vlastně pokračuje dál, což se mi hrozně moc líbí, protože některé, že třeba dopoledne se baští jenom třeba krupičná kaše na ty Vánoce a nic jiného se nejí, aby večer byl prostě lehčejší, nebo spousta dalších drobností, se odehrává hodně. A to prostě myslím, že by tak mělo být, že ty zvyklosti odpolední procházka s dětma nebo na nový rok procházky a podobně, že prostě to se u nás to držovalo a myslím si, že jakákoliv zvyklost, ať pouštění lodiček na ty Vánoce nebo když jsou narozeniny, sejít se, udělat ty fotky, se aspoň telefonicky a podobně videorozhovorem, aby to prostě ta rodina aspoň nějakým způsobem byla trošku soudržná.
0: Vy jste mluvila o tom, že syn odešel do zahraničí, do Anglie. To jste zvládla jak? Jak často se vídáte?
1: Vídáme se tak jednou dvakrát do roka. Dokonce jsem i já jela autem za ním. Podívat se, jak to tam u něho vypadá. Byla to šílená cesta, 3000 kilometrů. No, ale dalo se to.
0: Teda.
1: Bylo to šílená.
0: To jste šikovná, že jste se do toho vydala, ale měla jste tu nejlepší motivaci. Je to za rodinou. No, paní Ivo, neskutečné. Jsem moc ráda, že jste se dovolala právě vy jako první, protože opravdu 8 dětí bylo o čem vyprávět. A bylo by dál, ale...
1: Je mi 62 roku, teď se vracím těch 30 kilometrů vlastně z toho Vystřice až k tomu Krumlovu. Takže za chvilku budu doma a už se těším, že prostě si lehnu, že do odpočinu, zítra budu ve volební komisi, takže taky se tam nebudu nudit, takže to bude tak se fajn.
0: Takže vy jedete teď od nás tady z Bystřice pod Hostýnem?
1: Ano.
0: Tam jsem byla o víkendu. Taky děkuju vám za zavolání, přeju vám, ať máte se svými dětmi stále krásný a blízký vztah, i když už každý žijí vlastní život. Ať jsou vaše společná setkání vždycky o to vzácnější.
1: Já přeju všem, asi všem vždycky všechno spojení, co to má, a ať už je nic spokojení a mají kolem sebe jenom radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o dětech, které vyrostly a vyletěly z rodinného hnízda. Vzpomenete si na první večer, kdy jste si opravdu uvědomili, že doma už bude všechno jinak. Krásnou noc přejeme paní Růžence.
1: Děkuju, vám taky přeju krásnou noc.
0: Odkud voláte, paní Růženko?
1: Z Mostu.
0: Tak zdravíme z Moravy do Čech a povídejte, co máte k tématu.
1: Já teď nevím, o čem byla řeč.
0: Mluvíme o tom, jaké to je, když děti vyrostou a odejdou z domova. Máte zkušenost?
1: Aha, mám zkušenost svoji. Obě dvě děti mě opustily a šly z domova a odstěhovaly se. Holka se odstěhovala do Jirkova a kluk se odstěhoval sem do Mostu. A bylo to pro mě úplně hrozná věc, hrozná situace, když jsem najednou cítila takovou velkou prázdnotu. O nikoho jsem se nemohla postarat. Prostě už jsem se nestarala o moje děti, už prostě byly soběstačný, ale cítila jsem takovou prázdnotu, plakala jsem celou noc, nemohla jsem být v bytě sama, musela jsem odcházet prostě za kamarádkama nebo prostě ven na procházku.
0: Růženko, můžu se doptat? Oni odešli, obě děti, přibližně ve stejnou dobu nebo postupně?
1: Ve stejnou dobu, ano, oba dva.
0: Jak se to tak dokázalo načasovat?
1: No nevím.
0: To je zajímavé. Prostě,
1: no je to zajímavé. On kluk se nejdřív odstěhoval a holka se odstěhovala za ním. Hned asi po měsíci.
0: A jak dlouho vám trvalo, než jste se zvykla, že jsou obě děti pryč? A co vám pomohlo?
1: No tak zvykla jsem si asi tak za 4 roky. I teď si zvykám, už je to 5 let nebo 6 let. 5 let je to, co odešli. A pomohlo mi to, že jsem najednou cítila, že moje víra mi dala naději. Moje víra v Boha mi dala naději na to, že nejsem úplně sama, že mám svého Boha, pořídila jsem si kočičku, koťátko, mám se o koho starat, mám, když prostě jdu domů, tak vím, že se na mě těší, že mě přivítá kočička, s ní mluvím, s ní si hraju a prostě tyhle ty věci pro mě jsou prioritou.
0: A jak často se s dětmi voláte, jak často se vídáte?
1: No, s holkou se nevídám vůbec, ta prostě jako se na mě zlobila, ale teď už spolu mluvíme, teď už je všechno v pohodě, akorát mě nenaštěvuje, protože pracuje do neděle, dělá sociální pracovnici se starýma lidma, takže jako ji nevídám, ale kluka vídám občas.

0: ten chodil ke mně ještě nedávno často a teď už nechodí, protože pracuje, má takovou práci, dělá finančního poradce a má takovou těžkou, jako na psychiku má tu práci.
1: Zodpovědnou. Začala jste se potom teda víc věnovat sama sobě, nějakým svým zájmům?
0: Ano, ano, začala jsem se věnovat právě tomu, že se stýkám s jednou kamarádkou a s ní vždycky jdu na procházky, do na šibení, jakoby lesíkem. Je tam takovej, Šibeník se to jmenuje, a je to taková jako příroda, prostě plno stromů je tam, jsou tam brolejvačky a tak. Takže tam chodím s tou kamarádkou každý třetí, čtvrtý den a prostě se tak vždycky domluvíme a vyrazíme na procházky.
1: To děláte dobře, Růženko, protože příroda, to je ta nejlepší baterka, ještě k tomu dobrá kamarádka. To zní dobře. Tak já vám přeji, aby těch osamělých chvil bylo co nejméně a abyste měla kolem sebe co nejvíc lidí, kteří vám budou dělat radost.
0: Děkuji, děkuji. Vám taky přeju, ať máte hodně zdravíčka, přání, ať se vám vyplní přání, jaký si přejete a moc do rády a posílám postinek a poslechnutí a naslyšenou.
1: To je milé, tak Václava Neckáře posíláme. Jakom...

0: Za 5 minut bude 11:30, vysílá Zlín Jarka Barboříková. Noční linku teď přichází oživit paní Jana z Pardubic. Paní Jana a její povídání. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás zdravím taky.
0: Dnešní téma zná mnoho rodičů, prázdnější dům po té, co se děti osamostatnili. Co vám po jejich odchodu chybělo úplně nejvíc? Jak to bylo u vás doma, Jani?
1: No, je to pravda. Ty lidi, co přede mnou odpovídali, mají ohromnou pravdu. Protože já, když děti mě odešly do školy, jeden do Plzně a dcerka do Prahy, na vysokou. A můžu vám říct, že když jsem vařila něco dobrého, co oni měli rádi, tak úplně se mě sevřel žaludek a já nemohla sně. Nešlo to prostě. Úplně mě to prostě sundalo. Bylo to hrozný.
0: Ano. A co pro vás bylo nejhorší? A řekněte, jak dlouho vám trvalo, než jste si na tu změnu zvykla. Jezdili domů každý víkend?
1: Jezdili domů každý víkend, samozřejmě vždycky si přišli vyměnit prádlo, zase za 2 dny jeli, ale když odcházeli, já jsem se vždycky postavila na pochu a koukala jsem, už jsem si říkala, že jsi blázen nebo co. Je to normálně, že děti odcházejí, ale dlouho mě to trvalo.
0: Chodila jste automaticky do jejich pokojíků pravidelně?
1: Ano. No, stalo se, že jsem tam nechtěla ani jít. Opravdu. No, chodila jsem radši držet do práce, protože jsem působila jako učitelka v mateřinkách a tak snažila jsem se když ten den jak si zapojit mezi ty děti. Že mě to tak trošku vyplnilo.
0: Jani, moje kamarádka mi říkala takovou zajímavou věc, když jí odešly 2 děti. Mě překvapuje, jak já si zvykám těžko a ty děti naopak velmi lehce. Vnímáte to taky tak, že si rychle zvykli na ten nový život?
1: Určitě. Paní psychá,
0: je to vlastně úplný kontrast, no.
1: No. A když se mě smáli na mi, co bavíš. My jsme za 5 dní doma. Jo. Říkám, já vím, tam, ale já nesmím vařit to, co se měli rádi a mám to na stole a prostě to nepohodnu.
0: A teď mi prozraďte, Jani, jak to bylo dál, tak toto bylo tedy těch 5 let toho studia, jak to pokračovalo?
1: No, kluk vystudoval 5letý obor s maturou. A tak to bylo 5 let. Byl pryč, odešel, zůstal teda v Plzni. No tak moc mě to nelíbilo. No ale až získal garsonku a bydlel tam, že jsme mu pomohli zařídit a všechno udělat, tak jsem se sklidnila. Ale dcerka tam byla v Praze, bydlela na koleji. No a když přišla domů, tak po 4 letech, po 5 letech vlastně, tak začala pracovat v závodě u nás. No, ale to už bylo fajn, ale bylo vidět, že je prostě trochu taková, víc rozhoduje sama o sobě, asi tak, protože do teďka, jako jsem měla, jak si navrhl já, vždycky se mi radila, nebo takhle jsme to rozbírali. A teďka se dovedla rozhodovat sama.
0: A jak často se teď vídáte?
1: No, ona bydlí ode mě asi 1,5 km.
0: Takže často?
1: Ano, velmi často. Protože kupuje mě, nosí mě nákupy, stará se mě o léky, takže ještě spíš se dělám práci. A, no.
0: A jak je to se synem?
1: A syn ten je v Plzni a voláme si často, no tak 1-2x za rok se vidíme, No a dcerka ta zase se s ní vidí často, protože každý týden jezdí do Plzně v Pardubi, protože tam má práci a má dva roky před důchodem. Už toho tam nechce nechat, protože prakticky ona ten podnik zakládala a je nejstarší pracovní člověk, který tam je. Jo, je to Iskar, je to izraelský podnik a dneska tam dělá vedoucí podniku, tak říkala, že to už musí dodělat, že přece nenechá ve štiku. Jo, to si tak. No pak se vrátí zase domů, ale myslím, že nedá pokoj a bude pracovat doma. Pro ně teda já.
0: Tak děkuju vám, Janí, že jste teď s námi vysílala noční linku. Děkuju za to otevřené vyprávění a přeji, aby vám děti dělaly radost i na dálku, hlavně tady v případě syna, a aby těch společných návratů domů bylo co nejvíce.
1: Děkuju moc.
0: Opatrujte
1: i když
0: se.
1: Mě teda, já jsem měla velký byt a děvčata a teda kolegyně mě vždycky říkali, proč ty držíš tak velký byt, když to není možný. To jaká, víte co, děvčata, já jsem ráda, když se mi děti domů vracejí. Asi to.
0: Ano, oni se vrací domů. Opatrujte ano, se to. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Není nám už 17. Písnička, se kterou přichází Petra Janu a Petr Janda, 2 minuty po 11:30. Ať se vám to hezky poslouchá.

0: Máme 6 minut po 11:30. Tady je noční linka Českého rozhlasu. Halo, halo, slyšíme se? Byla tam paní Petra, která volala z Prahy. Ozývala jsem se v rozhlase, ale telefonní spojení nevydrželo, no tak zvedám linku číslo 2. Ptám se,
1: dobrý večer, pane Dobrýšku, tady František z Lochovice.
0: Františku, zdravíme vás, krásnou noc. Pojďme připomenout téma, a to zní, když děti vylétnou z hnízda. Co k němu máte?
1: No, děde, já vám to řeknu, tak já jsem nikdy neměl rád dělat daleko, dojíždět do práce a být tam třeba týden nebo 14 dní, když jsem dělal někde dál, tak to se nikdy nelíbilo a prostě jsem se snažil to zařídit aj dětím tak, aby to taky tak nějak trochu měli, protože vím, co to obnášelo za obtíže, jo. Takže bydlíme v Žilochovici, já jsem se tady postaral nějak o bydlení, jo, a i o práci, takže děláme všichni na tady v Žilochovici většinou a podnikáme tady, že samozřejmě, a prostě tak jsme... Ne...
0: A teď nám odešel i pan František. Tak to nás pozlobila jedna telefonní linka hned dvakrát ve vysílání, tak do třetice všeho dobrého. Kdo nás čeká na trojice?
2: Dobrý večer.
0: Prosím, představte se, stlumte rádio, abychom se dobře slyšeli, abychom nepřišli o nic z vašeho vyprávění. Ludmilka, dobře. Tak vy voláte odkud?
2: Já jsem Ludmilka z Brna.
0: Z Brna. Tak, pojďte vy, jak to máte vy, váš vztah k dětem, jak se vyvíjel po tom, co pustili hnízdo?
2: Tak Jaruško, já vám povím, jak odcházeli moje děti ode mě. Takže já jsem byla teda dvakrát vdaná, jo, z prvního manžela jsem měla dvě děti a z toho druhého jednu holku. A tak prvně odešel syn, když mu bylo 16 roků, a to odešel, protože se nesnesl s tím mojím druhým mužem. A to pro mě bylo tak strašně těžký. Šel bydlet k rodičům mojím do Brna. A to jsem strašně oplakala, protože on nešel ani na Štědrý den ke mně. A zůstal s tou babičkou s tím dědečkem.
0: Ludmilko, a co měli za problém?
2: Víte jaký? On na ty děcka žárlil z toho prvního manželství. Já když jsem jim něco koupila na oblečení, tak on na mě. A co mě koupíš? Jo? A dělal hrozné rozdíly. Ta malá holčička, a nebo jim nadával, že nešel s košem, nebo že se dlouho sprchuje. Takový jako prkotiny. No a ta mladá holčička říká, vždycky mu říkala, nekřič na ně, to jsou moje dětičky, já je mám ráda. No, ale abych to nenatahovala. A takže on odešel těhle v těch 16. Mě to strašně mrzelo. A mě to do dneška mrzí. Já když se s ním sejdu, já říkám, duši, já jsem ti tak ublížila, že jsem se teda vdala po druhý. A ta holka z prostřední, jemu už je teď 55, a ta holka prostřední má 52, a ta odešla v 19, nemusela se vdávat. Ale taky říkal, mamko, s ním se to nedá, nezlob se na mě, ale já tady nebudu. Tak šla taky pryč a já jsem zůstala s tou prostřední, ona byla o 8 roku mladší než ta prostřední holka. No a potom se teda, a on pil, on začal pít a chodil dom pozdě. A já, když jsem to tak viděla, tak jsem říkala, ne, já s ním nebudu. A kvůli dětskám. Tak jsem řekla, byt byl můj, tak jsem říkala, tak a ty si běž kam chceš, ale já jedu. Já ke svým dětskám, já jedu do Brna a najdu si byt. Tak dobře, tak jsem se přestěhovala sem a s tou nejmladší jsem žila tady. A říkala jsem, já tobě nikdy neudělám to, co jsem udělala jim, že bych ti dovedla cizího chlapa dom. Je to možný, že ty děcka mají rádi ty druzí tatínci, ale to si myslím, že to je vzácnost, to musí být ten člověk svatý asi. No a tak já jsem s ním vyrůstala, voda se mnou vyrůstala, když přišli jsme do Brna, když chodila do 7. třídy. No a potom teda šla studovat zdravku a a byla hotová, měla teda přerušení, protože se jí stalo, že na lyžích spadla a plotínky jí vypověděli a má to poměrně úzký páteřní kanál. Teď má 44 roku a dělá teda tu zdravotní sestru, ale šla ode mě, když jí bylo, já jsem zdědila byt a já jsem ten byt teda jí nechala napsat a ona žila jako s přítelem. A první Vánoce, když jí bylo 19, tak mi říkala, že on si přeje, oni byli strašně, jsou strašně založení jako věřící a on chtěl, aby ona s ním byla na Štědrý den u nich. Tak já jsem to oplakala strašně moc, protože jsem tady zůstala sama a ona byla u nich, taky říkala, že to oplakala. Ale já jsem na ní pořád tak závislá, že ona mě říká, mamko, ale ty nemáš jenom mě, ty máš ještě dvě děti. Já říkám, Lucí, ale že já jsem s tebou zažila to, že jsme byli sami dvě, tak já mám k tebe takový pouto, že mě to strašně mrzí, chci se pryč. Oni jsou teda, už nejsou nikdo v Brně, jenom ten syn. Jedna je v Černé hře mají postavený, ona v Rosinově má postavený. Vdali se velice dobře, holky mají pány řediteli, takže se mají dobře. Ale já jsem sama. Letos mě to tak jako na mě padlo, že jsem říkala, oni mě dávají peníze všechno, ale to nenahradí ten, ona tady byla minulý týden a říká mě, mami, ale víš co, já mám práce, já jdu ráno na 6 a o 17 jsou ještě v ambulanci na gynekologii, jak dobře si to představit, mami, a mám dvě holky, já nemůžu častěji jezdit, jako s telefonem, jo. Ona říká, já přijdu tak unavená, že se vysprchuju, promluvím s holkama a jdu spat. Takže, a to mě strašně chybí, strašně. Já jsem teďka byla na srazu těch spolužáků a tak jako oni mě všichni jako obdivovali to, že jsou veselá, jo, společenská to. A já říkám, ale já jsem pořád sama, vy to nedovedete představit. Jaruško, jak jsem si říkala, jestli si nenajdu nějakého chlapa.
0: No, a víte, že teď jsem to přesně chtěla říct. Jestli byste nějakého parťáka nebrala, no to nemusí být úplně partner, ale prostě kamarád.
2: Jako být, jo, ale třeba, aby jsme si měli co říct.
0: No, ono to pro vás muselo být velmi těžké období, když vás váš nový partner nepřijal vaše děti. Nakonec jste se ale rozhodla z toho vztahu odejít, což určitě nebylo jednoduché rozhodnutí, ale věřím, že vaše děti tím asi rozkvetly a pak se toho vážili, protože to samozřejmě bylo s nimi spojené. No a chápu, že když ten posledňáček z toho hnízda vyletí, takže najednou ty pocity osamění jsou na hlavním pořadu dne, ale mně taky přijdete poměrně taková energická, veselá, umíte se sdílet asi jak teda z těch těžkých věcí, tak se taky společně radovat, tak se do toho obojte a choďte do nějakého společenství. Musíte u sebe mít kolem sebe
2: říkala,
0: nějaké...
2: Mami, já jsem měla přítele a on zemřel před 15 rokama a od té doby jsou sama. Ale my jsme spolu nebydleli. A to bylo asi dobře. Ale teďka oni mě říkají, ty jsi tak veselá, ty pobavíš normálně všechny tady. A to není možné, že ty jsi sama. A ta dcera, ta nejmladší, ta mě říká, mami, ty jsi normálně od 650 let zavřela a po covidu úplně a nikam nejdeš, jako on za tebou nepřijde nikdo dom, musíš chodit mezi lidi. A tak teďka po dlouhé době jsem šla na ten sraz, já jsem byla tak šťastná mezi nima, že mě říkali, že jsou strašně šťastní, že jsem přišla. Já jsem nebyla na tom srazu 4 roky.
0: Tak to jsou právě ta společenství, kam musíte chodit, to jsou ty akce události, kam patříte teď, Ludmilko. Snažte se je vyhledávat, běžte do knihovny, běžte do nějakého spolku. Určitě jsou možnosti. Tak dívám se na čas, musíme se rozloučit. Děkuju, ale že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Těšíme se na vaši další návštěvu.
2: Naschledanou, dobrou noc.

0: Už za 7 minut bude půlnoc. Dětský pokoj zůstane stejný, ale jeho obyvatel už přijíždí jenom na návštěvu. I tak může vypadat chvíle, kdy děti opustí domov. Jak jste tuto změnu zvládli vy? To je dnešní otázka. V noční lince Českého rozhlasu se teď na ní ptáme paní Ivety. Volá od Olomouce. Zdravíme vás a máte slovo.
1: Děkuji. Krásnou noc. A já, když jsem poslouchala ty příběhy těch lidí, to je fakt pravda. Ale chci říct, já jsem to vnímala jinak. Já jsem odešla od rodičů v 18 letech. Já jsem strašně si přála mít svoji domácnost, jo, svůj byt, svoji rodinu. Já jsem odešla v 18, jak jsem říkala včera nebo kdy. Já jsem jim měla brzo v 19 holčičky, dvojčata. A co chci říct, oni se furt drželi doma, jo. Mně už to připadalo divný. Oni do 26 let, oni studovali, furt studovali, vysoké školy a tak. A do 26 let furt, jak se říká, trčeli doma. A já jsem si říkala, to není normální už, jo. To už není normální. A potom ta jedna odjela teda do Ameriky. Ta druhá na Sicílii učila děti anglicky. Ta v Americe studovala, si dodělávala jako ještě práva, aby tam mohla pracovat. Takže vypadli z domova, jak se říká, v uvozovkách vypadli. Já jsem byla ráda, že prostě vypadli, protože mně už to připadalo divný. Jim bylo 26 a furt trčeli doma. Já říkám, to snad není normální. Takže pak ta jela z Ameriky, si udělala 2 vysoké školy ještě tam, ve Washingtonu a Bostonu. Jako jo, roční vysokou školu si tam dělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít a pracovat, oni furt Amerika, Amerika, tak ona si udělala tam rok v angličtině to studovala, to jsem nechápala. V angličtině studovala Washington for
0: Dobře,
1: Lawyers.
0: Ivetko, ale zpátky k tomu tématu, mluvte se spíše o vás, jak vy jste to prožívala. Vy jste teda paradoxně jedna z těch, které říkají, no děti měly odejít domů dřív, než...
1: No. Oni furt trčeli doma, mně už to připadalo divný, jako. Já říkám, Ježišmarja, kdy se osamostatní. No a nakonec teda uzavřu to nakonec. Ta jedna je v Praze, teda. Nakonec se ráda vrátila, protože v té Americe nenabyla uplatnění. Jo. Oni ubrali jako pomocnou advokátku. Jo.
0: Jak dlouho teda ona... byla pryč?
1: 3 roky byla v Americe.
0: A byla jste za ní?
1: Byla rok... Prosím?
0: Jestli jste jí byla navštívit.
1: Ne, tam jsem nejela, já jsem měla v tu dobu už pejsky, že? Pejsky a co bych tam dělala v té Americe? Ne, nebyla. A ta druhá dcerka, ta byla na Sicílii, učila tu angličtinu, ty děti. Tak ta se taky ráda vrátila, takže ta je v Praze, ta jedna. A ta jedna je v Kladně, takže konečně jako potom ta, co je v Praze, ta dcerka, ta si tam koupila potom byt, napřed byla pod nájmu, jenže platila 25 tisíc pod nájem, že? Tak si potom vzala úvěr, koupila si tam teda byt, zrekonstruovala ho a žije v Praze a pracuje jako advokátka. Dělá ještě překlady pro skřivánka a ta druhá holka moje je teda v Kladně. No, učí angličtina občanka. Takže konečně.
0: A jak často se vydáte, jak často je máte doma všechny?
1: Málo, Jaruško, protože já jsem tady u kopečka, že bydlím u lesa a ta je v Praze, že? Tak, ale teďka se zlepšila, že jsme se viděli 2x za rok. Má tu holčičku, měla ji, jak jsem mluvila, v těch 40, porodila holčičku, tak mám jednu jedinou vnučičku, má 5 let, Lilinka se jmenuje, takže teď za mnou byla podruhé, no tak 2x za rok, no. Teď se zlepšila, jinak jsme se viděli jenom tak 1x za rok. Jsme daleko od sebe, že má práci, je OSVČ, že dělá to, ona má trestní právo, dělá a dělá překlady, ještě překládá pro skřivánka.
0: Dobře,
1: taky Ivetko, odbornou literaturu.
0: Takže já myslím, že ten váš příběh vlastně byl takový pozitivní, že se dá na ten odchod dětí z domova dívat různými způsoby. I tak, že prostě je to fajn, když vidětnou, že se na ně ráda díváte spouvzdálí, podporujete je, no a vám se zase do toho hnízda vrátili. Ne tedy k vám domů, ale alespoň z Ameriky po třech letech zpátky do Česka.
1: Že zatím nepláču, já to vidím pozitivně. Že konečně, jo, do 26 let prostě trčeli doma.
0: Ivetko, děkujeme za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince, mějte se nádherně, posíláme Eagles.
1: Jo, já to beru jako fakt pozitivně.
0: To je dobře. Za minutu bude půlnoc. S vámi je Noční linka Českého rozhlasu a dnes nás zajímá, jestli se na odchod vlastních dětí dá nějak připravit. Nebo člověk pochopí, co ta změna znamená, teprve až po nich doma opravdu zůstane prázdné místo. Volejte Noční linku, těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka.
1: Noc za námi, noční linka Českého rozhlasu pokračuje druhou vysílací hodinou. Dnes mluvíme o chvílích, kdy děti vyrostou, osamostatní se a odejdou z domova. A rodičům po nich zůstane ticho, prázdnější pokoj a často i pocit, že jedna velká životní etapa právě skončila. Slyšíme dnes příběhy o smutku, samotě, ale také o nových začátcích a o tom, jak se vztah mezi rodiči a dospělými dětmi postupně proměňuje. Pokud jste i vy zažili chvíli, kdy vaše děti vylítly z hnízda, zavolejte do noční linky a řekněte, jaké to bylo právě u vás. Stejně jako to právě teď udělala paní Vlastina. Zdravíme
2: tak
1: vás.
2: Tak doktoři mě řekli,
1: jo, Vlastinko,
2: že si budu
1: Vlastinko
2: pokračovat, že skončím v bázincu.
1: Vlastinko, vydržte, až teď jsme ve vysílání. Až teď můžete začít vyprávět. Předtím jsme spolu mluvili mimo éter. Tak, krásnou noc, vítejte v éteru.
2: Teď jsou v éteru?
1: Ano.
2: Tak. Měla se 4 děti. S prvním manželem jsem měla 3. A ten byl po 21 letech, my jsme museli rozvést, protože byl hrozný ožralec a pirám. A ubližoval mě i dětem a tak mi řekli doktoři, že když to bude pokračovat, že by skončil v vazinci a děti v domově, tak to se ne, říkám, to nesmím připustit. No, tak jsem se rozvedla, já jsem 11 let sama, bylo to dobrý, tak jsem poznala muže, byl o něco mladší jak já, ale to nevadilo, to nepoznal nikdo ten rozdíl a byl hodnej, jenomže měli jsme jednoho chlapička spolu. Na děti bylo hodné, na ty první. No a tak se malej měl 3,5 roku a on se zadoval v tě. No a v té době jsou sama. Děti vyletěly z hnízda. No, jezdí dle možnosti za mnou. Jeden se dostal do domova důchodců, se o něho pečují, protože mu vrátil barák do povětří od plynu. Takže tam byl hrozně popálený, ale už se z toho dostává. Tak.
1: Vlastinko, tak no, to je náročný příběh. Pokračujte,
2: no,
1: pak se doptám.
2: Ten nejmladší k nám jezdí často, po 14 dní. Já jsem teda skončila na vozíku, mám pečovatelku vzhodnou, která se o mě stará celý den. A tak kluk jezdí jednou za 14 dní, když je potřeba něco doma udělat, nebo žárovky vyměnit, nebo něco spravit. Tak přijede za mnou ten nejmladší. Ale ty 3 holka, tady je blízko mě, chodí kolem mě do práce a vůbec já ji nepřijmu ani kdyby ji přišla, protože mě, já jsem v nemocnici a mě okradlo a řekla, že když z toho budu dělat něco, takže si ještě vytrpím svoje. No, tak mě pak nechá tak, jak se spadla do toho na ten vozík, tak jsem přestala o mě starat, tak jsem mi ujala sousedka, to je ta moje pečovatelka teď, strašně hodná. A ten Honzik jezdí za mnou, Štěpánka, ta je strašně daleko, kdyby v severních Čechách a má už tam 2 vnoučátka, takže už pomáhá tam. Jo, holky zavolají, No a to je jenom telefonem, to je vlastně daleko.
1: No, Vlastinko, no tak ten vztah s tou vaší dcerou, se kterou jste měla problém v nemocnici, tak to je velké zklamání. To je náročné potom stavět nebo vystavět úplně nový vztah. Uvidíte, jak se to bude vyvíjet a jestli se to potom nějaké třeba nějakým zázrakem obrátí. Naštěstí máte někoho, kdo s vámi komunikuje, s kým si povídáte, kdo za vámi přijede, no tak to je pak štěstí mít více dětí, protože když se stane nějaká taková událost s jedním dítětem, tak potom na to nejste sama, ještě máte další parťáky.
2: No právě, že ten nejmladší, ten hodně za mnou jezdí, on zvyk strašně moc. Šipanka ta je daleko, ta by přijá a je strašně daleko. 500 kilometrů, to je šílený.
1: Tak děkuji, že jste se podělila i o tak těžkou zkušenost. Přeju, aby vám ostatní děti přinášely radost a aby se časem podařilo zahojit i to, co vás dnes ještě bolí.
2: Ty mě posílají třeba vnoučátek, že telefonu mě dají a nebo mě ukážou fotky.
1: Ano, to jsou nabíječky baterek, vnoučata. Vlastínko, loučíme se. Krásnou noc a krásný nový den.
2: Já jsem skončila na vozíku, no.
1: Naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V noční lince Českého rozhlasu se dnes necháváme unést tématem, které mluví o tom, jaké to je, když si necháme děti symbolicky vyletět z hnízda. Bylo pro vás těžké zvládnout jejich odchod nebo se naučit, že už jim nemůžete radit, rozhodovat za ně jako dřív?

0: Někteří rodiče pláčou, jiní začnou cestovat, chodit do divadla, nebo se konečně věnovat tomu, na co celé roky nebyl čas. Co přinesl odchod dětí vám? O tom dnes mluvíme v noční lince Českého rozhlasu a přichází paní Pavlínka z Broumova, z Bílých Karpat. Zdravíme.
1: No, dobrý večer.

0: šla do Prahy na zahraniční obchod. No a šla, asi tak byla tam rok a vrátila se, poněvadž se musela vdávat. No, jasně, že bydleli tady u nás. Druhá dcera se vyučila dámskou krejčovou a když se vdala, bydleli taky tady. Vždycky každé chvíli, než se našlo jiný bydlení. No, třetí dcera a čtvrtá se vyučili kuchařkama, no a bydlejí v Broumově. A syn se vyučil truhlářem a bydlí tady u nás taky ve vesnici. Takže všechny máme do 7 kilometrů od sebe. Všechny ty děti. No, jsou jasně povdány a kluk se na tej. Takže máme 14 vnoučat.
1: No, to je krásné číslo.
0: Vnoučat a ty jsou vlastně taky už všechny celkem dospělí. Už máme taky pravnoučata, takže pravnoučat máme 7 a 8 čekáme prosinci. Ale všichni, když sem přijdou, no je nás 40, když měl manžel 80, tak nás bylo 40 na ty jeho narozeniny. No, ale je to moc pěkný, když je máte takhle blízko. Chodí opravdu často, holky tady jsou každý druhý den. Když jsem byla nemocná, opravdu hodně, měla jsem ten covid, tak tady vnučky se mnou spaly, aby nemusel manžel. Každou noc se střídali, mám moc hodný děti i vnoučata. A pravnoučata, no, snad se taky povedou.
1: Mají dobrý příklad, velmi dobré kořeny. Kdo nejčastěji organizuje rodinná setkání? Povězte nám.
0: 60 let budeme, no.
1: Kdo u vás nejčastěji organizuje vaše
0: akce, aktivity? No tak většinou já
1: akce, a teďka
0: už teda dcery, no. Ta nejstarší a ta prostřední.
1: No a řekněte mi, když je vás 40, v tom ideálním případě, když jste všichni, jak jste o tom mluvila, tak kam se vejdete?
0: No teďka jsme to teda už měli v hospodě, už to ta nejstarší zařídila, oni bydlejí 2 baráky od hospody. A tak už jsme to teda měli tam, no. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsme to měli v Teplicích. Tam je taková malá jako od zahrádkářů hospudka. No, tak to jsme měli tam.
1: Umíte si to
0: no,
1: zařídit, aby vás nic nerozdělilo.
0: Tady to vidím vždycky, jo. No, tak jsem říkala, taky se musím ozvat, no.
1: Ano, bylo to přímo k tématu, bylo to k věci a to my vždycky vítáme. Tak opatrujte se, děkujeme za to, že jste zavolala, no, zdravíme vás, Pavlínko.
0: A víte, od kdy já vás poslouchám?
1: Řekněte.
0: To ještě tam byl pan Stupka. To už je takovej chled, co já tu loční linku poslouchám.
1: No teda. No. A jak často voláte?
0: Nevolala jsem ještě asi 2x dávno, dávno.
1: Tak to mi nedává smysl. Proč nevoláte častěji?
0: No, nevím.
1: No, tak doufám, že to dotřetí se všeho dobrého bude brzy. Zdravíme vás, no, do Broumova.
0: Až něco bude, třeba, no, třeba se zas ozvu. Tak jenom, že abyste to věděli, to opravdu jde. Jde to krásně spojit, aby ty děti byly do té doby, než si našli svoje bydlení tady všude povokolo, tak stejně byly tady a jde to.
1: Jde to,
0: no.
1: Vy jste toho živým příkladem, tak děkujeme za sdílení, opatrujte se.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Najednou se nevaří pro 4, ale pro 2, v pračce je méně prádla, v předsíni méně bot. Takové obyčejné drobnosti si dnes připomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Která z nich vám po odchodu dětí připadala nejpodivnější? Máme 20 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barboříková a zpívá Petr Nať.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na chvíle, kdy se děti poprvé stěhovaly do vlastního. Pomáhali jste s krabicemi s úsměvem, nebo jste měli při pohledu na prázdný pokoj sevřené hrdlo? Odpovídat bude paní Dana. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc i vám do Zlína a krásnou noc všem posluchačům samozřejmě. Já jsem velice pozorně dneska naslouchala a ani jsem původně neměla v úmyslu volat, ale taky mám 3 potomky, kteří už dávno vylétli z hnízda, a takže už jsem to taky zažila. No a o tom chci trošku se rozpovídat. Takže já mám štěstí vlastně i v tom, že nejmladší, teda když se narodila nejmladší dcera, tak vlastně byl rozdíl 12 let od toho nejstaršího syna. Takže oni postupně odcházeli, hlavně odcházeli pak na vysokou. A když zůstal ten prázdný byt, tak to bylo pro mě teda krutý. I když já mám spoustu zájmů i praktických, jo. A mohla jsem se jim věnovat, ale najednou jsem fakt neměla nějak pro koho vařit a komu by chutnalo a tak dále. Takže jako byl to nezvyk, prostě najednou ten prázdný byt, protože já jsem teda už zůstala pak sama. Takže to nebylo jednoduché. To přiznávám, ale zase jsem je vedla k samostatnosti a byla jsem vděčná za to, že samostatní jsou a že to v životě i po těch vysokých školách a po studiích prostě vůbec někam dotáhli. A i když mám teda nejblíž jenom dceru, a to je 25 kilometrů, to je Písku, tak teď už začala zase pracovat po 2 letech a po mateřských a takže je to takový složitější, ale zítra se máme konečně vidět. No a jinak se sejdeme prostě příležitostně. Když jsou nějaké eventuálně moje narozeniny, nebo prostě o Vánocích, o Velikonocích, tak nějak se prostřídáme. Ale je to většinou takový, já už jsem si zvykla na samotu, Jaruško, a já už nejsem zvykla tady mít plnej byt prostě najednou.
0: Paní Dano, takže podle vás se dá zvyknout na samotu?
1: Dá se zvyknout, určitě. Musíte mít nějaké záliby. U mě to je zpěv a kytara, což je prostě největší hobby. To mě vždycky pomůže. A vůbec hudba z CDček třeba nebo z rádia. Prostě ty české písničky, které se převážně hrají v noční lince, a poslouchat příběhy druhých. A jako já už jsem si docela odvykla, já už prostě taky mám nějaký roky, už jsem mi taky po 70 se pryč a dá se zvyknout na samotu. A víte, že máte prostě na dosah. Syn přijede z Prahy jednou za 2 týdny pravidelně, protože ten se stará už teď o zahradu hlavně. No a kterou já mám teda mimo domov. Jako máme i v kolonii.
0: Paní Dano, a chodíte dnes mezi lidi do nějaké společnosti nebo klubu častěji než předtím, když byly děti doma?
1: No, já jsem chodila hodně do kostela, protože víra mě drží a chodím hodně na procházky a to chodím hlavně ke svému starému dubu, kterému vždycky, když se chci vypovídat a potřebuju to, jako teď jsem měla spíš období smutku velkého, takže prostě já jdu k tomu dubu a projdu tím parčíkem a prostě tady je spoustu zeleně tady u nás a já se prostě tomu dubu, já se o něj opřu, o ten kmen a já úplně s tím splynu a já se tak jako zbavím těch otěží a těch pout a stesků a bolestí a je mi líp.
0: A máte kolem sebe lidi, se kterými se můžete jenom tak sednout a popovídat? Chodíte do nějaké společnosti, kde je vaše generace a sdílíte?
1: Písku. No a tam já už právě jsem přestala, protože oni jak mají školu a teď jsou ty 4 vnučky prostě a dcera už pracuje, tak už je to složitý. Takže říkám, my se scházíme pravidelně, jo. Jednou za týden přijede, za 2 týdny přijede syn z Prahy, no a pak zase přijede dcera třeba ten pátek, kdy má volno ve škole, kdy má, ona má částečný úvazek, takže prostě...
0: Paní Dano,
1: to tak nějak
0: a chodíte třeba na nějaké besedy, do knihovny, na výlety nebo nějaké společenské akce?
1: Víte co, mě už to čtení trošku i unavuje, protože já mám načteno celý svůj život.
0: Akce.
1: Víte co, mě už to čtení trošku i unavuje, protože já mám načteno celý svůj život hodně. A abych pravdu řekla, tak mě ta příroda dobíjí nejvíc. A já už miluju takovej ten klid. Takový ten pomyslný klid. I když jsem velice hovorný člověk, to ano. A já když jdu na nákup, tak většinou to trvá nákup třeba 4 hodinky, ale pak cesta zpátky trvá dlouho, protože někoho potkám a jdem se do řeči a nemá to konce, že? Takže tak.
0: Paní Dano, tak jsme rádi, že se cítíte dobře, necítíte se opuštěná, umíte být aktivní, to je dobré.

0: že rodina kontakt máte, tak se to
1: hezky poslouchala.
0: Rodina
1: je základ pro mě, jo. A já jsem vždycky ty děti prostě zbožňovala, ale zároveň jsem byla přísná maminka, která je vedla k samostatnosti. A to je základ všeho, aby prostě měli úctu, nějakou takovou pokoru určitou, a říkám, když dojdu do kostela, dojdu, dneska už tam nechodím pravidelně, protože mě to se tolik nedává, ale spíš do té přírody mě to tahne. Takže Jaruško, krásnou noc vám i všem posluchačům.
0: Děkujeme. Dítě odejde, ale telefon zůstává. Některým rodičům zvoní každý den, jiným jednou za týden. Jak často potřebujete slyšet hlas svých dospělých dětí vy? O tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jestli máte co říci k tématu, volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linko. Je s vámi Jarka Barboříková, vysíláme ze Zlína.

0: Některé děti odejdou o ulici dál, jiné stovky kilometrů od domova a některé třeba do zahraničí. Jak vzdálenost ovlivnila váš vztah s dětmi, o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A na řadě je paní Věra. Zdravíme vás ze Zlína. Kam
1: dobrý večer,
0: tak? Odkud
1: tady paní
0: voláte?
1: Věrka z Kostrova u Prchatic, není ve Vodňanech. Aha. Já bych sem chtěla svůj příběh. Synovi teda bude 14. prosince 30. Bydlím asi 25 kilometrů od ostrova, ale strašně mi je smutno, i když se vidíme třeba na dálku nebo si voláme, ale není to ono, ale zítra mám tady velkou oslavu ve Vodňanech, tak vlastně včera jsem měla svátek, no vlastně už je hodina, skoro půl hodiny po půlnoci, tak to už svátek nemám. Ale zítra to budu slavit tady ve Vodňany i s harmonikou, takže některý lidi přijedou, některý nemůžou, protože jsou nemocný, nebo tak to budu dělat na víc kusů, no. A zítra ještě vlastně můj bývalý přítel hraje na harmoniku, který mi bude tady hrát, tak jsem udělal překvapení pro důchodce ve Vodňanech, takže my jsme přijedem do Vodňan a máme ještě pauzu, než mi budou hrát od 6, takže jsem udělala, že půjdem hrát do Vodňan, do domova důchodců, no a tam, kdo přijde, přijde, no a budem poslouchat písničky, co jim zahraje, nebo který lidi si budou nějakou písničku přát a bude jí znát, tak vlastně jim zahraje, no takže to spojíme dohromady. No a na večer vlastně hrajou, od 6 hodin hrajou do půlnoci pro mě, no.
0: To je krásné, tak dodatečně přejeme všechno nejlepší k tomu včerejšímu.
1: No a přítel vlastně má prosinci, ten má 20. prosince, já 14. takže to zase uděláme všechno dohromady, jo, takže a ještě David Segry, ten taky má svátek a Vánoce do toho, takže to bude něco velkýho, no.
0: Věrušku, a když se sejdete, je o vás vědět, jste hodně slyšet, máte veselé bujaré setkání?
1: No, já právě bydím ostrově, tak mi říkají, že bydím na Kanárech, že jsem na ostrově každý den a vlastně pomáhám, a nejlepší dárek asi jsem dostala k svátku, jsem potkala vlastně kamaráda, kterýmu jsem zachránila život bez policajtu, bez záchranky, takže jsem udělal první pomoc s kamarádkou a od té doby každý pátek čeká na mě, vždycky mě obejme a to je asi u mýho srdce nejbližší člověk, který vlastně se mu zachránila života, děkuje mi každý týden, no. Dělali mu teda bypass, ale to už je, tohle už je ve stáří, no a jinak vlastně se máme, no a v pátek vlastně se mi stal takový příběh, že tam přišli policajti do Prchatic a oni tam měli kucí pivo a zapíjeli narozeniny toho jednoho a my už jsme měli se z klasu, ale prostě ty flašky zůstaly u mě, no tak jsem to musela dát do autu. Já říkám, no já pivo v sobě nemám, ale kucí to tady nechali přímo u mě, tak jsem to odnesla já, ale to bylo dobrý. To jsem vysvětlila a říkám mu tenhle ten příběh, co se stal tady a jak vidí na mě, tak se to stalo přímo u těch hodin v Prchaticích. No a tak jsem mu řekla příběh a on říká, že byste měla dostat metal. Já říkám, no to asi jo, ale tak si mě napsala, že se to trvá, říkám jo, no. Já prostě zachraňuji životy, nevíte, co se kde stane. Buď zloděje, anebo životy, no. Tady v Albertu jsem vlastně chytla zloděje, pak jsem teda čekala, jak to dopadne, no. A dopadlo to dobře teda, takže...
0: No tak vy se určitě, Věrko, zapojte i do listopadového vysílání Noční linky, protože tam chystáme téma Dobří anděle, lidé, kteří udělali dobré skutky, třeba zachránili někomu život, tak ozvěte se, budeme se na vás těšit. Teď posíláme Miroslava Donutila, ten báječný mužský svět. I pro vás, Věruško, směr
1: no Prchatice. No a mám tam taky do toho kolektivu hodně zdraví a štěstí a lásky a... Co tam máte rádi, váš kolektiv, no?
0: Máme.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: Miroslav Donutil, ten báječný mužský svět. Úžasná písnička, která má svoje místo v našem vysílání. Na řadu přichází paní Alice, která volá z Krkonoš. Krásnou noc i vám. Paní Alice, slyšíme se? A jejde, tak já tady budu zkoušet obnovit to telefonické spojení. Ale ať klikám, jak klikám, tak se nám to nedaří. Tak mě to mrzí, paní Alice, zkuste vytočit telefonní příběh znovu, respektive telefonní číslo. Já už myslím na to, že otevřu nějaký příběh z našeho webu. Tak přečtu, pan František, dobrý večer. Já jsem nikdy neměl rád, když jsem pracoval někde daleko, jezdil jsem domů jednou za týden nebo dojížděl za prací každý den třeba do Brna. Samozřejmě jsem se postaral o to, aby naše děcka mohly bydlet blízko nás a do práce se nemuselo daleko dojíždět. Já a manželka s dětmi se snažíme, aby veškeré starosti o firmu a náš dům byly přiměřené, aby jsme se o to starali společně. Tak Františku, děkujeme. Ještě Bohumír. Nám odletěl jen tak na půl, každých 14 dní k nám přijedou na oběd. Pak veselé bavení, káva, čaj, babička roztaje z vnoučaty. Jeden z těch tří sourozenců nás nechce ale opustit, vyhovuje mu to u nás. Bohumíre, děkujeme za vzkaz. Volejte, pište, dnešní téma zní, když děti vyletí ze hnízda. Děti vyrostou, osamostatní se a jednoho dne přijde ta chvíle, kdy vás opustí. Pro ně začíná nová životní etapa a velká změna je to i pro vás. Tak jak jste prožívali odchod svých dětí? Víte co? Telefonní linka číslo 4 byla obsazená, tak jsem ji zvedla. Přeskočilo to rovnou na další, tak dneska se nám to moc nedaří. Ale někdo přece jenom přišel a zastavil se u nás. A je to paní?
1: Já časím na to, dobrý, krásný den páteční a volební už. A tak já mám segru a ta má 4 děti a ty všechny vylíty z hnízda. A v jejich děti jejich už taky děti vylíty z hnízda, někteří už.
0: Ano, tak vy k ní máte blízký vztah, takže vás to taky zasáhlo. Bydlíte právě blízko té sestry?
1: Ano, já bydlím pod kopcem, ona bydlí na kopci, ona bydlí v paneláku, já bydlím u stadionu. Takže já to mám vlastně k ní kousek. No a ona má 4 děti, jedno dítě má mladý Boleslavy, druhý má tady na Frýdlansku má 3. No a jedno je v Dolní Oltříši, druhý je, nebo holčiny jsou, jedna je v Oltříši, pak je jedna v Rostenov a jedna je v Hnížku. No a prostě jejich děti jsou jako poblíž, jako u nich, jako u těch segrí vnoučat. Vnoučata jsou poblíž rodičů. A některý jsou ještě doma, protože chodí do školy. Takže to je pochopitelné, že ty ještě nevylítly z hnízda, jako některý už vylítly z hnízda, no, těm ostatním.
0: Dobře. Jaruško, tak děkujeme, že jste se k nám přidala. Prosím. Tady je Michal Tučný, zaspívá Rád se brouzdám rosou.
1: Ano, děkuju,
0: rosou.
1: Naslyšenou.
0: A dovede nás až k poslednímu telefonátu. Volejte, čekám na vás. 731 800

0: V dnešní noční lince Českého rozhlasu se ptáme na to, zda je vůbec možné děti pustit úplně. Přestane mít rodič někde potřebu chránit je před chybami, nebo to člověku zůstává na celý život? Jaké to je, když děti vyletí z hnízda? O tom jsme si dnes povídali už od 23. hodiny a naše povídání završí pan Olin z Kopřivnice. Zdravíme.
1: Já vás zdravím taky, všechny posluchače, kteří vydrželi do té pozdní hodiny. No a já bych to řekl asi takhle. Já jsem z hnízda nevyletěl, já jsem byl vyletěn. To znamená, v 15 letech jsem odešel na průmyslovou školu do Rožnova z Moravského Slovácka, odkud teda pocházím. Tam jsem vlastně ani, nevím, jak jsem se tam dostal, to prostě rodiče nějak rozhodli, že půjdu na tu školu a bylo to vyřešené. Takže jsem odešel v 15 letech, po maturitě jsem zůstal v Tesle v Rožnově, pak jsem šel na vojnu. Během vojny jsem se oženil, skončil jsem v jednopokojovém bytě v Rožnově opět, protože jsem pak nastoupil znovu do Tesly. No a měli jsme dceru v tom jednopokojovém bytě, čekali jsme druhé dítě. Pak se mě naskytla změna zaměstnání, tak jsem toho využil.
0: Přeskočíme, aby jsme se dostali k tématu, když děti vyletí z hnízda.
1: No moje děti, já právě si chci říct jednu věc, že jsem byl vyletěn z hnízda, protože potom jsme se vrátili k manželčiným rodičům, takže manželka vyletěla z hnízda a vrátila se zpátky, protože jsme neměli kde být, po svatbě bydlet. A když jsem teda změnil to zaměstnání, tak jsme přišli tady s prosíkem, jestli bychom mohli v jednom pokoji být aspoň chvilku, než si na něco najdeme.
0: A jaké to bylo, když vaše děti odešly?
1: No to je právě to. Moje děti, mám dceru a měl jsem syna. Dcera odešla na vysokou školu do Brna, potom do Lednice na Jižní Moravě, dokončila vysokou školu a už zůstala v Brně, protože tam si našla zaměstnání několik různých, která je vystřídala, a teď je tam spokojená. A syn, ten se oženil také a přišel za námi, jestli by mohl na chvilku v jednom pokoji s manželkou bydlet. Uhum. A dopadlo to tak, že tady zůstal, protože si postavil nad garáží suché bydlení, takže vlastně děti nevyletěly.
0: Tak
1: a jsou
0: to
1: tady, nebo zůstali tady, nebo zůstala tady vlastně.
0: Nebydlí přímo s vámi v bytě, ale jsou u vás, dá se říct.
1: Máme společný barák vlastně, všechno máme společné. Manželka tady zůstala, si nám bohužel zemřela, takže mám tady tři vnuky manželku, která a my se svojí manželkou jsme tady, takže vlastně nás tady 6 v dvougeneračním baráčku. No a myslím si, že jsme spokojení, takže nikdo nám nevyletěl, spíš nám přiletěli. A teď se teda budeme modlit, jak to dopadne s těma klukama, protože mají 18-20, jestli oni vyletí nebo nevyletí, to je ve hvězdách. Ale jak to tak sleduje, to bude to samé, co s námi, takže oni tady zůstanou, než si něco najdou a pak tady zůstanou natrvalo, takže tady se to akorát bude množit. Takže ale já jsem spokojený, já si nestěžuji si, myslím se nikdo, takže situace taková, jaká je.
0: Děkujeme za ukončení dnešní noční linky, Oline, rádi jsme vás slyšeli, zavolejte opět příště.
1: Já jenom malé hlášení, u nás prší v Kopřivnici, ano?
0: Dobře, tak pošlete to k nám ve Zlíně, my to už docela uvítáme. Pojďme na web. Když mi odešla z domu poslední dcera, první týdny byly zvláštní, protože najednou bylo všude ticho. Pak jsem si ale řekla, že to nemusí být konec něčeho hezkého, ale začátek nové etapy. Začala jsem znovu chodit na cvičení, přihlásila jsem se do knihovny na besedy a víc se vídávám s kamarádkami. S dětmi si pravidelně voláme a o to víc se těším, až přijedou. Zjistila jsem, že si společných chvil vážíme mnohem víc. Doma mám konečně čas i na věci, které jsem roky odkládala. Děti mají svůj život a já se učím znovu naplno žít ten svůj. A dnes už ten jejich odchod nevnímám jako ten smutek, ale jako důkaz, že se dokázali postavit na vlastní nohy. Petra Kroměříž. No tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu pomalu uzavírá. Děkuju za všechny vaše příběhy, vzpomínky i otevřenost, se kterou jste dnes mluvili o chvílích, kdy děti vyletěly z hnízda. Přeji vám, aby i když už doma není takový ruch jako dřív, zůstávalo mezi vámi a vašimi dětmi co nejvíc blízkosti, radosti a krásných návratů. Klidnou noc a děkuji, že ji trávíte s noční linkou Českého rozhlasu. Jarka Barbaříková se loučí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. No ano, už se to blíží. Pražským vzduchem, tenkrát jsme ovšem ještě neměli vzduch, ale luft, slovo vzduch užíváme sotva 200 let, tak tedy pražským luftem zazněla v další repríze ona okřídlená tříslůvka.
2: Z okna ven.
1: A z toho okna se opět vyhazovalo. Psal se květen léta páně 1618.
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý se ujali úlohy být vašimi průvodci na jedné z četných křižovatek naší historie.
5: A to u mikrofonu Českého rozhlasu Brno na vlnách Českého rozhlasu 2. Všichni v režii Jaromíra Ostrého.
1: Inspirování knihou Petra Hořejše a další literaturou začínáme rekonstruovat pohnuté události jednoho pražského jara. A začneme přímo jedním květnovým dnem. Byla středa a psalo se 23.5.1618.
6: Ve středu 23. dne máje, jenž jest počátek a dveře všech něch našich 23. dne máje, jenž jest počátek a dveře všech něch našich následujících bět a neřestí, vyslaní z měst shromáždili se v paláci při 8. hodině ráno. Tehdy hrabě Jáchym Ondřej Šlik, shledav se s vyslanci slánskými, vzal oba dva za ruku, odvedl je do soukromí po straně světnice a ohlédaje se sem i tam, tak to k ním promluvil.
7: Vím o tom, že poctivý a šlechetný jest stav městský a že v něm lidé jsou ctní a šlechetní muži v obcích. Jsem té naděje, že to, co vám nyní povím, při sobě zanecháte. Víte o tom dobře, že nás jednuškové o majestát připravit chtějí, jehož jsme z milosti boží dosti těžko dosáhli, ale aby k tomu přišlo, s pomocí boží nedopustíme. Dnes uslyšíte a uhlídáte hrozné a neslýchané věci, které jste jak živi, ani předkové vaši i naši, neviděli a neslyšeli a které se straně pod jednou líbiti nebudou. Neviděli a neslyšeli a které se straně pod jednou líbiti nebudou. Neboť páni stavové o to, aby majestát ve své podstatě a celosti zůstati mohl, upřímně se zasaditi a krušitelům jeho podle spravedlnosti zachovat chtějí. Nepochybně víte, jaké svobody stav městský za krále Zikmunda a krále Václava měl a co za krále Ferdinanda potratil a oč přišel. My stavové vyšší, jakožto poctiví, chceme se o to postarati, abyste s pomocí Pána Boha Všemohoucího k těm svobodám, jež jste prve měli, zase přišli. Nebude-li chtíti, co dobrovolně býti, tedy se to státi musí.
1: Tolik zřejmě nejobsáhlejší svědectví od Pavla Skály ze Zhoře.
0: Šlikovy rozhovory byly velice důvěrné. Přítomní museli slíbit, že...
2: Lapidi esse dictum.
0: Že to všechno zůstane jenom mezi nimi. Doslova, jako by to vše...
2: Kameni nepstěně němé povědíno bylo.
1: Prosím, zaslechl každý onen tichý, leč velice zlověstný tón v řeči politika Šlika?
0: Pouze hluchý by jej neslyšel.
7: To brzké květnové ráno muselo být přímo nabito skrytou hrozbou.
1: Proč by jinak pan Šlik už dopředu bezpečně věděl, že se zrovna dnes odehrají...
2: Hrozné a neslýchané věci, které nikdo, ba dokonce předkové, neviděli a neslyšeli.
7: Pro Pražský hrad byly připraveny dva scénáře.
0: Jeden veřejný.
7: Ten byl dohodnut v Karolínu.
0: Druhý přísně utajený.
7: Ten byl zřejmě připraven na konspirativní schůzce v domě na Malé Straně, zvaném později u Montágů, který patřil Albrechtu Janu Smiřickému.
1: Veřejný plán se měl uskutečňovat navenek. Ve skutečnosti se měl naplňovat plán tajný.
2: V tom i vyšší stavy sešli se hlučně v paláci a pobyvše v něm malou chvíli, všichni úhrnkem do zelené světnice šli.
1: Zelená světnice, nachází se hned vedle Vladislavského sálu, sloužila obvykle k soudům a poradám rytířského stavu.
2: Za nimi veliké množství obecného lidu tisknouti se chtělo, ale od osob k tomu zvolených ze stavu panského, rytířského i městského jim v tom zabráněno bylo.
0: V zelené světnici se zatím přítomní modlili.
7: Dohromady podle dochovaných zpráv tam mělo být 150 lidí, což se zdá nepravděpodobné.
1: Proč?
7: Protože tolik lidí by se tam jednoduše nevešlo.
0: Ani tady, tedy v zelené světnici, nikdo o tajném plánu nic neřekl.
2: A v tom se všic

0: jeskyni stavové pod obojí z míst svých vyzdvihly a ze zelené světnice u velikém množství i s přimíšením přišlých měšťanů pražských do kanceláře české šli, kde je již místo držící očekávali a aby se všichni tam z města ti mohli, stolice i truhly v jedno snésti dali.
1: Když se utišil hluk...
2: Kolik lidí, návštěvníků bylo, dejme tomu přes stovku, musí nadělat dost kraválu.
1: Ujal se slova Pavel Kafka z Říčan.
2: Člen tohoto starého českého rodu se stal jakýmsi mluvčím českých stavů, tehdy ještě nikoli tiskovým.
1: Tak tedy tento muž byl požádán pány Matyášem Turnem, kolonou z Felsu a Vilémem z Roupova, aby přednesl v ratní světnici místodržícím dotaz ohledně původu císařova těžkého psaní.
3: Jako jestli místodržící nemají k tomuto císařovu psaní nějaká autorská práva.
1: Pavel Zříčan nemluvil spatra. Text stavovské interpelace už dostal hotový, sformulovaný, sepsaný zřejmě na schůzce u Smířických.
3: Pavel Kafka Zříčan.
2: Jeden z historiků ho později nazval podlízavým zbabělcem.
3: Popřel u výslechu.
2: Ten se konal před procesem po bitvě na Bílé hoře.
3: Že by byl zasvěcen do druhého plánu.
2: Tedy do toho tajného.
3: Přesně tak. On měl pouze přečíst rezoluci.
2: Já nic, já jen mluvčí.
1: Těmito slovy se oháněl i u soudu a na exekuční komisi to zapůsobilo natolik, že mu trest smrti změnila na doživotní žalář.
2: Není nad dobrou vyřídilku.
1: Mezi stavy byl totiž Pavel Kafka Zříčan znám jako řečník, který se rád poslouchá.
2: Což se teď hodilo.
3: Skupina pánů kolem Turna mohla předpokládat, že úkol mu svěřený si bude Říčan pokládat za čest a vše podle očekávání splní.
1: Spiklenci byli rozhodnuti ponechat událostem volný spád a zasáhnout v rozhodnou chvíli, aby pak nečekaně změnili závěr.
0: V psaní vlastním našem o sobě jeho císařské milosti jsme poníženě žádali...
2: Teď, jako bychom přímo slyšeli Říčanova slova pronášená v zelené světnici Pražského hradu, akorát jsme sloh přece jenom trošku upravili, protože byl sešroubován pro naše uši vskutku nemožně.
0: Jsme poníženě žádali, aby přítrž majestátu ani svobod nám daným v provozování náboženství činěna nebyla. A když jsme chtěli slyšet, jaká by odpověď aneb opatření od jeho milosti císařské a pánů místodržících učiněna byla, namísto toho dostali jsme těžké poručení jeho císařské milosti, abychom se k sjezdu pobožnému svému nesešli. Poněvadž jsme již předtím byli všichni ve spolek stavové pod obojí nařčeni, jako bychom se proti jeho milosti císařské puntovali, cizích podaných se ujímali a jich se zastávat i chtěli, tak se páni stavové dotazují pánů místodržících, jelikož skrze jejich ruce taková poručení procházela, zdali k takovým věcem těžkým a nebezpečným na záhubu pánů stavu pod obojí radili a je schvalovali, ač by měli k pokoji spíše, nežli k rozbroji raditi. Přitom také, že by se na některé osoby sáhnouti a na vymstění z pouhé zlosti a srdce vražedného s nimi divně zacházeti mělo. K tomu však Bůh dá nepřijde a na ně my stavové nedopustíme. Neb my všichni sumou za jednoho každého stojíme a jeden za všecky. Kdo sáhne na jednoho, sáhne na všecky. Což, aby se nestalo, o to se svými životy i hrdly podle nejvyšší možnosti zasaditi a do nejposlednějšího přemožení přičiniti chceme.
2: D'Artagnan by to neřekl líp. My všichni za jednoho každého stojíme a jeden za všecky.
3: Pavel Zříčan měl vlastně tlumočit odpověď na císařovo těžké psaní.
1: Namísto toho přečetl stavovskou interpelaci.
3: Už se vlastně ani nemluvilo o obsahu císařova těžkého psaní.
1: Ale o tom, kdo je ve skutečnosti napsal, či kdo k němu dal podnět.
2: Co se dělo dál?
3: Na nějakou dobu se události jakoby zadrhly.
2: Ve skutečnosti?
3: Nejvyšší purkrabí Adam ze Šternberka po krátké poradě s místodržícími požádal o určitou dobu na rozmyšlenou.
1: Pak si takticky půjčil memorandum, aby je mohl lépe slovo od slova prostudovat.
3: A když tak učinil, prohlásil nakonec.
0: Je neslýchané chtít na členech královské rady, vázaných nejpřísnějším úředním tajemstvím, aby řekli, co radili nebo neradili králi. Oni pak, páni místodržící, že pány pod obojí žádají, aby je tou otázkou neobtěžovali a k nějakému vyjednávání, přiznání nebo odpírání nenutili.
2: A teplota atmosférická k bodu varu v tom čase přiblížila se.
3: Tak, věru tak.
1: V kanceláři nastal hluk a zmatek a hlasy byly zvýšené.
0: Veliký křik a těžké domlouvání se zvedlo, aby páni místodržící na tu otázku odpověď dali.
3: Nejvyšší purkrabí pod dojmem obecné nálady uhnul zcela banální vytáčkou.
2: Co ho napadlo?
3: Že jako místodržících je v kanceláři málo na to, aby mohli dát platnou odpověď, zejména, že chybí nejvyšší hofmistr přítomný v Praze.
2: To byl Adam z Valštejna.
3: Aby si tedy stavové počkali, až se s ním poradí, a pro odpověď si přišli, dnes máme středu 23. Zítra? Jo, zítra to nepůjde, to je svátek na nebevstoupení páně. Pozítří, ano. Pozítří to bude nejlíp.
1: V té chvíli hrozilo, že jednání bude zase odloženo.
3: A kdo ví, opozice se třeba úplně rozloží.
1: K čemuž nesmělo dojít. A tak se ke slovu dostali radikálové.
2: Jmenovitě Jindřich Matyáš Turn, Linhard Kolona z Felsu a Vilém Zlobkovic.
0: Při tom velikého hněvu a prchlivosti na obličejích a všech způsobech těl svých při sobě ukazujíce.
2: To jsou slova jednoho z místodržících, Viléma Slavaty. Nedá se sice předpokládat, že by pan Slavata ve svých pamětech obsah jejich promluv zaznamenal podrobně. On to nejspíš ani všechno nestačil, jak se patří vnímat, ale smysl postihla přesně.
3: A ten smysl byl, že oni, stavové, nestojí o žádné odklady a nakonec ani o odpověď. Že si to vyšetří sami.
2: Aha. A jak?
3: No, to lze jenom těžko odhadovat. Veřejně dohodnutý program se totiž v téhle chvíli zhroutil a je otázkou, do jaké míry byl další běh událostí živelný nebo nakolik jej radikální páni stačili řídit.
0: Vilém Zlobkovic oznámil, že není potřebí pro nejvyššího hofmistra posílati, poněvadž o jeho smýšlení stavové již vědí. On, Vilém Zlobkovic, že u něj včerejšího dne byl a jeho se jménem všech stavů pod obojí dotazoval, zdali také k tomu poručení na odsouzení jejich ctí a hrdel radil a k němu schvaloval. On, že mu dal na to zřejmou odpověď, že nikdy k takto doloženému jednání neradil. Odtud, že lze souditi, že Vilém Slavata a Bořita z Martinic jsou toho původcové a příčina.
2: Padlo tedy první adresné obvinění.
1: Nebylo poslední, zdaleka ne.
3: Další se dostavila ve sledu stále kratších časových úseků.
2: Do jaké míry jsou ta svědectví hodnověrná?
3: Máme písemné výpovědi tří postižených účastníků, Slavaty, Martinice a Fabricia.
1: O té květnové středě psal i protestant Pavel Skála ze Zhoře, který studoval všechny dostupné prameny a jelikož byl za českého povstání úředníkem direktoria, měl snadný přístup k důležitým písemnostem shromážděným v kanceláři odbojné vlády. Řadu si jich obsal a později ve své historii využil.
3: Nejdůkladnějším informátorem ze všech byl Slavata.
2: Byl ovšem předpojatý?
3: To samozřejmě byl.
2: A jistě vyhození z okna, to nikomu na objektivitě nepřidá.
3: Přesto je až obdivuhodné, do jakých podrobností dokázal zrekonstruovat průběh událostí, obsah jednotlivých vystoupení účastníků i průběh vzrušené debaty, i když byl sám velmi rozrušen a při nenadálém finále utrpěl šok.
1: Jenomže On to byl nadto všechno úředník střízlivě myslící, málo podléhající autosugestci a vcelku docela objektivní, což nakonec uznávali i jeho protivníci.
2: Takže o čem se dál vedla v české kanceláři řeč?
1: Inu, začalo se vyčítat.
0: Pavel Kaplíř doložil, že Slavata své poddané k náboženství římskému proti majestátu mocí nutí bohaté kupce, když nechtějí přistoupit, z města Jindřichova Hradce vypovídá a vyprodávat se jim poroučí. A jeho hejtman na Telči, že z jeho poručení s některými tyransky zacházel, koňmi po nich šlapati poroučel, vjezdil.

0: Z Martinic, že po potvrzené majestátu poddané své Tuchlovské taktéž k náboženství nutil a prostě nejvíce proti tomu majestátu byl a zrušit jej usiloval. Načež on velmi rozpačitě odpověděl, aby se to o něm stavové nedomnívali, ale oni všichni s posměškem a jekotem skřikli, nedavšemu více mluviti.
1: Ty jsi dobrý, dobrý. Ty však nejsi ten a takový, co býti máš.
0: A jeden druhé muska.
1: Bratře, ujče, švagře, on není takový.
0: A potom všickni...
1: Mlč, mlč. Však o tobě víme, co jsi a co jsi činil.
0: Jáchym Ondřej Šlik, horlivě a slzavě, jakožto věrný a horlivý milovník svého náboženství, také se ozval a obořil se ohromně na Slavatu a Martinice, připomínaje jim ty křivdy, které jak některým osobám pod obojím, tak celé straně evangelické učinil. A jak s nimi z nabádání jízlivých mistrů ze sekty jezovické zacházeli, jak je bezprávně o jejich práva a úřady připravovali, což dokázali, když toho šlechetného hrdinu českého hraběte Sturnu připravili o půlkrabství karlštejnské.
1: Vypak!
2: Tohle je přímá řeč Jáchyma Ondřeje Šlika k místodržícím. Uvědomme si, prosím, že místodržící to byli lidé držící v království nejvyšší moc na místě panovníkově, neboli jakási česká vláda.
1: Vy ničemná jezuitská pacholátka.
2: Panu Šlikovi odvaha v skutku nechyběla.
1: S těmi vašimi pochlebníky, sekretáříčky, jste to přece vzíti se opovážili nevědouce již, kterak jináč nás šiditi. Abyste věděli, že babi nejsme.
2: Na tomto místě udělal, podle slov Pavla Skály ze Zhoře, šňupku, což znamená opovržlivé gesto. A nám je líto, že nevíme přesně jaké.
1: A my se vám šiditi nedáme, protože s vámi, osobami v stavu rovnými, máme činiti a jeho milost císařskou za pána našeho nejmilostivějšího uznáváme a s ním na ten čas dobře spokojení soudce proti jeho milosti nic podnikati nechceme. Dokud staří páni rozšafní a moudří toto království spravovali, dobře ono stálo. Ale jak vás jezuvická pacholátka na přední místa vlepili, tak se v něm všecko naopak děje. Abyste nám vyměli vzíti to, co nám pán Bůh dal a milostivá vrchnost potvrdila, na to nemáte moci. A my do našeho přemožení toho nedopustíme.
0: Tu jeden ze stavu rytířského řekl.
1: Páni, přejte nám království nebeského, však my vám pekla nezávidíme.
2: No, bylo to věru husté v té české kanceláři.
3: Debata byla v skutku více než volná. Jeden překřikoval druhého.
1: Hlavními řečníky, kteří budili pozornost, byli zase Turn, kolona z Felsu a Lobkovic.
3: Ti označovali Slavatu a Martinice za úhlavní nepřátele pod obojích.
1: K ním se přidal ještě Vilém Václav z Roupova.
0: Ten pěknou hlasitou řeč rozumně učinil, připomíná je Slavatovi a Martinicovi, že na sněmech i jinde několikrát proti straně pod obojí se brali a neupřímně s ní zacházeli. Pročež, že stavové apologii se psanou mají a ji bohdá v brzkém čase tisknouti a publikovati dají, tak aby všemu světu známo bylo o křivdách těch od strany pod jednou straně pod obojí učiněných.
3: Protože by vytištění přece jenom trvalo dlouho, tak páni raději na místě vyzvali Pavla Zříčan, aby z apologie citoval pasáž, že kdokoliv by proti majestátu postupoval, tak by se na něj jako na nepřítele hleděti muselo.
1: A pak ta slova padla.
2: Jaká slova?
1: Byla řečena v tónu velice rozrušeném.
0: Pokud oni v tomto království budou... Stavové pod obojí netoliko svým náboženstvím, ale ani životy bezpečně nebudou. Pročež nejlépe bude jim konec učiniti. Z tohoto světa je spraviti a skrze to tím lépe sebe ujistiti.
2: To byl vlastně rozsudek.
1: Ještě ne. Po chvilce vystoupil kolona z Felsu a žádal, aby se shromáždění vyslovilo, zda Slavata a Martinic jsou nepřátelé náboženství a rušitelé obecného dobrého.
2: No a co, jaká byla odezva?
1: Žádná. Ticho.
0: Všichni mlčeli a žádný se k tomu nehlásil.
2: přihlásit

0: zase by znamenalo odsoudit.
1: Radikálním pánům se ještě nepodařilo přesvědčit a strhnout shromáždění natolik, aby vyneslo kolektivně rozsudek nad oběma místodržícími.
2: Proto se vrátili k původnímu předmětu jednání a ještě jednou udeřili na místodržící, jestli k tomu těžkému psaní od pana císaře přišlého pomáhali na svět.
0: A oni samozřejmě, že neradili, že by je to ani nenapadlo.
2: Nejvyšší purkrabí po poradě se svými kolegy zvolil úhybný manévr.
3: Odpověděl, že k ničemu neradili. Nýbrž jim to předpovídali, začnou-li co, že se všechno na jejich hlavy schrne a bude-li jim z toho nějaká škoda, aby to ne jemu, než samým sobě přičítali.
2: Pak už debata nabrala jiný směr.
1: Požádán byl Pavel Zříčan.
0: Mluvčí byl toho dne na roztrhání.
1: Aby přečetl zdůvodnění rozsudku nad Slavatou a Martinicem.
0: Ten bylo ovšem nutno teprve vypracovat.
1: Ten už byl vypracován, a to písemně, pohotově přinesen do kanceláře.
0: To znamená?
1: Že byl předem hotov.
0: Mhm. A že defenestrace?
1: Byla výsledkem promyšleného plánu a ne dílem okamžiku, jakési nezvládnuté energie.
0: Oni tam s tím záměrem přišli.
1: Zdůvodněný rozsudek měl předešlému jednání pouze vtisknout ráz rychlého soudního procesu se dvěma provinilými místodržícími.
3: Poněvadž páni stavové pod obojí to v skutku shledali, že oni dva proti náboženství a majestátu jich se dočinili, proto je za své nepřátele, rušitele pokoje a obecného dobrého drží a vyhlašují.
2: Na dotaz Pavla Zříčan, zda shromáždění s výrokem souhlasí, všichni mu hlučně přisvědčili.
1: Jenom ze sálu se ozvaly hlasy, litující, že nemají ještě toho dlouhého.
0: Jakého dlouhého?
1: Mysleli tím Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, který byl zrovna ve Vídni.
2: Nejvyšší kancléř Českého království, muž vysoce vzdělaný, s mimořádnými jazykovými znalostmi a stejně fanaticky zaujatý jako schopný.
3: Protestanté ho nenáviděli a báli se ho.
0: Napsal o něm francouzský historik Ernst Denis.
1: Kvůli své postavě a své politické orientaci měl přezdívku Dlouhý Hišpán.
3: V tom rozsudku nebyla uvedena výše trestu.
0: Teď jsme se začetli do knihy doktora Josefa Petráně Staroměstská exekuce.
3: Nebyla výslovně stanovena, jinak by to jistě Slavata zaznamenal. Z jeho relace i z jiných zpráv je zřejmé, že místodržící neměli do poslední chvíle tušení, k čemu je odsuzují. Zvážíme-li všechny okolnosti, dospějeme k závěru, že organizátoři tohoto krátkého procesu záměrně nestanovili trest, a to nejen s ohledem na budoucnost, ale i proto, že by patrně předčasně mnohé z účastníků překvapil a snad i odradil od vyjádření souhlasu. Překvapení si nechávali nakonec.
0: Nabrali teď události patřičný spád?
1: Arci nabrali. Tedy páni nejprve nabrali nejvyššího purkrabího a k němu i Matouše Děpolta z Lobkovic.
2: Že by se jim tam něco nepříjemného mohlo stát.
1: A vyvedli je ven.
2: Oba pánové se velice vzpouzeli.
0: Proč? Jak víme, tak se tím vlastně vyhnuli exekuci.
2: Jenomže to oni nevěděli. Mysleli si, že je vedou do vězení.
1: Namísto toho byli propuštěni. Organizátoři celé akce jenom nechtěli mít zbytečné svědky.
2: O Martinicovi a Slavatovi pak ti dva propuštění prohlásili, že...
3: Tu nic činit nemáme s královskými místodržícími a neb nejvyššími úředníky zemskými, než s nepřáteli svými a protivníky našeho náboženství, též rušiteli obecného dobrého.
2: A mohli jít.
1: Po jejich odchodu nazval Turn Slavatu a Martinice
3: rušiteli obecného pokoje a dobrého.
1: A ještě tu trestní kvalifikaci rozšířil na...
3: odbojníky království českého vůbec.
1: Pak se zeptal všech přítomných, jestli je v skutku pokládají za takové, aby velikou přísahou a zdvižením dvou prstů a hlučným křikem byli jako tací prohlášeni.
3: A hned byl slyšen hlas mezi stavy, aby s šelmami do arestu nebo do černé věže bylo pospíšeno. Jiní pak volali, aby zrádci ven z okna vandrovali.
2: První byl na řadě Martin.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film. Přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.